0: Ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
1: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Zhruba 1200 léků budou nově moct předepisovat praktičtí lékaři. Od dneška si tak pro ně lidé nebudou muset chodit ke specialistům. Změnu oznámil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Podle něj se tím uleví specialistům, kteří budou mít prostor věnovat se vážněji nemocným pacientům. Změna se týká hlavně léků na kardiovaskulární onemocnění. Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže, pokračuje mluvčí statistického úřadu Jan Cízler.
2: Praha se dlouhodobě na celkovém objemu kriminality podílela přibližně z 1/4. V roce 2025 ale její podíl klesl na zhruba 20%, což je nejnižší hodnota za celou sledovanou dekádu. Pro porovnání, v roce 2015 tvořily skutky registrované v Praze více než 25% veškeré registrované kriminality v zemi.
0: Loni policie v Praze registrovala bezmála 35 tisíc trestných činů. V roce 2015 to přitom bylo 64 tisíce. Nejméně v průměru klesla za posledních 10 let kriminalita v Karlovarském kraji. Sport. Francouzští fotbalisté porazili v úvodním kole play-off mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále. To si zahrají i Norové, kteří zvítězili nad Pobřežím slonoviny 2-1. O 3 hodiny ráno našeho času se hraje další zápas, a to mezi domácím Mexikem a Ekvádorem. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. A tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po dvou letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítí pod takovým tlakem.
3: Jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem sem vlastně jezdila, jakoby každý rok tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
0: Do druhého kola Wimbledonu postoupili i Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D2 za Brnem a v Praze uzavírka v Těšnovském tunelu. Na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Za sjezdem z dálnice D1 silničáři přestavují dopravní značení. Dočasně se tam proto projíždí pouze jedním pruhem. Hotové to mají být do rána. V Praze je omezený provoz v Těšnovském tunelu. Směrem do centra je zcela uzavřený. Jezdí se proto obousměrně v opačném směru pouze jedním pruhem. Bouřky mohou působit komplikace na Chrudimsku, Orlicko-Ústecku a Znojemsku. Silně prší, na vozovkách je hodně vody, doporučujeme opatrnou jízdu a dobré osvětlení kvůli snížené dohlednosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jeho východě kolem 32 stupňů, na horách pak většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál a slovo má opět Adam Carda.
6: Pět a půl minuty po druhé hodině budeme soutěžit. S vámi je totiž noční radiožurnál a tento čas patří tomu, že budeme rozdávat výhru. Dnes a po zbytek týdne audioknihu na radiokartě s názvem Sestry od spisovatele Martina Uhlíře. Jedná se o psychologický román. Robert po rozvodu zamíří na dovolenou na Bracíli, ovšem cestu mu skříží dvě sestry. Každá jiná, ovšem obě si nesou tajemství. A jaké, to se dozvíte, když s námi budete soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. Tak volejte právě teď.
4: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Verona a letní píseň Endless Day zazněla v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
2: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
1: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
2: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
1: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro celý tento týden jsme si teď představili a pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Slyšíme se, Lenka. Dobrý večer.
0: Lenko, zdravím vás. Voláte nám už z dovolené, nebo na ní ještě nedošlo?
3: Ještě na ní nedošlo.
0: A chystáte se během léta?
3: Chystám, ale po Čechách.
0: Po Čechách. No a to by se vám ale určitě hodila audiokniha k poslechu třeba někde u vody, ne?
3: Určitě jo.
0: Tak to vás potěším. Dneska totiž není otázka. Takže audioknihu na poslech během vaší dovolené máte zaručenou.
3: Je, tak to děkuji moc.
0: Není vůbec zač. Předpokládám, že bude asi výhra pro vás.
3: Určitě.
0: Perfektní. Tak já jenom poprosím, vydržte mi tedy ještě chviličku na telefonu. Díky také. A vy ostatní budete mít samozřejmě příležitost hned zítra v tradičním čase po 14:00 a kde jinde než v nočním radiožurnálu na vás bude čekat audiokniha na Radiokartě Sestry od Martina Uhlíře.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách. Ahoj.

0: Ladíte noční radiožurnál a v Karlových Varech se teď dokončují přípravy jubilejního 60. ročníku filmového festivalu. My se ale díky rozhlasovému archivu i kronice historika Květoslava Kročí můžeme vrátit do roku 1968, kdy i filmaři v Československu žili novou nadějí v tvůrčí svobodu bez cenzury. 16. Karlovarský festival se konal v první polovině června a tak si všichni ještě od budoucnosti hodně slibovali.
1: Vedení festivalu považuje letošní ročník za přechodnou formu, z níž chce pro příště vytěžit nejpozitivnější zkušenosti.
2: Hlásila rozhlasová reportérka jen 2 měsíce před invazí spojeneckých vojsk v roce 1968. Festival chtěl být tak jiný, že změnil i tradiční soutěž. Ceny udělovaly hned 3 poroty, autorská, technická a herecká. Hned 2 velké ceny tak dostal film, který se do Karlových Varů hodil, a to nejen svou uměleckou kvalitou.
3: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
2: Rozmarné léto režiséra Jiřího Mencla si mohli diváci užít i v letním kině. Neobvykle chladné počasí první poloviny června roku 1968 ho změnilo v areál pro otužilce. Výběr porot ale naopak rozpálil sovětskou delegaci. Rozmarné léto označila za film bez hluboké ideje, odtržený od současnosti, a ředitel Mosfilmu prý kvůli tomu dokonce napadl spisovatele Arnošta Lustiga, který byl členem autorské poroty. Jiří Mencl ale mohl slavit. Úspěchu Rozmarného léta před v Americe dubnové udělení Oscara za ostře sledované vlaky.
4: Já jsem Vanšuru čet samozřejmě, protože já jsem strašně měl rád českou literaturu a čet jsem, co se mohl, Poláčka, Čapka, ale ten Vanšura byl nestravitelný. A to Rozmarné léto se mně líbilo. Pak jsem se dočetl, že on to psal jen tak pro pobavení svých přátel na Zbraslavi, než jako velkou literaturu. A pak za mnou přišel pan Nivelt, to byl dramaturg ostře sledovaných vlaků, a on napsal scénář podle toho. A já jsem mu řekl, točit tuhle knížku, to se dá jenom zkazit. No a naštěstí se to povedlo.
2: Už před začátkem festivalu se v roce 1968 stala i jiná důležitá věc. Na jaře dělníci odstřelili v tehdejší Chebské ulici školu a 13 domů s víc jak 100 bytů. Při zahájení filmové přehlídky pak byl položen základní kámen mezinárodního kulturního a společenského střediska Termál, tedy festivalového centra. A na koho čekali lovci autogramů 16. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech? Byl to hlavně náčelník Apačů Vinetů, tedy sympatický Pierre Brice, který tu darem dostal skleněnou dýmku míru. Prý se dočkal královského přijetí. Faninky vydržely před jeho hotelem postávat dlouhé hodiny a po Karlových Varech musel chodit s ochrankou. Popularita mu ale nikdy nevadila a do České republiky se pak Pierre Brice ještě několikrát vrátil.
5: Ne, wie kann ich eigentlich sein?
6: Jak bych se mohl zlobit na roli, která mi poskytla takový status? Tím, kým jsem dnes, jsem jen díky tomu, že jsem hrál Vinetua, takže musím poděkovat Vinetuovi, ale i producentovi, který si mě vybral.
2: Děkoval Pierre Brice, na kterého už můžeme jen vzpomínat. Z Karlových Varů, Lenka Šumová, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonů?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Monika Chmilová.
3: Ve Venezuele kvůli zemětřesením z minulého týdne zemřelo nejméně 1943 lidí. Uvedl to předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez, podle kterého je v zemi taky přes 10 000 zraněných. Podle záchranných složek bilance není konečná. V zemi pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Pomáhají přitom i čeští záchranáři. Zemětřesení včera zasáhlo i severozápad Mexika. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách nebo obětech. Za vraždu léčitele Richarda Schiffera poslal vrchní soud dvě ženy do vězení. Informují o žádných škodách nebo obětech. Za vraždu léčitele Richarda Schiffera poslal vrchní soud dvě ženy do vězení na 9 a 12 let. Oproti

0: opustila nemocnice. Sport. Francouzští fotbalisté postoupili po vítězství 3-0 nad Švédskem do osmifinále mistrovství světa. To si zahraje po druhé v historii i Norsko, které zdolalo pobřeží Slonoviny 2-1. Ve 3 hodiny našeho času nastoupí domácí Mexičané proti Ekvádorcům. Přímý přenos uslyšíte na radiožurnálu Sport. A u fotbalistů Nizozemska skončil po vyřazení ze světového šampionátu trenér Ronald Koeman. 63letý kouč po prohře a vypadnutí na penalty v úvodním kole Marokem na post rezignoval.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprojezdná dálnice z Drážďan do Česka a omezení u Kolína. Dálnice z Drážďan do Prahy je na německé straně za Pirnou neprůjezdná po požáru vozidla, hlásí náš zpravodaj přímo z místa.
3: V Německu hoří dodávka, je to tam zavřený a vypadá to, že to bude na dlouhou. Se tam dělá pěkná kolona, takže z Německa do Čech se asi teď nikdo nedostane.
2: Můžete to ale objet, poslední možnost sjet je na exitu 6 na Pirnu a na silnici 172. A na řadě míst jsou teď bouřky v jižních, středních i severních Čechách a také na Vysočině. Bouřka je i na Pardubicku, padá hodně vody, fouká silný vítr a to působí lokální problémy. A v Pardubicích je neprůjezdná silnice do Mětic, spadly tam dráty elektrického vedení. A u Kolína zpomalte na silnici 38 do Poděbrad, mezi křížením se silnicí na Český Brod a Novou Vsi 1. Silničáři opravují vodorovné značení a průjezdné je to tam jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Ceny potravin, benzínu i nájmů ve Spojených státech raketově rostou. Některé podniky teď mají podstatně vyšší příjmy díky mistrovství světa ve fotbale a jejich pracovníci z toho chtějí mít také prospěch. V několika pořadatelských městech hrozili protestem a v Seattlu už skoro 2 týdny stávkují. My se k tématu podrobněji vrátíme za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Při fotbalovém mistrovství světa se ve Spojených státech zápasí nejen s míčem na hřišti, ale také o lepší platy a lepší pracovní podmínky. V Los Angeles se po vyjednávání provozovatele stadionu se zaměstnanci podařilo na poslední chvíli odvrátit stávku. Naopak v Seattlu nespokojení hoteloví pracovníci už víc než týden nechodí do práce a demonstrují přímo před vchodem jednoho z oficiálních hotelů šampionátu. Navštívil je tam náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
3: Tenhle happening před hotelem Embassy Suites řetězce Hilton hned za rohem od stadionu v Seattlu tady není náhodou. Bubenice i několik desítek dalších lidí patří k zaměstnancům hotelu, kteří teď nechodí dovnitř budovy pracovat, ale sem na ulici protestovat. Mají tu stoličky, zásoby jídla i pití, baví se hudbou a zrovna tu taky pochodují s transparenty, jako jedna práce by měla stačit. Jak mi říká Hayden, za normálních okolností recepční tohoto hotelu, už skoro dva týdny tu takhle demonstrují, a to nejenom za lepší platy.
4: Bojujeme za spravedlivé mzdy, za zdravotní pojištění po celý rok a kromě toho žádáme preventivní ochranu před agenty imigračního úřadu ICE.
3: Hayden Ayerly patří k víc než stovce odborářů, kteří proti vedení hotelu tady v Seattlu stávkují. Říká, že protest se podle něj na provozu hotelu projevuje, což je obzvlášť teď během šampionátu pro podnik citlivé.
4: Mistrovství světa nám dává do ruky skvělou páku. Je to výborná doba na to, aby naše stávka hotel skutečně bolela. Pokoje během šampionátu prodávají za přepálené ceny. Vydělávají spoustu peněz a taky my chceme přidat. Cítíme, že si z toho koláče zasloužíme větší díl.
3: Prohlášení pro lokální televizi King 5 mluvčí Hiltonu uvedl, že firma se snaží s protestujícími v dobré víře vyjednávat a dosáhnout kompromisu výhodného pro hotel i jeho pracovníky. Seattle během světového šampionátu očekává 750 000 návštěvníků navíc. Ovšem pracovníci hotelu mezi tím řeší každodenní starosti.
4: Ceny tady v Americe raketově rostou. Úplně se to vymklo kontrole, obzvlášť pokud jde o nájmy. Většina lidí ani nemůže žít tady, ale někde za městem. A ceny benzínu letos narostly ještě víc. Něco takového jsme v životě neviděli. A kvůli clům rostou i ceny potravin. Takže my chceme, aby se to odrazilo i v našich platech. Stejně jako to, že tohle je jeden z nejdražších hotelů ve městě. Naše stávka na něj dopadá, takže přijde chvíle, kdy za námi přijdou a budou se skutečně chtít bavit o tom, jak to bude dál.
3: Říká Hayden Ayerly a jako by snad byl věštec, ještě než odejdu, tak ta chvíle přichází. Jeden z jeho kolegů zrovna s tlampačem oznamuje, že vedení hotelu právě potvrdilo ochotu znovu vyjednávat a snad i přistoupit na některé požadavky demonstrantů tady kousek od stadionu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: Zápis.

0: Poděděný revolver po dědečkovi nebo kuriózní nálezy z půd starých domů. Lidé policistům během zbraňové amnestie odevzdali tisíce kousků. Ve velkém se také zbavovali nelegálního střeliva nebo munice. Ode dneška držitelům zbrojního materiálu hrozí trest.
1: Vcházíme do dobře zabezpečeného policejního skladu.
2: Nejčastěji tyto kousky jsou památkou pro bývalé vojáky, tak my je tady uskladníme a rozhodneme, jak se dále s nimi naloží.
1: A Tomáš Rajm z oddělení zbraními teď ukáže, jak to vypadá, když já jako občan sem přinesu nějakou zbraň.
2: Po levé straně vidíme vybíjecí zařízení, které slouží k bezpečnému vybití palné zbraně.
1: Já mám v ruce například nějaký revolver a úplně nejdřív ze všeho, tak ho tady musím vybít.
2: Ano.
1: Dobře, mám vybito, co dál?
2: Můžete se posadit za stůl.
1: Policejnímu zbraňaři Tomáši Rajmovi už na tomto stole přistály různé speciální kousky. Diverzní zbraň z konce druhé světové války.
2: Nicméně nemáme moc informací o tom, za jakých operací byla využita.
1: Nebo 7-centimetrový výrobek rakouského hodináře.
2: Nesplňuje standardy obranných zbraní.
1: Možná postraší, ale ani nezraní.
2: Nebo... No, řekl bych, že ani nepostraší. Spíše pachatele rozesměje.
1: V Moravskoslezském kraji přes 250, v Česku už lidé odevzdali víc než 3700 zbraní.
3: Po provedeném zkoumání si o zbraň majitele mohou požádat, ale zbraň může být vydána pouze tomu, kdo má odpovídající zbrojní oprávnění.
1: Podle mluvčí policejního prezidia Ireny Brodské zadržení nelegální zbraně hrozí majiteli trest od 5 let ve vězení. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmilová.
1: Venezuela po sérii zemětřesení čelí humanitární krizi. Člověk v tísni zemi poslal první vlnu podpory. Ústavní soud dnes rozhodne o senátorském návrhu zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Fotbalisté Mexika hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále proti Ekvádoru. A dnes bude oblačno až zataženo od západu déšť, místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Téměř 6,5 milionu korun dosud vybrali humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika na pomoc Venezuele. Zemi minulý týden postihla série silných zemětřesení. Podle Člověka v tísni čelí zasažená oblast humanitární krizi. Chybí základní materiál a nemocnice jsou na hraně kolapsu. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první vlnu podpory pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
3: Jsou to plachty, matrace, lůžkoviny, pitná voda, hygienické balíčky, potravinové balíčky a co je úplně nejzásadnější, tak je do vyprošťování lidí ze sutin. Samozřejmě ty šance se pro uvězněné v těch troskách razantně snižují. A přistáme v dalších dnech výjezd našeho podporného týmu na místě, který se právě bude věnovat podpoře zejména těch místních organizací.
1: Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1900 lidí, zraněných je okolo 10 tisíc. Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. Silničáři ode dneška omezí provoz v Kbelské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jen jedním pruhem místo dvou. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun, popisuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Samotná rekonstrukce Kbelské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července. A předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
1: Kbelská ulice bude sloužit jen pro tranzitní dopravu. Řidiči z ní nikam neodbočí, ani na ní nenajedou. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. Sport. Francouzští fotbalisté zvítězili v úvodním kole vyřazovací části mistrovství světa nad Švédskem 3-0 a zahrají si osmifinále. Do něj postoupili i Norové po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Před několika minutami začalo utkání mezi domácím Mexikem a Ekvádorem. Podrobnosti přidá Martin Charvát.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Požár na dálnici z Drážďan do Prahy a překážka v Praze na jižní spojce. Komplikace jste nám hlásili na dálnici z Drážďan do Prahy. Na německé straně před hranicí zasahují záchranáři u požáru vozidla. A podle řidičů je to neprůjezdné. Obět to můžete z exitu 6 přes Pirnu a po silnici 173. A v Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most opatrně u odbočky na magistrálu. Stojí tam nákladní auto s prasklou pneumatikou, dejte pozor na vybočující vozidla. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 22. a 21. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Levým pruhem projedete plynule. A cestu vám mohou komplikovat i bouřky, doprovází je vydatný déšť, někde i kroupy. Aktuálně máme hlášené v okolí Prahy, na Vysočině nebo na Znojemsku. Doporučujeme vhodné osvětlení a opatrnou jízdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu s datem 1. července a zamíříme na železnici. Živí korály jezdí vlakem z Vídně do Brna. Vědci díky nim totiž odhalují jejich tajný život. Více se dozvíte v nočním radiožurnálu už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Alvaro Soler zazněl v nočním radiožurnálu. Každý týden jezdí živé mořské korály z Vídně do Brna. Vědci CEITECu VUT je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoct odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
1: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
2: Přivezli jsme je z vídeňského akvária House des Meres. Žijí tam v mořské vodě.
1: Ukazuje mi Hanna Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem. Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí.
3: Korály jezdí z Vídně do Brna jednou týdně, říká vedoucí výzkumu z CEITECu VUT Markéta Kaiser.
4: Ten den, kdy mají korály přijet, tak naši spolupracovníci z Medical University of Vienna jdou do House des Meres a vyrazí autobusem na vídeňské hlavní nádraží, dojedou do Brna vlakem.
1: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, kde mají co nejpřirozenější prostředí.
4: Ten vlastně věnujeme skenování, výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
1: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEITECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
4: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vyšlo do dlaně nebo mezi dva prsty.
1: Vídeňští výzkumníci Hanna a Anton vybírají správný vzorek, vkládají ho do zkumavky.
4: Ty korály se vlastně chystají tak, že máme korálový systém a my si kousek toho korálu můžeme odříznout a nalepit, přechystat a vlastně jeden jediný polyp, což si můžeme představit jako takové kytičky, by měl být schopný obnovit celou tu kolonii.
1: Vložili jsme ten malý vzorek s korálem do zkumavky a nyní se na to díváme pod mikroskopem.
4: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápení, tou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To byla ta motivace, proč jít dělat mikro-CT skeny, že okem ani mikroskopem člověk nevidí, co se skrývá pod tou vrstvou.
1: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Pořídí stovky rentgenových snímků z různých úhlů. Obsluhuje ho technik z CEITECu VUT Vít Holeňa.
5: Tady teď umístuju takový oranžový stojánek, je to v podstatě taková tyčinka, která se připne magnetem na manipulátor.
1: Právě nahoru přiděláváte zkumavku s korálem.
5: Věřím si, že drží, je naprosto nezbytné, aby ten vzorek se nikterak nepohl, protože by to pak mohlo způsobit rozmazání.
1: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
4: Když se podíváme vlastně teď na ten živý korál, tak my vidíme takový, fakt vypadá to jako kamínek a na povrchu toho kamínku je měkká tkáň, to jsou ty polypy, to je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
1: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy, kteří zkoumají korálové útesy přímo v oceánu. Metodu mikro-CT by chtěli využít ke sledování toho, jak světlo, fotosyntéza nebo změny prostředí ovlivňují růst korálů.
4: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
1: Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Paříž už přes 40 let chladí unikátní síť potrubí, ve kterém teče chlazená voda z řeky Seiny. Jak tenhle systém funguje a jak se dokázal vypořádat s teplotami přes 40 stupňů, řekneme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Gracie Abrams vám dělala společnost v nočním radiožurnálu s písní That's So True. A teď míříme do Paříže. 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladící sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. V posledních dnech dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě opakovaně překonaly hranici 40 stupňů Celsia.
1: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
2: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
1: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
3: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
1: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
4: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
1: Popisuje Clemence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
5: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují.
1: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Le Halle. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Za nákupy drobného zboží z levných čínských internetových tržišť zaplatí lidé ode dneška víc. Na zásilky do ceny 150 eur nově připadá clo 3 eura, a to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. V Německu skončila sleva na tankování pohonných hmot. Dvouměsíční snížení spotřební daně vyšlo stát v přepočtu zhruba na 40 miliard korun. V platnosti zůstává takzvaný rakouský model, podle kterého smí čerpací stanice zdražovat jen jednou denně. Další opatření na kompenzaci vysokých cen vláda nechystá. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do funkce nastoupí dnes. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. Ležatka už předtím působil jako její zástupce. A ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra na Tachovsku ve směru na Plzeň. Práce se týkají zhruba 10-kilometrového úseku mezi Stým 10. a Stým kilometrem. Potrvají do konce října. Sport. Fotbalisté Francie zvítězili v úvodním kole play-off mistrovství světa nad Švédskem 3-0 a postoupili do... Fotbalisté Francie zvítězili v úvodním kole play-off mistrovství světa nad Švédskem 3-0 a postoupili do osmifinále. Dál prošlo i Norsko, které

0: stále s komplikacemi a po požáru vozidla za Pirnou zasahují tam záchranáři. Ještě to může být neprůjezdné. A v Praze je omezený provoz v Těšnovském tunelu. Směrem do Karlína je zcela uzavřený. Ve směru do centra je proto obousměrný provoz a v každém směru je volný pouze jeden jízdní pruh. Bouřky mohou působit komplikace i na D1 mezi Prahou a Brnem. Silně teď prší v okolí Velké Bíteše, na vozovkách je hodně vody. Doporučujeme opatrnou jízdu a dobré osvětlení kvůli snížené dohlednosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: 4 roky bez profesionálního tenisu.
5: Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání.
6: Loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole.
7: Hájila se tím, že komisařka nepostupovala podle pravidel a tato popřela.
8: Při slyšení u tribunálu však byla její výpověď úplně jiná, píše deník CZ.
9: Agentura pro bezúhonnost tenisu ale neměla slitování a Vondroušovou potrestala jako v případě pozitivního testu.
3: Krutý zákaz, odmítla test na doping a bude 4 roky bez tenisu. Česká hvězda Markéta Vondroušová. Co přesně se stalo 3. prosince 2025 před jejím bytem? Skončí s tenisem? Nebo jí zachrání odvolání? Ptám se Jaroslava Plašila, reportéra Radiožurnálu Sport. Dnes je středa, 1. července. Ahoj Jaroslave, zdravíme tě z Prahy z Vinohradské 12 na Wimbledon.
10: Hezký den z Wimbledonu.
3: Před 3 roky vyhrála Wimbledon Markéta Vondroušová, ta teď ale řeší teda úplně jiné problémy, dostala 4letý zákaz tenisu, takže nemůže vůbec hrát žádnou soutěž?
10: Nemůže hrát žádnou soutěž, dokonce nemůže ani trénovat v klubu, takže samozřejmě je to velmi omezené.
3: Ona mluví o tom, že než ta Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu rozhodla, tak to trvalo kolik? 7 měsíců? Bylo to 7 měsíců plných úzkosti, strachu, ztráty kontroly nad vlastním životem. Tak to teď popsala na Instagramu.
11: Nikdy jsem nedopovala. Nikdy jsem neměla pozitivní test. Během celé své kariéry jsem podstoupila nespočet antidopingových kontrol a na kurt jsem vždycky šla s čistým svědomím.
3: Proč tak dlouho čekala na to, jaká bude její budoucnost v tenisu?
10: No, je to dlouho samozřejmě, když si vezmeme teď v potaz, jak dlouho nebo méně dlouho trvaly jiné případy, tak je to velká doba. Připomeňme, že se to stalo 3. prosince. Proběhlo samozřejmě nějaké vyšetřování, nějaké sbírání informací a než přišlo na řadu to slyšení, tak to slyšení bylo tuším 11. června, takže to je opravdu velmi dlouhá doba.
3: To rozhodnutí, sám říkáš, padlo na základě loňské dopingové kontroly, totiž ta se měla odehrát 3. prosince v Praze, v pražském bytě Markéty Vondroušové, kdy ona odmítla vpustit německou komisařku právě do svého bytu. Jak přesně se to mělo odehrát? Ta komisařka zazvonila, Vondroušová jí řekla, nemůžete dovnitř?
10: No, samozřejmě vycházím jenom z těch informací veřejně dostupných. Mělo to být tak, že ona přišla mimo okno, mělo to být asi po 8. hodině večer, což už je dost pozdě. Těžko říct, jak se ta komisařka procházela, protože tam jsou nesrovnalosti v těch výpovědích. Těžko teď jako říct, co se tam doopravdy odehrávalo, ale Markéta Vondroušová s tím nebyla spokojená, s tou návštěvou evidentně, a tu zkoušku odmítla, protože se jí nepozdávaly některé věci, některé nesrovnalosti, některé nutné formality, které třeba chyběly a tak dál, takže proto tu zkoušku odmítla. Vemte si, že někdo k vám takhle přijde večer, kdy, já nevím, ten tenista je v nějakém rozpoložení a teď tam někdo zabouchá. Těžko teď, jako já nemůžu spekulovat, co se tomu člověku najednou honí hlavou. No.
3: To znamená, komisařka měla podle Vondroušové i podle toho, co ty říkáš, přijít mimo

0: Jdem nahlášený čas v takzvané aplikaci Adams. Mimo časové okno si řekl. Co to znamená? Co je časové okno? Co to je za aplikaci?
1: To je aplikace, která je povinná pro všechny profesionální sportovce, dá se říct, pro tenisty to platí, ať už se jedná o špičkové singlisty, deblisty nebo vozíčkáře, tak všichni mají aplikaci a vždycky na ten den dopředu musí vyplnit jedno 60-minutové okno, kde budou k zastižení tu dobu. Samozřejmě neznamená to, že ten komisař musí přijít v tomto okně, on samozřejmě může přijít kdykoliv a to byla asi ta věc, která si myslím, že Markétu Vondroušovou v tu chvíli možná nadzvedla nejvíc, protože na to si tenisti jako hodně stěžují obecně a tam si dovedu představit, že jako bylo to naštvání a možná, že tam byla i nějaká touha nebo snaha říct, tak tohle už jako přece není možné, což vlastně dokumentuje i to, že ta Markéta Vondroušová to pak i vystavila hned na Instagram. Těžko říct, ale je to v principu tak, že se ti tenisté hlásí do toho programu, do té aplikace, každý den to musí vyplnit na ten následující a nesmí na to zapomenout, protože samozřejmě z toho pak plynou další sankce možné.
0: Tak a druhá věc, ty jsi říkal, že ta komisařka se tak jako legitimovala, nelegitimovala.
2: Přiznala, že neukázala Markétě žádné IDčko, že neukázala žádné oprávnění k dopingové kontrole a že ani nepožádala Markétu o její identifikaci.
0: Advokát Markéty Vondroušové sám říká, že přiznala komisařka, že se neprokázala podle standardu a podle předpisu, jak by to mělo být, že je skutečně tou komisařkou.
2: Odůvodňovala to tím, že na to nebyl čas, že to všechno proběhlo hodně rychle, ale zároveň přiznala, že ta jejich interakce trvala 8 až 10 minut.
0: V tu chvíli se Vondroušová asi mohla bát, že jde o nějaký podvod, nebo ne?
1: Tak taky každý revizor vám automaticky neukáže všechno, co má, to znamená odznak, průkaz. Ptal jsem se na to i jiných hráček a kolikrát to není tak, že by jako hned ukazovali svou totožnost, to, že mají oprávnění provádět dopingové zkoušky. Rozhodně to není pravidlem, většinou třeba jenom zaklepou nebo zazvoní, řeknou ITF doping, to znamená jako zkrátka Mezinárodní tenisová federace a dopingová zkouška a to je všechno. Takže občas samozřejmě ty nesrovnalosti jsou na té straně, která kontroluje, tak to je taky velmi důležitá okolnost možná, těžko říct, jak to bylo v případě Markéty Vondroušové, ale rozhodně to není, co jsem se tak ptal různých hráček, tak rozhodně to není pravidlo, že by každý okamžitě tasil hned všechno, co ukázat má.
0: Naopak antidopingová agentura už námi zmíněná, ta tvrdí, že komisařka v zápise uvedla, že se legitimovala a splnila všechny ty náležitosti. Je otázka, jak to skutečně bylo. Co ale naopak víme, je, že Markéta Vondroušová jí podepsala, takže se museli vidět. Podepsala jí dokument, že teda odmítá tu dopingovou kontrolu, že ji nevpustí domů, že tam jsou nějaké nesrovnalosti. Otázka je, proč teda něco takového podepisuje, když ví, že jí za to potenciálně může hrozit trest.
1: Já si právě myslím, že tam byla taková ta naštvanost, která pak vám vytěsní z hlavy nějaké racionálnější uvažování. Markétu Vondroušovou znám fakt hodně dlouho a vím, že ona je jako hodně opatrná, hodně, řekl bych, si dělá věci po svém a v momentě, kdy někdy něco necítí, nějakou intuicí, teď mluvím opravdu hodně obecně, tak si zkrátka postaví hlavu. Já jsem četl i rozhovor s Markétou Vondroušovou v deníku Sport a tam ona dokonce psala, že snad tam mělo být nějaké staré potvrzení nebo starý papír, kde ještě byl dvouletý trest. To samozřejmě nevím, jak to bylo, to jenom vycházím z těch veřejně známých informací.
0: Ona teda nemluví pro mě, Jardo, úplně o naštvání, ona sama mluví o strachu, že ten strach zatemnil její úsudek, nedokázala tu situaci racionálně zpracovat, dokonce přímá posudky. Odborníci to potvrdili, že prodělala akutní stresovou reakci, že měla potíže s úzkostnou poruchou v tu chvíli.
1: No tak samozřejmě mohla se taky bát, nemusela být v pořádku, jenom můžu zase říct obecně, tenisté jsou pod obrovským tlakem. Je to mentálně jeden z nejnáročnějších sportů, možná vůbec nejnáročnější. Teď se do toho míchají různé okolnosti. Neustále stres toho, cestujete, neustále prohráváte. Je to sport, ve kterém prakticky každý turnaj až na pár výjimek prohrajete. Někdy v nějaké fázi. Od malička jste na tom kurtu sami. Nemůžete si pomoci spoluhráčem jako ve fotbale, když se necítíte jít na to kopat penaltu, tak pošlete někoho jiného, ale tam v tom tenise musíte čelit všemu. Teď do toho jsou fanoušci, kteří jsou nespokojení, kteří třeba sází na ty zápasy, píšou anonymy a tak dál. Je toho celá řada, co se vlastně na toho hráče nabaluje. Já když tady potkám třeba některé tenisty, potkal jsem Igu Świątekovou na koloběžce, tak ji vidíte usměvavou, jak si jede hezky tady ulicí ve Wimbledonu, ale vidíte ji pak na kurtu, jaký škube obličej, jak má tiky. To je neustálý nápor, neustálý stres, se kterým se ti tenisté, a teď mluvím obecně, musí celou kariéru vyrovnávat. A ne každý tím projde bez nějaké újmy. A dovedu si představit, že všechno se to může nějakým způsobem v nějakou chvíli nahromadit a vybouchnout to i v nějakou třeba takovouhle reakci. No. Je to všechno velmi komplexní a teď říkám, mluvím obecně, ale dovedu si představit, že se tam toho mohlo sejít ohromná spousta v tu chvíli.
0: Věcí naraz. Na druhou stranu je to extrémně zkušená hráčka, někdejší šestá tenistka na světě z roku 2023, vítězka Wimbledonu, dvakrát ve čtvrtfinále US Open, ve finále French Open. Nemá na tohle být mentálně připravena, protože těch kontrol přece za rok absolvuje kolik? Desítky?
1: No, chtělo by se říct, že by to měla být rutina, je to nutné zlo. Ale na druhou stranu je to fakt velká nepříjemnost a když teď mluvila třeba Serena Williamsová o tom tady ve Wimbledonu, protože teď byla taková první velká příležitost s ní mluvit po návratu, tak ona říkala, že právě tady to zapojení do toho antidopingového programu, což ona musela udělat, když se chtěla vrátit, tak se do něj na konci minulého roku musela přihlásit, tak to byl vlastně velký důvod, jako, že to zvažovala, jestli to vůbec za to stojí.
0: A ta pravidla, o kterých ty mluvíš, ta se i mění teda počas těch let, že se do toho vstupuje často a že se ty tenisté v tom musí nějak víc orientovat? Mění se třeba i průběh kontrol?
1: Nemyslím si, že se to mění nějak často. Určitě ke změnám dochází po nějakých dobách. Konec konců nasvědčuje tomu i to, že v tom případu Markéty Vondroušové se třeba mluvilo o maximálním dvouletém trestu za odmítnutí a teď jsou to 4 roky. Ale všechno se samozřejmě vyvíjí, stejně tak, jako jsou neustále třeba nové seznamy látek, které se aktualizují, které jsou zakázané, tak se různým způsobem sahá i do pravidel po nějakých zkušenostech. Třeba a tak dál.
0: Třeba pravidla ohlášení pobytu jsem zaznamenal, že jsou dlouhodobě terčem kritiky. To znamená, kde ty musíš uvádět asi, kde v tu chvíli danou budeš, jak jsi mluvil o té aplikaci Adams.
1: To je právě to, že tenista si třeba vybere nějakou dobu, kdy ví, že někde bude. Jako to říkala ta Serena Williamsová, že má děti a teď se jí třeba stane, že s nějakým dítětem teď někam musí najednou v tu hodinu. If I want to go places outside of my window, I should be able to go without having it count as a missed test. A teď tu hodinu opustí a ten komisař tam přijde a samozřejmě jako to je jako, že Ačko, a když má člověk Ačka 3, tak je to trest za doping a ten může být pořádně vysoký.
0: Tak, ještě jsem si uvědomil v tom výčtu těch úspěchů Markéty Vondroušové zapomněl na to stříbro z olympiády z Tokia, to bych teda nerad. Znovu teda říkám, extrémně zkušená tenistka, jedna z nejlepších českých tenistek. Stěžovala si někdy, že to je zásah do soukromí, ty dopingové kontroly, protože jak šéfka té protidopingové agentury Karen Morhausová, tak třeba ředitel antidopingového výboru České republiky Martin Čížek znovu připomínají, ty dopingové kontroly tu jsou pro ty sportovce. Ty sportovci a sportovkyně často vnímají, že to je přece dobře, že ti kontroloři k ním chodí.
3: Vnímají, že ten antidoping je tady pro ně a že pomáhá. Ne.
0: A že je zkouší na to, aby bylo všechno čisté a fér v tom sportu.
3: Jsou takový sportovci, kteří, když jim zazvoní komisař, tak ho pomalu vítají s kafem a s nějakou buchtou.
0: Berou to i jako třeba zásah do soukromí. Mohla to tak Markéta Vondroušová tedy brát, že po té 8. večer k ní někdo přijde, úplně se třeba nepředstaví, jde k ní do bytu.
1: No zásah do soukromí to je určitě ve chvíli, kdy k vám někdo přijde, koho nečekáte a když se navíc ještě bojíte, kdo vůbec to je, když se třeba správně neprokáže svou totožnost, tak to určitě dovedu si představit, že zásah je, ale je pravda, že jako sportovci stojí o to samozřejmě, aby bylo všechno fair, aby ta pravidla nějaká byla, ale zároveň, aby to právě bylo aspoň trošku komfortnější, protože kolikrát to opravdu je ohromný zásah do soukromí, vždyť ti lidé třeba přijdou, já vím, třeba tenisti si z toho někdy dělali i legraci, že někdo k ním přišel, koukali spolu na seriál, ale ono to pokaždé není tak růžové, on ten člověk taky musí s ním chodit, že jo, na toaletu a hezky zblízka všechno pozorovat a tak dál, takže to jsou obrovské zásahy do soukromí.
0: Jakože tam fyzicky jsou přímo na této toaletě? Ty kontroloři jsou přímo u nich, když vykonávají tu potřebu?
1: No, je to v jedné místnosti, je to, že jo, ten kontrolor, tady tenista třeba na turnaji dohraje zápas a jakmile vypadne z turnaje, tak hned je na něj v uvozovkách přilepený dopingový komisař, který ho nespouští z očí, on tam vedle něj stojí neustále celou tiskovou konferenci, pak jde s ním, čekáš zkrátka odevzdá ten vzorek a pak teprve může odejít od toho sportovce, takže je to velmi, řekl bych, intimní, docela kolikrát i dlouhotrvající.
0: 4 roky zákazu tenisu, to je v podstatě stejný trest, jako kdyby Markéta Vondroušová dopovala. Tak je to něco, co převyšuje standardy trestů v tenisu, protože tady jsou samozřejmě případy v minulosti i hráček, které dostali za doping trest, dostali ho mnohem nižší.
1: No, samozřejmě musíme teď srovnávat stejné případy nebo aspoň podobné, protože těžko teď najít nějaké srovnání z těch úplně špičkových tenistů z poslední doby. Pamatuju několik potrestání právě za vynechání těch kontrol, když jsou 3. A to se stalo, myslím si, že teď několika tenistům v poslední době, zmínil bych třeba Brooksbyho, který dostal 18 měsíců původně, pak byl ten trest zmírněný, tuším na 13. Pak mě napadají starší případy, třeba Alize Kornetová, která taky zmeškala 3 kontroly, ale ta se obhájila, protože ta se pak, pokud si dobře vzpomínám, ono už je to nějakých 8 let, tak ona se hájila tím, že jí nefungoval zvonek a proto tu 3. kontrolu neabsolvovala, protože komisařku nebo komisaře neslyšela nebo nevěděla o tom, že k ní někdo jde a nebyla pak potrestána. To mě taky tak napadá v této souvislosti, ale je pravda, že ta hranice maximální 4 roky tam je pro ten případ odmítnutí a že teď tedy byla Markéta Vondroušová potrestána tak, že si to zkrátka ta organizace obhájí. No, je to samozřejmě zase, někdo může říct, že teď se vyplatí spíš podvádět a dopovat, že to je vlastně paradox, ale zkrátka je to tak nastavené.
0: Je to tak, protože jsou teďka připomínány ty případy Janika Sinnera, Igy Świątekové, kterou ty už si sám zmiňoval, že jsi ji viděl na koloběžce ve Wimbledonu, tak ti dostali jenom pár měsíců za to, že u nich našli zakázané látky.
1: No, samozřejmě dostali pár měsíců, že v jejich těle se našla zakázaná látka, ale v případě Janika Sinnera to bylo opravdu naprosto minimální množství, ale zase no, těžko teď srovnávat postupy a postavení hlavně taky těch tenistů, protože za nimi jsou obrovské podpůrné týmy, které vynaložili obrovské úsilí taky na to, aby ta obhajoba byla co nejdokonalejší.
0: A to je nefér, ale ne, to je docela dvojí metr.
1: No, dvojí metr, mohli bychom to tak nazvat, pokud by šlo o úplně stejné případy, což asi nemůžeme, protože to jsou naprosto odlišné případy, ale můžu říct, že se rozhodně neměří všem stejně, to ani náhodou, to jako můžeme třeba srovnat s případem Nikoly Bartuňkové, která hodně dlouho bojovala za očištění svého jména, aby pak prokázala, že se jí látka zakázaná dostala do těla, protože ji obsahoval, tuším, ostropestřec mariánský, prostě nějaký takovýto doplněk. Takže nakonec byla osvobozena po nějaké době, ale nebo očištěná, ale trvalo to hrozně dlouho a nemohla hrát pořádně dlouhou dobu a bylo to velmi nepříjemné a troufám si říct, že byla v úplně jiné pozici než třeba Iga Świąteková. Takže ten dvojí metr můžeme vidět v tom, jak se k leckomu přistupuje, je to dáno i silou toho postavení. On si to každý dvakrát rozmyslí, jestli se pustí do sporu se světovou jedničkou, s globální hvězdou. Takže tohle v tomto případě to je určitě jiné. A pak můžeme to vidět na ostatních sportech dlouhodobě. Samozřejmě to se netýká jenom tenisu, týká se to atletiky, týká se to řady dalších sportů, že zkrátka přeci jenom ty sporty si ty největší hvězdy velmi dobře chrání. Tím neříkám, že je kryjí, to by bylo hodně odvážné, ale to postavení je určitě jiné, to je jasné.
0: Markéta Vondroušová se může odvolat proti tomu rozhodnutí k sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne. To řízení je ale podle jejího právníka hodně nákladné. Znovu se musí předvolávat svědci, dělají se nové posudky. Trvá to průměrně rok, než se rozhodne. Přesto jí to doporučuje, ale to rozhodnutí je ve výsledku stejně jenom na ní. Ten soud by mohl její trest zmírnit nebo úplně zrušit.
1: Těžko teď odhadovat, pokud se odvolá a bude bojovat, a měla by to udělat podle toho, co i tady říkají třeba na dálku tenistky, tenisté, protože z jejich pohledu je to ten trest za to, co udělal, šílený. Ale těžko říct, těžko předjímat, jak to může dopadnout. V každém případě určitě se dá mluvit o tom, že to může být hodně dlouhý proces, ale naději pro Markétu Vondroušovou může být to, že tam se začíná od začátku, že tam se nepracuje s nějakou tou historií toho, jak tady probíhalo šetření organizace předchozí, ale že se na ten případ nahlíží od samého začátku. To by mohla být pro Markétu Vondroušovou naděje. Protože samozřejmě pokud tam byly nějaké chyby z druhé strany, tak by to mohlo hrát mnohem větší roli než v případě toho předchozího slyšení, protože tam si dovedu představit, že se organizace nebo agentura hodně stavěla za svou zaměstnankyni, když to řeknu, za tu svou komisařku. Takže tohle by mohlo být jiné a nadějnější, ale to je jenom můj velmi laický pohled.
0: Možná naději pro ní může být pro Markétu Vondroušovou i ten pohled do minulosti na ty případy, kdy skutečně ten soud v Lausanne některé ty tresty snížil. Simoně Halepové z několika let asi ze 4 let na 9 měsíců, Marii Šarapovové za Meldonium z 2 let na 15 měsíců. Ale to jsou zase trošku jiné případy, než ten, o kterém teďka spolu mluvíme.
1: Právě, no, určitě. To se nedá srovnávat, protože jsou to všechno snížené tresty za to, že někdo měl nějakou zakázanou látku v těle nebo se nějakým způsobem provinil. Tady je to jiné v tom, že Markéta Vondroušová tu zkoušku odmítla.
0: A ty jsi říkala, a to mě ještě zaujalo, že má Markéta Vondroušová tedy podporu tenistů a tenistek, kteří se za ní, protože za ní stojí třeba Český tenisový svaz, že jo, a někteří velmi známí tenisté, Andy Roddick, kdo ještě další, Kosťuková, Džaburová jsem zaznamenal, bývalá světová jednička Kleistersová, že prostě tohle to není správně.
1: Podporu má obrovskou, protože právě proto, že to všichni vědí, jak to je, jak to chodí, co musí ti tenisté podstupovat stále. A taky proto, že si myslím, že ji znají, že vědí, že to není podvodnice. Konec konců ukazuje to i to, že ty testy kolem toho byly všechny negativní. Markéta Vondroušová neměla nikdy žádný problém za celou kariéru, takže v tomhle případě si myslím, že i proto má takové zastání, protože ty třeba hráčky, které ji velmi dobře znají, tak to mohou říct, protože ji znají od malička třeba nebo od útlých let kolikrát.
0: Pokud s obranou neuspěje nebo pokud se ani nebude chtít dál bránit, jak závažný problém to pro ní a pro její kariéru je? Její 27 let, 4 roky zákaz, to je konec s tenisem ve výsledku?
1: No tak je to jako hrozné to takhle předpovídat, ale v podstatě to jako je skoro ukončení kariéry. Samozřejmě teď ještě jako pořád mluvíme o tom maximálně jako hrozném trestu. Pořád, já si pořád říkám, že ta šance na to ten případ nějak alespoň zvrátit jako existuje. Ale když si vezmeme teď, jak Markéta Vondroušová neustále bojovala s tím, aby vůbec mohla hrát, neustále se na ní nabalovala nějaká zranění, teď v posledních letech hlavně zranění ramene, operace a tak dál. Vynaložila spoustu úsilí vždycky, aby se mohla vrátit. Ta její kariéra je v podstatě poloviční nebo třetinová zatím možná. Zkrátka o strašnou dobu přišla a teď by ještě přišla o tohle, tak to by byla strašná rána. No.
0: Dobrá, tak uvidíme, jak to celé dopadne. Jardo, já ti přeju hezký Wimbledon a moc díky, že jsi na nás udělal chvíli.
1: No, není zač vůbec naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jaroslav Plašil, dlouholetý komentátor tenisu a reportér z radiožurnálu Sport, který je zrovna na Wimbledonu. A já jsem se ho ptal na případ Markéty Vondroušové. Připomínám, že od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu dostala tahle česká tenistka stopku na 4 roky a čeká se, jestli se proti tomu odvolá. Naslyšenou zítra.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Hezký den posluchačům Radiožurnálu Sport. Máme skoro 4 hodiny ráno a začíná přímý přenos utkání fotbalového mistrovství světa mezi fotbalisty Mexika a Ekvádoru.

Tak ještě jednou hezký večer, nebo možná dobré ráno, vám, co jste zvědaví na to, jestli do další fáze světového šampionátu ve fotbale postoupí hráči Mexika, a nebo jestli postoupí hráči Ekvádory. Oba dva týmy už se chystají na hrací ploše. Chystají se k zápasu, který statisticky bude, bo by měl trvat déle, než je očekávaných a běžných 90 minut, protože když proti sobě nastoupili hráči Ekvádoru a Mexika v poslední době, tak z toho byla remíza. Ať už v zápasech soutěžních, anebo v zápasech přátelských. Hlavní rozhodčí je ze Slovenska, stejně jako jeho asistenti. Hlavní sudí Vinčič je jedním z těch zkušených na tomto světovém šampionátu. Sestava Mexika je sestavou týmu, který Česku velmi dobře známe. Brance Rangel, obraně Gallardo, Vázquez, Montes a Sanchez, záloze Romo, Lira a Mora. Trojice hráčů, které velmi dobře zná i český tým. A v útoku Quiñones, Jiménez a Alvarado. To hráče Ekvádoru čeští fanoušci neměli šanci tolikrát poznat. On také Ekvádor byl jedním z velkých překvapení americké kvalifikace, když si zajistil postup na šampionát velice, velice rychle, a to zvláštně díky pevné obraně. Však také, když se podíváme na to, s čím hraje Ekvádor, že ekvádorští fotbalisté jsou stavebními kameny Paris Saint-Germain, v Arsenalu, v Chelsea, a to ještě jsme se nedostali k někdejšímu známému jménu Manchester United, tedy Eneru Valenciovi, tak to jsou opravdu velcí bojovníci. V brance Ekvádoru Galíndez, v obraně Franco Ordóñez Pacho, to je právě ten borec z Paris Saint-Germain, a Incapié, to je hráč Arsenalu, v záloze Yeboah, Caicedo, Bitte a Angulo, a v útoku Plata a Ener Valencia, jedna z těch velkých legend ekvádorského fotbalu. Mexičani, Mexico City stále jako domácí připraveni k tomu, že se rozehraje, už se tam také Ordóñez velice rychle dral do útoku, stejně jako Romo, který krátce poté, co bylo rozehráno, tak v podstatě naběhl hned před obránce Ekvádoru, ale míč směřoval do autu. A tak si poprvé poté, co Ekvádorci vyloženě po vhazování napálil míč dopředu, zahraje také brankář Rangel. Přihrává na Vázquez, Vázquez pomalinku míří kupředu a diváci se snaží udělat v Mexico City co největší kotel, tak aby se v něm uvařili změnění známí hráči Ekvádoru. Z nich nejvýraznější bude na blond obarvená kštice Angulo, nebo Angula, který na levém útoku, levé záloze by se měl potkávat se Sanchezem, nebo také Morou. Dlouhý nákop dopředu, který zvládá Ordóñez odpravit ale pouze k Romovi, ale Romo následně o balón přichází, protože se vrátil rychle Plata a ten byl poslaný Alvarádem na zem. Takže Ekvádor bude mít šanci rozehrávat na své polovině ve druhé minutě utkání za stavu 0-0 mezi Ekvádorem a Mexikem.
rozehrává Franco na Ordonieze, ten na Pača. Pačovi se nabízí na levé straně Inkapie a také Bitte, který si seběhl, ale Bitte přihrávku nedostává. A tak je to znovu pas směrem na Ordonieze. Ordoniez na brankáře Galindéze a Galindéz pošle nejspíš dlouhý nákop směrem dopředu, zatím ani na jedné straně se s tím brankáři příliš nerozpakovali. A ani jeden z týmů pochopitelně si nechce dělat složitou pozici. Teď už se hraje třetí minuta zápasu Mexiko-Ekvádor 0-0. Start zápasu byl odložený především kvůli bouřce a s ní spojenými blesky, po kterých se půl hodiny nemohlo hrát a pořadatelé toho využili a tak rovnou utkání o hodinu odložili. Třetí minuta utkání Mexiko-Ekvádor 0-0. Martin Charvát, Radiožurnál. Mexičani rozehrávají po pravé straně, Sanchez se snaží dostat ještě míč na Moru, to se mu také daří, Alvarado, následná další přihrávka směrem na Moru, Mora u pravé postraní čády přihrává před pokutové uzaní, tady je znovu Alvarado, Alvarado může střílet levačkou, střílí, trefuje Ordonieze, od jeho hrudi balon vyskákal před pokutové území, následná rychlá reakce od Mory, Mora znovu bere míč Ekvádorcům a snaží se dostat balon do pokutového území, tentokrát z levé strany, ale Romo musí zastavit postup, přihrává zpátky směrem na Montese. Montesovi se na pravé straně ukazuje Sanchez, Sanchez zpět na Alvaráda, Alvarádův nákop směrem do pokutového území, tady už je znovu Mora na hraně pokutového území, zpětná přihrávka na Roma, jeho centr do pokutového území, ale přetažený až na hranu a balon vyskákal ven, takže Gallardo musí zpět tento mexický levý obránce. Balón na polovině hřiště, Mexičani v jeho držení, pátá minuta zápasu, znovu Mora na pravé straně, před kterým se trochu otvírá prostor a tak se Moro snaží pro průnik, narážečka, zpětná přihrávka, znovu centr, ale znovu připravený Ordoniez, který znovu dostává balón do bezpečí a tentokrát už je tady Ener Valencia se svým průnikem, spadl přitom na nohy obránce Liry v tomto případě, nebo záložníka Liry v tomto případě obránce, a tak se pisíská faul zmíněného Enera Valencii a znovu Mora, který si svíhá hluboko až před vlastní obránce. Romo do středu hřiště, připravený na přihrávku od Montese. Montese ale na pravé straně nachází Sancheze. Sanchez směrem do pokutového území na Moru. Morův centr a Alvarado se snažil ještě k tomu dostat, ale Mora vypálil a první střela, která mířila směrem k brance, ale nad branku. Mora se dostal k míči z levé strany, balón přišel k němu z pravé. Mora pálil mírně v záklonu a míč zamířil nad horní tyčku. Dlouhý nákup golmana Galindéze, který míří ale až na polovinu hřiště. A tady je možný rychlý protiútok, střela, která možná vyřešila situaci dříve, než by chtěli ostatní hráči Mexika, protože se tam Jiménez snažil dostat k míči, což se mu také povedlo. Romo následně pálil a Romo pálil znovu nad branku ještě výše než předtím Mora. Přitom to byl možný rychlý protiútok 3-2. Snažil se tam ještě Pacho dostat do dráhy míče, ale nakonec to nebylo potřeba. Teď Ekvádor zachránila možná mírná mexická zbrklost, protože tohle mohli vyřešit Mexičani mnohem lépe v úvodu zápasu, jsou ale také výrazně aktivnější. Mora se znovu snaží proniknout po pravé straně, rychlý nákop směrem na Roma a tady je centr a hlavička od Jiménez, která míří přibližně 2 metry vedle levé tyče. Obrovská šance Jiménéze. Jiménez dral do zakončení na vzdálenější tyči. Nebyl u něj Pacho. Pacho se k němu nedostal stejně jako Ordonieze, který ho měl nakonec na starosti. A Jiménez střílel svou hlavou moc pozdě. V podstatě měl jít víc do balónu.
dostat míč před sebe, jenomže to se mu nepovedlo. Mexičani ve velice aktivním úvodu utkání, nebo spíše velmi aktivní v úvodu utkání, ale jsou to oni, kdo právě tu aktivitu dělají, ale zatím neúspěšně. Co se týče skórování, 8. minuta zápasu, Mexiko-Ekvádor 0-0. Mexičani opravdu zatím jsou těmi, kdo se snaží diktovat tempo tohoto zápasu. Ale možná zvrklostí, možná menší připraveností těch akcí se zatím nedostávají k nebezpečným situacím. Franco, tedy obránce Ekvádoru, teď hasil nepříjemnou situaci na pravé straně z jeho pohledu, jenomže následně Quiñones to nedokázal udělat vůbec dobře při kombinaci s Jiménezem, protože Quiñones vhazoval, Jiménezovi poslal balón a Jiménez mu to vrátil přímo do autu. Takže tím pádem vhazuje pro změnu Ekvádor. Snaha poslat míč po pravé straně dopředu se nepodařila a Yeboah, který je snad podruhé u balónu za úvodních 9 minut zápasu, tak vlastně neměl ještě úspěšný dotek, co se týče toho, že by z toho byla nějaká zajímavá šance pro Ekvádor. Ale utkání v úvodu má poměrně zajímavý náboj. Sanchez, tedy Mexičan, na pravé straně, snaží se vybídnout do znovu Moru. Mora hráčem utkání v úvodních minutách, tentokrát se na ní ale počkal Incapié a Incapié tentokrát dokázal spolu s Pačem vybít obránce a v zápětí také i útočníka Mexika. A tím pádem hazování pro Incapiého na levé straně. Dlouhý balón směrem na Montese. Montes poslal míč do zámezí, takže Incapié si to celé zopakuje přibližně o 30 metrů dále, než byl původně, a už se s míčem posouvá na polovinu Mexika, kde zatím Ekvádor úplně u balónu nebyl a když už tam byl balón, tak Ekvádor ho neměl ve svém držení, takže možná Ekvádorci poprvé budou moct i s balónem hrát na polovině Mexičanů. Desátá minuta zápasu, zatím 0-0, Mexiko-Ekvádor. Drobné vyčkávání od Caiceda, který zatím v tomto zápase také v podstatě nebyl u balónu. Zatím Mexiko hrálo po pravé straně a mělo v podstatě celou dobu balón na svých kopačkách, takže hráči z pravé strany Ekvádoru vlastně nebyli téměř u míče. Teď se trochu dělá těžší pozici Ordoñez, který nedokázal dobře kombinovat. Mexičani velice aktivně napadají hráče Ekvádoru. Ordoñez znovu v podstatě hodně defenzivně odpravuje balón do středu hrací plochy, ale následně bude moci pokračovat na levé straně Bitte. Bitte už může hrát, zatímco se po levé straně hodně vysunul Incapié, ale teď je ve spolupráci s dalšími hráči, vlastně přenechal Bittemu míč na levé obraně a sám si Incapié nabíhá po levé straně do útočného pásma, už tam také je, respektive do bokutového území, následný centr Mexičani odvrátili, ještě se snaží míč vrátil před branku Angulo, Angulo přihrává na Caiceda, Caicedo má vedle sebe na pravé straně také obránce Franka, Franco už si nabíhá možný centr, který také posílá do pokutového území, ale dobře odvrátil Alvarado, který se vrátil až s útočníky Ekvádoru a následnou cestu do pokutového území Mexičani zabrzdili už na polovině hřiště, protože Quiñones tam byl držený jednak mexickým záložníkem Yeboahem, ale rozhodčí hlavně viděli to, jak tam přiběhl Caicedo a Quiñones ho fauloval. Takže to jediné odpískali a Ekvádor se může svým způsobem vrátit do utkání, protože zatím vlastně Mexičani byli ti jediní, kdo hráli, ale to, jak hráli, není možné vydržet příliš dlouho. A když by to už možné bylo, tak připomeňme, že Ekvádor, to jsou hráči, kteří
vědí, že ta nadmořská výška v Mexico City vlastně nemusí být úplně velkou výhodou. Teď se Mexičani trochu zlobí a nakonec to bude pro ně i s dobrým koncem, protože se snažil dostat před branku soupeře Lira, který byl podle svého mínění faulován, nakonec i podle mínění rozhodčích. I když to mínění rozhodčích jsem si vyložil špatně, protože ti nepískali faul, ti jenom tím popísknutím naznačili, že nic se neděje a bude se vhazovat. Nicméně to bylo v podstatě na tom místě, odkud by se mělo kopat. Takže zatím vodu utkání ve 13. minutě 0-0. Raúl Jiménez měl velkou šanci v tomto zápase, zatím jedinou vyloženě gólovou. Galíndez ale neinkasoval a teď může rozehrát jeho dlouhý nákop, který si vezme až jeho protějšek na mexické straně, tedy Rangel, který teď bude moci rozehrát. Balón držel v ruce poměrně dlouho, ale už ho pustil na zem a teď je s ním čeká na napadání Valenci, po případě Platy. Ani jeden z nich se k balónu nedostal, přestože o tom uvažovali a Mexičani po následném protiútoku už jsou v útočném pásmu. Alvarado, jeho střela otřela se o kopačky Pacha a bude z toho rohový kop, jak ukazují rozhodčí, ale tohle byl rychlý protiútok, který dobře poznali čeští fotbalisté, s tím rozdílem, že teď se dokázal Pacho vrátit a i díky tomu z toho bude roh, první roh v tomto utkání na začátku 15. minuty, kdy Mexičani jako kdyby chtěli rozehrát nakrátko. Ale ještě předtím slovinský rozhodčí upozorňuje, že musí být všechno v pořádku v pokutovém území. Je to taková těžká situace, kdy Evropan píská jihoamerický souboj, nebo středoamericko-jihoamerický souboj, a teď jsme se k tomu dostali zrovna po rozehrání toho rohového kopu. Slyšíte, že hlavní rozhodčí dělá takový ten přerušovaný hvizd, kdy ještě potřebuje něco vyřešit mezi hráči, což následně přerušilo trochu překvapivé mexické rozehrání nakrátko. Tak teď pošlou Mexičani míč přímo do pokutového území. Alvarado se dostává k odraženému míči, ještě Sanchez může pálit anebo rozehrát, vybírá si rozehrávku, dává na Montese. Montes až u postraní čáry, jeho vysoký oblouk do pokutového území, ale na zadní tyči. Mexičani u balónu jsou, následná křížná rána od Mori a balón míří až do zámezí, protože minul branku z pohledu z tribuny těžko říct okolik. Myslím si, že to nebylo úplně ohodně, ale zároveň, že by to bylo vyloženě, no, bylo to v podstatě centimetrová záležitost, protože Mora střílel a jeho balón na zadní tyč mířil, ale zadní tyč nakonec obletěl, takže v 16. minutě stále 0-0 mezi Mexikem a Ekvádorem, ale připíšeme si další velkou šanci Mexičanů, byť ne v tom smyslu, že by se dostali do ní a že by z ní zkrátka nedokázali dát gól, a spíše v tom smyslu, že Mexičani po téhleté výborné střele byli vlastně blízko branky, aniž by si předtím vytvořili nějakou výbornou příležitost. Následná akce Mexika končí tím, že Quiñones dostal tak složitý balón, že neměl v podstatě šanci ho zpracovat, protože Romo mu poslal míč, po kterém si Quiñones opravdu nemohl myslet, že ho nějakým způsobem dokáže dostihnout. Následné hodně pochybné vhazování na úroveň mistrovství světa od Franka. Franko si to bude moci zopakovat, protože Mexičani dostali balón do zámezí. Mexiko zatím výrazně aktivnější v tomto zápase.
Franko, jeho krátký aut směrem na Plata. Plato si bere balón, udělal jednu kličku, dvě kličky, prošel přes dva hráče, následně přihrává na levou stranu už na polovině Mexika směrem na Incapieho. Incapie do pokutového území na Valenciu. Valencia prochází, trefuje boční síť svým bodlem Ener Valencia. Krásnou ranou a krásnou rychlou akcí se prosmíkl před branku. Nakonec to byl Yeboah a ne Ener Valencia. Přišlo bodlo a následně nejen boční síť, ale také tyč, kam poslal svým zákrokem míč Rangel. A jakmile se Rangel nepřiznal, tak rozhodčí pískají, že to má být odkop od branky. Což tedy být neměl, protože Rangel do míče mírně sáhnul. Ale tohle můžeme počítat i za nastřelenou tyč v tomto utkání. Rangel na ten balón nemohl lépe dosáhnout, nicméně ten balón také by musel mířit z úplně opačné strany tyče, než do ní břinkl balón, připomeňme, od záložníka Biteho a Yeboaha především. Tak do pokutového území se dostal vlastně po velice rychlé kombinaci, na jejímž začátku byl Plata se svým průnikem po pravé straně, kdy si udělal kličku přes dva hráče, následně přihrál do druhé vlny na levé straně a tím krásně přenesl těžiště hry.

Začíná 20. minuta utkání 0-0 mezi Mexikem a Ekvádorem, ale nemuselo být, protože na obou stranách přišly dvě zajímavé šance, jedna tedy na každé straně, dvě celkem. Tou první byla mexická příležitost, kdy po centru Mori z pravé strany se Jiménez dostával k hlavičce a nezamířil podobně přesně jako proti České republice v základní skupině. Raúl Jiménez hlavičku trefil možná příliš před sebou a tím pádem míč nemířil do branky, ale minul přibližně o 2 metry zadní tyč, to přímo do tyče. Mířil před chvílí Yeboah na straně Ekvádoru, protože dokázal krásně se dostat před hráče Mexika a byla z toho střela bodlem, po které trefil Yeboah z vnějšku tyč. Teď první zajímavý moment, co se týče emocí v tomto jihoamerickém nebo středoamericko-jihoamerickém souboji. Po zajímavém střetu se tam dokázal dostat Jiménez až do reklamních banerů a realizační týmy obou celků, přibližně 20 člené, proti sobě rázem vyběhly v 21. minutě utkání mezi Mexikem a Ekvádorem. Stav 0-0, ale je jasné, že v Mexiko si ty emoce vřou, protože tohle utkání je samozřejmě pro oba týmy hodně sledované, byť připomeňme, že v posledních třech měřeních sil to bylo pokaždé remízové a celkem padly jenom dvě branky. Zatím žádná v tomto utkání. V 21. minutě Mexiko hraje s Ekvádorem 0-0. Martin Charvát, Radiožurnál. Hlavnímu rozhodčímu ze Slovenska se povedlo tu situaci rychle vyřešit a tak mohou Mexičani rozehrávat od svého brankáře Rangela, který ve spolupráci s Vasquezem a Montésem může rozehrát. Dělá to, Lira si seběhl pro přihrávku a Ekvádor vysunul své napadání a vzhledem k tomu, že teď je Quiñones zády k ekvádorské brance, tak se potřebuje otočit. Přichází pas, který podle mě bude offsideový kvůli tomu, že Quiñones už byl na polovině soupeře, zatím ale může pokračovat akci Quiñonesova střela a měli by z toho být gól. Quiñones dostává míč do branky a Mexiko, pokud to nebyl offside, vede 1-0 ve 22. minutě zápasu, ale já si myslím, že to offside byl, nicméně ještě to je celé v řešení a myslím si, že VAR tady ještě zasáhne. Každopádně borci na hřišti teď vidí, že by z toho měl být gól Mexika a Mexiko se po brance Quiñonese nejspíš dostává proti Ekvádoru do vedení 1-0. Quiñones dostal balón na polovině své možná. Otázkou je, jestli částečně nebyl na polovině soupeře. Nebyl tam žádný hráč Ekvádoru na vlastní polovině Ekvádoru, což je klíčové, protože jestli Quiñones nějakou částí svého těla byl na polovině Ekvádoru, pak to jednoznačně musí být offside, neexistuje tam jiná situace. Otázkou je, jestli byl nebo ne, protože to se nedá úplně jednoduše posoudit z pohledu, který mám já. Mexiko stále slaví gól na 1-0 a nevypadá to, že by Ekvádor očekával, že to bude nějakým způsobem zrušeno. Takže Quiñones, stejně jako hráči Ekvádoru, už se chystá k rozehrání, možná jsem to s tím offsidem neviděl správně. A Caicedo připraven na rozehrávku. Gól platí, Mexiko vede 1-0. Quiñones autorem gólu po krásné přihrávce za mexickou obranu. Podobná situace, jaká potkala český tým, tak teď také ten tým mexický. Ekvádorci budou muset dotahovat, což tým, který nedostával góly v jihoamerické kvalifikaci, samozřejmě nevidí moc rádi. Ale to už je teď vlastně jedno, co vidí nebo nevidí rádi. Po levé straně se snaží dostat Ekvádor do pokutového území. Angulo se ale k míči
dostává ještě jednou, po té, co první centr mu úplně nevyšel, následná zpětná přihrávka na Biteho. Bite přihrává na pravou stranu, kde si zbíhá k balónu Franco. Franco má proti sobě, nebo k sobě spíš Jeboah, ale ještě vrací situaci na polovinu hřiště a teď nejspíš Mexiko mírně poleví, protože se v tom úvodu opravdu hodně vydalo. Nicméně dostává šanci na to, aby podržel také balón na svých kopačkách, protože Alvarado dostal přihrávku přímo od Pacha, který rozehrával nepřesně, a následně Mexičani mohou s balénem mířit před branku. A teď také přerušená situace po nepříliš vhodné situaci, která nastala ve středu hřiště, a sice, že hlavní rozhodčí zastavil jednoho z napadajících Mexičanů a proto také odpískal přerušení akce a celé to zkouší zakamuflovat v tuto chvíli za pauzu na občerstvení, kterou v uvozovkách úspěšně vyhlásil. Takže 25. minuta zápasu, Mexiko po brance Quiñonese vede nad Ekvádorem 1-0. A rozhodčí teď trochu pomáhá sám sobě tím, že řekl: pánové, jděte se občerstvit. Tak tedy pokračování za 3 minuty, protože právě 3minutová ta přestávka na občerstvení je.

Ekvádorský kouč Pekase se má hodně co říct svým svěřencům, protože ti samozřejmě vidí, že jsou pod tlakem. Ener Valencia v posledních minutách téměř není u balónu. Plata vlastně, aby se k balónu dostal, tak si musel zběhnout až ke svým obráncům. Hráči Ekvádoru jsou pod velkým tlakem Mexika. A Mexiko zatím hraje velmi dobře v tomto zápase. Ale hlavně, co je podstatné, hraje přesně a ve vysokém tempu. Což je cesta k tomu, aby mohlo udržet to vedení 1-0. 28. minuta v úzovkách začíná, ale teď, jak je ta přestávka na občerstvení, tak čas plyne, ale v podstatě se nehraje a celé se to bude dohrávat v nastavení v této naprosto uměle vytvořené pauze kvůli zbytečným průtahům a náladám amerických pořadatelů. Mexiko-Ekvádor 1-0. 28. minuta, Quiñones střelcem gólu a míčem rozhodčího se bude pokračovat poté, co vlastně hlavní sudí přerušil zmíněnou akci Mexičanů. Lira ve spolupráci s Morou se snaží rozehrát dlouhý nákop znovu za obranu, kam se snaží klopítat Jiménez a nakonec klopítal tak dlouho, až přeběhl třetinu hřiště a potom spadl a dělal, že za to může obránce Ekvádoru Ordóñez, ale tohle bylo opravdu až zbytečně dlouhé od Raula Jiméneze a jeho herecká vložka v tuhle chvíli nebyla úplně pochopena. Následná přihrávka po sklepnutí od spoluhráčů nebyla ani přesná, takže Raul Jiménez doufá, že se k míči dostane znovu a Franco už bude muset poslat od autové čáry dlouhý balón, ale posílá znovu jenom krátký, jen na prodloužení, které se hráčům Ekvádoru poměrně daří, ale nejsou s balónem v žádném děsivém náběhu a teď také nebudou, protože se krásně vrátil Lira, který s míčem zamířil zpět na polovinu hřiště, kde byl faulovaný Alvarado a hlavní rozhodčí z Slovenska už naznačuje, že toho jihoamerického a středoamerického temperamentu je tam poměrně hodně. Alvarado byl faulovaný naprosto jednoznačně, protože mu tam Ener Valencia přišlápl nárt. Přesto se Alvarado sebral velice rychle, možná i pod dojmem toho, že když za to nedostal hráč Ekvádoru žlutou kartu, tak tím pádem bude muset dělat všechno pro to, aby se sebral co nejrychleji, aby nemusel za autou čaru a mohlo se pokračovat v 10 hráčích poli plus brankáři na obou stranách, respektive v tomto případě hlavně na té straně mexické. Krásná kombinace, kdy Mora si tentokrát seběhl k levé postraní čáře a Mora zatím jednoznačně hráčem tohoto zápasu, byť Quiñones dával gól, další setr směřující před branku, ale tady je Incapié, který dokázal odklidit balon, ale pouze na polovinu hřiště a tam znovu musí Ekvádor balon bojovat. Angulo se snaží k míči dostat, ale znovu krásně přesný Lira, který dokázal míč vybojovat. Dlouhý nákop směrem na Raula Jiméneze, špatný odkop od Pacha, ještě pod klouznutí Ordóñeze a Mexiko se může snažit dostat do útočného pásma, no to dělá a dává druhý gól. Raul Jiménez se v 31. minutě trefuje a podtrhuje velmi špatnou sekvenci několika situací na straně Ekvádoru. Raul Jiménez dává druhý gól, Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0. Ekvádor si teď podkopal sám sobě situaci. Nejprve nesmyslný odkop Incapiého na polovinu hřiště, rychle se vrátil. Minuta, Mexiko slaví druhý gol v zápase, trefuje se Raul Jiménez po několika špatných situacích v
obranné části Ekvádoru, v obraně Ekvádoru, kdy Raúl Jiménez se dostal na hranici pokutového území k balónu, přihrával mu Quiñones, ten dával první gól a Jiménez se trefil. Přesně do pravého hor.

Nasadil jesličky, ale dál už se s míčem nedostal. Tohle by měl být rohový kop, bych typl já, ale hlavní rozhodčí ukazuje odkop od branky. A tím pádem tedy Mexičani znovu udrží hráče Ekvádoru dost daleko od míst, kde by je mít rozhodně nechtěli. Navíc hraje se v Mexico City. Pro Mexičany teď ideálně rozehraný zápas ve vyřazovací fázi mistrovství světa. Vite se snaží ve středu hřiště něco vymyslet, dává na Incapieho nákop po hřišti, po trávníku na Valenciu v centru před branku a z tohohle už rohový kop bude jednoznačně po zákroku kapitána Montese, kdy mexický kapitán strčil nohu do balónu, který mířil od Valencie směrem na branku z levé strany, ale důležité spíše říct, že to byl balón před branku a že to nebylo úplně myšlené na někoho, protože před brankou vlastně nikdo nebyl. Incapié naznačuje, že je tam mírně držený vzhledem k tomu, že se hráči Ekvádoru rozhodli, že udělají takovéto klubku před brankářem, tak držení je v tuhle tu chvíli naprosto jednoznačné a hned dvě dvojice hráčů tam padají na trávník, což rozhodčí ze Slovinska samozřejmě bude muset nějakým způsobem řešit, protože tam Jeboah se opřel do svého soupeře a Ekvádor v tuhle chvíli bude potřebovat tlačit, takže Vinčič se svým vysvětlováním to nebude mít úplně jednoduchý úkol. Alvarado se snaží bránit podobně jako hráči Ekvádoru. Nákup od Caiceda, který míří na branku, ale Rangel to dokázal vyboxovat. Ještě možné vrácení míče před bránu, ale mezi tím Ekvádor se vrátil s míčem vlastně na svou polovinu a potom přišel nákup, ale úplně nikam. A hráči Mexika si teď plácají, protože Lira, Montes, Vázquez, tahle trojice hráčů, která se často objevuje před svým brankářem, tak teď má jednoznačně dobře rozehranou situaci. Rozehrají si teď nakrátko s Rangelem a Rangel následně až pošle dlouhý balón na polovinu hřiště. Teď samozřejmě Mexiko je v pozici, že může lákat hráče Ekvádoru a snažit se je místy i trochu vyprovokovat, což se samozřejmě může dít čím dál častěji v tomto utkání. Vinčič píská další faul, tentokrát na Alvaráda. Hráči Ekvádoru jsou samozřejmě už hodně podráždění, zatím to je celé bez karet, ale myslím si, že tady karty přijdou v tomto zápase, to skoro není možné, aby nepřišly. Alvarado byl přišlápnutý Angelem, který zatím v tomto zápase je hodně mimo a Bekasese, trenér Ekvádoru, bude mít dost složitou pozici, protože Mexiko je zatím všude dřív. Alvarado je jedním z těch hráčů, kteří to diktovali, to mexické tempo. Rychlá rozehrávka od Liry směrem na Montese a také na Vázquez. Vázquez se rozehrává do středu hřiště, tady už je znovu Mora, který motá hlavy obráncům Ekvádoru. Pachu musí následně hasit nákop hráčů Mexika před pokutové území. Míč pouze odhlavičkoval do zámezí. Je to složitá situace pro Ekvádor, když zároveň nechce moc riskovat, ale zároveň chce hrát. A tak když chce hrát, tak z toho je dlouhý, vysoký nákop. A když nechce riskovat, tak to znamená, že v situacích, kdyby si teoreticky hráči Ekvádoru mohli zpracovat balón, tak z toho je odhlavičkování, z toho je nákop někam, z toho je v podstatě zběsilá situace místo toho, aby dostali balón na zem. Teď na zemi jsou dva hráči a ekvádorští hráči z toho můžou vytěžit rychlý protiútok, ale byl tam trefený Plata. Následně ale Ekvádor dostává balón od hráčů Mexika zpátky a Incapié to celé může mírně uklidnit. Naznačuje, uklidníme to přesně tak, dvě ruce, dlaní k zemi směřují a naznačují,

Že teď musíme si to hlavně celé rozmyslet. Bitte po levé straně má Angulo proti sobě už nastartovaného a velmi připraveného Sancheze. Sanchez předává směrem na hráče dalšího. Quiñones tentokrát přiběhl ze zadu k Caicedovi a poslal ho na trávník. Caicedo nevypadá, že by chtěl být s Quiñonesem velký kamarád. Quiñones mu naznačuje hlavně buď sticha a hraj, ale nestalo se nejspíš nic děsivého záložníkovi Chelsea, protože Quiñones si myslím, že ho žádným minimálně drastickým způsobem netrefil. Caicedo sám bude rozehrávat, ale je to situace poměrně dost daleko, ještě od pokutového území, spíše blíže polovině hřiště, než pokutovému území. Když se teď vypráví hráči jednoho či druhého týmu, samozřejmě to mají složité, protože španělština je jazykem obou zemí, takže těžko to udělat tak, aby si nerozuměli, a zakrývání úst už tady na šampionátu není úplně vhodným postupem. Znají to právě hráči jihoamerických celků velmi dobře a rozehrání Caiceda teď bylo prachbídné, takže je to něco, co hráčům Ekvádoru zkrátka v tomto zápase vůbec nejde a ekvádorští fotbalisté se budou muset vzchopit, protože zatím opravdu nejsou hodně toho v tomto zápase se dostat jakkoliv do nějaké zajímavé situace a ani k tomu nemíří. Možná začít hrát více jeden na jednoho, jak teď předvedl Ordoněz, byť mu balón utekl a musí rozehrávat Pacho, nad míčem stojí místo toho, aby s ním běžel. Pacho se následně vydává na výlet, krásná dlouhá přihrávka na pravou stranu na Yeboaha. Yeboah proti sobě má dva hráči, dělá kličku prvnímu, druhému, položil si jednoho, střela na zadní tyč, dobře vyražená Rangelem. Tohle byla první šance Yeboah, nebo spíše druhá, poté co Yeboah trefil tyč, ale Yeboahova levačka tentokrát mířila na zadní tyč a Rangel se po ní musel natáhnout po téhle střele. Yeboah mířil velmi dobře na zadní tyč. Míč vyražený na rohový kop. A nejspíš uvidíme znovu stejné pošťuchování jako v prvním případě. Vinčič to celé samozřejmě pozoruje z poměrně velké blízkosti. Znovu rozehráno, tentokrát se tam brankář nedokázal natáhnout, ale hráči Mexika ano. A tak z toho znovu nic není. Franco na polovině hřiště jako poslední ekvádorský fotbalista přihrává tomu úplně poslednímu, kterým je brankář, a přes Incapieho může Ekvádor rozehrát. 40. minuta končí, 41. začíná. Ekvádor prohrává s Mexikem 0-2. Trefili se Jiménez a Quiñones. Teď průnik po levé straně. Angulo to dobře udělal. Přihrávka před branku. Nakonec zblokovaná vracejícím se Alvarádem, který opravdu směrem dozadu pracuje výborně v tomto utkání. Alvarado jedním z dalších obránců srazil míč před nabíhajícím si Valenciou. Ener Valencia už tam byl připravený se k balónu postavit. Tři rohy možná zkusí rozehrát stejně, dva byly stejné od Ekvádoru. Ten třetí teď přijde na řadu. Ekvádor znovu natlačený k brankáři, znovu Rangel boxuje, ale znovu z toho není žádné zakončení Ekvádoru. Znovu ta situace mohla být asi dohraná lépe, nebo tí samozřejmě zahrát po zemi. Yeboah vhodil znovu až na polovinu hřiště, se vrátil Ekvádor, přestože tak daleko od branky nebyl. Centrovaný míč do pokutového území trefuje Sáncheze, a to tak, že z toho bude čtvrtý roh pro Ekvádor. Incapié dávanič Angulovi. Angulo už míří k rohovému praporku. Ekvádor prohrává 0-2. Teď se snaží v závěru poločasu se dostat na dostřel, udělat z toho 1-2. Může být samozřejmě cestou k tomu, aby ve druhém poločase Ekvádor měl o co hrát, respektive aby měl co nejvíc o co hrát. Vinčiš sleduje, co se děje před brankou. Ekvádor na počtvrté zkusí stejný rohový kop, tentokrát na přední tyč především zahraný, stečovaný, ale hráči Ekvádoru, protože to byl Incapié, který se k míči dostal, byť v nedobré pozici.
a byla z toho hlavička za koncovou čáru, ale v podstatě ne vůbec na branku. Takže 42. minuta, Ekvádor prohrává s Mexikem 0-2. Trefili si Quiñones po v podstatě samostatném úniku od půlky po přihrávce za obranu. Byť se tam ještě dokázali hráči vrátit, tak tam to, že dostal přihrávku na polovině hřiště a běžel z úhlu sám na branku, bylo dost důležité. No a potom také gól Jiménez, který vyústil z toho, že se hráči Ekvádoru dopustili hned několika velmi špatných momentů, kdy vlastně udrželi sami sobě míč před pokutovým územím. Využili toho ke kombinaci jak Quiñones, tak také Jiménez, který zakončoval. A teď znovu podobná situace a krásná kombinace z toho ústící. Mora po pravé straně znovu centruje do pokutové území, naskakuje si tam Jiménez. Tentokrát ale trefil míč pouze ze strany a balón míří nad branku. Navíc byl Jiménez v souboji, takže nedokázal míč dobře usměrnit. Quiñones ho tam vyvedl z rovnováhy, stejně tak se Quiñones samozřejmě dral k míči, ale nebyl tam dostatečně dobře. A Ordoñez nakonec vyvedl z rovnováhy hlavičkujícího Jiméneze. Znovu snaha prohodit si míč od Caiceda. Caicedo neúspěšný. Znovu musí Ekvádor bojovat o balón. Krátce po rozehrávce dají si hráči Ekvádoru dvě přihrávky a znovu musí se snažit míč získat. Romo je tím, kdo ho dokázal vybojovat zpátky pro Mexiko, které tedy na konci prvního poločasu vede 2-0 a rozhraje od svého golmana Rangela, ke kterému se dobře vrací. Rangel vždycky dlouho vyčkává s tím, než rozehraje balón směrem na Jiménezi, který u míče nebyl, ale jeho spoluhráči přesto balón mají. Na pravé straně Sanchez už v pokutovém území, dostal si tam velice rychle, zpětná přihrávka, střela z první, ještě snaha tečovat před brankou, ale tam by byl Mora velmi pravděpodobně v offsideu. Míč nakonec skákovou střelou zamířil vedle levé tyče po volej, který poslal z hranice pokutového území Raúl Jiménez. Jiménez trefil balón špatně, Mora před brankou ještě zkoušel míč dostat do sítě, ale nebylo mu to nic platné, nedokázal se k balónu ideálně srovnat. Pacho rozehrává ve chvíli, kdy končí základní hrací doba prvního poločasu. Nákopná Angula naznačuje, že stále nemá Ekvádor cestu, jak se dostat k balónu a jak s ním hlavně vymyslet nějakou kloudnou kombinaci v první poločase. Už Ekvádoru zbývá pouze 5 minut, které se nastavují nad rámec řádné hrací doby. Pacho u balónu, ale odhlavečkoval ho pouze do autu. Takže z toho bude další aut pro Mexičany a znovu další snaha ekvádorských hráčů se dostat k balónu. Mexičani místy hrají na hranici sebeobětování, ale je vidět, že jim to v tomto zápase zatím takzvaně nese ovoce. Caicedo snaží se rozehrát, ale nemá komu, respektive má, ale kombinace to jsou velice riskantní. Zpětná přihrávka dává šanci udržet balón, jenomže co z toho bude. Nákop golmana Galindéze, který v tomto zápase zatím dostal 2 góly, ani za jeden úplně nemůže. Galindéz tam následně dělá znovu dlouhý nákop a musí ekvádorští hráči o balón bojovat. Franco to dělá tak důkladně, že za to dokonce dostává žlutou kartu, protože už je to několikátý tvrdší zákrok hráčů Ekvádoru, takže ještě po souboji trefil Roma. A Bekasi se na lavice Ekvádoru má samozřejmě plnou hlavu práce. Znovu Rangel láká Endera Valenciu s tím, než rozehraje, že ho nejprve chce vidět opravdu hodně zblízka, až pošle dlouhý balón. Následně Angulo, jeho hlavička dobrá do směru, ale Montes se včas spolu s Vasquezem dostal do dráhy letu míče, který už si snažil předkopnout Valencia k tomu, aby se také dostal do první šance. Zatím, co se týče Ekvádoru, šance měl dvě. Yeboah,
Jednou trefil tyč, ale z vnější strany. Po druhé mířil ze vzdálenější části pokutového území na branku a minul ji relativně těsně. Teď se do dráhy letu míče postavil Gallardo, který nastavil nohu právě Jebohovi. Nejen do dráhy letu míče se postavil, ale také do dráhy běhu právě tohoto záložníka Ekvádoru. Tentokrát karta žádná, byť už i na mexické straně by to chtělo možná uklidnit celou situaci. Caicedo rozehrává, naznačuje signál. Signál zatím nebyl nikdy úplně přesný a teď také ne. Přetažený balon na zadní tyč, ke kterému se Ordoñez nedokázal dostat. Je to řada nepřesností na straně Ekvádoru. Ekvádoru moc situací nezbývá. Caicedo vrtí hlavou, je zklamaný, nespokojený. Není důvod, aby z toho měl žádnou velkou nebo nějakou velkou radost z toho, co zatím Ekvádor v tomto zápase hraje. Třetí minuta nastaveného času. Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0, trefili se Jiménez a Quiñones. Následná rozehrávka Mexika. Nepřesná, přestože nepřesná. No, pořád si Mexiko poté, co přijde dlouhý nákop, dokáže zpracovat balón, dostat ho na zem a hrát s ním. Tohle je něco, co Ekvádoru chybí. Pokusí se o to po dalším nákopu Galindéze. Galindézův dlouhý balón. První u něj Vázquez, to je obránce Mexika. On hlavičkovává míč a zase Ekvádor musí po zemi, respektive v tomto případě odhazování, ale na své vlastní polovině, kde je Franco. A celé to bude dlouhé, dlouhé, dlouhé. Zase do souboje dostane balón. Přesně tak, Plata o něj musí bojovat. Dostává míč ke Caicedovi, Caicedovi na Incapieho. Jemu stantuje Angulo na levé straně, dostává také balón. Proti němu už vystupuje Alvarado. V tuto chvíli hodně defenzivní hráč, dlouhý nákop od Angula, který tam přijel spacifikovat Sanchez a udělal z toho další rohový kop. Vím, že z rohových kopů opravdu Ekvádor není vůbec nebezpečný v tomto zápase. Jakoby to chtěl celé rozehrát trochu jinak. Pacho jde z domu před branku, tak jak to ostatně povětšinou dělávají stopeři v závěru nastaveného času prvního poločasu. Poslední sekundy nastaveného času, 2-0 vede Mexiko nad Ekvádorem. Ekvádor se snaží dostat do jedné z posledních šancí, přihrávka ale na polovinu hřiště, kde je Incapié, a protože Ekvádor takto promrhal svou šanci, tak ji využil rozhodčí Vunčič, který ukončil první poločas, ve kterém vládlo Mexiko, bylo výrazně lepší než Ekvádor. Ekvádor se hledal, nedokázal vyprodukovat víc než dvě šance Jeboaha a je z toho poločasové vedení naprosto jednoznačné 2-0 pro Mexiko a mohlo být ještě vyšší. Mexičani se dostali do vedení ve 22. minutě zásluhou Quiñoneze, který dostal od Mori krásnou přihrávku přes polovinu hřiště, běžel z levé strany sám v podstatě na golmana, byť ho tam dokázali hráči Ekvádoru ještě zakřižovat, tak vystřelil přesně na bližší tyč tvrdou ranou a dal první gól. No a v 31. minutě si Ekvádor zavařil sám, když nedokázal odvrátit balón zpřed svého pokutového území. Na dvakrát se o to snažil, nedokázal, nakonec k míči se dostal Quiñones, střelec první branky, tentokrát přihrával, dal míč na Raula Jiméneze a ten se stejně jako proti České republice nemýlil, mířil přibližně z hranice vápna ze středu, trefil se krásně k pravé tyči, do pravého horního rohu přesně a dal Mexiku vedení 2-0. Pravda, jediné šance Ekvádoru měl Jeboah, nejprve z vnější strany trefil levou tyč, když se ojedinil, dostal přímo do pokutového území, to mířil bodlem, takže vlastně příliš nemířil, ale tu vnější tyč trefil. No a po druhé Jeboah mířil napříč pokutovým územím, snažil se technicky obstřelit hráče i golmana Rangela, který ale k míči na vzdálenější, v jeho pohledu pravé tyči skočil, míč vyrazil na roh, a tak ani z tohoto gól Ekvádoru
Ecuadoru nebyl. Tak tedy po prvním poločase a 5 minutách nastavených Mexiko vede nad Ecuadorem 2-0. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Radiožurnály 5 hodin. A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
1: Nákupy na levných čínských online tržištích zdraží. V Německu skončila sleva na dani z pohonných hmot. Fotbalisté Mexika hrají na mistrovství světa doma proti Ekvádoru. A bude oblačno až zataženo. Bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy, později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Nákup drobného zboží z levných čínských internetových tržišť ode dneška vyjde dráž. Na zásilky do spod 50 euro nově připlatí clo 3 eura. A to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
3: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé Unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Čínská online tržiště jako třeba Temu dlouhodobě tvrdí, že dodržují evropské předpisy, spolupracují s úřady a bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Začíná fungovat nová státní centrální evidence psů. Databázi vytvořilo Ministerstvo zemědělství společně s veterináři. Majitelé můžou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě, nejpozději při přeočkování na vzteklinu. Registrace je povinná pro všechny psy. V Německu skončila sleva na tankování pohonných hmot. Dvouměsíční snížení spotřební daně vyšlo stát v přepočtu zhruba na 40 miliard korun. V platnosti zůstává takzvaný rakouský model, podle kterého smí čerpací stanice zdražovat jen jednou denně. Další opatření na kompenzaci vysokých cen vláda nechystá.
4: Experti nečekají, že by dnes cena pohonných hmot v Německu prudce vzrostla o celé 4 koruny za litr, o které vláda dočasně snížila spotřební daň. Mírnější nárůst ale může být hlavně kvůli tomu, že petroliáři a čerpací stanice nečekali na konec slevy a zvyšují ceny už několik dní. Německá monopolní komise, poradní orgán vlády, uvedla, že ropné společnosti vydělaly na zavedení slevy v přepočtu až 5 miliard korun. Zejména u nafty nepromítali slevu do koncových cen celou. Organizace na ochranu spotřebitelů teď firmy vyzývá, aby k sebeobohacování nevyužívali i zrušení slev. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Trkmanské louky jsou ode dneška národní přírodní památkou. Lokalita u Rakvic na Břeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. Díky specifickým přírodním podmínkám se tam zachovaly vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů, upřesňuje mluvčí agentury pro ochranu přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Národní přírodní památka Trkmanské louky má rozlohu zhruba 31 hektarů. Rostou tu slanomilné rákosiny a další druhy, které k životu potřebují zasolenou půdu. Taková místa z naší krajiny už skoro vymizela. Vzácností je tu pcháč žlutoostený, který u nás roste jen na dvou lokalitách.
1: Sport. Fotbalisté Mexika bojují na světovém šampionátu o postup do osmifinále. Na aztéckém stadionu v Mexico City hostí Ekvádor. Organizátoři kvůli bouřce a silnému dešti utkání o hodinu posunuli. Jak se zápas vyvíjí, řekne Martin Charvát.
6: Po prvním poločase Mexiko zásluhou Chimeneze a Quiñonese vede nad Ekvádorem 2-0. Mexiko hraje velmi dobře, Ekvádor do žádných velkých šancí nepouští. Naopak mohlo dát více gólů než dva zmíněných Quiñones a Chimenez. Takže za chvíli začne druhý poločas, přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Do osmifinále už dřív postoupili Norové po výhře 2-1 nad Pobřežím Slonoviny a také Francouzi, kteří zvítězili nad Švédskem 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D10 u Mladé Boleslavy a nehoda na trase Třebíč-Brno. Dálnice D10 z Prahy do Turnova je u Mladé Boleslavy neprůjezdná. Mezi sjezdy na centrum a ke Škodovce hasiči čerpají vodu po bouřce. A poslední exit je sjezd na centrum a Jičín na 44. kilometru. A dá se to pak objet přes Boleslav. A teď aktuální zpráva. Dálnice D10, dálnice D46 ve směru z Olomouce na Vyškov. Před sjezdem na Prostějov na kilometru 26 leží na vozovce sražená zvěř. Na D1 z Brna do Prahy zpozorněte za Větrným Jeníkovem. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, blokuje tam odstavní pruh. Na silnici 23 Střebíče na Brno vážnější nehoda za odbočkou na Studenec a před čerpací stanicí auto narazilo do stromu. A na silnici 52 z Brna do Mikulova pozor za odbočkou na Pasohlávky. Osobní auto tam srazilo srnu, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 26 až 31. Na jihovýchodě pak bude kolem 33 stupňů. Tolik zprávy.
6: Hezký den, hezké ráno, hezkou noc, podle toho, co máte posluchačům Radiožurnálu Sport. Jak možná slyšíte kulisu, už se chystá začátek druhého poločasu utkání mistrovství světa ve fotbale ve vyřazovací fázi. Proti sobě v té první kůli na začátku nastoupili Mexiko a Ekvádor. V prvním poločase Mexiko vede 2-0, za chvíli druhý poločas.

uvozovkách česká stopa na mistrovství světa další se v tuto chvíli chystá. Angelo Preciado, někdejší záložník pražské Sparty, chcete-li ofenzivní obránce, teď míří na hrací plochu a bude se snažit po pravé straně podpořit nejspíš Jeboaha, který právě na té pravé straně hrál. Otázkou je, jak se změní rozestavení, protože hráči Mexika pochopitelně budou nějakým způsobem muset aspoň trochu zareagovat na to, co bude hrát Ekvádor ve druhém poločase. Začíná druhá půle, Mexiko po gole Jiméneze a Quiñonese vede 2-0 nad Ekvádorem na hrací ploše, tedy nově Angelo Preciado, odešel Franco, tedy pravý obránce, Preciado právě u prvního centru, ale přetaženého, a odešel také Ordoñez, tedy střední obránce, kterého nahrazuje Medina, který, jestli jsem dobře viděl, tak si stoupil poměrně výrazně víc do hřiště. Na trávníku jeden z hráčů Ekvádoru, ale pokračuje Mexiko po levé straně. Quiñones se snaží dostat do vápna, už se k němu Preciado právě stahuje. Dává Morovi, tedy Quiñones, na pravé straně volný Lira. Mora, jeho se třela na vzdálenější tyč, ale přetažená hodně. A tohle rozhodně nemohlo skončit gólem, protože balón Mora podebral svou levačkou až příliš a míč v podstatě nemířil vůbec směrem na branku, spíši z velké části obstřelil na tento mexický obránce. Tak tedy si můžeme škrtnout Franka a místo něj nastoupil Preciado. A také si škrtáme Ordoñeze, místo kterého hraje Medina. Medina zatím hráčem neúplně výrazným, protože 26 jsem zatím nikde nespatřil, opravdu Medina zatím se vlastně nedal nikde vidět na hrací ploše. Až teď se dostává k balónu a opravdu se zařadil na pozici, řekněme, druhého stopera, už v úvodních minutách nutně spocený. Vedle Williama Pacha, Pacho tím, kdo se zatáhl úplně, a nebo s ním bude hrát Incapié na stoperu. Možných variant je víc, Medina spíše na levé straně. Angulo se snaží po levé straně právě dostat dopředu, jenomže Mexičani se svým agresivním pressingem to zvládají poměrně dobře. Právě Incapié, který se stáhl na pozici stopera, tak teď zastavil cestu míče k Raulu Jiménezovi, ale znovu krásné otočení hry od Quiñonese, znovu centrem do pokutového území a Pacho ho dokázal včas odstavit. Následně se Montes dostal k míči dřív než Valencia a tím pádem znovu Mexičani u balónu, znovu Mora, který na pravé straně hraje opravdu naprosto fantasticky a je naprosto k nezastavení. Tento muž, který opravdu předvádí, že je důležitým stavebním kamenem mexického týmu v 17 letech. To, jak hraje, je opravdu skoro až neuvěřitelné. Lira rozehrává z levé strany, dává až dozadu směrem na Montese. Montesův dlouhý nákop. Snad poprvé to Mexičani nevyřešili konstruktivně, ale vyloženě takovým tím nazdař bůh způsobem. A protože Quiñones následně nenapadal, tak tam mohla přijít od Galindéze, tedy brankáře Mexika, jednodušší rozehrávka, než nakonec přišla, ale i s tím, co přišlo, si nakonec dokázali jeho spoluhráči poradit. A Gallardo, následně hodně nespokojený po tom, co mu byl odpískaný faul, už rozehráno Preciado na pravé straně, takže Ekvádor teď více u balónu, ale potřebuje se dostat před branku, aby to nějakým způsobem mělo efekt. Angulo na levé straně s míčem, ale
znovu zastavený postup, protože před ním vlastně hráči Mexika sformovaní, zatímco jeho spoluhráči sformovaní nebyli vůbec. Snaha Caiceda poslat balón dopředu po levé straně, tam je Vite. Vite se snaží dostat přes Angula balón do předu. Angulo ale přihrává zpátky na Viteho. Vite se snaží tvořit spolu s Caicedem přenášení hry velmi pozvolna a pomalu z levé strany na pravou. Jeboah dělá kličku před pokutovým územím do středu. Už se do středu dostává přibližně 5 metrů před hranicí pokutového území. Znovu na Angula se dostává balón. Naznačil centre, ale necentruje svou pravačkou. Vrací zpátky na Incapieho, Incapie na Medinu, Medina zpátky na Incapieho, Incapie zpátky do středu na Biteho a Bite znovu zpátky do středu směrem na levou stranu, tam si bíhá Plata a Plata na Presiada, Presiado do středu, tady už se snaží dobře pohybovat s tím obleraným blokem Mexičanů Ekvádorci, ale Bite uspěchal svou střelu, dostal to do středu, vypadalo to jako kdyby už si říkal, tak já musím vystřelit, už prostě něco musíme poslat na branku, tak to poslal, ale vysoko, vysoko nad a Montes, který stál v podstatě na patách, tak si až oddechl, jakže vlastně to sehráli příhodně pro své barvy hráči Mexika a že Ekvádor jim to úplně neudělal těžké. Naopak znovu je tady Mora po pravé straně ve spolupráci s Alvarádem znovu průnik dopředu a Bite se dokázal velmi rychle vrátit. Incapie si ale špatně zastavil balón a v podstatě daroval Mexiku autové vhazování a Alvarado se tak posouvá spolu se Sanchezem po pravé straně. Sanchez bude vhazovat v 52. minutě. Mexiko vede 2-0. Alvarado sklepnul Sanchezovi. Sanchez kličkuje zatím nad míčem, ale už se hýbe i míč na pravé straně. Centrum do pokutového území. Tady je Mora. Morova střela zastavená Incapiem. Incapie ale následně spolu se spoluhráči pouze odkopl balon na polovinu hřiště. Dlouhý nákop na Quiñoneze a tohle Quiñones mít nemůže. Znovu tleská už několikátý centr podobný směrem na Quiñoneze, který ale ten centr nebyl vůbec přesný. Rozehráno po pravé straně Caicedo, ale zpátky na Pacha. Pacho v těžké pozici napadaný Jiménezem, ale dokázal se s balonem otočit. Caicedo přihrává na Presiada. Presiado na zádech má Gallarda, ale přihrává velmi dobře. A tady Yeboah může postupovat po pravé straně. Zastavená přihrávka směrem na Plata. Plato postupuje v podkutém území. Střela. Následně Plato mírně sestřelený, ale především jeho střela vysoko nad branku. A přesto byla v offsideu, i když on už zastavil svůj náběh na tu přihrávku, která na něj směřovala. Řekl bych, že velice, velice diskutabilní, jestli to offside byl nebo ne, ale podstatné je, že mířil nad branku, takže teď se vlastně jenom debatuje o tom, v úzovkách debatuje, jestli budou Mexičani rozehrávat od své branky, anebo jestli budou rozehrávat přibližně z místa 10 metrů před pokutovým územím, což nakonec dělají. A Vázquez musí rozehrát přes Gallarda. Gallardo nákopem hledá Jiméneze. Jiménez ale sklepnul pouze pro Ekvádorce. A tak Vito může rozehrát na Incapieho. Incapie mu se stahuje právě Vito a také Pacho na rozehrávku. Caicedo si zbíhá pro balon a právě přes něj by velká část míčů měla jít. Yeboah, který přihrává šikovně na patičkou na Caiceda, ale je to přihrávka v podstatě jednoduchá na pár metrů. Patička taková jenom, aby si osahali, že si stále věří hráči Ekvádoru. Angulo atakovaný, Sanchez mu dal další šanci se zvednout. V podstatě, kdyby mu ji nedal, tak by asi rozhodčí odpískali faul. Takhle mohou hrát hráči Ekvádoru dál. 54. minuta, Ekvádor stále prohrává 0-2. Presiado dobře zapresoval a díky tomu získal na Quiñonesovi balón a znovu Ekvádor s míčem na svých kopačkách. Samozřejmě pískot je tu kvůli tomu, že se hráči Ekvádoru drží balónu tady v Mexico City. Teď Yeboah se snažil dostat k balónu a nepříjemná situace na obou stranách. Těží z toho Mora, vzhledem k tomu, že Mexičani díky tomu mají balón, následně si ale Alvarado nakupl míč do své vlastní nohy a může vhazovat
Ekvádor, ale rozhodčí pozastavuje ty situaci po té nepříjemné srážce, která nastala před pokutovým územím a na základě, které dostali hráči Ekvádoru míč z pod svých kopaček, protože se tam velmi dobře vrátil Romo, ukopl míč hráči Ekvádoru z před kopačky, tím borcem byl Yeboah a Yeboah následně nakopl Roma směrem do achilovky, což samozřejmě Roma dost bolí a Yeboah v tu chvíli vůbec nečekal, že někdo zezadu mu tam strčí nohu, takže ho to bolelo tak nějak z toho nečekání, ale bolestivější podle toho, co samozřejmě trefil. Ono trefit patu nártem, to bolí opravdu hodně, ale bolestivější, pokud trefil achilovku, tak to bude velmi pravděpodobně pro Roma. 56. minuta, znovu rozehráno, dlouhý nákop Ekvádoru na levou stranu, dobře míří směrem na Biteho a také na Plata, který si tam nabíhal centru do pokutového území na Valenciu. Valencia netrefil dobře balón a Montes také ne, ale Mexiko teď v pozici toho týmu, který pouze odvrací a Caicedo může hrát na levé straně. Mexiko se teď brání poté, co ho Ekvádor dost hluboko zatlačil. Bito v před pokutovém území přibližně na takových 25 metrech přihrává na Angula na levou stranu, Angula zpátky na Medinu, Medina ale na Angula a snaží se to hráči Ekvádoru rozehrát spíše po pravé straně, tam Yeboah je výrazně aktivnější, navíc tam má teď Preciada do kombinace, Preciado hodně vytahuje hru podél Gallarda na pravé straně a tak se otvírá co nejvíc prostoru ve středu pro jeho spoluhráče. Právě na to natažení hry, tam je teď Angelo Preciado hodně důležitý na levé straně, ale stále Ekvádor s míčem přihrávaná. V 57. minutě stále vede Mexiko po výborném prvním poločase 2-0, teď hodně zatažené a Ekvádor musí hrát. Caicedo ale přihrává pouze na Bita, Bito na Caicedo, Caicedo na Bita, opravdu vyměňují si tam přihrávky na krátkém prostoru a házenkářské přenášení hry ve stoje neúspěšné, Mexičani dobře vrácení za balónem, takže teď dokáží s míčem hrát fotbalisté Ekvádoru pouze tak, že si přihrávají do stoje, nepřesná přihrávka na Pacha, Pacho na Caiceda, Caicedo na Bita, a takhle je to pořád dokola, teď Ekvádor neví zatím kudy, hledá cestičky, hledá kudy se dostat do pokutového území. Signalizovaný centr do pokutového území přišel, ale Montes odvrátil pouze před něj, tady je Angulo, může centrovat znovu před ním dva hráči, tak vrací zpátky na Incapieho, Incapie naznačuje, že si naběhne Angulovi dopředu, jenomže zpětná přihrávka nepřesná a teď hráči Mexika mohou jít dopředu, Mora má balón, následně padá po souboji a pro Mexiko velké vysvobození, že z toho je odpískaný faul. Ještě jestli jsem dobře viděl, tak hlavní rozhodčí naznačil, že by se mělo střídat a půjde to střídání na obou stranách. Odchází zmíněný Mora, pro mě za 58 minut odehraných nejlepší hráč zápasu. Místo něj přichází Gutiérrez. A odchází také Ener Valencia, je to tak. Místo něj dopředu jde Rodriguez. Takže střídání po jednom hráči na obou stranách. Bekasese už tuší, že potřebuje hru dostat trochu víc dopředu. První kontakt s míčem pro Rodrígueze, tedy hráče Ekvádoru, neúspěšný, protože dostal krásný balón, zpracoval si ho velmi hezky na hruď, ale nedokázal dobře přihrát na 2 metry, což bylo nepříjemné. Následně Gutiérrez také v prvním v úzovkách kontaktu s míčem, kdy postrčil Incapieho a ten upadl přes balón, takže odpískaný faul Gutiérrezovi. Mexiko ale hraje dost daleko od své branky, což potřebuje, což mu stačí, což je to, co Mexičani
mají jako to důležité. Ve druhém poločase nemají kam se hnát. Hnát se musí Ekvádor, zatím nic moc nevymyslel. Angulo se snaží dostat za nákopem po levé straně, jenomže míč před ním několikrát skočil. Kdyby k němu běžel rychleji, kdyby nespekuloval nad tím, jak mu balón odskočí, možná by ho dokázali zpracovat. Takhle nespracoval vůbec nic a bude to od Rangelovy branky na konci 60. minuty. Kdy Rangel naznačuje, že rozehraje vzduchem, už to dělal také mockrát v tomto zápase, dlouhý nákop směrem na Chimeneze neúspěšný, ale potom museli hráči Ekvádoru přijít s dalším hodně těžkým nákopem, který také nebyl nijak úspěšný. Takže znovu rozehrávka od Rangela, protože Mexičani se snaží samozřejmě honit ekvádorské hráče všude možně po hřišti, tak aby, když už by se teoreticky měli do něčeho dostat, tak aby to měli co nejsložitější. Faulovaný Pacho po tom dlouhém nákopu a tak může Ekvádor rozehrát ze stoje. Caicedo přihrává zpátky na Incapieho, zatímco Medina se už posouvá po levé straně dopředu. Medina zatím velmi nevýrazný a Preciado bohužel zatím také. Angelo Preciado přišel o poločase na hřiště za 15 minut. Vlastně jediné, co dělá, tak natahuje hru dopředu a jednou se velmi pěkně zapojil do rychlé kombinace. Ale jinak z toho bohužel pro tohleto nikdejšího spartianského záložníka obránce není žádná kloudná akce. Teď kloudná akce může přijít, Mexičani zastavují hru za pomocí skluzů před vlastním pokutovým územím. Angulo se snaží potáhnout do pokutového území, to se mu daří, přihrávka do něj, ale tam se nedokázal Rodriguez dostat k míči, stejně tak i Plata. Byť tohle byla dobrá přihrávka a zároveň vtipná, Alvarado tam upadl, proto byl Angulo v dobré pozici, přihrával placírkou, jenomže tam právě nebyl Rodriguez v ideální pozici. Kdyby byl, tak už se v podstatě pouze jenom otáčí kolem svého strážce a střílí zblízka na branku, jenomže nestřílel. Následně odkopávají Mexičani balón k Preciadovi, Preciado faulovaný Gallardem, který naschvál na něj šlápl ze zadu a ještě mu to jde rozhodčí vysvětlit, že tohle teda ne. Preciado jako kdyby nepochopil středoevropskou mentalitu, ve chvíli, kdy se to vysvětluje, tak už rovnou vhazuje, takže také on dostane vysvětlení, že by měl počkat, když mu to hlavní rozhodčí ze Slovinska naznačuje. A teď už hodil Angelo Preciado, přijílá balón na Pacha, Pacho na Bita, aby to v dnešním zápase není úplně nějakým oslnivým tvůrcem. Takový posouvač míčů před stopery, žádná velká tvorba, žádných velkých akcí, by to znovu pro tu tvorbu připravený. Teď je přihrávka poměrně zajímavá, jako kdybych to zakřikl, možná dobře pro průběh zápasu. Caicedo, jeho zblokovaný centr na rohový kop, další v tomto zápase, předchozí byly ale v prvním poločase, snad 6, možná 5 jich měl Ekvádor, který se začíná mírně zlepšovat, ale nejsou z toho gólové šance a to je dost podstatné a po rohových kopech zatím nepřišla vůbec žádná. Z levé strany rozehrává Bito, který právě levačkou posílá míč dopředu, tam byli hráči Ekvádoru v podstatě odraženi z zajímavé pozice, by to může poslat míč znovu do pokutového území a dává ale Preciadovi, Preciadův dlouhý nákop směrem na levou stranu do místa, kde není vůbec nikdo a Angulo to tam nestihne, pouze v úzovkách získání území, protože poslal balon do zámezí přibližně metr před rohovým praporkem, takže se bude vhazovat. 64. minutě Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0 a Mexičani s míčem na svých rukách, nebo ve svých rukách konkrétně, abych byl přesný, u Sáncheze, který posílá míč na útočnou polovinu a tady už je možný protiútok dvou proti nikomu, ale zbrždění akce od nového muže na hřišti, kterým je Gutierrez, který chtěl přihrát nakonec do druhé vlny na Quiñonese, jenomže ten se k míči nedostal a tak rychlý návrat od Mexičanů, dobře si uvědomí, že teď opravdu jediné
Jediná část hřiště, kam musí spěchat, je dozadu. Dopředu zas tak moc nevymýšlej. Kajsedo na Bita, Bito vlastně na Inkapieho. Inkapie se snaží naznačit, že by se třeba dalo zrychlit, ale to by Medina musel chtít zrychlit. A Medina zatím je na hřišti úplně zbytečný, ten opravdu nepomáhá Mexičanům vůbec od svého příchodu na trávník. Poté, co se místo Inkapieho zapojil spíše do snahy dostat se do útočné části hřiště, kde ale vlastně je pouze v náběhu, ale jako kdyby nechtěl balón. A tak znovu Bito, tentokrát před Pačem, který si u toho rovná své stulpny. Angel Preciado ve své přihrávce, Preciado ale velmi nepřesný. Zkazil přihrávku, odevzdal míč na kopačky Mexičanů, tam se s míčem otáčí Lira, ve druhém poločase v podstatě neviditelný tím, jak především vyplňuje prostor. Následně Preciado se snažil přerušit rozehrávku, jenomže kvůli tomu opustil své místo a tak Quiñones může po levé straně do pokutového území, dostává se tam a přihrávka na nabíhajícího si Gutiérreze, ale nepřesná, nedostala se přes Pača, Pačo to odrazil pouze na rohový kop. Ze svého pohledu i z pohledu útočícího Mexika. A Raúl Jiménez naznačuje, že by chtěl co největší podporu doma v Mexico City, kde Mexiko v 67. minutě začínající vede nad Ekvádorem 2-0. Alvarado tím, kdo rozehraje rohový kop. Znovu upozorňování, jak by se hráči k sobě měli chovat v pokutovém území. Protože Vinčič to všechno sleduje. Preciado jedním z těch, který objímá svého soupeře Gutiérreze, v jeho případě hlavička, po které musel Galíndez do vzduchu a vyzrál nakonec na pokus od Montese, který poslal míč v podstatě přesně do jeho pravačky. Galíndez díky tomu vyrazil míč. Těsně před ním tam byl právě v souboji Angelo Preciado, který držel svého soupeře a přímo před Preciádem vyplaval do vzduchu Montes, mexický kapitán, který měl na hlavě třetí gól, který by Ekvádor nejspíš úplně položil. Teď další hlavička, ale vedle, znovu od Montese, znovu Montes v další velké situaci. Hráči Ekvádoru nejenže dopředu nic nevytvoří, ale i dozadu jsou opravdu slabí. Ten, kdo tam pustil svého hráče, byl Bito úplně vypustil souboj a Inkapie tam byl proti dvěma hráčům. Montes na poprvé do branky, ale přímo do rukavice, na podruhé mimo branku, ale další velká šance a Bito opravdu nepomáhá svým spoluhráčům. Mexiko promarnilo dvě příležitosti na nejvýšení náskoku na 3-0, ale zatím ho to nemusí mrzet, protože šance Ekvádoru nepřichází, 68. minuta, čas na občerstvení. 2-0 vede Mexiko nad Ekvádorem.

Mexický kapitán Montes měl dvě šance po dvou rohových kopech navýšit vedení Mexika, ale vychytal ho golman Galíndez a na podruhé mířil mimo, takže stále 2-0 po gólech Quiñonese a Jiménez z prvního poločasu. Ve druhé půli se snaží Ekvádor vyrovnat, ale zatím má pouze míč, nemá žádné šance. 70. minuta, Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0. Martin Charvát, Radiožurnál.

Mexičani připravují střídání o zmíněné hydratační přestávce. Kdy to střídání, jak asi správně tušíte, se nemůže

kontaktu s Angulem. Angulo obejmutý Sanchezem, který celou dobu zároveň druhou rukou naznačoval, že nic nedělá. No, dělal, držel svého soupeře z Ekvádoru, který kvůli tomu nemohl se úplně hnout, ale Ekvádor pokračuje s míčem na svých kopačkách. Pacho, a to je obránce, tím pádem na polovině hřiště, a Bito, který před chvílí naprosto vypustil své souboje s Montésem a může teď být nadšený z toho, že mexický kapitán nedal po rohových kopech třetí, potažmo čtvrtý gol tohoto zápasu, protože na oba dva fúzovkách měl nabito. Jeboa už se dostává k balónu, tentokrát ale na levé straně, kam si zběhl se své běžné pravé strany. Jeboa více u balónu, následuje centr do pokutového území, kde Vázquez odvrací velmi dobře, byť ten míč, který byl stříjenou přihrávkou, tak mířil na už nabíhajícího si Rodrigueze, který tam ve skluzu mohl poslat míč směrem na branku, jenomže k balónu se vůbec nedostal. A tak je tu další rohový kop, který zatím byl opravdu velmi neškodnou standardní situací v podání hráčů Ekvádoru. Tentokrát to rozehrávají jinak. Centr přetržený na zadní tyč, kam se k míči snažil dostat tentokrát Rodriguez, jenomže u balónu nebyl včas. A Plata, který ve druhém polčase není vůbec viditelný, tak se teď míči snažil dostat, ale nebyl u něj také. A po následném střetu zůstává na hrací ploše kapitán Mexika Montes. Mezitím ale přichází střídání, přijdou Vargas a Jiménez, a Jiménez střídá, takže pro nás příjemná situace, kdy místo Raula Jiméneze přichází Sergio Jiménez. Vargas jde ze hřiště, tuším, že místo Roma, ale teď si nejsem v té rychlosti úplně jistý, koho vlastně na hřišti nahradil. Podstatné je, že noví hráči už se zapojí do kombinace a ten, který by střídal předtím, tedy Gutiérrez, se snažil vyslat Quiñonese do akce, následoval dlouhý nákop Ekvádoru na útočnou polovinu, kde ale nezískali hráči Ekvádoru míč na své kopačky, stejně tak jako hráči Mexika si ho dlouho neužili. Takže znovu návrat do té situace běžné v poločasu druhém, dlouhý nákop od hráčů Ekvádoru do útočného pokutového území, kde se dostával do první šance Rodriguez, své první šance v tomto zápase, a šance to byla zajímavá, protože si dokázal zpracovat míč špičkou, posunul balón směrem na branku, ale mimo ní, a tím pádem netrefil a nedokázal snížit na 1-2, přibližně o metr minul branku. Rodriguez měl na noze snížení, protože tohle byla jednoznačně největší šance Ekvádoru ve druhém poločase. Zároveň tam mírně zboural gólmana Rangela a za to se bude nastavovat ve druhém poločase, protože Rangel samozřejmě ve chvíli, kdy je na zemi, tak nemůže jít ze hřiště. Tak hlavní rozhodčí naznačuje, že ten čas se bude samozřejmě hrát, ten, co Rangel teď prostojí, nebo spíše prosedí. Romo je tedy ze hřiště, místo něj Vargas. A také Santiago Jiménez tedy na hrací ploše. Ten střed byl poměrně nepříjemný pro brankáře Rangela kvůli tomu, že on dostal běžící tělo Rodrigueze v podstatě do svého boku, pravého boku. Takže proto teď je mírně otřesený, ale už se zvedá a bude pokračovat ve hře. V 76. minutě za stavu 2-0 pro Mexiko, kdy to samozřejmě celé ještě nemusí končit tím, že by snad Mexičani v tomto zápase měli také mít nějaké problémy, podobně jako v utkání s českým týmem, protože to vedení si v prvním poločase jednoznačně zasloužili. A teď míří možná za navýšením, protože nový muž na hrací ploše, tedy Santiago Jiménez, se snažil dostat přes Williama Pacha. To se mu ale nepovedlo, následně Preciado

0: Dokázal odkopnout balon do bezpečí ze svého pohledu. Teď už se to povedlo Ekvádoru, jenomže Caicedo rychle vrací balon dopředu a tady už je znovu Plata spolu s Rodriguezem, který údajně fauloval, což je tedy velmi diskutabilní, ale to si teď nejspíš myslí jenom hlavní rozhodčí, protože se tam nedokázal dostat k balónu Vázquez a podle rozhodčích to bylo kvůli tomu, že byl přistrčený, ale to byl tedy velmi, velmi diskutabilní rozhodcovský zásah do tohoto utkání, protože to tak rozhodně nevypadalo. Ani při opakovaných záběrech to tak rozhodně nevypadalo a doplňme, že to byla situace, kdy tam šli vlastně proti sobě obránce Montes a také nový muž na trávníku před malou chvílí Rodriguez. Byl by to souboj jeden na jednoho, navíc doplňování z druhé vlny třemi proti třem, takže pro Ekvádor jedna z výjimečných šancí v tomto utkání. Ale nakonec se k ní nedostalo. Střídání poslední na straně Ekvádoru, protože coach Bekase se už nemá na co čekat v 78. minutě za stavu 2-0 pro Mexiko. Ekvádor posílá na hřiště, nebo pošle na hřiště Kendryho a ještě jednoho borce, ale předtím ještě rozehrají Mexičani. Nákop směrem na Jiménéze a znovu odpískaný faul, tentokrát ale proti Ekvádoru. Nepřijde mi, že by Ekvádor hrál tvrději, že by hrál nepřátelštěji, prostě jenom jemu jsou pískané fauly v tomto zápase, Mexičanům jsou pískané střety, které tak nějak nic neohrozí. Těžké pro Ekvádor se dostat k nějakému možnému vyrovnání, protože rozhodčího lidově řečeno nepustí přes půlku. Caicedo, další Caicedo, tentokrát to je Caicedo s jménem Jordi, se dostává místo Yeboaha, na hřišti Yeboah už byl zjevně unavený, byť to byl jednoznačně nejaktivnější hráč. Ekvádoru v tomto zápase. Tak už je na hřiště a na mexické straně místo Quiñonese přichází Reyes a střídá také Alvarado. Místo něj si zahraje na poslední minuty také Pineda, který teď už je na hřišti, no a předtím Paez střídal Angula. Takže už máme dostřídáno všech 10 hráčů nových ve druhém poločase, už má své role a bude se snažit něco s tím udělat. Zrovna Paez se teď dostává k balónu na pravé straně, kde by stejně jako Jordi Caicedo měl nějakým způsobem hýřit vody a především se dostávat do šancí, kde jsou ekvádorští hráči pomálu, jak jsem naznačil, i kvůli tomu, že opravdu rozhodčí je v posledních minutách poměrně dost brzdil. Teď snad bude moci Paez se dostat k balónu, byl předtím zatažený a opravdu teď odpískaný faul v situaci, kdy to nic neohrožuje, kdy následně Vargas zastavil celou situaci ještě tím, že chytnul míč do ruky a za to žlutou kartu nedostává. Mexičani dnes opravdu, když způsobí něco dost daleko od své branky, tak jim je zapískaný faul, když to způsobí před svou brankou, tak se nepíská nic. Ekvádorským hráčům jsou pískané i útočné fauly, to se u hráčů Mexika nestává a můžete si o tom myslet, co chcete. Hráči hrají opravdu stejně na obou stranách. Paez teď na levé straně se snaží dostat přes bránícího Sanchíze, to se mu nepovedlo. Následně nový muž na hrací ploše, tedy Pineda, zastavuje postup Caiceda, tedy Moisese Caiceda, vedle něj Jordi Caicedo se snaží najít prostor na pravé straně, zatímco na té levé je s míčem připravený nacentrovat Paez. Paez míč dostal na rohový kop, rychle rozehrává, přijde dlouhý nákop z levé strany, už také míří do pokutového území, jenomže tam je Montes, který při hlavičkových soubojích opravdu bývá nejlepším. Další nákop a tenhle už si pohlídá Rangel, tedy brankář Mexika, který lapil balón vzduchem, to zkrátka nejde na Mexičany. 82. minuta, Mexiko stále vede nad Ekvádorem 2-0. Základ položilo dost významný v prvním poločase, kdy Mexiko bylo opravdu výborné. Ve druhém poločase už převážně nechává hrát Ekvádor. Gallardo a jeho nákop na mexickou polovinu je v podstatě odevzdání míče. Něco ve smyslu, tak se předveďte, a zatím jste se nepředvedli. Incapié rozehrává na Moisese Caiceda. Moises Caicedo vrací Incapiemu. Ten přihrává Pačovi. Pačo na pravou stranu, kde je Jordi Caicedo a také Kendry. Kendry s míčem míří do středu, tak jak to předtím dělal Yeboah. Yeboah ale už na hrací ploše právě není. Bito, který volí pouze jednoduché přihrávky v tomto zápase a nic kloudného moc nevymýšlí, tak přihrává Paezovi na levou stranu. Paez si nachází balón, posílá ho do pokutového území, tam tentokrát prohrává Montes hlavičkový souboj, ale byl faulovaný. Ale v tomto případě opravdu ano, protože Rodriguez mu naskočil na záda a Montes v tuhle chvíli opravdu nemohl být tak dobrým hlavičkářem, jako byl předtím, stejně tak i Vázquez, na kterého vyloženě spadl Rodriguez, a tím pádem z toho nemohlo být nic podstatného. Arangel bude moci rozehrávat v 84. minutě od svojí branky dlouhým nákopem. Ekvádor jako kdyby nebyl úplně v tom zápase v tom smyslu, že by dokázal ještě v závěrečných minutách takzvaně cítit šanci na vyrovnání, a to by samozřejmě jihoamerický tým mohl dostatečně zbláznit, jenomže ta šance tam jako kdyby nebyla. Preciado vhazuje na pravé straně, Angelo Preciado, už jsme to zmiňovali několikrát, neúplně výrazný v tomto zápase. Poté, co nastoupil o poločase, tak se nedokázal příliš prosadit do výraznějších šancí. Incapiho nákop sbírá Vázquez svou hlavičkou. Vázquez a Montes, to jsou opravdu skvělí útočníci. Teď Santiago Jiménez v snaze dostat se skrz obranu Biteho. Tak úspěšný v tom smyslu, že Bite sice netrefil svého soupeře, ale nohu stáhl dostatečně pomalu na to, aby se tam zvládl dostatečně dlouho na zemi válet Jiménez, a přestože teď nemá žádný důvod na zemi ležet, před chvílí přišel na hřiště a fungují tady jistá pravidla, která naznačují, že když hráč nedostane žlutou kartu, což teď Bite za svůj základní rok nedostal, tak buď se hráč zvedne a nebude ze hřiště, tak poležel Jiménez dostatečně dlouho na to, aby rozhodčí tu jednu minutu natáhl tím, že zkrátka leží hráč na ploše a Mexičani znovu mohli pozdržovat druhý poločas tak, jak přesně potřebují. Moisés Caicedo, tedy ekvádorský hráč, už rozehrává, míč směřuje do pokutového území vzduchem, následná střela koníčkem, tedy skákavá od Moisese Caiceda, který si doběhl míč, který si sám nakopl, tak míří mimo branku, mimo přibližně o 2 metry, takže žádné velké vzrušení, také pod mým hlasem, protože ani mexičtí fanoušci, ani ti ekvádorští nemají v tuto chvíli moc důvod něco slavit, a trenér Ekvádoru Bekasese už tuší, že tohle je možná poslední zápas, nebo tuší, že tohle je nejspíš poslední zápas jeho svěřenců, protože zatím nepředvedli ve druhém poločase a vlastně ani v tom prvním nic moc velkého, mají častěji míč, ale to je tak celé. Jordi Caicedo se snaží dostat k balónu, nedaří se mu to úplně, a když už se mu to povede, tak následně o něj rychle přichází a je tu Santiago Jiménez, tedy muž, který vystřídal Raula Jiméneze. Santiagovi Jiménezovi míč uskakuje od jeho kopačky a Preciado, tedy hráč Ekvádoru, bude moci rozehrát. Preciado přihrává Kendrymu, ten vrací Preciadovi a Preciado se snaží po pravé straně natáhnout na sebe dva hráče. Dlouhý nákop, velmi nepřesný, a bude muset teď s míčem něco dělat Rangel, protože si to notně zkomplikoval. Nakonec si to zkomplikoval natolik, že si míč přikopl sám sobě a ještě po něm dokázal skočit před dotírajícím Rodriguezem. Míč podržel více než zmiňovaných 6 či 8 sekund, ale znovu mu to bylo povoleno. Rozhodčí ze Slovinska je vůči mexickým hráčům velmi, velmi schovývavý v tomto utkání. 87. minuta, Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0. Všechno důležité stalo se v prvním poločase, kdy se trefili Raúl Jiménez a také Quiñones. Ani jeden z nich už není na hrací ploše. Důležité je zmínit, že hráčem utkání za úvodních 60 minut, které odehrál, je jednoznačně 17-letý Mora, který připravil v podstatě všechno důležité pro Mexiko v tom prvním poločase. Ekvádor se snaží dlouhými nákopy, které sbírají mexičtí stopeři, dostat minimálně k nějakému území. Kendry teď může vhazovat na pravé straně, jenomže míč přenechává Preciadovi a Preciado právě pošle míč do pokutového území nejspíš delším autovým hodem. To se také děje, daří se mu dostat míč právě do vápna, kde už je připravený Incapié, přihrává zpátky, ale nepřesně, následná zpětná přihrávka ještě může být napravena, to se mu ale nedaří, ale ani Mexičani se nedostávají daleko, už jsou hodně unavení ve svém obraném bloku a také z toho, že připravujeme, hraje se v Mexico City. Jordi Caicedo před pokutovým územím předkopl si balón, byl následně faulovaný, ale to rozhodčí nevidí, další centr do pokutového území stečovaný Mexičany, podle mě na rohový kop, ale rozhodčí to nenaznačuje, navíc ten balón, který mířil od mexického hráče, pardon, to bylo od hráče Ekvádoru, tak to správně není rohový kop. 89. minuta, začala, Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0. Podstatné momenty staly se v prvním poločase. Nejprve Quiñones ve 22. minutě dal úvodní gól po přihrávce od levé postraní čáry a dlouhém průniku. Následně se trefil po půl hodině hry také Jiménez, kterému přihrával právě zmíněný Quiñones. Tam si hráči Ekvádoru vytvořili sami tu nepříjemnou pozici před vlastní brankou, kdy dokázali odvrátit na dvakrát balón a tím pádem se teď musí snažit už více než hodinu dotahovat náskok svého soupeře. Teď už v poslední minutě řádné hrací doby jsou v pokutovém území. Střela skrz Montese, skrz Vasquéze, dva stopery Mexičanů, kteří ale dokázali ubránit míč, a je tady možný rychlý protiútok pro nabíhajícího si Santiago Jiménez. Ten už dostává balón v pokutovém území, ale výborně se dokázal vrátit Moises Caicedo. A tím pádem v poslední minutě základní hrací doby je tady stále vedení Mexika 2-0, míč se dostává do zámezí a tím pádem šance pro drobné uklidnění na obou stranách. Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0 a míří k tomu, že postoupí do další fáze vyřazovacích bojů mistrovství světa. Martin Charvát, Radiožurnál. To byla dobrá přihrávka, která mířila na paty právě jak Moisesi Caicedovi, tak i nabíhajícímu si Pinedovi, který už se dostával stejně jako Reyes do pokutového území, ale ani jeden z nich nedokázal míč dostat na své kopačky. A teď už tedy vyprší i základní hrací doba, poté co se následující minuty notně porozdržovaly, že se bude nastavovat pouze 7 minut, je v podstatě výspěchem Ekvádoru, protože to, co se prozdržovalo ve druhém poločase, je podstatně, podstatně víc. Navíc, když tomu připočteme 3 minuty za komerční přestávku, tak to opravdu není čas, který by měl mít Ekvádor k tomu, aby vyrovnal, ale zase na druhou stranu řekněme, že Ekvádor nehraje tak, že by z toho mohlo být něco, co by mohlo vůbec být gólem pro Ekvádor, který zatím měl pouze jednu jedinou zajímavou šanci. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekund už měl mexický gólman Rangel míč ve svých rukavicích, následně si ho dal na zem a Reyes může postupovat, obhodil si Preciada, následně mu ale Kendry odkopl míč do zámezí. a tak Mexik bude na konci první nastavené minuty vhazovat. Stavu 2-0 ze svého pohledu. Quiñones a Jiménez dali úvodní góly. Mexiko zatím na tomto turnaji má skóre 8-0 ze 4 zápasů. Také dnes dodržuje svůj průměr 2 gólů na zápas a zatím nedostal gól na tomto šampionátu. Preciado mírně fauloval svého soupeře, ale pokračuje se dál, dostává se ke hře také Vargas ve středu hřiště, přihrává Jiménezovi, ten na Reyes už pokutuje území, střela na zadní tyč, horní růžek branky, právě ten, do kterého už mířil předtím úspěšně Raúl Jiménez, tak teď Pineda netrefil dobře balón, takže už se snažil slavit gól, snažil se technicky obstřelit Hinkepiho, což se mu podařilo, jenomže nedokázal dostat balón přesně také do branky. Dlouhý nákop směrem na mexickou branku, tady už se s míčem otáčí útočník Plata dává zpátky na Preciada. Preciado na pravé straně může znovu centrovat do pokutového území, také to dělá, ale trefuje Gallarda na levé obraně. Gallardo následně už se motá trochu s míčem, stejně jako Reyes. Reyes podkopnutý ze zadu a z toho bohužel Kendry nebude úplně nadšený i kvůli tomu, že to samozřejmě bere šanci Ekvádoru na další postupný útok. Navíc k tomu Kendry vidí ještě žlutou kartu a tím pádem ve třetí minutě nastaveného času Mexiko stále vede nad Ekvádorem 2-0. Stále pro Mexičany dobrá situace pro to, aby Guillermo Ochoa svlečený za svou brankou, tak nebo za postranní čarou přesně dokázal situaci ještě trochu povzbudit směrem k svým spoluhráčům. Mírná hlavičkovaná vyloženě mezi Santiagem Jiménezem a také Inkepim, kteří si tam už delší dobu něco vysvětlují v tomto souboji, ve kterém opravdu planou emoce a zatím to je dost nepříjemné a teď také naznačují mexičtí hráči, že tam Inkepi něco řekl se zakrytými ústy, za což už byla červená karta na tomto šampionátu. Dostává to také varováno i hlavní rozhodčí ze Slovinska a Inkepi tam podle něho opravdu něco takového dělal, za což by měla následovat červená karta pro Inkepiho a půjde se podívat i hlavní rozhodčí na VAR. Kvůli červené kartě, druhé červené kartě za to, že hráč něco říká se zakrytými ústy svému soupeři. Situace to byla, co jsem měl možnost vidět já, naprosto jednoznačná od Inkepiho směrem k Santiagu Jiménezovi. Santiago Jiménez něco slyšel jakožto hráč bílé pleti od hráče tmavé pleti. Zdánlivě bizarní situace. Teď v nastaveném čase utkání Mexiko-Ekvádor. Jak jste slyšeli, červená karta pro Inkepiho za to, že hráč tmavé pleti něco řekl hráči světlé pleti se zakrytými ústy a za to onen hráč tmavé pleti, tedy ekvádorský stoper Inkepi, dostává červenou kartu a Ekvádor v posledních minutách nastaveného času bude ještě stahovat odomanko v pouze 9 hráčích poli. Piero Inkepi vyloučen za to, že si zakryl ústa při komunikaci se Santiagem Jiménezem. 6. minuta nastaveného času. Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0. Už se dostáváme do části zápasu, která je pro Mexiko poměrně jednoznačná a Guillermo Ochoa jako takový stínový trenér Mexika se snaží ještě naznačit, jakže by se měly odehrát ty poslední 2 minuty, ale upřímně teď, když nebudou mexičtí hráči nijak bláznit, tak vlastně není, jakým způsobem by je mohlo ekvádorské rozestavení, ekvádorská taktika jakákoliv překvapit, protože Ekvádor už volí pouze jenom dlouhé nákopy a s nimi si stopeři Vázquez a Montes dokáží velmi dobře poradit. Teď navíc Santiago Jiménez v útočné polovině v několika soubojích, navíc plácnutý přes hlavu od Bita. Bito teď zbytečně udeřil svého soupeře, což viděl hlavní rozhodčí, ale viděl, že to je opravdu jen situace, která nepotřebuje žádné další zákroky. On tam sevřel do kleští Santiago Jiménez svého soupeře, po čemž se samozřejmě ještě bude nastavovat něco k půl minutě, která zbývá z nastaveného času. 5 hodin a 50 minut středoevropského letního času. Opravdu dlouhý to dlouhý zápas mezi Ekvádorem a Mexikem. Připomeňme, že se začalo o hodinu později kvůli tomu, že byla bouřka v Santiago, nebo v Mexico City, abych byl přesný. Následuje po zákraku Jordiho Caiceda odpískaný útočný faul poté, co mu Montes naskočil na záda, za což Jordi Caicedo opravdu nemohl, ale tohle už se opravdu jenom dohrává, tohleto utkání ve chvíli, kdy už 7 nastavených minut vypršelo, a vzhledem k tomu, jaké tu byly průtahy v posledních minutách, tak si ještě chvilku nejspíš bude hrát.
1: Utkání se dohrává, jak říká Martin Charvát, samozřejmě o výsledku vás budeme informovat tady na Radiožurnálu Sport, ať už za malý okamžik ve sportovní části zpráv, anebo potom si popovídáme přímo s Martinem tady ve studiu Radiožurnálu Sport. Teď už ale zprávy.
2: Radiožurnál je 6 hodin. Další zprávy a Jan Altendorská.
3: Amalgámové výplně v Česku končí, zubaři je můžou od dneška použít jen výjimečně. Přes 50 expertů rezignovalo kvůli přesunu agent lidských práv z vlády na ministerstva. Mexičtí fotbalisté hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále proti Ekvádoru. Pozor na nehodu na dálnici D10 z Turnova do Prahy na kilometru 63,5. A bude oblačno i zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Používání amalgámových výplní od července v zubarských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy.
5: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
6: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadu.
5: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
7: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
5: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
3: Úřad vlády definitivně dokončil přesun agent lidských práv, protidrogové politiky, duševního zdraví nebo národnostních menšin na určená ministerstva. Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertů. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí, říká bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
8: Ten dialog mezi občanskou společností a vládou, který se právě odehrával na platformě těch poradních orgánů vlády, dostal povážlivou trhlinu a pro mě, vzhledem k tomu, že ty změny jsou nevratné a že vidím, jakým způsobem probíhají ty přesuny, tak já opravdu nemám důvěru v tom, že ten systém bude fungovat tak jako dosud.
3: Vláda za rozhodnutím stojí, nové nastavení je podle kabinetu lepší a bude velmi dobře fungovat. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce roku. Do té doby chce například posunout a uzavřít jednání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034. Zaměřit se chce taky na rozšíření spolupráce s unijními partnery, jako jsou Spojené státy nebo Velká Británie. Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě existuje přesně rok stále, ale nemá vydaný plán péče. Dokument řeší detaily ochrany přírody do roku 2038. Týkají se například způsobu lesního hospodářství nebo sečení luk. Návrh plánu je na webu Ministerstva životního prostředí od minulého týdne. Připomínky k němu můžou lidé, firmy a spolky podávat do konce července, říká vedoucí správy oblasti Vladan Rídl.
9: plán péče je závazný pouze pro orgán ochrany přírody, nikoli pro ty lidi, kteří tam žijí. Ty připomínky, které byly v rámci předjednávání, tak ty jsme se snažili zakomponovat do toho samotného plánu péče, takže doufám, že bude platit ještě v létě.
10: Sport. Fotbalisté Mexika hrají v prvním kole play-off mistrovství světa proti Ekvádoru. Utkání začalo na Aztéckém stadionu v Mexico City o hodinu později kvůli dešti. Závěr zápasu o postup do osmifinále sleduje Martin Charvát.
0: Slyšíte mexické písně na stadionu v Mexico City. Mexiko slaví postup do další fáze. Poráží Ekvádor 2-0 díky gólům Quiñonese a Raula Jiménez. V závěru padla podruhé na tomto šampionátu červená karta za to, že hráč něco říká proti hráči se zakrytými ústy, dostalý obránci Ekvádoru Inkepí. Martin Charvát, Radiožurnál.
10: Mezi nejlepších 16 týmů na turnaji se dostali Norové, kteří vyhráli nad pobřežím Slonoviny 2-1, a také Francouzi. Ti porazili i díky dvěma trefám Kyliana Mbappého Švédsko 3-0. U fotbalistů Nizozemska skončil trenér Ronald Koeman. 63-letý kouč rezignoval poté, co s národním týmem vypadl na mistrovství světa v prvním kole play-off po penaltách proti Maroku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 za Měřínem, nehoda u Tasova. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Měřín. Na 129. kilometru hlásíte potíže.
12: Je tam blokovaný stoupací pruh, srazili se tam dva kamiony, hasiči jsou na místě, zatím bez kolony.
11: A D1 ještě jednou, teď směr z Prahy do Brna, stále opatrněji hned u sjezdu na Osovou Býtýšku. Na 153. kilometru zasahují u nehody osobního auta, které narazilo do dopravního značení. Zdržení zanedbatelné. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy přibrzděte kousek před sjezdem na Březinu. Na 63. a půltém kilometru blokují levý pruh následky nehody osobního auta.
13: Už jsou tam všechny záchranné složky.
11: Projíždí se pravým a připojovacím, tvoří se kratší fronta a silnice je plná vody. Projíždějte velice opatrně. A ještě na skok do Prahy ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína zvolněte za sjezdem na Vinoř. Ve sjezdu do Novopatské odklízejí následky po srážce nákladního vozidla s osobním, blokují pravý pruh, zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, bouřky, a to i silné, nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Teploty vystoupí v Čechách na 20 až 25 stupňů, na Moravě ve Slezsku až na 31, na jihovýchodě pak bude kolem 33 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
4: Radiožurnál Sport.
5: Karel Janů a David Prouza.
1: 6 hodin, 6 minut, středa 1. července. Krásné ráno přejeme všem, kteří posloucháte ranní Radiožurnál Sport. Krásné ráno, Davide.
14: Krásné ráno, Karle, krásné ráno všem, kteří oceňují, že venku není 25, 30, 35 nebo 40 stupňů, ale krásných 21.
1: Krásné ráno všem, kteří se konečně vyspali, někdo možná zase ne, protože v noci někde třeba pršelo, ale pojďme od počasí ke sportu, protože proto nás určitě ladíte. Především dneska to uděláme trošku jinak. Velmi často v prvním vstupu lákáme na to, co budeme vysílat v následujících hodinách, ale dneska se spíš budeme vracet za tím, co se stalo. Ve studiu totiž nejsme ve dvou, ale ve třech. Vítám Martina Charváta. Martine, krásnou dlouhou noc a krásné ráno.
0: Hezký den všem, co spali.
1: Tak pojďme na to. Mexiko-Ekvádor, duel play-off fotbalového mistrovství světa, který skončil doslova před pár minutami. Martine, to nebyl plán, že se skončí po 6. hodině.
0: To nebyl plán. Je to dobrá odpověď všem, kteří si mysleli, že pravidlo o tom, že nesmí být do 13 kilometrů blesk od stadionu, platí pouze ve Spojených státech amerických. Ne, platí to také v Mexiku, v Mexico City, kde byla poměrně dost velká bouřka. Viděl jsem i několik zaplavených sklepů a obydlí v okolí stadionu. Na sociálních sítích jsem to spatřil. Takže blesky, které byly před začátkem zápasu, rovnou byly odloženy, nebo rovnou odložili start utkání, začátek, výkop zápasu o 1 hodinu. Tím pádem se začalo ne ve 3, ale až ve 4 hodiny. Rovnou to tak bylo nastíněno v podstatě pořadateli a direktoriátem turnaje, že se nebude čekat takovéto půl hodiny od posledního blesku. Ne, rovnou se ve 3 řeklo, že ve 4 hrajeme.
14: Abychom se, Martine, dostali k té sportovní stránce věci, tak další pořadatelská země postupuje, ale na rozdíl té bouřky před zápasem, během toho utkání už to zase taková bouřka nebyla a celkem to vypadá, že Mexiko v poklidu dokráčelo do osmifinále.
0: No ono, Mexiko udělalo vlastně bouřku v tom prvním poločase, protože opravdu to, jak hrálo, to bylo neuvěřitelné, to bylo opravdu fantastické. Ekvádor tam byl jenom do počtu, i takové utkání už jsem dnes viděl, k tomu se také dostaneme, ale hrál naprosto fenomenálně 17-letý Mora. Neuvěřitelné, co tam předváděl, jak větral Ingepího, obránce Arsenalu, který opravdu s ním vůbec nevěděl, co dělat. To, jak Raúl Jiménez pro změnu tam cvičil s Pačem, obráncem Paris Saint-Germain, to bylo něco neuvěřitelného. Vůbec k ničemu se Ekvádor nedostal v tom zápase v prvním poločase, byť budu mluvit o tom, že zvnějšku nastřelil tyč dobře, Yeboah se tam dostal do ojedinělé šance, kdy si to v podstatě sám sobě ukopl, tím nasadil jesle obránci Sanchezovi, mexickému bekovi, a potom už to měl na dlouhou nohu, tak to dloubnul z vnější strany do tyče, ale jinak vlastně Ekvádor v tom zápase neměl nic a Mexiko v prvním poločase fantastické, tomu vycházelo úplně všechno a vyšly mu také dvě šance, kdy nejprve Quiñones dostal krásný pas od Mori, celá ta záložní řada Mexika, Mora, Lira a Romo, tito dva nebo tři krátcí muži na jméno, tak hráli skvěle. Mora vyslal krásný pas vlastně z vlastní poloviny a on na polovině Ekvádor nebyl žádný hráč, takže se tam chvilku zkoumalo, jestli vlastně Quiñones nebyl v offsideu, protože by byl jediným hráčem na polovině Ekvádoru, ale nebyl. Těsně před polovinou byl vykopnutý míč z kopačky Mori, takže se dostal do rychlého protiútoku, zakončil to tvrdou ranou na blížší tyč. No a potom si v 31. minutě Ekvádor sám způsobil hodně nepříjemnou situaci, kdy tam Quiñones a Pacho nedokázali odkopnout dobře míč z vlastního pokutového území. Dostali se tím hráči Mexika vlastně před vápnem k balónu a proti ním neúplně dobře sformovaná obrana. Quiñones nehamounil, přihrál nakrátko míč Raúlu Jiménezovi, který v podstatě se středem hřiště blížil do pokutového území, už se dostal skrz vápno a takovou pološajtlí, svezlo se mu to hodně po nártu, trefil vlastně naprosto přesně do horního růžku a tím se Mexiko dostalo k těm dvěma gólům. Druhý poločas už byl spíše obraný z pohledu Mexika a vlastně se tam Ekvádor dostal k jedné šanci maximálně, opravdu Ekvádor výrazně horší v zápase.
1: S Martinem Charvátem si povídáme o 16. finále fotbalového mistrovství světa, ve kterém Mexičané před malou chvílí porazili Ekvádor 2-0. Ještě se musíme samozřejmě dostat k tomu, co se stalo v úplném závěru zápasu, i když to asi ten výsledek nějak neovlivnilo. Martine, po druhé na turnaji červená karta za ruku před ústy a řekněme pohybujícími se ústy. Alespoň tak to tedy vyhodnotil rozhodčí, tak můžeš to prosím popsat, co se stalo?
0: No, oni tam spolu už dlouho měli střet obránce Ingepie a také Santiago Jiménez, který přišel jako střídající hráč na hřiště a hodně dlouho a už mockrát si tam tito dva povídali, takových dvojiček tam bylo dost. Tito dva spolu měli takovou i mírnou hlavičkovanou, takové pošťuchání hlavami, kterými se střetli krátce před tím momentem. No a to celé vyústilo v to, že to Ingepie neunesl. On ostatně byl celý ten ekvádorský tým dost frustrovaný z toho, že vůbec netušil, jak na obranu Mexika. Tak Ingepie si jakožto hráč tmavší pleti dal ruku před ústa a něco vysvětlo Bělochovi, Santiago Jiménezovi, což podle pravidel bez ohledu na to, jakou máte barvu pleti, tak vyústilo v to, že rozhodčí se šel podívat na video, protože to neviděl. Na videu viděl, že opravdu ruka před ústy byla, něco směřovalo k soupeři a tím pádem dal v tomto případě už na turnej vlastně taxativní červenou kartu Ingepiemu, ale jak si naznačil, tam to vlastně už nic neovlivňovalo.
1: A proč ta barva kůže je vůbec jakoby nějaké
0: myslím
1: téma?
0: Myslím si, že to tam nehraje vůbec roli. Prostě jo. Něco říkáš k soupeři, i kdybys mu říkal, co jsi měl k obědu, tak v tu chvíli to vlastně ten rozhodčí jako nemá jak identifikovat, protože to kamera nevidí. No. A tím pádem to vysvětloval Gianni Infantino, už tuším, že někdy v březnu před tím turnajem, že ty nemůžeš vidět, co mu říká, a tak, aby si zamezil případnému rasismu, tak tím automaticky budeš tuto situaci trestat červenou kartou. Mm-hmm. Prostě když něco říkáš, tak si nedávej pusu, ruku před ústa, aby bylo jasné a odezíratelné, co si vlastně říkal. No.
1: Kdyby to byla třeba nerasistická urážka a nebyla ta ruka zakrytá, tak je to bylo za žlutou kartu třeba.
14: Možná no, ani to ne.
0: Ani to ne.
1: Dobře, no, tak jo.
14: Martine, ty jsi měl možnost kromě tohoto zápasu vidět ještě jeden a ten byl možná ještě jednoznačnější. Už vlastně včera před soubojem Francie a Švédsko se mluvilo o tom, že Švédy čeká taková Mission Impossible a ta se očividně nestala.
0: No ta se vůbec nestala, ti tam byli vyloženi do počtu Švédové a to jim možná ještě přidávám. Opravdu Švédové byli v tom zápase jen takové kuželky, které stály před pokutovým územím a snažili se vyplňovat možnost pro rychlé přihrávky směrem na Kyliana Mbappého, na Bradleyho Barkolu, na Olisseho, který předvedl byť ne gólový, ale asi jeden z nejkrásnějších momentů turnaje. Dostanu se k tomu, jenom rychlý pohled na to. 3-0 vyhrála Francie nad Švédskem, jeden gól Barkola, dva góly Mbappé. Mbappé těsně před poločasem dával první gól, kdy si přihráli Francouzi nakrátko po rohu a Mbappé udělal vlastně jenom dlouhou kličku, ale tím, jak Mbappé má rychlé úvodní 2-3 kroky, tak přesně na tu dlouhou kličku si hodil míč mezi hráči, že mu tam nikdo nedojel s kluzem a to bylo dost těžké vzhledem k tomu, jak blízko sobě stáli švédští obránci a dokázal obstřelit Lindeléfa na zadní tyč, takže 1-0 těsně před poločasem. No a potom ve druhé půli dokázal dát Kylian Mbappé druhý gól a také potom přihrával Barkolovi na gól třetí, takže pro Francii naprosto jednoznačný průběh, ale dostanu se jenom k tomu momentu Olisseho. Oni předtím Francouzi trefili nejprve levou tyč, to byl také Mbappé, potom i pravou tyč a Olisse tam tu pravou tyč trefil krásnými takovými polonůžkami přesně z hranice pokutového území, kdy se k němu vcelku náhodně v tu chvíli odrazil balón, ale on v tu chvíli zareagoval krásně akrobaticky a kdyby to trefil do brány, tak to je opravdu gól šampionátu, nedokážu si představit nic krásnějšího. Olisse ale trefil v uvozovkách pouze pravou tyč ze svého pohledu.
1: Francie, Švédsko 3-0 po jasném výsledku, jasný výkon, říká Martin Charvát v raním Radiožurnálu Sport. Já jsem viděl jenom sestřih a předtím jsem Francouze viděl v předchozím zápase, tak Martine, zaujal tě někdo na tomhle světovém šampionátu ještě víc než Francouzi, protože mi připadá, že ta jejich síla dopředu je úplně neuvěřitelná.
0: Zaujalo mě, jak Francouzi vlastně ten první poločas, tuším, že proti Senegalu hráli příšerně, od té chvíle hrají úžasně, ale ano, Francouzi opravdu hráli výborně. Nicméně, kdybych měl přirovnat tu dominanci, chápu, že jste spali, tak ta dominance Francie proti Švédsku byla srovnatelná s dominancí Mexika v prvním poločase proti Ekvádoru. Opravdu Mexiko hrálo podobně dominantní výkon proti Ekvádoru v prvním poločase jako Francie proti Švédsku. Opravdu to byl skvělý výkon, ale neviděl jsem všechny týmy, ono je to vzhledem k tomu rostoucímu počtu už čím dál tím těžší na tomto šampionátu, takže nedokážu přesně soudit, ale opravdu Francie hrála naprosto skvěle, krásně a tím, že se už před poločasem uklidnila, tak to pak bylo pro ně příjemnější.
1: Ještě připomeňme, pokud jste šli spát hodně brzy, tak jste možná přišli o to, že Norové porazili Pobřeží slonoviny 2-1. Tím můžeme uzavřít ranní blok o fotbalové mistrovství světa a poslat Martina Charváta do postele. Martine, moc děkujeme a krásnou středu.
0: Hezký den.

to tě zamrazí. Kosa na kámen je tvý svědomí. Kosa na kámen, ať víš kam jít.

0: Divokej byl v ranním radiožurnálu Sport 6 hodin 20 minut středa 1. července. Přejeme krásné léto. Serena Williamsová se po 4 letech vrátila do dvouhry, vrátila se na kurt, předvedla velmi dobrý výkon, ale vítězný comeback z toho není. Legendární Američanka totiž v 1. kole Wimbledonu padla po 3-setové bitvě s mladou Australankou Jointovou. 2,5 hodiny na kurtu, Davide, 6-3, 6-7 a 6-3.
1: Není to jednoduché se vracet. Není podle mě jednoduché vracet se na takhle velké scéně, jakou je Wimbledon. Troufnu si tvrdit, že kdyby si Serena Williamsová místo těch 4 her na těch přípravných travnatých turnajích střihla singla, k tomu třeba taky, tak by ten zápas třeba mohla zvládnout, ale prostě nabrat tu zápasovou zkušenost vám trvá dlouhou dobu i s ohledem při vší úctě na věk Sereny Williamsové, prostě podle mě potřebovala víc přípravných zápasů. Čímž tak trochu možná lákám fanoušky na US Open, protože je možné, že ona si ty singly teď zkusí na betonech a třeba za sebe bude úspěšná. Tu kvalitu má, je otázkou, nakolik má v sobě ještě tu dravost, rychlost a sílu, ale já si myslím, že ještě pár zápasů by klidně i v tom singlu odehrát mohla.
0: A pochopil jsem kvůli dětem. Chce ukázat prostě dětem, jaké to je, když maminka vyhraje.
1: Asi ano. A kdo by nechtěl na druhou stranu, to je jasná věc. A podle mě je v tom i taková ta, nechci říct, velká pýcha, ale prostě ukázat i třeba těm soupeřkám, že stále ještě to v té ruce mám, což prostě platí, ale říkám, potřebujete tu zápasovou zkušenost a je úplně jedno, že jste Serena Williamsová nebo kdokoliv na 450. místě žebříčku. Je potřeba hrát ty zápasy ostré, ty tréninky nestačí.
0: Kromě téhle velké šampionky včera hned 8 českých tenistů, tenistek, 2 tedy proti sobě, ale i tak toho bylo v odpoledním a večerním radiožurnálu Sport hodně, tak pojďme na to, Davide, Jakub Menšík, to je zajímavost.
1: Pojďme říct, Jakub Menšík, Jakub Menšík opravdu se nadřel a to významným způsobem s Britem Samuelem bojoval v 5 setech, nakonec vyhrál v super tiebreaku posledního setu 10-7, takže jen tak, já jsem ten zápas sledoval ještě v 5., kdy Jakub Menšík už byl break dole a nevypadalo to vůbec hezky. Nakonec to tedy semifinalista Roland Garros zvládl. No a přiznám se, že to, že Jakub Menšík vlastně zahrál jeden turnaj od Roland Garros, se možná také projevilo nebo vybralo si to tu svoji daň. Nepočítám úplně ty exibice na trávě v Londýně, ale nakonec to Menšík zvládl, to je důležité a jak se říká, nebo spousta tenistů to říká, klopítnout v prvním kole, takže ztratíte 2 sety, tak pak vás to nakopne v těch dalších zápasech, že už třeba hrajete lépe. Ale tedy asi to byl trochu šok. Pro mě určitě, když jsem to pustil a koukám, že to je 2-2 a Jakub Menšík ztrácí 2-3 a nepodává.
0: Letošní Grand Slamové prokletí zlomil Jiří Lehečka, no a dokázal vlastně přehrát asi nebezpečného Popirina Australana vlastně ve 3 setech 6-4, 6-2, 6-4, naopak Vít Kopřiva tedy končí ten ve 3 sadách prohrál s domácím Čoňským.
1: A můžeme se vesele přesunout ještě na ženskou stránku nebo ženského pavouka Marie Bousková. Byť po boji, ale prošla dál, potvrdila to, že je nasazenou tenistkou, což je věc, na kterou si podle mě ještě zvyká, ale jsou to příjemné starosti, takže Australanku Gibsonovou nakonec 6-2 ve 3. České derby ovládla Karolína Plíšková, ve 2 setech porazila Terezu Valentovou, takže zkušenost převálcovala mládí, nebo spíše porazila, ať nejsme úplně, řekněme, nepříjemní vůči Tereze Valentové. Sára Bělek prohrála s Rumunkou Kirsteovou, tam opět zkušenost porazila mládí, protože Kirsteová té je 37 a nabrala velmi solidní druhou mízu. No a ten poslední zápas, Karle, tam zase ta kvalita se ukázala na straně Lindy Noskové. To je prostě aktuálně možná nejlepší tenistka na trávě.
0: O Wimbledonu samozřejmě dnes se spojíme v ranním vysílání s Jaroslavem Plašilem, no a potom zase toho bude dneska dost a dost. Co? Budeme zase vysílat i české zástupce.
1: Je to tak, tentokrát už ve 2. kole, ale těch českých zápasů a toho vysílání na radiožurnálu Sport bude opravdu dost. Představí se Karolína Muchová, Barbora Krejčíková. A teď hledám ještě tu další vlaječku. Nevidím ji tam, ale ona tam možná nějaká bude, ať už single nebo deblu.
0: Teď už Guns N' Roses, krásné ráno.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je půl sedmé. Jan Outendorská zprávy.
4: Poslance dnes čeká debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů, například zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Diskutovat se bude i o tom, zda se omezení dotkne poslanců s přednostním právem. Závěrečné hlasování by sněmovna mohla stihnout ještě dnes. Francie ode dneška zavádí delší poporodní volno. Rodiče dětí narozených od letošního 1. ledna si budou moci vzít až 2 měsíce dovolené na víc. Vybrat si můžou oba současně po sobě nebo si volno rozdělit na 2 části. Za 1. měsíc této dovolené budou dostávat 70% platu, za 2. měsíc o 10% bodů méně. Vláda tím chce podpořit porodnost. Francouzská populace totiž stárne. Loni vůbec poprvé od konce druhé světové války v zemi zemřelo víc lidí, než se narodilo. Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam dálkové i regionální vlaky nabírají zpoždění až 45 minut. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 8. hodině. A Trkmanské louky jsou ode dneška národní přírodní památkou. Lokalita u Rakvic na Břeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. Díky specifickým přírodním podmínkám se tam zachovaly vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů. Sport. Fotbalisté Mexika porazili v úvodním kole play-off mistrovství světa Ekvádor 2-0 a zahrají si osmifinále. Zápas na aztéckém stadionu v Mexico City museli pořadatelé kvůli silnému dešti o hodinu odložit. Dále mezi nejlepších 16 týmů postoupili Francouzi, kteří zvítězili nad Švédskem 3-0. Po druhé v historii se v této fázi turnaje představí také Norsko. To zdolalo Pobřeží slonoviny a vyhrálo 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D10 nehody před Mladou Boleslaví také u Březiny. Na D10 ve směru z Prahy do Turnova spozorněte kousek za sjezdem na Bezděčín. Na 41. a 5. kilometru došetřují nehodu, projíždí se pouze levým pruhem, zdržení ovšem minimální. D10 ještě jednou, teď směr opačný, z Turnova do Prahy, těsně před sjezdem na Březinu na 63. a 5. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Tam je průjezdný pouze pravý, případně odstavný pruh. Fronta krátká do 5 minut. Na příjezdu do Prahy D7 od Slaného popojíždí kolona před omezením u letiště. Brzdí se u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Ztratíte tam okolo 20 minut. Příjezd do metropole ze severu a nesouvislá fronta před Zdiby na D8. V podobném duchu se pokračuje i Cínoveckou. Výrazně se brzdí až ve sjezdu do Kbelské. Tam před odbočkou na Prosek odklízejí následky po nehodě. Průjezdný pouze jeden pruh. Ve sjezdu do Novopatské, stále mluvíme o Kbelské, už havarovaná vozidla odklidili, tam už se projíždí bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Včerejší podvečer přinesl i na jih Moravy srážky, ale s nimi i velmi silné bouřky. Nejen v okolí Blanska se objevily až 5-centimetrové kroupy, silný vítr lámal větve a hasiči museli odstraňovat i popadané stromy. Místy napršelo až 50 mm.

Billy Idol v ranním radiožurnálu Sport, 6 hodin 39 minut, středa 1. července. Norští fotbalisté si po druhé v historii zahrají na mistrovství světa osmifinále. Na letošním šampionátu se do něj dostali po výhře 2-1.

0: dna nad pobřežím slonoviny. O obrovském úspěchu severské země píšou pochopitelně i tamní zahraniční weby. Víc nám o tom už poví Adam Weidenthaler. Krásné ráno.
1: Pěkný den. Norové zároveň včera večer poprvé v historii vyhráli na mistrovství světa zápas play-off, ale v osmifinále budou už po druhé, protože ten formát se měnil a dobře víme, že aktuálně se hraje tedy play-off na 5 vítězných zápasů, pakliže chcete získat titul z fotbalového mistrovství světa. Ono se to tady stalo díky tomu rozšíření turnaje, že jsou Norové takhle úspěšní a tím pádem mají šanci potkat na úvod, řekněme, nějakého hratelnějšího soupeře v tom roce 1998, kdy vypadli Norové v osmifinále s Itálií, měli tedy o poznání těžšího soupeře, ale tentokrát je tedy nečeká úplně jednoduchý protivník, protože po postupu přes pobřeží slonoviny to bude tým, který vzejde ze dvojice, která se teprve bude hrát. Každopádně, zamotal jsem se do toho malinko. Pojďme dál. V neděli večer nastoupí Norové proti Brazilcům, tak je to správně.
0: Je to tak.
1: Oni otočili ten zápas s Japonskem a vyhráli 2-1. Norský server Doug Bledet píše, že se trenér národního týmu Sture Solbakken odmítl k Brazílii bezprostředně po zápase s pobřežím slonoviny vyjádřit. Konkrétně řekl, necháme to na později, odpovím za den nebo dva. Teď nechci zabřednout do dalších zápasových analýz. Dnes to není o Brazílii, je to o nás a o pobřeží slonoviny. Taková je citace trenéra Norska. Nicméně podle Doug Bledetu byl po zápase dojatý a měl v očích prý i slzy.
0: Jakož i Erling Haaland a jakož i jeho tatínek tady v publiku.
2: No a Erling Haaland ten to vzal i trochu s humorem, když mě pobavila ta citace, že říkal, že musel skórovat v závěru zápasu, protože na prodloužení už necítil síly. To je samozřejmě velice hezký přístup. Škoda, že to takhle nefunguje všem fotbalistům, třeba některým českým.
0: Mimochodem, pro mě, Davide, ten jeho gol, to byl nejhorší gol, který jsem kdy Erlinga Haalanda viděl dát. Jako to vypadalo, že si to asi chtěli ještě zpracovat, před ním byla prázdná brána a to se tam došouralo tak pomalu.
1: Naopak to vypadalo podle mého chtěně. On ještě, jak se posouval, jo, k tomu míči potom, tak byl takový jako ležérní. Hele, já ti to dám pod ruku
0: jako
1: ještě.
0: Jakože až takhle je v pohodě.
1: No, víš, tak já hodně amatérsky chytám a tohle golmana naštve ze všeho nejvíc, když ti ten balon jde těsně pod rukou, ty na něj můžeš dosáhnout, reálně si na něj sáhneš, a což teda golman po říslenovi asi neudělal, ale a projde ti tam stejně do brány, tak seš prostě ohromně nazlobený sám na sebe.
2: Na druhou stranu, tak když vám dá gol Erling Haaland, tak už to za to nazlobení nemůže být asi úplně takové, už nastupuje, řekl bych, jistý zvyk. Každopádně, Adame, pojďme dál. V dalších zápasech úvodního kola playoff světového šampionátu Francie porazila Švédsko 3-0, Mexiko vyřadilo Ekvádor 2-0. Teď se ale přesuneme od fotbalu k trochu jinému sportu a k tématu, který už jsme trochu s Karlem Janu nastínili. Tenisová legenda Serena Williamsová nastoupila na Wimbledonu a také hned skončila v prvním kole. Tak jaká je reakce tamních webů?
1: Je to téma, o kterém víš samozřejmě, Davide, jakožto náš tenisový reporter, mnohem víc, ale přesto přepapouškuji zahraniční weby. 44letá Američanka se na londýnském centrálním kurtu představila naposledy v roce 2022 a jak mnozí předpokládali, tak teď už opravdu naposledy. Teď se na prestižní turnaj vrátila, ovšem jen na jeden zápas. V úvodním kole podlehla Maje Jointové 1-2 na sety a britský server BBC Sport píše, že po zápase sklidila Williamsová obrovské ovace a po odvráceném matchballu soupeřce, která je o 24 let mladší, tak je to správně.
2: Počkej, to za 16 let o 40.
1: Ukázala tedy Williamsová svou mentalitu. Dodává BBC Sport taky, že Williamsovou dělilo před zápasem od jejího posledního bodu na All England Clubu 1492 dní.
0: Krištof Kolumbus. Zahraniční weby pročítal Adam Weidenthaler.
2: Statistiky máme prostě opravdu úplně na všechno. To mě nepřestane bavit a dojímat zároveň.
0: Adame, moc děkujeme.
1: Hezký den.

0: Cheryl Krau v ranním radiožurnálu Sport 6 hodin 48 minut. Přejeme krásnou středu. Je první červenec, bývalý fotbalový reprezentant Václav Pilař končí v A týmu Hradce Králové. Chtělo by se říct překvapivě. Po vypršení smlouvy dostal od vedení klubu nabídku mentora třetiligového Bčka s postupným přechodem do trenérské role nebo do pozice skauta. 37letý hráč se podle vyjádření klubového webu o své budoucnosti zatím, Davide, nerozhodl.
1: Možná to chce nějaký čas na zpracování, protože třeba Václav Pilař pomýšlel na to, že si zahraje evropské poháry ještě, protože v té minulé sezóně bytí dohrával zraněný, tak celkově 24 zápasů, 4 branky, 3 asistence a řekl bych, taková ta mentorská role už v tom Ačku určitě fungovala, ale tak samozřejmě je možné, že se nakonec rozhodne, takže zůstane v Hradci Králové. Jako to třeba udělal Filip Panák ve Spartě, kdy dostal také možnost vlastně stát se takovým mentorem toho B týmu, je to asi teď taková cesta, jak hráčům, které úplně už do Ačka nechcete nabídnout důstojnou možnost odchodu. Každopádně přišlo mi alespoň z těch zápasů, co jsem měl možnost vidět Hradce Králové, že Václav Pilař si na hřišti nepočínal, Karle, zas tak špatně.
0: No určitě ne. Samozřejmě na východ Čech se vrátil před 3 lety, předtím z Plzní získal 2 ligové tituly v české nejvyšší soutěži. Přes 250 utkání, 37 gólů, 22 duelů za reprezentaci, 5 branek. Tak uvidíme, jestli to ještě Václav Pilař bude chtít protáhnout, anebo jestli to definitivně bude ten přesun do té mentorské role.

0: Tolik skupina Queen v ranním radiožurnálu Sport. 6 hodin 53 minut, zase pojďme na fotbalové mistrovství světa, ale hlásí se David Prouza.
1: Já jsem chtěl jenom říct, že ta písnička Another One Bites the Dust tak hezky koreluje s tím, co chceš říct.
0: Ano, bude to krásný oslý můstek, Another One Bites the Dust. Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman končí, rezignoval totiž po vyřazení svých svěřenců v úvodním kole playoff mistrovství světa po penaltovém rozstřelu s Marokem. 63letý kouč oznámil svoje rozhodnutí na sociálních sítích, no a netrvalo to ani 24 hodin po.
1: No, přiznejme si, že o Nizozemsku se mluvilo jako o jednom z velkých favoritů. Ano. V podstatě před startem turnaje a i po skupinách se tohle tvrzení úplně neměnilo. Ronald Koeman vlastně to druhé angažmá tedy u nizozemského národního týmu zakončil celkem překvapivě a brzy.
0: Je to tak, ještě naznačil nějaké osobní problémy, řekněme i zdravotní, k tomu přidal, ale je to překvapení, no. Nizozemci prošli na šampionátu tou skupinou docela hladce. Samozřejmě Maroko, tým, který nikdo nechce podcenit, na posledním šampionátu skončili tihle hráči čtvrtí, ale tak přeci jenom mám i pár kamarádů tady Holanděnů v Praze a ti měli opravdu velké očekávání, tak zase to neklaplo. A navíc to zase neklaplo na penalty. A tohle taky se v Nizozemsku prý hodně řeší, že oni neprohráli vlastně na velkém šampionátu soutěžní zápas v základní hrací době už hodně dlouho. No ale co je to platné, no, když vlastně každý ten šampionát končí tím, že vypadnou na penalty.
1: Čechu tak penalty jdou, ale ty zase se nedostanou do té fáze, kde se hrají penalty.
0: Tak teď už Imagine Dragons. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Slaví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme spali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat. Na nejlevnější pneu.cz.
5: Radiožurnál 7 hodin. Se zprávami je tu Jana Utendorská.
6: Začíná platit slonobalíčky ze třetích zemí, dotkne se hlavně těch z Číny. Ukrajina podepsala se Švédskem dohodu o nákupu stíhaček Gripen E. Tenista Jakub Menšík po pětisetové výhře prošel do druhého kola Wimbledonu, postoupili i další čtyři Češi. Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy popojíždí kolo na odjezdu na Buštěhrad z 9. kilometru. A bude oblačno i zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci ode dneška připlatí. Začíná totiž platit clo minimálně 3 eura za zásilky do hodnoty 150 eur, tedy asi 3650 korun. Dohodly se na tom státy Evropské unie, které tak chtějí zabránit velkému přílivu drobných balíčků, hlavně z Asie. Pokračuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šura.
7: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
6: Evropská komise vyčíslila, že do Unie loni dorazilo skoro 6 miliard drobných zásilek, většina právě z Číny. Začíná fungovat centrální evidence psů. Databázi vytvořilo Ministerstvo zemědělství společně s veterináři. Majitelé můžou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě, nejpozději při přeočkování na vzteklinu. Registrace je povinná pro všechny psy.
8: Poplatek za registraci psů se stanovují veterináři sami. K zápisu budou muset i lidé, kteří už psa v minulosti nechali zanést do městských nebo soukromých registrů. V centrální evidenci budou informace o zvířeti i o majiteli. Pomůže tak například při ztrátě psa. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
6: Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
9: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Řidiči musí ode dneška počítat s omezením ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Průjezdná bude v obou směrech jen jedním pruhem. Silničáři chystají celkovou opravu, která začne zítra a potrvá do poloviny srpna. Denně místem projede zhruba 90 000 aut.
0: Sport.
10: Tenista Jakub Menšík prošel po pětisetové výhře do druhého kola Wimbledonu. Domácího Samuela udolal až v 10-bodovém tiebreaku rozhodující sady. Menšík britského soupeře pochválil a věří, že mu dlouhý zápas do zbytku turnaje neuškodí.
11: Předvedl skvělý výkon a Britové, že jo, prostě to je úplně jedno, jestli je 20. na světě nebo 30., ale jsou zakouslí, to nebyla výjimka, že jo, hrál skvěle a ukázal tu kvalitu, takže já jsem rád, že jsem to zvládl jak fyzicky, tak mentálně a i když samozřejmě 5 setů je vždycky jako vyčerpávajících, tak to nebude zas tak úplně vlastně ke škodě.
10: Do druhého kola Wimbledonu postoupili i Jiří Lehečka, Marie Bousková, Karolína Plíšková a Linda Nosková. Končí naopak Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva. A fotbalisté Francie postoupili do osmifinále světového šampionátu. Švédsko porazili 3-0. Dále jdou i Norové po vítězství 2-1 nad pobřežím Slonoviny a Mexiko po výhře 2-0 nad Ekvádorem.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D7 na Kladensku i na D8 od Klíčan. Na D7 směrem z Chomutova do Prahy čekejte první část kolony od sjezdu na Buštěhrad z 9. kilometru. Před odbočkou na Kladnou na 7. podle všeho ještě stále odklízejí následky po dřívější nehodě. Poté se chvíli jede plynule a výrazně se brzdí opět u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Odtud k omezení u letiště zabere trasa okolo 15 minut. D8 z Ústí na jezdu do hlavního města se zaplnila na úrovni Klíčan. Nesouvislá fronta se sune z 3. kilometru, pokračuje Cínoveckou až do Kbelské. Kousek před sjezdem na prosek stále vyšetřují nehodu a projíždí se pouze levým pruhem. Uvedenou trasu Klíčany Kbelská pojedete bezmála půl hodiny. Dálnice D1 před Brnem a tradiční fronty v obou směrech. Od Vyškova jen kratší v okolí Holubic. Hlavně kamiony brzdí na 210. kilometru. Od Prahy se zpomaluje u Kývalky na stém 80. A silnice 9 na výjezdu z Mělníka směr Praha popojíždí 20-minutová kolona k nehodě před Kly. Bourala tam 2 osobní auta, projíždí se Kyvadlově. Od Prahy se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, bouřky nejdříve v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 26 až 31, na jihovýchodě pak kolem 33 stupňů. Tolik zprávy.
14: 7 hodin 6 minut, středa 1. července, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Předpověď počasí se docela změnila oproti předcházejícím dnům, co se ale nezměnilo, to je naše vysílání. I dál vám budeme servírovat to nejzajímavější, nejaktuálnější ze světa sportu, ať se to děje kdekoliv, fotbalové mistrovství světa, ale taky tenisový Wimbledon. Tak Davide, pojďme pozvat na dnešní odpoledne, je to tak především tady na našem rádiu.
15: Tenisové odpoledne na Radiožurnálu Sport, o to se postará Jaroslav Plašil, mimochodem s ním se spojíme v 8.35 přibližně a probereme i to včerejší dění, ale teď se pojďme zaměřit na to, co nás čeká další české derby. Karle, Kateřina Siniaková versus Nikola Bartuňková, tak trochu, jako včera Karolína Plíšková se utkala s Terezou Valentovou, zase tak trochu zkušenost proti mládí, ale tady si netroufám úplně.
14: No, chtěl jsem tě vyzkoušet. Já určitě teda taky ne, vím, že Kateřina Siniaková řešila, jestli se vůbec bude hlásit do smíšené čtyřhry, protože přece jenom říkala, že hrát 3 soutěže najednou, to je trošku moc i na ní, ale držíme palce, no, protože k tomu, že je nejlepší deblistkou na světě ten single, je to tak nějak pěkné, když se zadaří, obzvlášť na Grand Slamech.
15: Rozhodně, a ono se tím singlem výborně rozehráte pro ty pozdní fáze debla, nebo obráceně, ono to funguje opravdu takhle krásně. Zároveň Nikola Bartuňková, tenistka, která málem porazila Arinu Sabalenkovou před pár týdny, takže je to opravdu, řekl bych, hodně 50-50. Kde to je asi trochu nepoměr, tak to je souboj Barbory Krejčíkové s úřadující vítězkou Roland Garros Mirou Andrejevovou. Na druhou stranu je podle mě úplně jedno, kolik titulů tenistka má, s Barborou Krejčíkovou na trávě prostě hrát nechcete. Ten tenis je tak extrémně nepříjemný, a to myslím v dobrém, tak nečitelný, nepravidelný, že prostě je úplně jedno, jak se vám daří, Barbora Krejčíková vám ten rytmus prostě rozbije.
14: To jsou zápasy, které nabídneme na Radiožurnálu Sport. Karolínu Muchovou jsme ještě nezmínili, že ne?
15: Ale zmíníme. Čínka Čang, tam si myslím, že by to Karolína Muchová zvládnout měla. Je to konec konců také vítězka jednoho z těch přípravných turnajů. turnajů na trávě, ale to je vlastně není jediná. Ta příprava českým hráčkám vyšla naprosto neuvěřitelně.
14: Takže čtyři české tenistky dneska v akci na Wimbledonu, minimálně jedna postoupí dál, protože dvě hrají proti sobě. Věřme, že to budou tři. Poslouchejte Radiožurnál Sport a o nic podstatného nepřijdete. Teď už Bastil.
0: Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů a David Prouza.

0: dust. All that I adore. To byly Bastille v ranním radiožurnálu Sport. Je 7 hodin a 12 minut. Pojďme se ještě na chvíli udržet u tenisového Wimbledonu. Jakub Menšík se totiž pořádně nadřel na svoji úvodní výhru na letošním turnaji.
1: Brita Toubyho Samuela nakonec porazil až v 10-bodovém tiebreaku rozhodujícího 5. setu.
2: Hodně dlouhý jásot a potlesk vyprovázel Toubyho Samuela z kurtu, když se Jakub Menšík chystal k vítěznému rozhovoru. 23-letý Brit, dříve hodně úspěšný v univerzitním sportu, výrazně přispěl k zábavě na dvorci číslo 3.
3: Huge congratulations. What an incredible tennis match.
4: Předvedl skvělý výkon a Britové, že jo, prostě to je úplně jedno, jestli je 20. na světě nebo 30., ale jsou zakouslí, to nebyla výjimka, že jo. Hrál skvěle a ukázal tu kvalitu, takže já jsem rád, že jsem to zvládl, jak fyzicky, tak mentálně.
2: Chválí Jakub Menšík svého soupeře a zároveň věří, že mu dlouhý zápas v úvodní fázi turnaje víc dá, než sebere. Jako to ostatně zažil už při minulém Grand Slamu, na kterém se nakonec dostal do semifinále.
4: I když samozřejmě 5 setů je vždycky jako vyčerpávajících, tak zvládl jsem se dobře připravit na další zápasy v Paříži. Věřím, že se dokážu připravit a že mi tady více hodin těch strávených na kurtu, že to nebude zas tak úplně vlastně ke škodě.
2: Doufá Jakub Menšík, který si v dalším kole zahraje s jednou z tenisových legend, s jedním z mála vyznavačů jednoručného backendu Bulharem Grigorem Dimitrovem.
4: Jo, tak s Grigorem už mám pár zápasů zahraných a jsem rád, že dostanu ještě další příležitost.
2: Těší se Jakub Menšík na další zápas s Grigorem Dimitrovem, tentokrát prvním na trávě. Dva předchozí na antuce a na tvrdém povrchu těsně vyhrál. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Sting, Desert Rose v ranním radiožurnálu Sport, 7 hodin 18 minut, středa 1. července, pokud právě vstáváte, tak jsme moc rádi, že vám můžeme dělat společnost a pojďme si připomenout, co se, pokud jste šli spát třeba dřív, stalo mezi tím na fotbalovém mistrovství světa. Dál postupuje norská reprezentace, která přehrála Pobřeží Slonoviny 2-1, gólem k tomu přispěl i Erling Haaland.
1: A Norsko tedy poprvé na mistrovství světa zvládlo zápas ve vyřazovací části, ale paradoxně po druhé si zahraje osmifinále, protože v tom minulém případě v roce 1998 se postupovalo ze skupiny rovnou do osmifinále.
0: A čeká je tam Brazílie, takže odměna.
1: Odměna určitě, ale zároveň, když jsme viděli, jakým způsobem se Norové prezentují nejenom ve skupině, ale teď třeba i v tom zápase proti Afričanům, tak si myslím, že Brazílie rozhodně není nijak velkým favoritem.
0: Určitě.
1: A to prostě jenom proto, že když máte Haalanda, tak nebo Holanda, ať jsme tedy jednotní, tak máte velkou šanci.
0: A navíc Brazilci se docela natrápili s Japonskem, tam upřímně řečeno gol vlastně až v úplném závěru. Další zápas,
1: tak.
0: Davide, Francie, Švédsko, tam to bylo jednoznačné.
1: Francie, Švédsko 3-0, další branky Kyliana Mbappého a další velice přesvědčivý výkon. O Francii se v posledních třech šampionátech mluví jako o adeptovi na titul, konec konců jednou také šampionát vyhrála, jednou byla ve finále a teď by se asi málo kdo divil, kdyby se to stalo znovu, minimálně ta finálová účast.
0: Ta útočná síla opravdu vypadá neuvěřitelně. No a Mexiko, jeden z pořádajících států, tým, který velmi dobře znají čeští fotbaloví fanoušci, protože jsme ho měli ve skupině, dokud jsme na šampionátu byli s Martinem Charvátem, jsme v ranním radiožurnálu Sport už hodnotili tenhle zápas, protože on ho v noci komentoval. Začalo se o hodinu později kvůli bouřce až ve 4 ráno, ale Mexičané tedy podle všeho vstoupili do toho duelu výborně, trefili se dvakrát v prvním poločase a potom ten zápas, dá se říct, kontrolovali, takže Mexiko-Ekvádor 2-0. Ještě zajímavost úplně v závěru tohohle zápasu, jako druhý na turnaji byl vyloučený Inkepí, tedy za Ekvádor, za to, že mluvil a přitom měl před pusou ruku.
1: Ano, zakrytá ústa, největší teď kriminální přečin na fotbalových trávnicích. Obrázek si o tom asi udělejte sami, mně to přijde naprosto zvrácené, ale pojďme ještě k tomu, že díky tomu, že Francie vyhrála 3-0 a Mbappé dal dvě branky, tak se vlastně posunul na první místo, dělené první místo s Lionelem Messim v tabulce střelců. Mbappé má 6 branek, 2 asistence, velmi solidní bilance. No a z ne tak úplně velké dálky to všechno sledují Haaland s Dembelem. Haaland se trefil 5x, Dembele 4x. Budou to ještě zajímavé, řekl bych, závody gólové.
0: Ještě je tam na těch 4 gólech Vinicius Junior, tak vždycky řešíme šampionát, co šampionát, kdo vyletí, víš, kdo bude ta hvězda, koho třeba tak úplně neznáme, a když se člověk zatím dívá na pořadí střelců, tak tedy upřímně jsou to fotbalisté, které zná asi úplně každý. Messi, Mbappé, Haaland, Dembele a Vinicius Junior. To je zatím 5 nejlepších střelců tohohle šampionátu. Tak uvidíme, jak to půjde dál.

0: ranním radiožurnálu Sport pokračuje náš pravidelný seriál věnující se jednotlivým světovým šampionátům ve fotbale. No a dnes ve středu 1. července se zaměříme na ten 11., tedy ten, který se hrál v roce 1978.
1: Konal se v Argentíně, českoslovenští mistři Evropy tehdy do Jižní Ameriky nejeli. Ztroskotali totiž v tříčlenné kvalifikaci, ze které postoupilo Skotsko. O neúspěchu rozhodla prohra ve Walesu. Šampionát provázely kontroverzní momenty kvůli politické situaci v zemi. Na jihoamerickém turnaji nestartovaly ani některé velké světové hvězdy.
2: Pide pelota larga Koucheman, a la izquierda para Bertoni.
3: Šampionátu v Argentině se vůbec nezúčastnil třeba slavný Nizozemec Johan Cruyff, který v kvalifikaci přitom nastupoval. Původně se myslelo, že nejede právě kvůli politické situaci. Až 30 let poté vše uvedl na pravou míru. Před šampionátem byl v barcelonském domě terčem ozbrojeného přepadení a nechtěl nechávat ženu se třemi dětmi samotnou. Dva roky před konáním 11. mistrovství světa ve fotbale v roce 1978 v Argentině převzala v zemi moc vojenská junta a panovaly nepokoje, rozklížená společnost, korupční prostředí a násilí. To provázelo i šampionát. Třeba Maďaři v prvním utkání v základní skupině nad Argentinou vedli, ale v závěru domácí zápas otočili a dva maďarští útočníci dostali červenou kartu. Trenér Lajos Baroty Kratochvil měl hned po utkání jasno.
4: Všechno, dokonce i vzduch je tady tendenční pro Argentinu. Úspěch domácích je pro šampionát ekonomicky asi velice důležitý.
3: Říkal kouč, který přivedl Maďary k olympijskému zlatu v Tokiu 1964 a později trénoval třeba Benfiku Lisabon. Ale pod tlakem byli i domácí, třeba útočník Leopoldo Luque přiznal, že jeden představitel junty mu s úsměvem před prvním zápasem řekl, že by se měl opravdu snažit. Jinak to může být skupina smrti. Ve stejný den se ztratil bratr jeho blízkého přítele a později byl nalezen mrtvý na břehu řeky s nohama zalitýma v betonu. V té době byli nepřátelé režimu třeba vyhazováni z letadla do oceánu. Podobné informace v té době pochopitelně nebyly k mání. Šampionát nakonec opravdu Argentina vyhrála a účarovala třeba tehdy už ligovému hráči Baníku Ostrava Werneru Ličkovi.
5: Už bylo třeba v televizi více přenosu, dokonce už barvě tenkrát, jo, tak si vzpomínám na tu fantastickou atmosféru v té Argentině, kde na tom stadionu tak byli všichni oblečeni bílo-blankitně modří a fakt měli super tým a nejenom, že byli technicky zdatní, ale byli strašně váleční.
3: Nejlepším hráčem i střelcem turnaje se stal Mario Kempes, celým jménem Mario Alberto Kempes Chiodi, potomek německo-italského manželství. Dal 6 gólů, 2 v prodlužovaném finále proti Nizozemsku při vítězství 3-1. Byl na tu dobu netypickým útočníkem.
5: Ti střední útočníci tenkrát byli spíše takový číslo 9, ti Angličané, jo? On vlastně byl takový opravdu výřivý a hrál všude a chtěl balón a tvořil hru, jako pořád šel do tahu a ještě ten jeho účest, takový ten indiánský, jo, no takže to opravdu jako přelino nešlo.
3: Doplňuje na adresu Maria Kempese Werner Lička, který po něm pojmenoval i mladšího syna. Ten se narodil 3 roky po šampionátu. David Procházka, Radiožurnál.
6: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
7: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
6: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
8: Já ze své pozice já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
9: Je pravda, že
8: úplně,
9: to je nejblbější místo na sledování.
8: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale nebo na jakýmkoliv. V kurtu je to prostě to nejhorší, co je.
7: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
10: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
11: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan. Všechny si mohou zžávit telefony, protože Kateřina Siňáková by přijala vaši nabídku a myslím, že i s nima by si dokázala tenkrát sem vyhrát.
6: Pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkou Sobotou ovšem není ryze tenisový.
7: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
12: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
13: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
6: Poslouchejte pořad Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
7: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
14: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat. Na nejlevnější pneu.cz.
15: Radiožurnál je půl osmé. Další zprávy, Jana Utendorská.
16: Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce roku. Do té doby chce například posunout a uzavřít jednání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 34. Zaměřit se chce taky na rozšíření spolupráce s unijními partnery, jako jsou Spojené státy nebo Velká Británie. Průměrná teplota světových oceánů je nejvyšší v historii měření, uvedla to evropská služba Copernicus. V uplynulém měsíci zaznamenala průměrnou teplotu mořské hladiny 20,86 setin stupně Celsia. Oteplování oceánů je důsledkem globálních změn klimatu, které podle vědců vedou k tání ledovců, zvedání hladin moří a trvalým změnám světových ekosystémů. A Karlovarský festival uvede v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara. Pořadatelé budou promítat ještě před samotnou přehlídkou, a to v Mariánských lázních, kde filmová akce před 80 lety začala.
6: Sport.
16: Návrat 44-leté tenisové legendy Seriny Williamsové do dvouhry Wimbledonu skončil hned v prvním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápase po skoro 4 letech na Australongu Maju Jointovou. Se soupeřkou, která je o 24 let mladší, Williamsová prohrála ve 3 setech.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nebezpečí na D4 před Dobříší, nehoda na D10 před Boleslaví. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy teď velice opatrně před sjezdem na Obořiště hlásíte nebezpečnou překážku.
18: Na 33. kilometru uprostřed pravého pruhu leží několik poměrně velkých pytlů vysypaných. Auto na poslední chvíli počují a je tady vlastně těsně po dešti, ještě doznívá déšť.
17: Na D10 z Prahy do Turnova čekejte zdržení před Mladou Boleslaví. Do kolony vjedete před sjezdem na Nymburk na 39. kilometru. Příčinou je odklízení následků po nehodě osobního auta. To na 41. kilometru skončilo mimo komunikaci.
19: Odtahují tady nepojízdný vozidlo, kolona asi na 20 minut.
17: A projíždí se pouze levým pruhem. D8 z Ústí na příjezdu do Prahy stále plná od Odoleny vody nesouvislá fronta z 5. kilometru. Pokračuje Cínoveckou až do Kbelské. V ní kousek před sjezdem na prosek stále vyšetřují nehodu v pravém pruhu. Trasa přibližně na půl hodiny. A na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy popojíždí tradiční fronta. O něco se prodloužila. Aktuálně se brzdí u sjezdu na Ostrovačice na 178. kilometru a nesouvisle se pokračuje až k omezení u exitu 196 Bratislava. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: Aktuálně je nad Českem většinou oblačno až zataženo, ale na východě našeho území ojediněle i jasná obloha. V severní polovině našeho území prší. Za posledních 12 hodin spadlo v místech, kde se objevily srážky, od 20 do 35 mm srážek. A teploty jsou dnes po ránu velmi vysoké, nejčastěji mezi 20 a 25 stupni. Přes den pak čekáme více oblačnosti, většinou oblačno až zataženo, jen na východě zpočátku i polojasno. A hlavně v Čechách počítáme s přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být opět i silné. Odpoledne se pak budou přidávat další přehánky a bouřky i na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty dnes v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 33 stupňů. Tolik zprávy.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: George Harrison ve středečním radiožurnálu Sport, 7 hodin 38 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Za chvilku nabídneme sportovní přehled, ale ještě předtím vás chceme s Davidem Prouzou pozvat na naše dopolední vysílání mezi 10. a 11. Středa, ta vždycky patří našim osobnostem a dneska je na řadě Davide, kdo?
1: David. Je to David Novotný. Já jsem chtěl uctít Pavla Nečase a říct ještě jednou s tím akcentem, že je středa, takže na place. A David Novotný má tentokrát fotbalového hosta, hráče, který hrál v Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích, Spartě, v Millwallu, v Brightonu a tak dále a tak dále. Jiří Skalák bude hostem právě našeho moderátora Davida Novotného po 10. hodině, tak se na to můžete těšit.

0: Včera jsme touto dobou informovali o dvou překvapeních fotbalového šampionátu z evropského pohledu, tedy o koncích Německa a Nizozemska. Tentokrát se Evropanům na mistrovství světa zadařilo, jak připomeneme, i na úvod sportovního přehledu připravil ho Adam Weidenthaler. Krásné ráno.
1: Pěkný den. Fotbalisté Francie jsou v osmifinále mistrovství světa. Díky dvěma gólům Mbappého a jednomu Barkoli porazili Švédy 3-0. Mbappé je zároveň díky 6 zásahům spolu s Argentincem Messim nejlepším střelcem v turnaje.
2: 5 branek má norský útočník Holland poté, co rozhodl utkání Norsko-Pobřeží slonoviny. Pro Evropany to bylo 2-1. Utkání hodnotí norský trenér Sture Solbakken.
3: Bylo to přesně takové, jaké jsme čekali. Velmi těsný zápas, ve kterém měli oba týmy silné pasáže. Trochu jsme se trápili z centry do vápna a taky proti nám zahrávali víc rohů, než by bylo zdrávo. Po vyrovnávacím gólu jsme ale fantasticky zareagovali a dokázali utkání opět ovládnout.
4: Tak pro velký úspěch a technickou chybu ještě jednou. Fotbalisté Francie jsou v osmifinále mistrovství světa. Díky dvěma gólům Mbappého a jednomu Barkoli porazili Švédy 3-0. Mbappé je zároveň díky 6 zásahům spolu s Argentincem Messim nejlepším střelcem turnaje. V posledním o hodinu odloženém utkání pořadatelské Mexiko vyhrálo 2-0 nad Ekvádorem a dnes se budou hrát další zápasy prvního kola play-off mistrovství světa. Anglie vyzve Demokratickou republiku Kongo v 18 hodin, ve 22 nastoupí Belgie proti Senegalu a od 2 hodin ráno pak Spojené státy americké nastoupí proti Bosně a Hercegovině. Přímé přenosy uslyšíte tady na Radiožurnálu Sport a taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Fotbalový brankář Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský celek to oznámil na svém webu. Podle anglického serveru The Athletic dostal od klubu vylepšený kontrakt. Ten původní mu měl skončit v roce 2031. V případě očekávaného odchodu Itala Vicaria by měl Kinský být brankářskou jedničkou. K prodloužení svého působení v Tottenhamu Kinský na klubovém Instagramu řekl.
5: Jsem moc šťastný, že jsem podepsal ve Spurs novou smlouvu a prodloužím tu tak své působení. Minulou sezónu jsme prožili spoustu emocí, nakonec mnoho pozitivních emocí. Máme se na co těšit. Uvidíme se příští sezónu.
2: Pokračujeme ve fotbalovém zpravodajství. Bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Souček zvažuje, jestli bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se totiž rozhodovat v emocích. Napsal to na své sociální sítě. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění.
4: Naopak někdejší fotbalový reprezentant Václav Pilař končí v A týmu Hradce Králové. Po vypršení smlouvy dostal od vedení nabídku mentora třetiligového Bčka s postupným přechodem do trenérské role nebo pozice skauta. 37-letý křídelník se podle vyjádření klubového webu o své budoucnosti zatím nerozhodl.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Michal Kadlec se vrací do Slovácka. 2 roky po konci hráčské kariéry bude u celku z Uherského Hradiště vykonávat funkci sportovního manažera. Návrat odchovance klubu oznámilo Slovácko na oficiálním webu.
4: A když už jsme u těch konců a Slovácka, tak Milan Petržela, to je další fotbalista, který nebude pokračovat ve svém klubu, to je rekordman, co se týče české nejvyšší soutěže, který právě v Uherskohradišském celku skončil. Pojďme na tenis.
2: Přesně tak, z fotbalu na tenis, ale zůstaneme na trávě. Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu Krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po 2 letech a využila svých větších zkušeností s tamními podmínkami. Na menších dvorcích je to kvůli hlášení z okolních kurtů složitější na koncentraci. Pokračuje Plíšková.
6: Řešení je prostě jako věřit, že ten balon je furt jako dobrý a furt prostě čekat, jako že se hraje dál, no, protože dítě, co se tam stalo, podle mě dneska dvakrát, mě to myslím nestalo, ale jednou možná se servisem, ale ona vlastně přestala hrát a jakoby může to pak člověka stát jako zbytečně prostě bod.
2: Do dalšího kola Wimbledonu postoupili Linda Nosková i Marie Bousková. Ta prodloužila vítěznou sérii na travnatém povrchu na 6 vyhraných zápasů v řadě. Postoupili i Jakub Menčík a Jiří Lehečka, naopak Sára Bejlek a Vít Kopřiva vypadli.
0: Návrat 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové do dvouhry Wimbledonu skončil hned v prvním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila. Ve svém prvním singlovém zápase po skoro 4 letech na Australanku Maju Jointovou s o 24 let mladší soupeřkou Williamsová prohrála ve třech setech.
4: Tenistky Nikola Bartuňková a Kateřina Siňáková se utkají dnes o postup do třetího kola Wimbledonu. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček. Kateřina Siňáková připomíná, jak šikovnou soupeřku na travnatém povrchu narazí.
7: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas, takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří, takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně ať je zdravá, to je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru.
4: O postup do třetího kola Wimbledonu bude dnes bojovat i Barbora Krejčíková, která se utká s vítězkou nedávného Roland Garros Mirou Andrejevovou. Karolína Muchová si zahraje s Číňankou Chang.
2: Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. 34letému českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva. S klubem se rozloučil po 6 letech a následoval tak Jana Veselého, který už dřív ohlásil konec kariéry. Kam se Satoranský přesune, zatím není jisté.
0: No a české basketbalisty právě bez Satoranského a Veselého čekají duely kvalifikace mistrovství světa. V pátek se představí ve Stockholmu proti Švédsku, v pondělí na brněnské palubovce vyzvou Estonsko. Největší tíha odpovědnosti bude na Vítu Krejčím, rozehrávači Portlandu z NBA. Ten říká, jak tuto pozici vnímá.
8: Určitě to bude trošičku jiný, asi budu muset být víc trošičku s míčem, ale my tu máme skvělý hráče na všech postech, takže si myslím, že prostě vždycky to je o tom týmu. Tady vlastně všechny kluky tady už znám hrozně dlouho, takže se všema se známe. Parta je dobrá jako vždycky, takže to není nic těžkého.
2: LeBron James bude pokračovat v basketbalové kariéře i v příští sezóně, tedy 26-27. Nebude ale hrát za Los Angeles Lakers. Zámořským médiím to řekl agent 41-letého basketbalisty Rich Paul. James absolvuje už 24. sezónu v NBA a vylepší tak vlastní rekord. Doplním, že právě o LeBronu Jamesovi si popovídáme na radiožurnálu Sport po 8. hodině.
4: Útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích informoval o tom jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál bývalý mládežnický reprezentant taky za Vítkovice. V nejvyšší soutěži nastoupil do 3 sezon a včetně playoff odehrál 96 zápasů.
0: 5 medailí získali čeští vodní slalomáři v úvodní den mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let. V polském Krakově zlato vybojovala v individuální časovce kajak krosu Tereza Kneblová, pro kterou je to poslední šampionát v této věkové kategorii.
9: Upřímně se mi nejelo zas tak dobře. Byly tam chyby, nekouzlo mi to tak, jak jsem chtěla, ale jsem ráda, že i s těma chybama dokážu jet rychle a stačilo to. Na to vítězství zase jsem hrozně vděčná. Svoje poslední mistrovství prožívám, je to úplně jiná pozice pro mě. Je to trošku větší tlak, ale myslím si, že to zvládám zatím dobře a doufám, že to bude pokračovat takhle i dál.
4: Zůstáváme u vodního slalomu a doplníme, že stříbro přidal v kategorii do 23 let Matyáš Novák. Mezi juniory získali zlato Lucie Vaculová a bronz Tobiáš Novák a Valentína Kočířová.
0: Tolik dnešní první sportovní přehled, připravil ho Adam Weidenthaler. Moc děkujem.
4: Hezkou středu.

0: Skupina Scorpions ve středečním radiožurnálu Sport je 7 hodin 55 minut. Středa 1. července, přejeme krásný den, jsme rádi, že nás posloucháte. Dneska je jedno cyklistické výročí, protože právě 1. července roku 1903 se poprvé konala, nebo respektive začala první cyklistická Tour de France. Je to neuvěřitelné, ale už je to opravdu před 123 lety. Tenkrát se jelo 2428 kilometrů, to je hodně podobné. Teď letos se jede nějakých 3300, tak tady by člověk řekl, že se zas tak moc nezměnilo. Koukám se i na tu mapu vlastně trati a je to takový docela okruh kolem Francie, ale zajímavé opravdu je, Davide, že těch etap bylo trošku méně, protože ano, aktuálně jich je 21 a tenkrát myslím, že tohle kdyby byla soutěžní otázka, tak to by asi nikdo netipnul z našich posluchačů.
1: Já se přiznám, že jsem to také netipl, ale nesekl jsem se o tolik.
0: No ne, byl si blízko, no.
1: Těch etap bylo kolik, jako net 7 si říkal.
0: Je to neuvěřitelných 6.
1: 6.
0: Je to 6, takže 2428 kilometrů děleno 6 znamená, že na závodníky čekalo průměrně 400 kilometrů za den, no. Tak to by se asi dneska už neprosadilo. Ale prostě takové byly začátky, vlastně je to zajímavé, protože Tour de France začala, řekněme, jako novinářská akce, protože prostě upadaly prodeje novin a vlastně přišlo se na to, že tohle by lidi mohlo zajímat a ukázalo se, že ano, přinášely se každodenně zajímavé příběhy, někdy ty příběhy se později ukázalo, že byly vymyšlené, protože samozřejmě pokrývat Tour de France nebylo snadné, ale takové jsou začátky, jaká je aktuální situace, to víme velmi dobře a velmi dobře to budete vědět letos i vy, protože Jiří Ježek, myslím, toho času už buď to v Barceloně, anebo na cestě, ano, myslím, že dnešek je den, kdy se Jiří Ježek přesouvá, bude každý den s námi ve spojení v ranním radiožurnálu Sport a velmi rádi si budeme vlastně skoro následující měsíc povídat o cyklistice.
1: Ano. A budeme klást tu otázku, jak to ten Tadej Pogačar dělá.
0: Jak to ten Tadej Pogačar dělá, že pravděpodobně letos vyhraje popáté, pokud se tak nestane, tak to bude opravdu velké překvapení, takový je aktuální stav silniční cyklistiky, kdyby Tadej Pogačar nevyhrál, byla by to vlastně paradoxně asi větší zpráva, než kdyby vyhrál prostě popáté. Což je rekord, no, po té, co byl vyřazen cyklista, jehož jméno se nesmí říkat nahlas, mám samozřejmě na mysli Lance Armstronga. Já ho řeknu, Lance Armstronga, Američan, který je sedminásobným vítězem Tour de France, ale to se už nepočítá. Byl vyškrtnut, vypsán, vymazán kvůli svým dopingovým prohřeškům. Takže takové pěkné výročí 1903, první cyklistická Tour de France.
2: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je radiožurnál Sport.
3: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
4: I v létě vás bereme k ledu.
3: Vysíláme totiž dál o hokeji.
4: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
5: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že ta vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
6: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na půlku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
4: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
3: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
7: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den. Tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil. A říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den. Jo, to už bylo lepší.
3: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
4: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
8: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
9: sráby? Kdo to byl? Jména?
8: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
4: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
3: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál 8 hodin. Jana Utenberská a zprávy.
9: Experti z Evropské unie varují před přesunem agent lidských práv z úřadu vlády na ministerstva. Americký nejvyšší soud odmítl Trumpův příkaz omezit udělování občanství dětem narozeným v zemi. Fotbalisté Francie, Norska a Mexika postoupili na mistrovství světa do osmifinále. Na dálnici D7 ze Slaného do Prahy popojíždí kolony v obou směrech před omezením u letiště. A bude oblačno i zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
11: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Megrátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva, máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával o to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
9: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na rezorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády. 50 expertů kvůli tomu rezignovalo. Amalgámové výplně v Česku končí, zubaři je můžou ode dneška použít už jen výjimečně, například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler tvrdí, že v Česku bude ekologický dopad minimální. Naopak se podle něj pro pacienty i pojišťovny zvýší náklady.
12: Pacienti mají bílé výplně, laicky řečeno hrazené, ale to jsou různé materiály v různé kvalitě a pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
9: Většina lékařů se novým pravidlem už řídila, a to přesto, že Česko mělo v minulém půlroce od Evropské unie výjimku. Americký nejvyšší soud odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Tento princip je zaručený 14. dodatkem americké ústavy. Trump hned první den po loňském návratu do Bílého domu podepsal exekutivní příkaz, podle kterého by úřady udělily občanství dětem jen v případě, že alespoň jeden z rodičů je americkým občanem nebo má v zemi trvalý pobyt. Podle nižších soudů ale výnos porušuje americkou ústavu. Bouřka omezila provoz na železničním koridoru z Prahy do Benešova. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení jsou největší problémy v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam vlaky nabírají zpoždění až 45 minut. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 9. hodině. A v Česku odstartovala sezona pěstitelského pálení. Vypálení ovocného destilátu podražilo. Důvodem je navýšení spotřební daně. Pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
13: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun.
3: Sport.
14: Francouzští fotbalisté zvítězili na světovém šampionátu nad Švédskem 3-0 a postoupili do osmifinále. Francie zatím vyhrála na šampionátu všechny 4 zápasy. Obránce Malo Gusto ale sílu týmu nechce příliš přeceňovat.
15: Neporazitelní se necítíme. Myslím, že by bylo nezodpovědné něco takového říct, ale máme potřebné sebevědomí. Víme, že za námi stojí celý francouzský národ. Daří se nám fanoušky strhnout a myslím si, že je teď na nás, abychom v tom pokračovali a zkrátka ukázali, že chceme bojovat o titul.
14: V dalších zápasech Norsko porazilo Pobřeží Slonoviny 2-1 a Mexiko vyhrálo nad Ekvádorem 2-0. Tenisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupili na Wimbledonu do druhého kola dvouhry. Končí naopak Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva. Dnes se představí další Češky, vzájemný duel čeká Kateřinu Siňakovou a Nikolu Bartuňkovou. Hrát bude taky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková.
3: Z
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na pražském okruhu, zdržení na D7 i D8 před metropolí. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti zbystřete kousek za dálnicí u Modletic. Na 77. kilometru blokují levý pruh následky nehody.
18: Rozbily se tam dvě auta, válejí se nějaký zbytky nárazníků po silnici.
17: Ale kolona se netvoří. Tu čekejte až o kus dál, a to kvůli regulaci provozu v obou tunelech. Brzdí se v okolí Jesenice, poté na výjezdu z Lochkovského tunelu do Třetice u sjezdu do Evropské na 28. kilometru. 15 minut se popojíždí k omezení u letiště. To působí potíže i řidičům jedoucím z druhé strany, tedy od Slaného. Zpomalují u odbočky na Středokluky na 5. kilometru a do zúžení jedou přibližně 20 minut. Plnější stále i příjezd do metropole ze severu Ústeckou D8. Nesouvislá fronta začíná u Klíčanské odpočívky okolo 3. kilometru a půl hodiny se sune až do Kbelské. Před sjezdem na prosek stále v pravém pruhu překáží vozidlo po nehodě. A D1 před Prahou směrem z Brna, silnější provoz od Čestlic z 8. kilometru. Odtud na Chodov ke sjezdu do Spořilovské je to přibližně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude oblačno až zataženo, bouřky i silné čekejte nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Teploty vystoupí v Čechách na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 31. Na jihovýchodě bude kolem 33 stupňů. Tolik zprávy.
16: Radiožurnál Sport.
4: Karel Janů a David Prouza.
0: 8 hodin 6 minut, středa 1. července, dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a my jsme za to moc, moc rádi. Davide, tak fantastický závěr včerejšího programu tenisového o Wimbledonu. Já se takhle klidně přiznám, já mám slabost pro jednoručný backhand, takže ten hráč, o kterém teď chviličku budeme mluvit, ten je mému srdci opravdu hodně blízký, i když ty svoje nejlepší roky má za sebou, jo, co, nějakých 10, možná víc let zpátky už.
1: Asi ano, Stanislas Wawrinka se rozloučil s Wimbledonem, prohrál s Italem Berrettinim, byť po velké bitvě 1-3 na sety, ten zápas trval víc než 4 hodiny, ale Wawrinka nakonec tedy vypadl a pokračuje ta série pro mě takových trochu, řekněme, hořkých loučení, kdy Wawrinka už na začátku roku řekl, že to bude poslední sezóna a na každém turnaji je to zase ten poslední turnaj, ta poslední účast, ať už to byla Austrálie nebo Paříž, teď tedy Wimbledon, je to trochu protahované, nebo možná takové umělé trochu dojení té pozornosti upřímně. Mi to tak přijde, ale na druhou stranu Wawrinka tu výkonnost stále má dostatečně dobrou na to, aby hrál v té hlavní části. Není to, že by dostal kartu divokou nebo že by musel procházet kvalifikacemi, ale je to trochu škoda. Je to prostě borec, který vyhrál 3 Grand Slamy v éře, kdy prostě neměl ty Grand Slamy vyhrát a stejně se mu to povedlo v letech 2014, 15 a 16 ovládl. Austrálii, pak Roland Garros a 2016 triumfoval i v New Yorku na US Open a teď tedy pravděpodobně naposledy dohrál na Wimbledon.
0: Ano, každý rok jeden, každý rok jiný, tak teď už asi žádný nepřidá. Je to pravda, no, člověk si ho pamatuje prostě trošku jinak a i když to dává smysl a zní to jako dobrý nápad se takhle rozloučit, tak přeci jenom potom ten hráč, kterého člověk pamatuje jako šampiona, tak vypadává v prvním, druhém kole, ale tak asi si to chce ještě jednou užít a potom třeba od cestování si na další dobu odpočine.
1: Je to tak, je to možné, každopádně na druhou stranu zase Wawrinka, jak jsem říkal, no, kdyby to vypadalo trapně ty výsledky, tak by to možná nedělal tím, že hraje s Berrettinim, čtvrtfinalistou Roland Garros, na 4 tiebreaky přes 4 hodiny, ta kvalita tam pořád je, byť už asi ne taková, ale ten jednoruční backhand, Karle, to si říkal, to je jedna z nejhezčích věcí na tenise obecně a Stanislas Wawrinka, jeho odchod bude samozřejmě velice nepříjemný v tom, že další jednoručák odchází.
0: Regen Bowman v ranním radiožurnálu Sport po písničce Basketball.

0: Rag & Bone Man, 8 hodin 12 minut, krásnou středu 1. července, posloucháte radiožurnál Sport. LeBron James bude pokračovat v basketbalové kariéře, a to i v sezóně 2026-27.
1: Jsou věci, které se prostě nemění, na které se můžete spolehnout. Zámořským médiím to oznámil agent 41-leté ikony NBA Rich Paul. S námi teď ve studiu také redaktorka a basketbalová expertka Veronika Šlajzová. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak víme, že James už nebude hrát za Los Angeles Lakers. Tak kam by mohly směřovat jeho kroky?
2: Zatím tedy podepsáno nemá nikde. Uvidíme, kam jeho kroky povedou. Nicméně největší zájem o něj má nejspíš Golden State, protože Draymond Green udělal krok, díky kterému uvolnil Golden Stateu prostor na uplacení LeBrona, takže takové duo Steph Curry a LeBron James by mohlo být tím lákadlem příští sezóny, ale zatím se ještě nedá nic předpokládat. No a podle webu ESPN, tak ucházet o LeBrona Jamese by se chtěli taky v Clevelandu a v Miami Heat, ale těžko říct, kam se vydá.
0: LeBrona Jamese čeká 24. sezona v NBA, vylepší tak svůj vlastní rekord, jeden z mnoha. Tak Veroniko, jak dlouho to podle tebe ještě fyzicky může LeBron James zvládat?
2: No, nedokážu si to úplně představit, protože LeBronovi bude v prosinci 42 let, ale pořád je v obrovsky dobré fyzické kondici. Na Instagram neustále dává videa z posilovny, z regenerace, z fyzioterapie, zároveň samozřejmě má i obrovskou pomoc od klubu. Je to nejstarší aktivní hráč, ale v minulosti už byl i starší. Zmíním třeba Neta Hickeyho, který svoje poslední utkání odehrál v 45 letech, dokonce 3 dny před 46. narozeninami. Nicméně to bylo teda už hodně, hodně, hodně dávno, v roce 48. Z těch novějších, tak třeba ve 43 letech, tak hrál Vince Carter svoje poslední utkání. Takže LeBron ještě má koho dohánět, možná i to bude jednou z jeho motivací. Ale v NBA je to obrovsky náročné. Ne, je tam 82 zápasů v základní části, to nepočítám playoff. Jsou to 3 až 4 zápasy týdně do toho cestování. Zároveň v NBA se hrajou mnohem delší zápasy než v Evropě. V Evropě je to 4x10 minut čistého času. V NBA je to 4x12. Takže opravdu obrovsky, obrovsky náročné. Zároveň LeBron netráví na hřišti 10-15 minut, ale 35 až 40. Takže nevím, jak dlouho to může zvládat, to je otázka spíš na něj, ale minimálně jak působí navenek, tak to fyzično má opravdu ve velmi dobré formě a mohlo by to ještě nějakou chvíli udržet.
1: S Veronikou Šlajsovou, naší kolegyní, si povídáme o basketbalu, konkrétně o LeBronu Jamesovi. Co myslíš, že by mohla být motivace tohoto hráče, aby prostě pokračoval dál? Další titul nebo jenom protahování už toho vlastně neuvěřitelného rekordu v největším počtu bodů v NBA?
0: Protože peníze asi nepotřebuje.
2: Peníze to asi úplně nebudou. On ostatně i řekl svému agentovi údajně, že peníze pro ně teďka nejsou priorita. Já si říkám, proč přestávat, když to ještě jde. Pořád má výsledky, má body, má v uplynulé sezóně měl přes 20 bodů na zápas, tak proč by toho nechával? Možná trošičku hraje roli i nějaké sebevědomí nebo ego, což nemyslím vůbec zlé, ale kdo by nechtěl mít vedle svého jména nálepku NBA. Ale podle mě největší jeho motivací je ten zisk 5. prstenu a dorovnání Michaela Jordana nebo Billa Russella, kteří mají 5 prstenů, 5 titulů. Ale LeBron James každý den ukazuje, že překonává jeden rekord za druhým a dokonce přednedávnem v jednom rozhovoru říkal, že jestli ho někdy přestane bavit chodit na zápas 5 hodin před jeho začátkem a na trénink 2,5 hodiny před jeho začátkem, tak teprve pak skončí, protože pak bude vědět, že to šidí. Takže uvidíme, ale říkám, těch rekordů je spousta, které překonal, které ještě může překonat a zároveň tedy ve hře je i ten 5. prsten.
0: A když úplně na závěr zkusíme připomenout pár těch úspěchů, když si říkala, že chce 5. prsten, tak chápu správně, že má 4, jestli ještě umím počítat, tak je něco, co LeBron James ještě nevyhrál?
2: Je. Pár věcí ještě bude. Má 2 tituly s Miami z let 2012-2013, pak v roce 2016 získal titul s Clevelandem a o 4 roky později titul s Lakers. 4x získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče sezóny. Je to trojnásobný olympijský vítěz. 22x byl nominován do utkání hvězd. Poprvé vlastně loni se to nepovedlo, nebo po 21 letech chyběl. A to jenom kvůli tomu, že měl zdravotní problémy a odehrál menší počet zápasů, než je nutný k tomu, aby vůbec mohl být zařazený. Má nejvíc odehraných utkání, přes 1600, nejvíc bodů, přes 43 000. za tu jeho dlouholetou kariéru. Je čtvrtý nejlepší v počtu asistencí, takže zkrátka těch statistik je hodně a ještě hodně jich může překonat.
0: Je to tak, protože LeBron James bude pokračovat ve své kariéře.
1: Je to tak, kdo pokračovat nebude v Barceloně, to je Tomáš Satoranský a využijeme toho, že máme basketbalovou expertku s námi ve studiu, tak po 6 letech konec právě v tomhle katalánském klubu. Myslíš si, a teď opravdu jenom tvůj dojem, že bude Tomáš Satoranský pokračovat a případně kde by to mohlo být?
2: Takhle, já, co jsem Tomáše mohla letos v té sezóně pozorovat, tak on neměl roli toho vůdce týmu. Takže určitě ty nabídky nebudou zase do nějakých vůdčích rolí. Teď je otázka, jestli v nějakém euroligovém týmu se uvolní místo pro takového toho, řekněme, druhého rozehrávače. Z Panathinaikosu teďka odešel TJ Shorts, takže je možnost, že by třeba mohl jít tam, že by ta nabídka mohla přijít, ale... Těžko říct, zároveň si říkám, jestli on, vzhledem k tomu, že měl v letošní sezóně nějaké zdravotní problémy, jestli vůbec bude chtít pokračovat v Eurolize, která zkrátka je obrovsky, obrovsky fyzicky náročná a jestli třeba nezvolí nějakou jinou cestu, byť třeba zahraniční, jako to udělal Patrik Auda, nějaká německá liga nebo něco takového, polská liga, to jsou všechno kvalitní soutěže, kde by mohl dohrát tu svoji, doufám si říct, velkou lepou kariéru.
1: A teoreticky třeba teď jsme mluvili mnohokrát o tom, že se Nymburk sloučil ze Slaví, tak ta má samozřejmě teď velké ambice, konec konců u Tomáše Pancíře to říkal její jeden z jejich majitelů. Je to, myslíš, taky varianta, třeba časem?
2: Časem možná, ale nevím, upřímně si asi neumím představit, že by Tomáš šel do té Slávie, protože přijde mi, že ten herní styl Slávie je trošku jiný, než na který je Tomáš zvyklý a že by tam úplně nebyl spokojený. Ale to jsou všechno moje dojmy z jeho herního projevu a z projevu Slávie.
0: Probrali jsme LeBrona Jamese, probrali jsme Tomáše Satoranského, s námi ve studiu byla Veronika Šlajzová. Moc děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: LP ve středečním radiožurnálu Sport 8 hodin 22 minut. Americké fotbalisty čeká v noci na zítřek první zápas vyřazovací fáze na domácím mistrovství světa. Hrát budou San Francisco proti Bosně a Hercegovině, pro kterou jde vůbec o první účast playoff. Kdo vyhraje na hřišti, to se dozvíte samozřejmě z přenosu radiožurnálu Sport, ale už teď je vítězem malá bosenská restaurace nedaleko stadionu. V těchto dnech se z ní totiž stalo poutní místo natěšených bosenských fanoušků za vůní čevapů, u nás známých jako čevapčiči, a bosenské kávy se tam vydal náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Přicházím ještě před otvírací hodinou, ale tohle neformální bosenské centrum u San Francisca už zažívá nájezd fanoušků v bosenských dresech. Pije se raní káva a mluví se o fotbale.
2: Bosna je malá země, to je veliký úspěch.
1: Jako první štamgasti přišli místní Bosňané, Vlado žije v Americe už skoro 30 let, ale fandit prý bude Bosně, stejně jako Sejfo, ten si k tomu oblékl i bosenský dres.
3: Ali, navíjám za Bosnu.
1: Vcházím do restaurace s Mirzou Avdičem, synem majitele. Všude kolem nás výzdoba připomínající zimní olympijské hry v Sarajevu 1984, bosenské vlajky a samozřejmě nesmí chybět tradiční mosazná nádoba na přípravu kávy.
4: Já vidím jazzu.
5: Jazzu, da. Jazzva, as you know, it's one of the essentials for, you know, Bosnian.
6: Jak víte, tak jazzva je základ pro Bosňany a Balkánce obecně. Nejde začít den bez bosenského kafe. Bez něj je člověk pak nabručený. Jsme na to hrdí, že tu kromě jídla můžeme lidem z celého světa ukázat i obrázky Sarajeva, představit jim Bosnu a Hercegovinu a ukázat, že jsme hostili olympiádu. Jako by to bylo včera.
5: What makes me glad is they all come.
6: Z čeho mám opravdu radost, že se vždycky vracejí. Hostům u nás chutná jídlo, ale taky se tu cítí, jako kdyby přišli na kafe ke mně nebo k tobě domů. Můžou zůstat, jak dlouho chtějí. Povídat si, nikdo jim hned nenese účet a nevyhání je, když dojedí, jak je tady v Americe zvykem. Na Balkáně je pohostinnost opravdu důležitá. Restaurace tam není jen biznis ve stylu odevzdej peníze a nashledanou. A o to se snažíme, aby se u nás lidi opravdu cítili aspoň trochu jako v Bosně.
1: Zjevně se to daří, protože mezi tím se restaurace zaplnila, když zavřu oči a poslouchám lidi kolem i hudbu. Připadám si opravdu jako někde v Sarajevu, v Mostaru. Kolem mě je to taky samý bosenský dres a zájemci si tu za $20 můžou doplnit výstroj o bosenskou fotbalovou šálu, ale hlavně se posilnit jídlem, na které jsou zvyklí. Majitel Ramis mi nese burek se špinátem a sýrem a všude kolem voní čevapy.
6: Tamhle vidíte lepinu, náš domácí chleba, který tu pečeme každé ráno, abychom ho měli čerstvý. Máme samozřejmě čevapy, pálivé klobásky nebo burek. Máme teď zjednodušené menu, protože čekáme spoustu lidí, tak aby nikdo moc dlouho nečekal. A jedeme až do vyprodání zásob. Hrát tady fotbalové mistrovství světa proti Američanům, to bude moc zajímavý zápas plný emocí. Bosenští fotbalisti se už teď zapsali do historie, když postoupili do play-off a vůbec sem na šampionát. Byli jsme opravdu hrdí, když v kvalifikaci porazili Itálii.
1: Usmívá se majitelův syn Mirza. On sám je judista, který sní o tom, že by Bosnu a Hercegovinu mohl reprezentovat za 2 roky na olympijských hrách tady nedaleko v Los Angeles. Dnes ale bude obzvlášť držet palce fotbalistovi, kterého kdysi do evropské špičky vyslalo angažmá v Teplicích.
6: Edin Džeko je úžasný hráč, ale ještě lepší člověk. Jednou jsem se s ním osobně setkal, když jsem byl malý kluk a on ještě hrál v Sarajevu za Željezničar. Bylo to v jedné kavárně, dal mi autogram, ale bohužel už ho nemám. Víte, jak to je, když maminky uklízí dětem v pokoji. Takhle jsem o ten podpis přišel, ale je to pěkná vzpomínka. A kdo ví, třeba sem k nám přijde na čevapy, to by nás potěšilo.
1: Říká Mirza Avdič z bosenské restaurace Eurogrill nedaleko stadionu, kde Bosna a Hercegovina nastoupí ke svému historicky prvnímu zápasu vyřazovací fáze mistrovství světa proti domácím Američanům. Ze Santa Clary u San Francisca, Jan Kaliba, Radiožurnál. Good.

0: Radiožurnály půl deváté. A teď další zprávy. A Jana Utendorská.
1: Začíná fungovat centrální evidence psů. Databázi vytvořilo Ministerstvo zemědělství společně s veterináři. Majitelé můžou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě, nejpozději při přeočkování na vzteklinu. Registrace je povinná pro všechny psy. Slovensko ode dneška předsedá tzv. Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Státy se v minulosti neshodly například na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. V Německu skončila plošná sleva na benzín nebo naftu. Německá vláda před 2 měsíci zavedla snížení spotřební daně na pohonné hmoty asi o 4 koruny za litr. Chtěla tím vykompenzovat vysoké ceny paliv. Opatření vyšlo německou státní pokladnu v přepočtu asi na 40 miliard korun. Ropné společnosti podle německých úřadů ale nepromítaly celou slevu do koncových cen. Vydělat si tak měli v přepočtu až 5 miliard korun. A nový integrovaný dopravní systém s názvem IDESKA ode dneška platí v celém jihočeském kraji. Cestující díky němu pojedou s jedinou jízdenkou po celém kraji, bez ohledu na přestupy a dopravní prostředek. Kromě linkových autobusů a vlaků jsou do systému zapojené MHD ve většině jihočeských měst. Sport. Fotbalista Antonín Kinský podepsal novou smlouvu v Tottenhamu. Podle britské BBC by měla bývalého brankáře pražské Slavie vázat k londýnskému klubu do léta 2031. BBC také zmiňuje, že by Kinský mohl být jedničkou Tottenhamu v příští sezóně. Řeší se totiž odchod jeho dosavadního konkurenta Itala Vicária. A fotbalisté Francie porazili 3-0 Švédsko a jsou v osmifinále mistrovství světa. Tam prošlo i domácí Mexiko po vítězství 2-0 nad Ekvádorem a Norsko po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehody u Čestlic také za Vyškovem. D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Čerstvá nehoda kousek za sjezdem na Čestlice. Na 8. kilometru v pravém a připojovacím pruhu 2 nabouraná osobní auta, také kamion. Zpomaluje se na 11. zdržení, zatím okolo 10 minut. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy opatrně těsně před sjezdem na Ivanovice. Na kilometru 236 skončilo osobní auto po nehodě mimo komunikaci. V pravém pruhu ale stojí vozidla záchranářů, projíždí se tak pouze levým, kolona je kratší do 5 minut. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti stále o něco opatrněji, kousek za sjezdem z dálnice na úrovni Modletic. Na 77. kilometru už k nehodě dorazila policie, neprůjezdný zůstává levý pruh, kolona se netvoří. A ještě se podíváme na silnici 38 na trasu ze Znojma do Jihlavy. Ve Stonařově pracují na opravách vozovky, provoz je tam řízený kyvadlově pomocí semaforu a v obou směrech popojíždí dlouhé kolony.
4: A už teďka je fronta jenom od Znojma přes 2 kilometry. Jako. Já jsem od Jihlavy tam poskakoval asi skoro půl hodiny.
3: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Včerejší podvečer přinesl i na jih Moravy srážky, ale s nimi i velmi silné bouřky. Nejen v okolí Blanska se objevily až 5-centimetrové kroupy, silný vítr lámal větve a hasiči museli odstraňovat i popadané stromy. Místy napršelo až 50 mm srážek. Bouřky doznívaly nad jižní Moravou a Vysočinou ještě dnes po ránu a objeví se opět během dnešního dne, nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. A stále budou silné, doznívat budou v noci na zítřek, kdy už by se mohlo počasí uklidňovat. Zítřejší den už bude většinou polojasný, jen s lokálními přeháňkami. Teploty dnes v Čechách příjemné mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku od 26 po 31, na jihovýchodě až 33 stupňů. Zítra už bude téměř všude 22 až 26, na jihovýchodě až 28 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Fool's Garden, Lemon Tree, 8 hodin 37 minut, středa 1.7. Posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a následující minuty budou patřit tenisovému Wimbledonu. Jakub Menší, Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupili do druhého kola. Nejenom o tom si teď budeme povídat s Jaroslavem Plašilem. Zdravíme do Londýna, hezký den.
1: Hezký den.
0: Když začnu u Jakuba Menšíka, tak 15. nasazený český tenista zdolal domácího Toubyho Samuela nakonec po hodně dlouhé bitvě v 5 setech. Tak jaký to byl, Jaroslave, zápas?
1: No, se šťastným koncem, což bylo to nejdůležitější, protože to tak vůbec být nemuselo. Samuel hrál výtečně, ono to tak z Brity vždycky je, že doma předvedou mnohem lepší výkon než běžně na turnajích. Navíc jde o poměrně neznámého hráče, protože on byl dobrý v univerzitním tenisu, teď hrál už na druhém Grand Slamu a nemá zase takové dobré úspěchy, byť se mu třeba dařilo teď před týdnem na trávě, ale určitě skvělý výkon a fakt moc nechybělo. Měl to všechno v rukou, protože měl výhodu breaku v posledním pátém setu, takže ještě, že to tak dopadlo, no, pro Jakuba Menšíka, že to zachránil, protože zase může mu to pomoci, tady takový zápas.
2: S Jaroslavem Plašilem řešíme tenisový Wimbledon. Myslíš si, že se třeba trochu projevilo to, že Jakub Menšík neodehrál příliš zápasů po tom semifinále v Roland Garros, vlastně jenom jeden ostrý turnaj a pak exibice akorát?
1: No, určitě k tomu může přispět, ale ono je to velmi vždycky specifické to nějakým způsobem trefit, připravit se dobře na trávu, protože ta travnatá sezona je krátká a navíc, když má člověk takhle nahráno, má za sebou takový úspěch na Roland Garros, tak to musí nějak jako poskládat. Byl tam jeden ostrý zápas ještě proti Manarinovi, který je vlastně výborným travařem, pak tam byly dva exibiční, kde si třeba Jakub Menšík mohl vyzkoušet koncovky, což se nakonec ukázalo, že se to mohlo hodit, ale je to fakt specifické připravit se dobře na trávu. Jiří Lehečka o tom mluvil včera, taky když zvládl první zápas, že vlastně mu to je možná hloupé tak říkat, ale jeho nejlepší přípravou na trávu bylo, že vypadl brzy na Roland Garros. Samozřejmě on to bral trošku s nadsázkou, ale říkal, že díky tomu se dokázal fakt jako dobře připravit. No.
0: Další velké téma, které nás zajímá v ranním Radiožurnálu Sport, samozřejmě návrat a taky hnedka brzký konec tenisové legendy Seriny Williamsové ve Wimbledonu. 44-letá americká vítězka rekordních 23 Grand Slamů tedy nestačila po 4leté pauze na Maju Jointovou, podlehla jí ve 3 setech. Tak jaké jsou ohlasy, Jaroslave Plašile, na tenhle duel?
1: Já si myslím, že převažují i takové překvapivé, že až překvapivě se Serena držela v tom zápase velmi dlouho. Ono to vypadalo v jednu chvíli po prvním setu, když ztratila podání, že už její výkon půjde dost dolů, pohybově už na tom nebyla moc dobře, ale zase to nějakým způsobem tou silou zvrátila a kousala až do samotného konce. Bylo to překvapivě jako i sportovně na to, že se někdo vrací po takové době v tolika letech, po 4 letech připomínám návrat a ve 44, tak jako klobouk dolů. Třeba Linda Nosková říkala, že ať už to dopadne jakkoliv, nemáme se moc koukat na to a dělat z toho

0: závěry, protože návrat po 4 letech, ať už by to byl kdokoliv jiný, tak by byl mohl, nebo mohl být všelijaký a nemělo by cenu z toho dělat závěry, natož v tomhletom případě. No.
1: Byla to 30. bitva, já bych řekl převážně pozitivní hodnocení se snášela na hlavu Siriny Williamsové. Překvapilo tě, Jardo, že následně nepřišla na tiskovou konferenci, protože kdyby to bylo, řeknu, 1-6-0-6, tak by se to možná dalo pochopit, ale takhle po celkem dobrém zápase je to celkem překvapivé.
0: Byla noc, asi už potřebovala si vyřídit zase nějaké jiné věci, ale popravdě neznám detaily, ale jenom se vrátím do minulosti. Samozřejmě občas se to v minulosti stávalo, jednou si pamatuju, že Vínas za to dostala pokutu, co mě se mi tak vybavuje, ale přeci jenom Serena mívala, řekněme, taková zvláštní pravidla občas. Pamatuju si, že na některé otázky raději někteří činovníci, když si jich člověk někdo zeptal, kde je, nebo tak radši řekli, nevím, neptejte se mě na to, protože bylo to prostě témata, která byla občas trochu tabu, ale to tak zkrátka je. No.
2: Když se v povídání o tenisovém Wimbledonu přesuneme už na dnešní den, na dnešní program, ta Karolína Muchová proti Číňance Zhang, Barbora Krejčíková, s Ruskou Andrejevovou, no a potom taky české derby, znovu tak jako včera. Dnes tedy Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, tak co od tohoto zápasu čeká Jaroslav Plašil?
0: No, jsou to obě hráčky, které si myslím hrají nejlépe na trávě, nebo mohou hrát nejlépe na trávě, a jim jejich nějaké herní variabilitě sedí celkem, zvlášť to platí u Nikoly Bartuňkové, u Kateřiny Siňakové, tam je taková všestrannost a řekl bych, že ta umí všude, ale u Nikoly Bartuňkové si myslím, že betony a tráva hlavně by mohly té její hře hodně sedět, takže to je jedna věc, takže můžeme vidět hlavně hodně zábavný tenis, ale teď fakt jako nevím, na čí stranu se to dnes přikloní, protože Kateřina Siňaková má velké zkušenosti. U Nikoly tam je zase taková ta dravost, ona když chytne

0: nějaký dobrý scalp výsledek, tak potom jde, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat na kurtu mezi nimi.
1: Ještě jedna otázka na Jaroslava Plašila, kterého čekají teď tedy další tři zápasy s českou účastí v singlu na Wimbledonu. Barbora Krejčíková v odpoledních až možná večerních hodinách se představí v zápase proti úřadující vítězce Roland Garros, Miře Andrejevové. Ale myslíš si, že má ten zápas jednoznačného favorita? Protože já už jsem o tom mluvil ráno. Barbora Krejčíková pakliže je zdravá, tak prostě není oblíbenou soupeřkou žádné hráčky a je úplně jedno, jestli má titul nebo ne.
0: No je to pravda a opravdu záleží na tom, aby byla v pohodě, protože pak se mohou dít věci, ona to s tou svou taktikou toho dokáže hodně jako získat na svou stranu, málo který, myslím si, že možná, že vůbec je Barbora Krejčíková nejchytřejší co do taktiky hráčkou na okruhu, pořád to platí a když je zdravá, tak může Miru Andrejevovou potrápit minimálně. Teď akorát, nevím, ono, někdy se tam propíše třeba nějaká historie, nějaké vzájemné zápasy z minulosti, tak uvidíme, jak tohle všechno bude fungovat, ale určitě má na trávě, myslím si, že Barbora Krejčíková šanci, navíc na Miru Andrejevovou teď bude obrovský tlak, protože ona jako vítězka Roland Garros, tak teď samozřejmě v těch prvních kolech bude cítit, nebo může cítit i velkou nervozitu, takže může i třeba pomoct nějakým způsobem v uvozovkách. Může to být zajímavý zápas, rozhodně si nemyslím, že to je nějak jasné, když bude Barbora Krejčíková v pohodě. Když třeba není teď v úplně dobré nebo optimální formě, jako když třeba bývala někdy jindy, přece jenom těch zápasů nemá dost, ale zase na druhou stranu hrála dobře na trávě a kdyby nebyla nemocná Vertogen-Boschi, tak a musela vlastně odstoupit z parádně rozehraného turnaje, tak možná, že by to taky bylo ještě trošku jiné, uvidíme. No. Jsem na to zvědavý, docela bych věřil Barboře Krejčíkové, byť není favoritkou.
2: To říká Jaroslav Plašil ve středečním radiožurnálu Sport, znovu se s naším reportérem, který je přímo na místě, tedy v Londýně, bude

0: Jardo, moc děkujeme a přejeme krásné ráno.
1: Taky děkuji, hezký den.
0: 8 hodin 45 minut, posloucháte dál středeční radiožurnál Sport. Už za chviličku soutěž, nezapomeňte, budeme hrát o 2 vstupenky na basketbal kvalifikace na mistrovství světa Česko-Estonsko.

0: Oasis dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport 8 hodin 51 minut. Tradiční čas, tradiční rubrika, jako každý jiný všední den, teď budeme soutěžit. Na svoje si přijdou milovníci basketbalu a taky milovníci bílého trička s červenými sluchátky s logem radiožurnálu Sport. Tak za pár minut budete, nebo možná za pár desítek sekund, už budete moci volat sem k nám do studia. Já než předám Davidovi slovo, tak zase připomenu, prosím, pokud jste vyhráli v posledních dvou měsících, takhle 1. července se to i docela dobře počítá, tak ještě chviličku počkejte. Dejte šanci ostatním, taková jsou naše pravidla, no a ostatní už teď pozorně poslouchejte.
1: Hrajeme o 2 vstupenky na zápas basketbalové kvalifikace mistrovství světa. Česko-Estonsko, to se bude hrát 6. července v Brně, takže za necelý týden, na co jsem se díval, tak těch lístků už k mání nezbývá příliš, takže pokud máte rádi basketbal, tak v tuhle chvíli je docela optimální příležitost, jak 2 vstupenky získat. Průběh soutěže tentokrát tradiční, hádáme sportovce podle zvukové ukázky a asi můžu dát Karle malou nápovědu, že je to sportovec, který tak nějak s touhle disciplínou, basketbalem je hodně spjatý.
0: Já ještě připomenu telefonní číslo, za chviličku se vám bude hodit 221 552 222.
2: Nový trenér Luboš Bartoň se pobavil s hráčima, slyšel jejich feedback a trošku se vrátil takový tý filozofie Ronena Ginzburga, kdy přece jenom je to i o té pohodě a o tom, aby ty kluci sem rádi jezdili a aby někdy měli svoji iniciativu, a myslím si, že to je neuvěřitelný, že Luboš tohle dělá. Zároveň přidává svoje prvky a já myslím, že zase nás to začalo ohromně bavit, ta hra.
0: Tak uvidíme, jestli některý posluchač radiožurnálu Sport dostatečně je zběhlý v tom, jak znějí čeští sportovci, a já už mlčím. Krásné ráno, slyšíme se.
3: Krásné ráno, Jirka u telefonu, dobrý den.
0: Jirko, dobrý den, slyšel jste zvuk a nevyhrál jste hodně nedávno?
3: Slyšel jsem zvuk, nevyhrál jsem a myslím si, že to je Tomáš Satoranský.
0: Tak v tom případě je úplně všechno úplně správně. Gratulujeme, 2 vstupenky na basketbal jsou vaše.
3: Děkuju moc, to je bomba.
1: Moc vám gratulujeme. Přijdete sám se podívat nebo podarujete příbuzné kamarády?
3: Ne, přijdu se synem. No on tak taky mlátí balónem vozem a hází ho do koše, tak to rádi zafandíme.
0: No tak ideálně, to tedy vstupenky našli správného majitele. To moc gratulujeme ještě jednou a užijte si to se synem.
3: Díky moc.
0: Zůstaňte nám určitě na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a víme, kam vstupenky poslat, a poslouchejte dál radiožurnál Sport. Mějte se moc hezky.
3: Rád, děkuju a hezký den všem.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No, já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jakože jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
9: Posloucháte středeční Radiožurnál Sport. Je středa 1. července. My jsme za to moc rádi. Nabízíme aktuální zprávy.
10: 9 hodin. Žurnál zprávy Jana Tendorská.
11: Pět dětí je po úderu blesku na letním táboře u Nové Bystřice mimo ohrožení života. Ve Francii mají ode dneška rodiče nárok na delší poporodní volno. Pět českých tenistů postoupilo na Wimbledonu do druhého kola. Na dálnici D7 trvá zdržení v obou směrech před omezením u letiště a bude oblačno až zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Pět dětí zasažených bleskem na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici. Podrobnosti Radiožurnálu řekla její mluvčí Dana Velimská.
12: V nočních hodinách bylo do nemocnice Jindřichův-Hradec přijato pět dětí ve věku 10 až 15 let z letního tábora v Číměři po zásahu bleskem. Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný, psychologická intervence prozatím nebyla nutná a děti jsou mimo ohrožení života.
11: Záchranáři na místě ošetřili taky muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic. Poslanecká sněmovna má dnes na programu závěrečné třetí čtení změn svého jednacího řádu. Cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá by chtěla o novele dnes rovnou i hlasovat. Záležet ale bude na vystoupení jednotlivých poslanců. Podle zákonodárců jde o revoluční změny ve fungování dolní komory parlamentu. Podle Malé se podařilo najít kompromis mezi koalicí a opozicí.
13: Ta debata k němu proběhla, udělali jsme tam dohody, kompromisy. Myslím si, že už je na čase, abychom po půl roce legislativního procesu ten návrh schválili.
11: Opoziční hnutí STAN chce v rámci novely prosadit i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům být pod vlivem alkoholu v době jednání. Jestli najde dostatečnou podporu, zatím není jasné. Francie od dneška zavádí delší poporodní volno. Rodiče dětí narozených od letošního 1. ledna si budou moci vzít až 2 měsíce dovolené navíc. Vybrat si ji můžou oba současně po sobě nebo si volno rozdělit na dvě části. Za první měsíc této dovolené budou dostávat 70% platu, za druhý měsíc o 10% bodů méně. Vláda tím chce podpořit porodnost. Francouzská populace totiž stárne. Loni vůbec poprvé od konce druhé světové války v zemi zemřelo víc lidí, než se narodilo. Silničáři začali omezovat provoz ve frekventované Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Opravovat ji budou měsíc a půl. Řidiči musí počítat se zdržením. A na místě máme reportéra Josefa Benedu.
14: Dopravu v Belské ulici budou silničáři během dnešního dne postupně převádět do jednoho jízdního pruhu místo stávajících dvou. Opatření začaly zavádět až nyní po 9. hodině, protože chtěli nejprve nechat projet ranní špičku. Belská bude v průběhu oprav fungovat jako pomyslný tunel, tedy nebude možné na ní najíždět ani z ní sjíždět z přilehlých ulic. Veškerá dopravní omezení budou v provozu nejpozději zítra v 6 hodin ráno, kdy začne samotná rekonstrukce. Silnice je v havarijním stavu, jsou v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Dělníci na ní budou pracovat v nepřetržitém režimu do poloviny srpna. Josef Beneda, Radiožurnál.
15: Sport. Pět českých tenistů postoupilo do druhého kola Wimbledonu. Jiří Lehečka vyřadil Australana Hopirina, Jakub Menšík zvládl pětisetový zápas s Britem Samuelem, Linda Nosková zvítězila nad Němkou Zajdlovou, Marie Bousková zdolala Australanku Gibsonovou a Karolína Plíšková vyřadila krajanku Terezu Valentovou. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po dvou letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítí pod takovým tlakem.
16: Jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem sem vlastně jezdila, jakoby každý rok tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
15: Do druhého kola Wimbledonu se nepodívají Vít Kopřiva a Sára Vejlek. Dnes už se bude hrát o třetí kolo. Z Češek do něj můžou postoupit Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a jedna z dvojice Kateřina Seniaková, Nikola Bartuňková. Ty totiž nastoupí proti sobě.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 nehoda za Vyškovem, zdržení na sedmičce u Slaného. Na D1 z Brna do Ostravy menší potíže těsně před sjezdem na Ivanovice. Na kilometru 236 po nehodě zůstává průjezdný pouze levý pruh. Okolo ale projedete téměř plynule. Jedete-li po silnici 7 z Chomutova do Prahy, připravte se na nesouvislé popojíždění v hodně roztrhané koloně. Její první část začíná kousek za Třebízí. Následně se zpomaluje i před omezením na obchvatu Slaného. O větší kus dál, to už na dálnici D7 směr Praha, brzdí provoz omezení u letiště. Fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru je na čtvrt hodiny. Od Prahy je zdržení o něco kratší, z odbočky do Evropské pojedete do 10 minut. A teď přímo do Prahy. Jižní spojka směrem z Barandovského na Černý most a těsně před sjezdem do ulice v Korytech blokovaný pravý pruh. V něm nepojízdné nákladní vozidlo, navíc z něj unikají provozní kapaliny. Kolona se tvoří za podjezdem magistrálie zhruba na 20 minut. A trasu z Pelhřimova do Humpolce projel náš zpravodaj a z okolí Komorovic nese vcelku příznivé zprávy.
19: Tak je to omezení, je to na 15 minut, jo, žádná dlouhá fronta.
18: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude oblačno i zataženo, bouřky čekejte nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a Beslezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty dnes v Čechách vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě a Beslezsku na 26 až 31, na jihovýchodě bude kolem 33 stupňů. Tolik zprávy.
17: Radiožurnál Sport.
0: Karel Janů a David Prouza.
9: 9 hodin 6 minut, středa 1. července, posloucháte dopolední Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. 1. červenec, to je den, kdy se narodilo docela dost významných sportovců, tak já začnu u jednoho atleta, protože 65 let je Karlu Luizovi. Devítinásobný olympijský šampion, jeden z pouhých dvou atletů v historii, který dokázal zvítězit ve čtyřech disciplínách na jedných olympijských hrách. Byly to samozřejmě ty letní v Los Angeles, kdy vyhrál ve skoku do dálky, bězích na 100 a 200 metrů a ještě k tomu ve štafetě na 4x100 metrů. Před ním to dokázal jenom legendární Jesse Owens.
20: Je to někdy zajímavé, jak se to sejde pro některý den a hned několik velkých sportovních osobností. Dvě z nich hrály fotbal a teď asi nejsou úplně v ideálním rozpoložení, protože jsou to nizozemští bývalí fotbalisté Patrick Kluivert a Ruud van Nistelrooy, který slaví ve stejný den. Dokonce jsou i stejný ročník, ale myslím si, že toho slavení pakliže sledovat mistrovství světa tak úplně tolik nebude. O rok později ve stejný den se narodil skvělý hokejista Jerome Iginla, ikona Calgary Flames, a třeba také v roce 1966 se v tento den narodil Patrick McEnroe, mladší bratr Johna McEnroe, ale rovněž velmi úspěšný tenista, tak přejeme všechno nejlepší.
9: Rozhodně, my si budeme hodně povídat v téhle půl hodině o fotbalovém mistrovství světa. Hráči Senegalu se budou muset v duelu prvního kola playoff na mistrovství světa obejít bez zraněného brankáře Eduarda Mendyho. Trenér a saudického týmu Pepe Tio oznámil, že golman Al Ahly odcestoval do Saudské Arábie k dalšímu vyšetření v klubu a chyběl proto taky na závěrečném tréninku reprezentace v Seattlu.
20: Je to tak. A za malou chvíli o fotbale a i tom africkém s trenérem Miloslavem Broškem za chvíli řekneme víc.

0: 9 hodin a 12 minut, stále je s vámi vysílání radiožurnálu Sport a pojďme si opět připomenout, pokud jste třeba až teď naladili naše rádio a nesledovali fotbalové výsledky mistrovství světa, jak to včera večer, potažmo dnes noci dopadlo. Norsko postoupilo do osmifinále, porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Francie si bez výraznějších potíží poradila se Švédskem, které porazila 3-0 a potom Mexiko, domácí tým, hostitel, jeden ze tří hostitelů mistrovství světa, tak to vyzrálo na Ekvádor poměrem 2-0.
1: No a my se trošku teď budeme soustředit na africké země, na šampionátu, protože hned 9 se jich na mistrovství světa probojovalo do play-off. Maroko už je dokonce v osmifinále. Dnes zabojují o postup do stejné fáze turnaje Demokratická republika Kongo a taky Senegal. A my si nejen o tom budeme teď povídat s trenérem Miloslavem Broškem. Hezké ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane trenére, vy aktuálně působíte v Táborsku, kam jste v minulosti právě z Afriky přivedl celou řadu hráčů. Ve Slavii jste měl pod palcem projekt Afrika. Tak co zatím říkáte, jak se zemím z tohoto kontinentu v play-off daří?
2: No až na to očekávání dobře, protože postoupilo i Alžírsko a Kongo a samozřejmě Kapverdy, což je obrovský úspěch, takže asi nikdo nečekal, že v té vyřizovací části bude tolik afrických týmů, ale dneska při té vyrovnanosti a při tom, že je tam 48 týmů, tak je to možné a vidíte, že prostě jako ta kvalita je i u týmů, kde bychom to nečekali.
0: Miloslav Brožek, fotbalový trenér Táborska s námi na radiožurnálu Sport. Když se podíváme teď na ty dva zápasy s africkou účastí, tak Demokratická republika Kongo, ta si zahraje s Anglií, Senegal pro změnu s Belgií, takže s velkými evropskými favority. Jaké jim dáváte šance?
2: No, Kongo je popelka určitě toho play-off, ale jsou tam výborní hráči s velkou cenovkou, jsou tam hráči z Anglie, je tam útočník Visa, který je velmi výrazný i v Premier League, jsou tam hráči z francouzské ligy, ale i vlastně všichni ty hráči hrají v Evropě, takže si myslím, že je možné, že Anglii se můžou překvapit. Na druhou stranu Anglie je velký favorit a pokud bude hrát tak jako dosud, tak si myslím, že projde do dalšího kola, ale nebude to mít tak jednoduché. Takže já se na ten zápas velmi těším. Myslím si, že to je určitě pozvánka podívat se na tým, který normálně nevidíme, to znamená Kongo, a v té kvalitě, které má, jestli je schopno konkurovat Anglii a dostat se ještě okolo dál. A bylo by to obrovské překvapení, ale ty překvapení tady jsou, takže všechno možné. A co se týče Senegalu, tak Senegal je skvělý tým, vlastně top špička afrického fotbalu, fantastická útočná fáze, takže tam se těším z Belgii na třeba i přestřelku, protože Belgie hraje taky fotbal hodně dopředu a doufám, že to nebude svázané tolik taktikou a že uvidíme zase spoustu gólů, protože některé ty zápasy samozřejmě jsou víc takticky svázané, ale tady na sebe naráží oba dva ambiciozní týmy, kde prostě diváci je poženou dopředu za postupem, tak tam si myslím, že to je 50-50.
1: Miloslav Brožek, fotbalový trenér a taky znalec afrického fotbalu s námi v ranním radiožurnálu Sport. Tak pane trenére, který africký stát vás aktuálně na tom šampionátu nejvíc baví, nebo který vás třeba oslovil právě jako fotbalového kouče?
2: No tak musím říct, že Kapverdy a Maroko, to je fantastický. Kapverdy proto, jak hrají účelný fotbal a kam se až dostali, prostě ostrovní stát, malinký a jsou schopní prostě konkurovat ve světě, to je skvělý, to krásný příběh. No a z té fotbalové části určitě Maroko, protože Maroko proti Brazílii hrálo skvěle, zatím jsou velmi vyspělí, jak takticky, individuálně skvělé výkony. Minule byli v semifinále, no a můžeme se možná těšit na čtvrtfinále Francie-Maroko. Teď samozřejmě čeká ještě Kanada.
1: Tak teď bohužel to vypadá, že jsme o Miloslava Broška na chviličku přišli, tak věřme, že to bude jenom technický problém, který bude spíše krátkodobý než dlouhodobý, že se nám podaří tedy s aktuálním trenérem Táborska Miloslavem Broškem se znovu spojit, tak ještě chviličku tomu Davide dejme.
0: Vypadá to možná, že nějaký neplánovaný alarm, budík nebo něco
1: takového. Možná taky to počasí, protože tady na Vinohradské tedy můžeme udělat meteorologické okénko, začalo nám tady docela dost pršet. Ale vypadá to, že pan trenér by s námi měl být ve spojení. Slyšíme se znovu, dobrý den.
2: Ano.
1: Super.
2: Ano, slyšíme, takže.
0: Můžete pokračovat, dokončit myšlenku, nevím, kde jste nás ztratil, ale mluvil jste o Maroku.
2: No, tak to nevím, jak dlouho jste slyšeli, ale samozřejmě Maroko, můžeme se možná těšit na zápas s Francií ve čtvrtfinále, pokud porazí Kanadu, respektive Paraguay, Francie, a Maroko je pro mě prostě číslo jedna teď z Afriky, mají strašně vyspělý tým, jak jsem říkal, a vlastně ve všech činnostech jsou strašně nadstandardní, je to jednička, myslím si, afrického kontinentu, a já se strašně těším na jejich další zápasy.
0: Miloslav Prožek, trenér druholigového Táborska, v tuhle chvíli s námi dál na Radiožurnálu Sport. Kdybych, pane trenére, teď trochu použil takový stereotyp minulosti, tak Afričané určitě rádi útočí, rádi se baví fotbalem, hrají si s míčem, ale třeba se jim tolik dříve nechtělo bránit. Platí to pořád, nebo se už tohle mění? Vnímáte tam nějakou změnu?
2: No, změbrovská 20-30 let zpátky ta situace byla ještě taková hodně naturální. Dneska jsou to hráči světové třídy, světové kvality, takže dneska bych neřekl, že už jsou tam problémy v obrané činnosti. Spíše to o tom, od jednoho k druhému týmu nebo státu, jak se k tomu staví, ale v obrané činnosti určitě nebude problém, protože to jsou prostě atleti vyspělí, prověřený, vybraní, takže jsou konkurenceschopní a v organizaci se africký fotbal posunul strašně dopředu.
1: S Miloslavem Broškem si povídáme na Radiožurnálu Sport. My už jsme zmínili, že vy jste se vlastně dlouhodobě už orientoval a tak nějak specializoval na ten africký kontinent. Tak očekáváte po tomhle šampionátu třeba zvýšený počet afrických fotbalistů, kteří by se mohli přesunout do Evropy, nebo takhle už to nefunguje, nebo naopak platí pořád, že někdo na takové velké akci může takzvaně být objevený?
2: No, vždycky může být, samozřejmě, zvlášť při tom počtu 9 afrických týmů na šampionátu. Na druhou stranu většina těch hráčů už je v Evropě a vlastně ten scouting a to sledování je tak rozvinuté, že si myslím, že to může přispět k nějakému, že může někdo, jak se říká, vyletět a může být prodán, ale na druhou stranu neočekávám, že po tomto šampionátu bude nějaký obrovský boom hráčů z Afriky. Ten boom už tady dávno je.
0: S Miloslavem Broškem ještě zamíříme z Afriky zase zpátky do Evropy, protože dává to smysl se vás na to zeptat. Vy jste přišel do Táborska, čeká vás tam vlastně druhá zkušenost nebo druhé angažmá, už jste tam působil v letech 19 až 21 a přicházel jste do druholigového týmu, nebo přicházíte, ale zároveň se klidně může stát, že povedete tým prvoligový v Šancelize. Tak v tuhle chvíli asi každý má tu ambici se tam dostat do té nejvyšší soutěže, ale aby se to mohlo povést takhle vlastně záhy, tak co na to říkáte?
2: No, určitě to není otázka na mě, ale tomu regionu by to strašně pomohlo, jo? Protože by se mohla dobudovat v Táboře infrastruktura, byla by další oblast nebo respektive klub, který by byl připraven potom dlouhodobě pro ligu, protože samozřejmě pokud by se postoupilo tímto způsobem, tak by to zmobilizovalo síly v regionu na to, aby se dobudovala infrastruktura v Táboře, takže to je pozitivní věc. Tábor nikdy nebyl v lize, tak je to určitě výzva pro vedení to zvážit. Já věřím, že přijmou rozhodnutí. My jako hráči a realizační tým přijímáme vlastně obě dvě varianty, které budou, a nechme se překvapit, co čtvrtek přinese, protože, jak říkám, majitel musí rozhodnout, jak se s tím Táborsko popasuje.
1: A když jenom úplně pro upřesnění se vás na to ještě jednou doptám, dneska je středa, říkáte čtvrtek vlastně rozhodne, tak vy do toho vlastně jako kouč v tuhle chvíli nemáte možnost mluvit, nebo jaká je vaše pozice? V tom se rozhodne majitel? No a odpověď to vypadá, Davide, že se nedozvíme. Tak bohužel, vypadá to, že nám pan trenér podruhé vypadl a nevím, jestli v tuhle chvíli. No, rád bych si na něj počkal, protože by mě samozřejmě ta odpověď na tuhle poslední otázku zajímala. Miloslav Brožek s námi byl v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, ale teď tedy to opravdu už vypadá, že jsme se s ním možná rozloučili definitivně.
0: Může se to stát, tak buďme rádi, že jsme zvládli skoro celou dobu, ale Miloslav Brožek je zpátky, takže další comeback.
1: Je to tak, pane trenére, slyšíme se.
2: Ano, slyšíme, on to vypadává.
1: Je mi to jasné, taky meteorologické podmínky, řekněme, dneska nejsou úplně ideální. Znovu opakuju, když se dívám tady za okno z našeho pražského studia, tak je tam velká průtrž mračen. Chtěl jsem se opravdu jenom vlastně doptat krátce na to, co jste před chviličkou naznačil, že je to čistě rozhodnutí majitelů. Vy třeba jakožto realizační tým nebo jako trenér do toho vlastně nepromlouváte. No a vypadá to, že opravdu pan Brožek nechce na tuhle otázku odpovídat.
0: Asi to ukončíme.
1: Tím to ukončíme. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Moc děkujeme panu trenérovi za to, že s námi byl ve spojení, a pustíme si Green Day.

0: 9 hodin 26 minut posloucháte dopolední radiožurnál Sport ve středu 1. července. Fotbalový šampionát už je v té fázi vyřazování, no a to taky znamená, že ti, kteří nepostupují dál, se rozhodují, že třeba ten realizační tým vlastně nebyl tak úplně dobrý, jako se čekalo, nebo jak si to představovali.
1: Je to tak, po konci Ronalda Kumana u Nizozemska skončil také kouč Ekvádoru Sebastian Becasese. Upřímně mě to překvapuje, protože postup ze skupiny, těžké skupiny do playoff, už samo o sobě se dá brát jako úspěch a navíc, co jsem měl možnost poslouchat právě kouče Ekvádoru na tiskové konferenci, s jakým zapálením, s jakou vášní mluvil o té zemi, tak je to trochu překvapivé. Dva roky vedl Ekvádor Sebastian Becasese, teď už tedy ne.
0: Argentinský kouč tedy asi půjde někam jinam a my si můžeme zahrát Lumineers.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utenderská. Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Cílem je omezit příliv levného zboží, hlavně z Asie, a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Podle Evropské komise dorazilo loni do unie téměř 6 miliard takových balíčků. Většina z nich byla z Číny. Americký prezident Donald Trump loni vydělal bezmála 1,5 miliardy dolarů na obchodech s kryptoměnami spojenými s jeho rodinou. Vyplývá to z jeho majetkového přiznání. Největší část příjmů pochází z prodeje digitálních tokenů s Trumpovým jménem. Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová odmítla, že by byl americký prezident kvůli rostoucím příjmům pro rodinu ve střetu zájmu. Z toho ho dlouhodobě viní opoziční demokraté. A nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na jižní Moravě existuje přesně rok. Stále ale nemá vydaný plán péče. Dokument řeší detaily ochrany přírody do roku 2038. Týkají se například způsobu lesního hospodářství nebo sečení luk. Návrh plánu je na webu Ministerstva životního prostředí od minulého týdne. Připomínky k němu můžou lidé, firmy a spolky podávat do konce července. Sport. Fotbalista Kylian Mbappé dorovnal Lionela Messiho v pozici nejlepšího střelce mistrovství světa. Francii pomohl k výhře 3-0 nad Švédskem dvěma zásahy. Dohromady má 6 gólů. Do osmifinále postoupili také Norové, kteří porazili 2-1 Pobřeží slonoviny, a Mexičané, ti zvítězili nad Ekvádorem 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Rohlenky, zdržení také před Brnem. Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna naberete zdržení v koloně od Holubic z kilometru 211. Téměř půl hodiny se sune k nehodě před Rohlenkou na 208,5. Tam odklízejí následky po srážce 3 osobních vozidel. Dá se projet pouze jedním pruhem. D1 před Brnem od Prahy zůstává plnější od Kývalky ze stého 82. kilometru. Kamiony brzdí už o něco dříve u ostrova Vačic na stém 78. Na D10 směrem z Turnova do Prahy u Staré Boleslavy jsme varovali před pobíhajícím psem v okolí 13. kilometru. Situaci prověřili policisté, psa odchytili, už se opět jede bez komplikací. Na silnici 35 na výjezdu z Liberce směrem do Turnova čekejte potíže kousek za nájezdem z obchodního centra Nisa. Hlásíte nehodu?
4: Dvě auta osobní, jedno je obrácený v protisměru, jsou tam kusy trávy a zasahuje to do obou pruhů, takže bude to asi na dlouho.
3: Kolona zatím na 5 až 10 minut a Praha jižní spojka směr z Barandovského na Černý most. Těsně před sjezdem do ulice v Korytech zůstává blokovaný pravý pruh. V něm nákladní vozidlo po nehodě, kolona na 20 minut a další zelená vlna za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, bouřky čekejte nejdříve v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách dnes 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupeň a na jihovýchodě bude kolem 33 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 37 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Pojďme zase na tenis, jedno české derby už české hráčky ve Wimbledonu odehrály. Další fanoušci na slavném Grand Slamu na jihozápadě Londýna uvidí dnes.
1: A znovu půjde o souboj zkušenosti a mládí, pokud to takhle můžeme zjednodušit, po duelu Karolíny Plíškové a Terezy Valentové se Kateřina Siniaková utká s Nikolou Bartuňkovou.
2: Ne, tak když tady asi 20 Češek nebo ne, tak je to asi pravděpodobně, že asi dostanu Češku, ale ne, mě je to asi vždycky jedno, kdo na té druhé straně je.
3: Nikola Bartuňková trochu přehání, ale zase ne tak moc. Českých tenistek je v pavouku hlavní soutěže tradičně hodně. Tentokrát jich do Wimbledonu vstoupilo 10 a tak je celkem pravděpodobné, že na sebe nějaká narazí.
4: Tak já vždycky jsem docela proti těm holkám českým hrála celkem jako dobře, když samozřejmě občas člověk prohraje, že jich je tam fakt jako hrozně moc a jako spousta z nich jsou jako kvalitní hráčky, takže se to prostě stane, ale snažila jsem se z toho nedělat úplně takový drama, jakože prostě to je Češka, ale jako nebudu lhát, úplně na první kolo Grand Slamu prostě bych si nevybrala jako Češku.
3: Vypráví Karolína Plíšková, která porazila Terezu Valentovou ve dvou setech.
4: Ale samozřejmě zase bych si nevybrala třeba Sabalenku na první kolo, takže furt je to takový, že to je samozřejmě víc hratelný, ale jako snažím se to brát, tak prostě jsou to mladý holky, takže nějak z toho nedělat jakoby takový drama.
3: Teď mohou fanoušci žít zápasem Kateřiny Siniakové a Nikoly Bartuňkové.
2: Tak jako Katka je zkušená hráčka na trávě hlavně, takže to bude určitě strašně těžký, ale já se na to těším. Na začátku možná ten pocit je trošku jiný, že tam je Češka, ale pak už je to asi jedno. Uvidíme, jak to bude, zatím jsem s ní nikdy nehrála.
3: Těší se Nikola Bartuňková na zápas se světovou jedničkou v deblu Kateřinou Siniakovou a to zase třeba na to, jak se bude vyvíjet kariéra talentované české hráčky, šikovné travařky, kterou chce ale jako zkušenější tenistka pochopitelně porazit.
5: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas, takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří, takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně ať je zdravá, to je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru.
3: Utkání českých tenistek Kateřiny Siniakové a Nikoly Bartuňkové by mohlo začít někdy kolem 14. hodiny, podobně jako duel Karolíny Muchové s Číňankou Chang. Barbora Krejčíková nastoupí k zápasu s Mirou Andrejevovou, vítězkou nedávného Roland Garros na centrálním dvorci zřejmě až později odpoledne. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Midnight Oil, 9 hodin 44 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Už jsme dnes v ranním radiožurnálu Sport mluvili o konci Václava Pilaře v Hradci Králové a teď tu je ještě jedna konečná. Rekordman v počtu startů v první fotbalové lize Milan Petržela totiž skončil ve Slovácku. Klub s 43-letým křídelníkem neprodloužil smlouvu.
1: Hodně let strávil nakonec Milan Petržela ve Slovácku, byť si ho asi na první dobrou každý spojí hlavně s Viktorií Plzeň, ale v té letošní sezóně Petržela nastoupil do 18 zápasů, dal jednu branku a myslím si, že každý si asi vybaví to, jak na té pravé straně byl schopný větrat i v tom pokročilém věku obránce různých i předních českých klubů. Takže jedna kapitola končí, je otázkou, jestli ještě někde bude třeba se Milan Petržela pokoušet o to protáhnout ten svůj ligový rekord.
0: No, jestli jsem to správně pochopil, tak ve Slovácku byl nespokojený s herním vytížením, tak asi se nezdá, že by hodlal pověsit kopačky na hřebík.
1: No,
0: asi
1: já si chce ještě zahrát. Jak běhal podél té čáry, tak si myslím, že by stále mohl někde v klidu ty své zkušenosti rozdávat dál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Bon Jovi dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport. 9 hodin 49 minut je 1. července a já vás teď velmi rád pozvu na čtvrtek 16. července, konkrétně do Ostravy na festival Colors. Právě tam se totiž bude konat příští desítka Pavla Horváta live. Těšit se samozřejmě kromě Pavla můžete znovu na Antonína Panenku, těšit se můžete taky na kolegu Honzu Pěrušku a těšit se můžete taky na Václava Svěrkoše. S lístky je to tentokrát trošku jinak, nejsou žádné speciální na tuhle hodinovou live show, ale pokud budete tedy na festivalu, tak mezi 14. a 15. hodinou ve čtvrtek 16.7. ještě jednou připomínám, když půjdete na Gong Stage do malého sálu, tak tam přesně se bude konat desítka Pavla Horváta.
1: Já ještě doplním tu pozvánku tím, že Václav Svěrkoš už byl v desítce Pavla Horváta v té klasické čtvrteční. Byla to docela velká zábava, vybavuje se mi z toho jedna věc. On je takovou legendou ostravskou, že se dostal i do písničky Fotbal Jarka Nohavici, což podle mě se zase tolik lidí nedostalo, tolik lidí to nemůže říct. No a fotbalový host bude tentokrát i v pořadu na place Davida Novotného a bude jim hráč, který prošel třeba kluby jako Sparta, Mladá Boleslav, České Budějovice nebo v Anglii Millwall či Brighton Jiří Skalák. Tak po 10. hodině, tedy zhruba za 15 minut.

0: Foo Fighters v 9 hodin a 54 minut. Jsme rádi, že dál posloucháte středeční radiožurnál Sport a s Davidem Prouzou se rozloučíme dnes tak trošku stylově tenisem, tak trošku stylově to bude s Corentinem Moutetem. No a tak, jak to občas bývá s tímhle francouzským hráčem, nebude to tak úplně, řekněme, o jeho tenisové hře.
1: Ano, já ti dám, Karlo, otázku kvízovou. Kolik pokusů si myslíš, že je potřeba k tomu, aby si zlomil tenisovou raketu o vlastní stehno?
0: No, kdybych to zkoušel já, tak nula. Mě by to opravdu nenapadlo, já bych věřil tomu materiálu, ať už je to karbona nebo v dnešní době karbon plus cokoliv dalšího. Já bych to neskoušel, no. Já bych se asi myslel, že ji nezlomím.
1: No, tak Corentin Moutet to zvládl na 3 pokusy. Doslova o vlastní stehno osval, chytil tu raketu z jedné strany za držadlo, s druhou rukou za hořejší část rámu a prostě ji zlomil o vlastní nohu jako následek toho, že prohrál 3. set s Američanem Gironem. Nakonec prohrál celý zápas.
0: Chtěl jsem se zeptat, jestli mu to pomohlo.
1: Úplně nedivím, protože už v momentě, kdy se dostanete do situace, kdy lámete raketu o vlastní tělo, tak si myslím, že nejste v rozpoložení, abyste vyhrávali Grand Slamové zápasy. Ale Corentin Moutet před pár týdny pobavil a možná rozhořčil pár diváků tím, že sprostě nadával během rozhovoru po zápase přímo na kurtu. Teď zase si připsal tuhle tu záležitost, takže možná vděčný respondent do rubriky Hity sociálních sítí, ale pokud jde o to výsledkové zpravodajství, tak tam Corentin Moutet asi úplně nezasvítil.
0: Je to hodně speciální hráč.

0: akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál 10 hodin. Na řadě jsou zprávy s Janou Utendorskou.
2: Některé léky od specialistů můžou ode dneška předepisovat i praktičtí lékaři. Ukrajina bude mít od roku 2029 16 nových švédských stíhaček Gripen E. Rekordman v počtu startů v první fotbalové lize Petr Žela skončil ve Slovácku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna popojíždí kolona před nehodou u Rohlenky a bude oblačno i zataženo s deštěm a bouřkami. Teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají. Jak potvrdila v raním interview Radiožurnálu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
3: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sledují-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožní.
2: Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze je vojenský lékař Luděk Hána. Dnešnímu dni ho do funkce jmenoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Uvedlo to ministerstvo obrany na svém webu. Hána vystřídá po 2 letech Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné služební místo. V květnu v Ústřední vojenské nemocnici zasahovala policie. V kauze falšování lékařských posudků obvinila 10 lidí. Dosavadní ředitel poté požádal o převelení na jiné místo a následující týden ministerstvo vyhlásilo výběrové řízení. Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
4: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou na Chrudimsku. Lidé tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají s raky nebo rybami ani nijak manipulovat. Nákaza populaci vzácných živočichů úplně zlikvidovala, říká Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny.
5: Jednalo se o desítky až stovky raků a víceméně by se dalo říct, že to pravděpodobně odnesla většina té populace, která byla minimálně v tom daném úseku od Křižanovické přehrady dál.
6: Sport. Fotbalista Milan Petržela končí v prvoligovém Slovácku. Rekordman v počtu ligových startů neprodloužil v Uherském Hradišti smlouvu. Další bývalý reprezentant Václav Pilař se nedohodl s Hradcem Králové. Tenisté Jakub Menčík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupili do druhého kola Wimbledonu. Bousková vyhrála třísetový zápas s Australankou Gibsonovou a Radiožurnálu Sport řekla, jak se po ztracené druhé sadě dokázala zlepšit.
7: No tak snažil jsem se zase trošku více rozhýbat, protože přece jenom ten druhý set hrál moc dobře z toho středu a bylo to těžké z toho něco udělat. Cítím se dobře, myslím, že počítala, že soupeřka, že hraje dobře na té trávě a že to nebude lehký zápas, takže jsem byla ráda, že jsem na to také byla připravená a v hlavě prostě jsem to také měla, že prostě může hrát velice, velice dobře.
6: O třetí kolo dnes budou hrát proti sobě Kateřina Siňaková a Nikola Bartuňková, dále ve Wimbledonu nastoupí Karolína Muchová a Barbora Krejčíková.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 u Rohlenky, také na D4 u Kamíku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna trvá zdržení v koloně od Holubic z kilometru 213. Přes půl hodiny se sune k nehodě před Rohlenkou na 208,5. Tam pokračují s odklízením následků po srážce 3 osobních vozidel. Stále se projíždí pouze jedním pruhem. Na dálnici D4 směrem z Prahy do Strakonic zbystřete těsně za sjezdem na Kamík. Na 45. kilometru stojí sice v odstavném pruhu osobní auto po nehodě, provozu nebrání, v místě ale velmi silně prší, vozovka je plná vody, hrozí nebezpečí aquaplaningu, buďte velmi opatrní. Silnice 21, tedy spojnice D5 a D6, je teď za Dolním Žandovem v obou směrech neprůjezdná. Odklízejí tam následky po hodně vážné nehodě nákladního a osobního vozidla. Na místě přistál i vrtulník letecké záchranné služby. V obou směrech se tvoří dlouhé kolony. A pojďme do hlavního města. V Praze čekejte potíže na začátku Strahovského tunelu ve směru ze Smíchova na Břevnov. Pravý pruh blokuje nepojízdné osobní vozidlo, výrazně regulují provoz v tunelech. Kolona už na jižní spojce od sjezdu na Modřany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo, bouřky nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty dnes v Čechách vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě ve Slezsku bude až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
10: Na place s Davidem Novotným.
11: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. Jirko, já jsem se na tebe chodil dívat, když jsi byl ve Spartičce. Musím přiznat, že jsem na tebe byl, protože mám kamarády v Budějících, tak jsem na tobě byl i na druhý lize, když jste hráli, myslím, s Artisem a prohráli jste doma. Takže tě mám trošku načuchaný a nakoukaný. Jo. Jsem moc rád, že tě můžu dneska tady vyspovídat. Ahoj.
12: Ahoj, děkuji za pozvání.
11: Hele, prosím tě, já nejdřív bych poprosil zeměpis, protože ty jsi procestoval, tak bych se nejdřív tak jako poptal tě, víš, jako pootočíš kaleidoskop, co tě jako napadne, jaká asociace tě napadne, když ti řeknu, dobrý, Sparta tě jako by vychovala, tam se vrátíme, to bude spíš o emocích než o zeměpise, takže jako Praha, fajn, nebo ty vlastně pocházíš Pardubicko, nebo přímo?
12: Se Zemice, no, tak víceméně to na okraji, Pardubic, mezi Pardubicem a Hradcem, takže něco mezi tam.
11: mezi Mechem a Perníkem.
12: Jo.
11: No a tam zeměpisně jako vlastně Polabí rovina, nevím, co mě jako, co napadá tebe, když
12: tak Kunětická hora.
11: No jasně, tak to je takový prs.
12: Přesně tak, od toho je to víceméně 5 kilometrů.
11: Okay.
12: A tak samozřejmě v mládí na té vesnici, pak v nějakých, já nevím, 10 letech do Pardubic, do Hrazenic na školu. Mm-hmm. Tam jsem pokračoval s fotbalem, byl jsem tam, že už nějaký 4 roky a v necelých 15 letech jsem šel jako do Prahy na internát, mm-hmm, tady v Praze, takže ono to jako, já jsem toho fakt procestoval hodně a nikdy jsem moc jako doma nebyl, opustil jsem rodiče jako mladý.
11: Jako teenager v podstatě?
12: Jo, přesně tak, tak byla to hrozná škola pro mě na tom internátu a 6 kluků na pokoji, prostě jenom na víkendy vždycky domů a táta mě pak vždycky vozil zpátky na zápas, jsem pátek přijel, jel se mnou na zápas se podívat, vrátili jsme se domů a v neděli vlakem zase do Prahy, takže to bylo jako krásný. A
11: jako lumpačeníčko bylo?
12: Jo, lumpačeníčko bylo hodně, no, hodně lumpačeníčka.
11: Holky, pitíčko, nějaký pokusy, jako čínský polívky předpokladu.
12: Píšte si byli, no. Ty byly samo jako pitíčko moc nebylo, protože tam byli jako no, sportáci, někdo k tomu moc jako ne to. Samozřejmě v opatroníž byly holky bydleli, takže po nocích jsme tady tam chodili, měli na chodbě lednici, jsme vybírali lednice a všechno možný, takže strašná jako sranda tam byla, na to nikdy jako no, nezapomenu. No,
11: takže se vychovali vlastně jako ulicí trošku.
12: Jo, dá se říct, tak se na vesnici, že člověk, já jen přišel ze školy, zahodil tašku a táta pak objížděl na kole vesnici, zahvízdal, kde jsme byli, si kopali a pojďte domů na večeři a dělali jsme si bunkry, tohle stavili, že jo.
11: Ještě chvilku.
12: S prakama stříleli všechno možný, jako, takže já jsem to jako měl to mládí hezky, rád na to vzpomínám.
11: Tady to veme potom Sparta a potom ty hostovačky. Tak co jsem se tak jako díval, tak to bylo nejdřív prsk jako nejdál a pak se to přibližovalo zase trošku té Praze, až si zakotvil potom v Boleslavi. První byl Ružomberok.
12: Jo, první vlastně potom mistrovství Evropy těch 19. Když jsme tam ve finále vlastně prohráli se Španělskem, tak první zápasy, nebo jsme se vrátili, že byli jsme ve druhé lize ve Spartě v Bčku a chtěl jsem jít někam hrát do ligy a byla možnost na Slovensku do Ružomberka, takže tenkrát jsem tam odehrál jednu sezonu, nevím, přes 30 zápasů, takže hrozně mi to pomohlo. Taky prostě mám spoustu přátel tam na Slovensku, krásný pro mě, moc rád na to vzpomínám. A pak jsem se vlastně zase na čas vrátil do Sparty. Vždycky jsem byl chvíli ve Spartě a odcházel jsem po těch hostovačkách vlastně pak na Slovácko.
11: Ano, Slovácko, to už je blíž teda.
12: To už o kousek jsme se vrátili.
11: Ale taky zajímavý kraj, jako zeměpisně, když si to vezme, nebo tak jako na lidi, na turu.
12: Jo, v Uherském Hradišti taky super parta tam byla, ještě prostě starší kluci Láďa Voleša, Honza Trousil, Libor Došek, jo, Duša Melichárek a tak dále, takže prostě pro mě to byly zkušenosti, které jsem jako nabíral, jsem vždycky byl spíš těma jako staršíma, mě hned jako všude jako vzali.
11: I jako mladej, jako si tíhnul spíš těm starším.
12: Jo, jako musím, jak samozřejmě jako...
11: Aby si nemusel dělat rajony, tak no, prostě si se hlásil k mázům, jo.
12: Ten... Nebylo to čistě, že mladej, že jo. Nějaká šikana nebo takový. Já jsem musím jako říct, že nějak s tou mojí povahou nikde jsem neměl prostě problém jako zapadnout, jo. Vždycky tak jsem se choval jako k ním slušně, mám rád srandu, takže neskazím. Jo, neměl jsem fakt nikde problém, pak vlastně v tom Uherském Hradišti byl jsem vlastně od ledna jenom do května, že jo, půl sezóny, protože tu první půl sezónu jsem byl vlastně ve Spartě, tam se bude hrát nějaký zápasy, hráli jsme to Evropu. Takže taky pro mě jako zkušenost, pak jsem to herní vytížení nebylo takovýhle, takže jsem šel do toho Slovácka na půl roku. A pak jsem se zase vrátil do Sparty, jako vždycky, no, a pak jsem se šel z Uherského Hradiště do Brna.
11: Zase trošku blíž.
12: Zase jsem se posunul, že jo, tam byl vlastně trenér Kotal, kterýho jsme znali. Jako
11: měl mladý, se už začuchaný.
12: Jo, přesně tak, z nároďáku, že jo, z mládeže, s panem Řebíkem spolupracoval, takže jsem šel na rok do Brna, tam byl takový jako můj asi takový posun, samozřejmě první liga, hodně zápasů jsem odehrál, zase tam hráči, od kterých jsem mohl nabrat zkušenosti, nevím, Pavel Zavadil, Košťál a tak dále, pro mě obrovské zkušenosti. Luděk Pernica tam byl, Venda Hladký, jo, takže zase ten rok v Brně pro mě zkušenost, zase jsem se nějak tou ligou prošel, nějaký góly jsem dal a pak se vlastně rozhodoval, jestli se vrátím do Sparty nebo ne, a měla zájem Karel Jarolím Boleslavi tenkrát. Jasně. A tak jsem šel vlastně, přestoupil jsem.
11: Nejdřív hostovačka, ale poprvé z obcí, ne? Nebo i tam ty předtím byly z obcí, nebo nebyly?
12: To už
11: já
12: to
11: si
12: nevím.
11: Myslím, že asi ne, protože vlastně první, co se využila, tak byla první možnost.
12: Přesně tak, myslím si, že tam to byly čistě jenom hostování a tady tohle to byla první z obcí vlastně a potom po té první sezóně se to hned vlastně mě odkoupila Boleslav a byl jsem v Boleslavi, no, kde jsem vlastně.
11: Tady prosím tě na chvilku zastavíme naši zeměpisnou pouť a už jsme se moc přiblížili Praze a zároveň musíme nechat odpočinout posluchače, takže se k tomu vrátím za maličkou chvíli s tebou. Jirka Skalák je hostem Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. A my jsme malinko zeměpisně a teď jsme připarkovali jako v Boleslavi. Ale mě fakt zajímá spíš tak jako takový ty věmy mimo fotbal, víš, jako Ružomberok, jestli tam byly lesy, lidi, natura jako lidí, to jako v pohodě, protože na fotbal se tě doptám potom, to se mi pěkně pospojuje, ale přiblížili jsme se ty Boleslav, tak tam jako to není úplně nádherný jako město, má to centrum, že jo, to vím, tam jezdím hrát divadlo, ale...
1: Jo, tak vlastně já, když jsem hrál v Boleslavi, tak jsme dojížděli s klukama z Prahy, jo.
0: Jasně.
1: Takže z té Boleslavy člověk tam vidí ty fabriky akorát, když tam projíždí na dálnici, přijede na stadion, otrénuje si to, dá si tam výdelně v oběd a zase jsme valili jako do Prahy. Jo. Hmm. Takže v té Boleslavi vlastně mám zážitky, až pak vlastně, když jsem měl rodinu a vrátil jsem se z Anglie zpátky do Boleslavy. Tak první rok jsme bydleli v Praze, ale pak jsme se tam přestěhovali, protože už se mi nechtělo jako dojíždět. To bylo samozřejmě náročnější, jo? Takže samozřejmě to centrum je tam hezký, ale moc těch věcí ohledně jako rodiny pro děti a takový tam taky jako nebylo, ale nakonec jsme se tam přestěhovali, protože už jsem jako nechtěl dojíždět, byl jsem unavený a člověk, když se tam přestěhuje a žije tam, je tam každý den, tak zase...
0: Zkrátí se ti nějaký věci prostě.
1: Jo, a pozná tam zase spousta přátel, sousedů, jo, taky jo. Samozřejmě spoustu času jsem tam trávil s Matějdou, který tam bydl jako u mě kousek a známe se vlastně od Sparty, takže to tam taky jako bylo fajn, nemůžu všude, kde jsem jako byl, tak já většinou hledám jako ty pozitiva.
0: Samozřejmě.
1: Nikde mě jako nenapadne, že tady se mi jako nelíbil, tady to bylo jako hrozný. Jo.
0: Jasný, jo.
1: Mám to, jo, třeba já nevím, fotbalově se třeba tolik nedařilo, nebo takovýhle, ale na každém tom místě, kde jsem byl, tak to tam mám jako rád a vždycky se tam jako rád vracím.
0: Prosím tě, a zmínil jsi Anglii a tam mě samozřejmě taky zajímá. A tak tam to vemem, tam jsou dvě zastávky, jestli to umím dobře.
1: Ano.
0: Ta první je Brighton
1: a pak
0: to je, a pak je Millwall,
1: no.
0: A to jsou dvě různý stanoviště takový, ne? I zeměpisně, i fotbalově.
1: Jo,
0: bylo to teda obojí Championship?
1: No, tak vlastně v Brightonu, že jo, jsme postupili pak do Premier League, kde jsem vlastně jednu sezonu jsem tam jako s nima strávil. Takže samozřejmě já od té doby, co jsem podepsal jako v Boleslavi, jak s panem Duvkem jsme byli nějak jako domluvený, můj sen prostě byl jako Anglie. Hmm. Tenkrát tam prostě nabídky byly, oslovil mě Brighton, i když to samozřejmě bylo těžký jako se všema těma transferama, tam se čeká do poslední chvíle v tom lednu, že jo, kde je ten transfer window. Takže jsem měl taky štěstí, tam jsem zranil záložník, takže vlastně poslední víceméně den přestupového období jsem tam letěl, přestoupil, ale ten zájem byl delší, byl tam i vlastně Queen's Park Rangers a tak dále, ale podepsal jsem to Brightonu a to je bylo asi jako nejlepší v celé mojí jako kariéře.
0: Jo, na Brighton nejradši
1: jsem. Na Brighton strašně rád.
0: Jakoby jako fotbalově?
1: Fotbalově i jako bylo to prostě poprý, jsem šel v Ozukách do světa, když neberem tady Slovensko rok.
0: Jasně.
1: A to, jak prostě ty lidi vnímají ten fotbal tam a jak vám všichni vidíte, jak vám jako přejou, chtějí vám pomoct. Úplně jiný svět, ten fotbal, stadiony, jo, hráči, trenéři, všechno, takže i vlastně, jak se ke mně chovali lidi mimo fotbal, sousedí tam, všichni vám chtěli jako pomoct, nosili vám, já nevím, dopisy, když jste dal góla, všude vás jako zdravili, tak ten Brighton není tak velký město. Ještě navíc krásný, že u moře dole, když ten, jako to není teplý, že jo, takže tam se nedalo moc koupat. Ale jako fakt úžasný, i to bydlení s sedlami, ta kultura, samozřejmě jako jídlo trošku jiný, to je fish and chips a takovýhle věci, mě úplně neoslovilo, vajíčka, párky, tohleto.
0: No a jak jsi tam řešil vlastně tohleto, jak jsi řešil, měl jsi svýho kuchaře?
1: Ne, tak vlastně v tom Brightonu jsem zažil poprvé vlastně pak v té kariéře, tam člověk ráno přijede na trénink centrum, tam snídaně nemusí řešit, že by jsem si jako, že jo, doma uvařil, takže tam přijedu, tam byla normálně kuchař, kuchyně, že jo, takže člověk si dal snídaně, co chtěl, já nevím, jestli palačinky nebo míchaný vajíčka, tohleto, jo, v klidu se člověk najed, měl ještě hodinu a půl do toho, než šel do posilovny, se nějak zapracovat a tak dále, takže my se ten toho času jsme tam trávili jako strašně moc, jo, po obědě to stejný, skončí trénink, pak je třeba posilovna, je tam dvě hodiny pauza, takže takže se jde zase na oběd, člověk si, já nevím, má chuť tam na, na špagety alio olio, nebo s peste, nebo s rajčatovou máčkou, nebo tam něco z rejží, jo, kuchaři prostě, člověk mu řekne, s chutí vám to udělá, prostě s radostí, jo, není žádný problém, že necítíte, že toho člověka jako obtěžujete, že něco po něm chcete, to se mi tam jako líbilo na tom jako nejvíc, že člověk, když něco jako chtěl a byla to práce těch lidí, co vlastně mají dělat, tak tady kolikrát se stane, že vidíte, no já ti to udělám, ale jako nechce se mu.
0: Nějaký otrávený prostě a čeká, že mu strčíš něco speciálního, jakože protože on pro tebe přece dělá něco speciálního.
1: Tak pro něj bylo tam prostě super, jako že mohl jako uvařit, měl z toho radost, hlavně tě chutnalo, tak přišel, děkuju, bylo to výborný, tak ten měl jako skvělý den, jo, takže tam tady tyhle ty věci pro mě byly úplně nový, jo, já nevím, místnost, kde byl ping-pong, PlayStationy, tam s klukama jsme trávili čas po tom tréninku a pak vlastně člověk jako jel domů a víceméně řešil už třeba jenom večeři, jo, takže,
0: jasný,
1: takže se zastavil samozřejmě někde v restauraci nebo člověk uvařil doma a takhle to bylo dokola s tím, že těch zápasů bylo hodně, že jo, tam se hraje i midweek game, jo, v týdnu.
0: Jasný.
1: Takže se hodně cestoval, to bylo stejný, ten kuchař jel s váma nebo na těch hotelech, takže tam vlastně víceméně jako jídlo člověk ani moc jako nemusel řešit, to byl full service. No.
0: Jasný. Takže zapůsobilo to na tebe, protože prostě pro ně je fotbal taková národní kulturní památka, takže oni to opečujou úplně.
1: Jo, přesně tohle to, jako tam, já nevím, lidi, když o víkendu můžou být, já nevím, do divadla, do kina, nebo na fotbal, tak prostě jdou všichni jako na fotbal, pro ně je to tam číslo jako jedna a všichni v tom klubu od pondělí, když se hraje v sobotu, tak od pondělí do soboty, ať kuchař, uklízečka, trenéři, hráči, fyzio, tak dělají všechno pro to, aby jsme byli v pohodě ty hráči na sobotu a předvedli co nejlepší výkon a vyhráli, takže i ta fanouškovka základna tam byla super a bylo to hezký, prostě že vás tam jako poznávali, tenkrát jsme po nějakém zápase, já jsem dal takový, nakonec to byl vyhlášený gol sezony z vole, prostě šli jsme pak s klukama si sednout do baru a prostě nevím, přišel fanoušek, když si jako kleknul a začal mi jako líbat nohu. Ne? Takže to jsem říkal, co děláš, a musím ti políbit
0: jsem nohu se zamiloval,
1: za ten gol z vole, jo, co strafila takovýhle příběhu, jo, je tam samozřejmě
0: spousta. Uměj to ocenit, no.
1: Jo,
0: uměj to. Je to pro ně opravdu pro kulturu.
1: Jako ocenit.
0: A tu druhou anglickou zastávku zase prosím tě necháme odpočinout posluchače od nás. Promiňte, ale je to tak. David Novotný na place, Jirka Skalák je mým hostem.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skalář.
1: Na place s Davidem Novotným.
2: David Novotný na place, se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. A my jsme teďko na momentík zaparkovali v Anglii a máme za sebou Brighton a přistupujeme teda do Millwallu.
3: Přestupujeme do Millwallu.
2: A teda Millwall je vyhlášený vlastně takovou poslední chuligánskou štací, jako ve chvíli, kdy to tam Margaret Thatcher jako pošéfovala a vlastně to vymítila, tak Millwall se nedal.
3: Millwall samozřejmě jsou s tím vyhlášený ty chuligáns fanoušci a to byl zase úplně jako jiný svět tady tohohle pohledu, jako úhlu, když se kouká na ten fotbal, na ty fanouci a to, jak to jako probíhá. Já jsem tenkrát v Brightonu, mě se z Brightonu vůbec nechtělo, ale postoupilo se do Premier League, samozřejmě přišlo spoustu hráčů, já jsem jako nehrál, takže byly nějaké možnosti. Chtěl jsem být v Anglii a druhý anglický ligy, tenkrát jsem měl nabídku z Halu. Já nechci říkat, že to byla jako chyba, protože já ničeho jako nelituju, ale vlastně ten trenér, co byl v Millwallu, tak už mě chtěl asi dvě přestupy období. Ale ten Millwall, prostě to je specifický klub a celou dobu, co jako u mě stáli, tak tím trenérem, co tam jako bylo, nehrál se nikdy moc fotbal, ne? Protože tam oni v tom jako Millwall, teď se to trošku změnilo, protože už ten fotbal se jako posunul. Ale tam vůbec jako nebyly nároky na to hrát nějaký krásný fotbal.
2: Bojovníci?
3: Tam to bylo čistě prostě daný bojovat, dlouhý balony, vyhrávat souboje, hlavy, jo, víceméně udělat, já nevím, pásma, rohy, tam jo, dostat se dopředu, dlouhý auty. A on prostě jenom chtěl, aby člověk jako jezdil a Maka bojoval, samozřejmě já křídelní hráč, abych mi tenkrát říkal, hele, ani nehledej hráče ve vápně, prostě jenom to dávej do vápna, to je úkol prostě útočníku, ty si to musí najít, dát gól. Takže ten styl fotbalu, prostě člověk vůbec neměl ten balon jako u nohy, když už na svý půlce to jako to vůbec a pak když se dostal do
2: tak rychle servírovat,
3: do útočný jako poloviny, tak prostě hned to tam dávat a to prostě jste měl balon furt na hrudi, na stehně, tohle to, jo, že nějaký jako dribbling, tohle, prostě vůbec to nebylo, tenkrát mi to tam moc prostě nesedlo, pak se vyměnil trenér, ten chtěl hrát trošku fotbal, tak to bylo lepší, ale celý to jako to působení tam nebylo prostě pro mě ideální, já říkám jako...
2: A nebylo to i tím, že právě byl ten Brighton takovej skvělej předtím pro tebe i psychicky a tak jako, že tohle bylo moc ve stínu jako toho Brightonu.
3: Já si myslím a tenkrát jsem se taky rozhodoval, protože vlastně Millwall je v Londýně, já jsem si našel barák jako na okraji Londýna, kousek jako na Gatwick, když jste letěl vlastně do Brightonu jsem, tak jsem vždycky letěl na Gatwick, tam odsaď já nevím 40 minut domů, takže jsem chtěl zůstat i tady. Měl jsem tam spousta kamarádů v Brightonu, znal jsem tam ty lidi, takže jsem se rozhodoval i jako tímhletím, že vlastně jsem nechtěl přes celou Anglii nahoru do Halu, kde je celoročně jako zataženo i kvůli vlastně, že jo, rodině, manželce, tohleto, takže jsme si prostě vybrali jako Londýn a asi to byla třeba chyba, ale říkám, jako nelituju toho dalších krásných jako dva a půl roku v tom Millwallu. Zažil jsem tam prostě ty fanoušci, který prostě celý zápas doma jenom bučej, houkaj, tleskaj vám za skluz nebo za souboj prostě za červenou kartu, tak vás vynášej jako do nebes. Ale pak tam vlastně v tom Millwallu jsem byl, tak pak začal ten covid. A pak se vlastně už hrálo jako bez fanoušků, takže to bylo úplně jako jiný, strašně nám ty fanoušci jako chyběli, ten Millwall tím byl jako dost poznamenaný a manželka tam vlastně byla podruhý vlastně těhotná a v tom vlastně covidu to bylo složitý, nikdo nemohl přijet, přicestovat, tam přiletět, prostě nám pomoct, měla termín porodu vlastně po sezóně, takže jsme nevěděli, co bude, tak jsem tenkrát prostě ze dne na den v lednu jsem se jako rozhodl, že jsem se vlastně taky dva a půl roku jsem byl v Brightonu, dva a půl roku v Millwallu a jsme se rozhodli, že se prostě vrátíme a je všechno v pořádku prostě na ten porod tady do Česka, takže to jsou takový tady to, že ze dne na den jsem se tam jako rozhodl to opustit, ono se tam prostě pak člověk už jakmile odtamtať jednou odejde, tak se tam těžko vrací. Mohl jsem tam...
2: Což si věděl v podstatě, ale asi ne.
3: Jako no, že... říkal jsem si, že se...
2: To rozhodování teda nebylo snadný.
3: Nebylo snadný, ale jako nehrál jsem a říkal jsem si, tenkrát ještě taky jsem jezdil, že za nároďák tohleto a říkám prostě, že chci půl roku teď, že to nakopnu, že se vrátím jako do Čech. Samozřejmě byla možnost Mladý Boleslavy, kde jsem předtím byl. Tenkrát taky hráli o sestu, byli dole, takže že jim pomůžu. Ale tím vlastně, jak jsem jako nehrál, neměl jsem tu zimní příprava, jsem přišel prostě nevím, na konci ledna, na začátku února už začínaly hned zápasy a tenkrát prostě to nebylo dobrý ode mě, necítil jsem se dobře, byl jsem zafoukaný na hřišti, jo, ty terény byly hrozný v únoru, jo, takže prostě mě to nesedlo, až vlastně na konci toho té sezóny jsem začal pravidelně hrát v Boleslavi a pak to bylo lepší, takže jsem tam pokračoval dál, ale nebylo to, nepředváděl jsem takový výkony, aby jsem mohl být v nároďáku, hned se tam vrátit do Anglie a už to bylo složitý a pak se tam člověk už se nevrátil.
2: Že se ty dveře prostě do přizavřeli úplně.
3: Takže třeba kdyby ten covid jako nebyl, tak jsme tam v klidu mohli být, šel bych, já nevím, do League One nebo něco, nějaký jiný klub v Anglii, ale bohužel takhle to je, ale zase bohu dík, protože manželka měla těžký porod, tady nás jako zachránili, ta péče taky v Anglii nebyla nejlepší, jo, takže takhle to mělo být a já toho jako nelituju, ale samozřejmě vidím v té kariéře, kde třeba byly nějaký ty jako zlomy, co by...
2: Nějaká křižovatka, kde by se třeba něco
3: změnil. Člověk udělal jinak.
2: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. Projeli jsme svět.
1: Slovensko, Česko, Anglie.
0: Fotbalista. Projeli jsme svět.
1: Slovensko, Česko, Anglie. Tam jsme byli spokojení. Hezky jsem si to vyslechl.

0: a kudy a to, takže tam byli Češi. Chtěl jsem se ještě někam podívat, ale pak vlastně jsem trénoval jsem sám měsíc a půl a ozvali se tenkrát Budějovice, vlastně Tomáš Zápotočný, tam byl trenér. Hmm. Vlastně oni měli po 4 nebo po 5 kolech 0 bodů, byli poslední, že potřebuji hráče, tak jsem tam tenkrát jel do Budějovic. Vlastně já mám vlastně prababička je z Vodňan, takže nějaký jako nějakou část rodiny jsem tam taky měl. A nebo jsem to tam znal, jsem byl malý, jsme tam byli, ale jinak jsem vlastně od těch jižních Čechách toho tolik nevěděl, tak jsem byl vlastně ve světě. Vlastně od první chvíle nějak se nám tam s rodinou zalíbilo. A teď mi vlastně skončila smlouva po 3 letech vlastně v Českých Budějovicích, kdy jsem ji vlastně dvakrát nebo jednou prodlužoval. Mm-hmm. Takže tenkrát vlastně po tu první sezonu jsme se vlastně cíl byl jako udržet. Zvládli jsme to v lize a vlastně minulý rok, tak všichni víme, jak to tam prostě bylo. Zažil jsem si tam v Budějovicích svoje, ale zase na konec kariéry člověk vždycky přeje nějaký hezký jako angažmá, kde si to jako užije ten fotbal, ale tam bylo to náročné, ale zase člověk zažil věci, které v kariéře ne to, a myslím si, že mě to posunulo, protože opravdu třeba po té mentální stránce strašně těžký, tam to bylo furt, se muselo něco řešit mimo fotbal a nebylo to prostě jako ideální, ale myslím si, že mě to jako člověka posunulo dál. No.
1: Co tě nezabije, to tě posílí, jako jasně, že. A ty jsi tam právě dělal i kapitána a myslíš, že kdybys byl jako řadovej čutálista, takže i tak by tě poznamenali ty záležitosti, ty mimo fotbalové věci, které se tam dějou. Vlastně možná posluchači moc nevědí, jako co se tam v Budějcích děje, jo, ale ono je na spadnutí nebo je na vážkách, jestli tam vůbec nějaký fotbal bude, a protože v tom jeho českém regionu moc fotbalu není. Je tam prostě hokej, tak jde o to. Tam těm Budějickým by mělo jít hodně o to, aby ho tam ten Fočus jako zachránili. No.
0: Tak já vlastně kapitána jsem dělal teď poslední sezonu. Ve druhé lize jsme spadli, ale už když jsem tam přišel, tak jestli jsem kapitán nebyl, tak byl vlastně Kobra, že jo, Zdeněk Ondrášek, a my prostě ty starší hráči, zkušenější, tak jsme v té kabině jako měli slovo, řídili jsme a věděli jsme, co se prostě jako, co se děje.
1: A jmenovalo se to ale prostě jako zachráníme klub, ne? Prostě nebo jdem to tady. Byli jsme i požádaný, tak pozbíraný po Čechách a zachraňujeme prostě klub.
0: Přesně tak, a tak opravdu samozřejmě já jen 3x se měnilo tam majitel, jo. Hmm. Takže nebylo to jednoduchý, prostě často nám nechodili prostě i peníze, jo, takže prostě ty mladší hráči, já jen v kabině jsme museli jsme jim půjčovat, těch problémů za tu dobu tam jako bylo dost. Samozřejmě každý říká vždycky, soustředit se na fotbal, neřešte, co je
1: těžký,
0: jako,
1: ale, no.
0: co je bokem, ale vlastně když jako se vás lidi ptají, tak se, že jo, nás, když jsem byl kapitán nebo to, tak se ptají, a co se to tam zase děje, jo, a nevím, jete babice nebo k rodičům na návštěvu a co, každý se vás na to jako ptá, a teď vlastně víceméně každý se mě ptá, jak to tam bude s Budějovicema, co je, jak dál, a já všem říkám, jako já nevím, my si myslím, jestli dělám jako srandu, že jim jako nechci nic říct, ale mi opravdu teď se tam řešilo, že celý půl rok to s tou licencí vypověděla. Jasně. Se smlouva stadionu a ptali se mě lidi, jak to dopadne, co a jak, a my prostě nevíme, vedení přišlo třeba do kabiny, něco nám řeklo, že na tom jako pracují, že se uvidí, teď vlastně se dvakrát posunul start přípravy a mě už to vlastně teď končí smlouva, takže já můžu říct, že samozřejmě byl jsem tam 3 roky, teď jsme tam, žijem tam, usadili jsme se tam, já Dynamu prostě vždycky jsem dělal pro Dynamu maximum, chtěl jsem jim prostě pomoct a přeju prostě celému Dynamu, aby to nějak prostě dopadlo dobře, aby prostě ten klub nějak fungoval a aby vlastně po 3 letech těch nějakých problémů, když se vám celá republika v ouzovkách směje, aby to nabralo tu tendenci zpátky nahoru a aby to Dynamo, třetí nejstarší klub v Česku, prostě zase, aby ty lidi v kraji mohli být hrdí.
1: Je to tak, chápu to, rozumím, souzním, ale odehrál jsem tam 4 roky v divadle a mám k tomu regionu taky vztah, mám tam kamarády, za kterýma jezdím a poslouchám to a je mi to vlastně, jako první věm, který mě napadá, je mi to líto. A zároveň vím, jak prostě ten kraj je takovej, že se vystačí, najednou zjistíš, že spousta lidí ten fotbal jako no dobře, no tak nebude a jsou ochotní a ty, na

0: Máme hokej ještě furt, jako, a jsou ochotný nad tím mám vnout rukou. To je takový mrzutý, ale my se podíváme ještě i jinam, nezakotvíme v Budějovicích, to vám slibuju, tak se od nás zase chvilku odpočiňte, David Novotný, na place s Jirkou Skalákem.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. I could treat you like you deserve, show you undevoted, swear to love you deeper than you ever known. Honey, such a keeper, give you all my focus, you're the one I like to build a future in.

0: long together.
1: Na place s Davidem Novotným.
2: David Novotný na place a se mnou na place je Jirka Skala. Prosím tě, no tak odparkujeme od Budějic, aspoň na nějaký čas. Fenomén ročník 92. Tak to je prostě to, co mě baví a co tobě vlastně možná nebude úplně jako napříjemno. Nicméně jako spartianský ročník a byl to takový fenomén. Mluvilo se o tom jako Láďa Krejčí, Kuba Brave, Venca Kadlec, nevím, ty by si dokázal vyjmenovat.
3: Kadeř,
2: jasně. Máš tam prostě k tomu ještě Hřebíka, takže takový jako... Co to v tobě vyvolává zpátky? Jako?
3: No, strašně krásný vzpomínky a hlavně všechny tady ty jména, co jsi říkal, tak my jsme v kontaktu doteď a jsme kamarádi. Jo? Takže opravdu ten ročník 92 byl silný. My jsme prostě všechno vyhrávali. Mrzí mě, že tenkrát tady doma na mistrovství Evropy do 21 let to nevyšlo tak, jak mělo, protože já jsem se taky zranil před Eurem, pak na Euro to nebylo dobrý, že jsem měl to koleno, Venda Kadlec se nám zranil. Tam v jednom zápase po 20 minutách, jo, myslím si, že tenkrát jsme měli na to prostě dojít třeba do finále. Jo. Fakt jsme měli super ročník a je to hlavně i vidět prostě podle toho, že jo, Kadeř v Německu, já nevím, 10 let, jo, Hoffenheimu, Láďa Krejčí byl v Itálii, v Bologni, Kuba Brabec, taky Turecko, Belgie, Řecko, teď Portugalsko, Venda Kadlec taky se dostal do světa, já jsem byl v Anglii, jo, takže my jsme vlastně spolu hráli strašně dlouho od mládeže. Já nechci prostě na ty kluky některý zapomenout. Tomáš Koubek byl v bráně, když s náma jako nebyl ve Spartě, ale taky byl ve světě. Jirka Pavlenka tam tenkrát byl, Honza Kliment, jo. Takže všichni, jako není to... Jen tak se to nestává, že prostě z toho ročníku třeba, já nevím, dva se někam dostanou, ale my jsme se dostali skoro všichni, jo. Další Adam Jánoš prostě byl dobrý, prošel tady, hrál Českou ligu. Roman Polon taky byl ve Spartě, Krchy, který taky hrál stabilně ligu v Bohemce. Takže fakt opravdu, a to jsou kluci, s kterýma jsem byl jako na intru, takže fakt se známe od těch 15 let a zažili jsme spolu to strašně moc, jo. Teď, já nevím, v prosinci jsem byl s Láďou Krejčím za Brábou, jsme byli v Portugalsku, s Vendou Kadlecem se bavím, s Kadeřem taky, prostě jo, fakt jsme...
2: Takže to fakt jako funguje, přešlo to, překonalo to nějaký věky a je to...
3: Jo, to je za mě, to jsou prostě všichni ty
2: kluci.
3: My byli na svatbě, Brába za svědka, takže měl jsem to štěstí, že jsem s nima mohl hrát prostě fotbal. Kolikrát, já nevím, v té kabině jsou hráči, který moc nemusíte, jo, stane se to.
2: Jasně.
3: Ale já jsem měl to privilegium, fakt jsem za to rád a vážím si, že jsem s těma klukama byl obrovský kamarád, vídáme se s rodinama mimo fotbal a mohli jsme spolu ten fotbal hrát a to je vždycky strašně důležitý pak u nějakého toho úspěchu. Samozřejmě každý jsme šli do světa, jsme se potkali v nároďáku a vídáme se a budeme se vídat, prostě věřím do konce života, jo. Takže pro mě fakt to je celou tu kariéru, tyhle ty kluci jsou spjatý a budou samozřejmě, teď už nám to končí ty kariéry, ale to neznamená, že po fotbale nebudem třeba něco dělat spolu, já nevím, business nebo tak, jezdí na dovolený. Takže za mě já strašně si to vážím.
2: To je výborný. To jsem ani vlastně netušil, že to vlastně takhle funguje. To jsem strašně rád, že jsem se to rozvěděl a je to závidění hodný, že vám to takhle lepí. Ty jsi tam naznačil několik pro mě takových, jako na co bych se mohl doptat. A teda zajímá mě vlastně, když se takhle stýkáte a bavíte a chystáte vlastně pověsit, vlastně jít do fotbalového důchodu, jestli i o tom se bavíte a jestli tam vlastně jsou i nějaký náznaky a pro tebe konkrétně, jako, že by si zachraňoval třeba v pozici nějakého asistenta nebo něčeho, ty Budějce a nebo někde něco, co ti zavoní?
3: Tak samozřejmě my to probíráme celou tu kariéru s těma klukama, když byla nejmožnost transferu jít tamhle hrát, tak jo, Brába, Krejda, prostě Kadeř, poptáte se, co si o tom myslí, jaký na to má názor, jo, i David Pavelka samozřejmě byl ročník 91 a taky s náma byli v tom nároďáku, jo, takže se prostě tady těch nejlepších kamarádů prostě poptáte, co si o tom myslí, jako názor, takže v průběhu toho vím prostě, já nevím, třeba Brába, ten si chce dělat po fotbale jako svoje, moc jako trenéra třeba nechce, vím, že že Craig
2: opustí fotbal, jako by.
3: Myslím si, že jo, že úplně to ne to, každý to má jako jo, jinak. Třeba Craiga, ten dělá jako licenci, jo, takže toho to zastáhne jako do fotbalu. David Pavelka teď už dělá jako agenta třeba, jo. Vždycky to je samozřejmě po té kariéře, že se rozhodnete ukončit, jaký jsou jako možnosti, jo. Když budete mít možnost v tom fotbale pokračovat nějaký jako funkci, co vám jako dává smysl, proč ne? Samozřejmě nějaký myšlenky mám, uvidíme, je to vždycky podle toho, co to. Já jsem samozřejmě v Dynamu, když já nevím, se bude hrát třetí liga, říkal jsem, že tam rád pomůžu, ale uvidíme prostě, jak to vůbec bude a jestli ve fotbale budu, mám i jako jiný nabídky, ale asi řekl bych, mě ten fotbal jako baví a rád se tam budu pohybovat.
2: Jasně. Tak jo, hele, to jsme probrali 92 a jsem vlastně za to strašně šťastný, protože jsou to fakt jako kluci, na který jsem chodil. Ještě máme pro vás chvilku, ale až za malou chvilku, tak to jsou dvě chvilky v jedné větě. David Novotný na place a Jirka Skalák je se mnou.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place Jirka Skalák, fotbalista. My jsme malinko už vlastně naznačili konec kariéry, nicméně já se tě chci ještě voptat. Co všechno je důležitý, aspoň jako laicky? Parta, prostředí, samozřejmě pomůže ti, jak se usadí rodina. A ještě jsme neměli o jedné důležité věci, a to jsou trenéři. Je taky přece důležitý, jako kdo si tě kam veme a co po tobě požaduje, nebo proč si tě tam bere. Je to jako s režisérama. Jo? Prostě režisér si tě vybere, ty se ptáš, proč si mě sem táháš, jako jak to s náma je.
1: Je to strašně důležitý v té fotbalové kariéře, prostě potřebujete mít jako štěstí na ty trenéry, že se mu líbíte, sedíte mu do toho systému. Takže já jsem ve své kariéře měl spousta prostě trenérů, kdybych tady mohl samozřejmě vyjmenovat, tak Karel Jarolín, když jsem s ním byl v Boleslavi, jo, dostal mě vlastně do Anglie, v Anglii jsem měl, já nevím, 4 trenéry, to je zase úplně jiný náhled na fotbal mají. Teď, já nevím, v nároďáku se mi tam vystřídali taky 3 trenéři, ještě Pavel Vrba, pak Jarolín, pak Šilhavý, jo, takže těch trenérů je strašně moc, ale v té kariéře těch fotbalistů je to důležité, protože pak si vás, já nevím, trenéra vyhodí, jde do jiného klubu, on vás tam chce, jo, takže spousta těch fotbalistů se prostě je vidět, že třeba s tím trenérem byli ve třech klubech, jo.
0: Že jsou na sebe jako fakt jo, navázaný.
1: Přesně tak.
0: Má každý, důvěru.
1: To si můžeš všimnout, prostě některý ty hráči s těma trenérama prostě chodí a ty angažmá s ním jako dostávají, jo, kdyby tam byl jiný trenér, tak se tam ani nedostane. Já nevím, můj případ minulej vlastně rok, jsme spadli z Budějovicích do druhé ligy. Řešilo se co a jak, jestli tam vlastně zůstanu, byl tam trenér Lerch s Jirkou Kladrubským, tak jsme se vlastně jak bavili, že já nevím, budu dělat mentora nebo takovýhle, že mě tam samozřejmě v kádru chtějí, ale nevypadalo to třeba, já nevím, že budu hrát všechno a vlastně přišla nová majitelka, dala si tam vlastně portugalského trenéra, který vlastně od druhého tréninku prostě za mnou přišel, že mě tady prostě chce, byl jsem prostě kapitán, hrál jsem celou sezonu, jo, takže prostě potřebujete ty trenéry, potřebujete mít jako štěstí, pak si s trenérem nesednete, nedává vás hrát, nesedíte mu do systému, něco si, já nevím, řeknete, jste třeba proti sobě, že jste uražený, že nehraje to prostě, kolikrát se ve fotbale, v kariéře se to stane a bude se to stávat, takže je to důležitý, prostě ty trenéři
0: a
1: jsou
0: A jak to
1: důležitý.
0: Řešíš, když si nesedíte, pošleš agenta, ať řekne tohleto, anebo řekneš, trenér, tady mezi 4 očima potřebuji vám něco říct.
1: Já jsem to řešil takhle, jsem se toho trenéra zeptal vlastně, co dělám špatně, co můžu dělat jako líp.
0: Jasně.
1: Ale jo, tak vy si to jako vyříkáte, ale když to v těch jako jeho očích jako není, on hele, pracuješ dobře, šanci dostaneš, jo, tak já jsem nikdy nebyl typ hráče, že by jsem na tréninku se na to vykašlal, dělal jsem na schvály, dělal jsem problémy v kabině nebo takovýhle, prostě snažil jsem se vždycky makat, třeba kolikrát to bylo špatně, jsem se já nepostavil třeba já nevím, v Anglii v tom mluvil o tomu trenérovi, že třeba některý ty hráči se s ním jako vyloženě pohádají, jo. Třeba se to pak jako změní.
0: Pročistí
1: ten vzduch, ale za mě prostě makat prostě na tom tréninku a dělat jako maximum pak v těch jako jeho očích, nebo hlavně i pro sebe u mě jako vevnitř, že jsem tomu dal jako maximum, to, že mě nehraje, prostě nedá se nic dělat, ale já mám jako odcházím s pocitem jako dobrým, že za to, nechci říkat, nemůžu, tak můžu podávat, když dostane šanci, člověk dá gól a tohle, tak se to třeba může.
0: Ve chvíli, kdy uděláš maximum, tak prostě jako můžeš se na sebe podívat.
1: Přesně, přesně, takže já jsem byl jako ten typ hráče, že jsem to měl spíš jako v sobě, makal jsem, říkal jsem, třeba jsem se tím jako trápil, co jsem udělal, co se jako to, ale nechával jsem to prostě bejt na tom jako trenérovi. No.
0: Jirko, probíhá mistrovství světa ve fotbale, líbí se ti úpravy pravidel, že to vlastně všechno tíhne k tomu, aby se míň simulovalo, míň polehávalo, aby se víc hrálo, protože ty hrací časy u některých týmů jsou prostě tristní, když se hraje 90 čistýho a odehraješ prostě 20, tak je to špatenka. Líbí se ti to, jak je to používaný?
1: Asi jo, asi v tady tomhle tom prostě fotbale moderním, když ty týmy prostě zdržujou, polehávají, když pak vidíte toho, kolik se hraje čistýho času, tak některé ty prostě čísla jsou opravdu jako strašidelný. Jo, já nevím, v tom hokeji je to jasně daný, tam to máte krásně, se tam stopuje prostě, takže si myslím, že to není na škodu, že to prospívá tomu tomu fotbalu. Samozřejmě vadějí mi ty vary, které trvají dlouho, a tyhle ty věci, prostě se to jako rozkouskuje. Některým ten týmu to může pomoct, když jste ty jako hráči zavařený se třeba pod tlakem. Yes. Jo, je tam var, prostě těch, já nevím, stojíte i ty 3 minuty, prostě když jenom stojíte.
0: Ta občerstvovací, tak
1: prostě naberete síly, když jste zafoukaný a nemůžete se zastavit, prostě jste furt pod tlakem, tak se to kumuluje, jo, takže pak člověk má těžký nohy, jo, dostane balón, hned ztrácí balón, nepřemýšlí mu tolik hlava, prostě to jsem zažil v kariéře jako několikrát, když nemáte tu kondici a to, tak je to pak těžký, je to hrozně vidět, hlavně ty těžký nohy prostě, takže za mě bych nějak jako vylepšil tady to, aby to netrvalo tak dlouho, ale s tady těma pravidlama jako líbí se mi to, prospívá to tomu fotbalu.
0: Mně se líbí počítání vteřin golmanovi, počítání vteřin při autu, jo, ještě by to chtělo něco s těma standardkama, protože taky jako rozumíš, nejenom VAR a nejenom občerstvací pauza, ale standardka, když se postaví a než se postaví a než tam ukázní prostě to jsou taky 3 minuty minimum.
1: Jo, to samozřejmě to trvá i u těch rohů, tady tyhle ty standardky, ty dlouhý auty, jo, že přebíhá nem pravý obránce na levou stranu, že hází ty auty, tam si očišťuje balón a takovýhle, ale tak samozřejmě na to mistrovství je to fakt jako se snaží dodržovat, odpočítávají to a tak dále, ale ty pravidla už některý tam u toho golmana, když chytí balón těch 8 vteřin.
0: No, nedbá se na to, ale mohlo by se. Je to dobrý jako.
1: To mi samozřejmě vadí, protože pak hrajete jako zápasy a některý rozhodčí to vám to počítá a pak jsme viděli v lize tam
0: důslednost,
1: golman to drží 20 vteřin a to, takže mělo by to být, když už to jako je, měli by to fakt dodržovat prostě a ne, že někomu se to dodržuje, někomu ne.
0: Klobouk dolů před tebou, Jirko, měl jsi nacestováno, já jsem se tě vyptal, ty jsi mi odpovídal, jsi moc hodnej, děkuji ti za návštěvu.
1: Děkuji, díky moc.
0: David Novotný na place a mým hostem byl Jirka Skalák, fotbalista.
2: Radiožurnál 11 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
3: Ministr spravedlnosti podal kárnou žalobu na soudkyni v kauze zavražděné Viktorky. V Evropské unii dnes skončí bezcelní dovoz levných zásilek ze zahraničních e-shopů. Tenistka Williamsová při návratu do Wimbledonu prohrála hned v prvním kole. Na dálnici D1 popojíždí kolona k nehodě před Rohlenkou směrem do Brna. A počasí bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze zabití 3leté Viktorky. Chce prověřit taky činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí. 3letou dívku letos v březnu zavraždil její otec. Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů. Tejc pro ní žádá snížení platu o 30%. Věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně. U činnosti orgánu na ochranu dětí chce ministr prověřit, proč úřad nevznesl žádné námitky. Český tým záchranářů ve Venezuele je kompletní, práce jim ale komplikují dotřesy. Z Curaça dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Podle velitele odřadu českého týmu USAR Petra Vodičky jim ale práce komplikují další dotřesy.
5: Jakmile dojde otřesu, všichni ven. Všichni ven ze sutiny jdou na bezpečné místo a okamžitě přepočítat. My všichni máme s sebou všechny lidi. Počkáme, až se uklidní. Znovu posouzení statikem a teprve pak můžeme pokračovat.
3: Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo víc než 1900 lidí. Zraněných je okolo 10 tisíc. Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, hlavně z čínských e-shopů.
6: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na jižní Moravě má dnes první výročí. Správa oblasti považuje za problém vymáhání dodržování zákazu vjezdu do chráněného území. Pro turisty chce sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Posílení návštěvnické infrastruktury plánují taky samosprávy. Potvrzuje to nezávislý místostarosta Břeclavy Jakub Matuška.
7: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, nějaké posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji. My jako město Břeclav zároveň připravujeme odstavná parkoviště pro ty, kteří přijedou autem. Jedno by mělo být u viaduktu u Pohanska a druhé u Apola.
8: Sport. Návrat 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové do dvouhry v Wimbledonu skončil hned v prvním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápase po skoro 4 letech na Australanku Maju Jointovou. S o 24 let mladší soupeřkou Williamsová prohrála ve 3 setech. Čeští basketbalisté se chystají na další kvalifikační zápasy o mistrovství světa. V pátek se představí ve Stockholmu proti Švédsku. Při absenci Tomáše Satoranského a Jana Veselého bude největší tíha odpovědnosti na Vítu Krejčím, rozehrávači Portlandu.
9: Určitě to bude trošičku jiný, asi budu muset být víc trošičku s míčem, ale my tu máme skvělý hráče na všech postech, takže si myslím, že prostě vždycky to je o tom týmu. Tady vlastně všechny kluky tady už znám hrozně dlouho, takže se všema se známe. Parta je dobrá jako vždycky, takže to není nic těžkého.
8: A právě Tomáš Satoranský po 6 letech končí v basketbalové Barceloně. Ve Španělsku mu vypršela smlouva.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 z Vyškova do Brna se brzdí za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru fronta už se krátí.
11: Na 208. kilometru rohlenky odtahuji poslední auto.
10: Na D10 z Prahy do Turnova těsně za sjezdem na Brandýs. Na 10. kilometru vjedete do kolony a zhruba 15 minut budete popojíždět k nehodě na 11. kilometru. V levém pruhu vyšetřují nehodu 3 osobních vozidel. Na D10 čekejte potíže i dál směr Turnov. Kousek před Benátkami nad Jizerou na 26. kilometru vznikla vlivem silného deště rozsáhlá hodně hluboká kaluž vody, vytéká na dálnici z přilehlého pole. Místem se projíždí velmi pomalu a tvoří se fronta. D8 z Ústí do Prahy se zaplnila už na úrovni Odoleny vody. Z 5. kilometru se sune nesouvislá půlhodinová kolona až na začátek k Belské. Tam už ve směru na Hloubětín silničáři zabrali jeden pruh, chystají se na plánované prázdninové omezení provozu. A jižní spojka z Černého na Barandovský most, nehoda před Spořilovem. Kolona na více než půl hodiny se sune od Běchovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. A teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Tolik zprávy.
12: Krásné dopoledne, 6 minut po 11. hodině na Radiožurnálu Sport. Ještě dodáme, že rekordman v počtu startů v nejvyšší české fotbalové lize, tedy Milan Petržela, skončil ve Slovácku, a to protože klub z Uherského Hradiště mu neprodloužil smlouvu. Petržela v nejvyšší soutěži v Česku odehrál 537 zápasů, 60 branek dal během nich. Jestli přidá nějakou další minutu a jestli to bude v prvoligovém celku, to pro vás zjišťujeme.
4: Radiožurnál Sport a Vojtěch Šafář.

Samozřejmě, že i dnes v noci se hrálo na mistrovství světa ve fotbale známé osmifinálové dvojice, tedy alespoň nové osmifinálové dvojice. Společně s Paraguají totiž do osmifinále postoupila dnes Francie, ta si právě zahraje proti Paraguaji. Připomeňme, že tenhle jihoamerický stát porazil a vyřadil na penalty Německo, ale to bylo už předevčírem. Dnešní noční výsledky: Francie si poradila se Švédskem naprosto jednoznačně 3-0, šancí bylo daleko víc, dvakrát Francie orazítkovala brankovou konstrukci, dvě branky dal Kylian Mbappé a po jednoznačném výsledku 3-0 tedy tím pádem Francouzi postupují. O víkendu budou hrát s Paraguají, Kanada, Maroko, to je další víkendový osmifinálový duel. V noci se také podařilo postoupit Norsku, Erling Haaland dával rozdílový gol na 2-1 v utkání proti Pobřeží slonoviny, 2-1 to je také konečný výsledek. Norsko se v neděli utká proti Brazílii, no a na svého soupeře si bude muset ještě počkat. Mexiko to dnes nad ránem porazilo Ekvádor 2-0. Znamená to, že Mexiko vyhrálo i čtvrtý zápas na šampionátu, který se mu pořádá, a ještě nedostalo jeden jediný gól. No ale teď je otázka, kdo bude soupeřem Mexika právě v osmifinále. To se rozhodne už dnes večer. Od 18 hodin hraje Anglie a Demokratická republika Kongo. Uslyšíte to na Radiožurnálu Sport a právě vítěz. Ten se utká proti Mexiku, a že to v Mexiku umí pořádně rozjet, když se daří, to je poznat. Tohle není úplně pozitivní zpráva při oslavách postupu do osmifinále. Totiž v Mexiku zemřely dvě osoby a bylo to proto, že podle odhadů v hlavním městě v Mexico City, kde se zápas odehrál, slavil víc než milion lidí.

0: Krátce před polednem, dnes ve středu 1. července pokračuje náš pravidelný seriál, ve kterém se věnujeme jednotlivým světovým šampionátům ve fotbale a dnes se zaměříme na ten v pořadí 11., tedy na rok 1978. Tenhle šampionát se konal v Argentině. Českoslovenští mistři Evropy tehdy do Jižní Ameriky nejeli. Ztroskotali v tříčlenné kvalifikaci, ze které nakonec postoupilo Skotsko. O neúspěchu rozhodla prohra ve Walesu. Šampionát ale provázely kontroverzní momenty i kvůli politické situaci v zemi. Na jihoamerickém turnaji nestartovali ani některé velké světové hvězdy.
1: Šampionátu v Argentině se vůbec nezúčastnil třeba slavný Nizozemec Johan Cruyff, který v kvalifikaci přitom nastupoval. Původně se myslelo, že nejede právě kvůli politické situaci. Až 30 let poté vše uvedl na pravou míru. Před šampionátem byl v barcelonském domě terčem ozbrojeného přepadení a nechtěl nechávat ženu se třemi dětmi samotnou. Dva roky před konáním 11. mistrovství světa ve fotbale v roce 1978 v Argentině převzala v zemi moc vojenská junta a panovaly nepokoje, rozklížená společnost, korupční prostředí a násilí. To provázelo i šampionát. Třeba Maďaři v prvním utkání v základní skupině nad Argentinou vedli, ale v závěru domácí zápas otočili a dva maďarští útočníci dostali červenou kartu. Trenér Lajos Baroty Kratochvil měl hned po utkání jasno.
2: Všechno, dokonce i vzduch je tady tendenční pro Argentinu. Úspěch domácích je pro šampionát ekonomicky asi velice důležitý.
1: Říkal kouč, který přivedl Maďary k olympijskému zlatu v Tokiu 1964 a později trénoval třeba Benfiku Lisabon. Ale pod tlakem byli i domácí, třeba útočník Leopoldo Luque přiznal, že jeden představitel junty mu s úsměvem před prvním zápasem řekl, že by se měl opravdu snažit. Jinak to může být skupina smrti. Ve stejný den se ztratil bratr jeho blízkého přítele a později byl nalezen mrtvý na břehu řeky s nohama zalitýma v betonu. V té době byli nepřátelé režimu třeba vyhazováni z letadla do oceánu. Podobné informace v té době pochopitelně nebyly k mání. Šampionát nakonec opravdu Argentina vyhrála a účarovala třeba tehdy už ligovému hráči Baníku Ostrava Werneru Ličkovi.
3: Už bylo třeba v televizi více přenosu, dokonce už barvě tenkrát, jo, tak si vzpomínám na tu fantastickou atmosféru v té Argentině, kde na tom stadionu tak byli všichni oblečení bílo-blankitně modří a fakt měli super tým a nejenom, že byli technicky zdatní, ale byli strašně váleční.
1: Nejlepším hráčem i střelcem turnaje se stal Mario Kempes, celým jménem Mario Alberto Kempes Chiodi, potomek německo-italského manželství. Dal 6 gólů, 2 v prodlužovaném finále proti Nizozemsku při vítězství 3-1. Byl na tu dobu netypickým útočníkem.
3: Ti střední útočníci tenkrát byli spíše takový číslo 9, ti Angličané, jo? On vlastně byl takový opravdu výřivý a hrál všude a chtěl balón a tvořil hru, jako pořád šel do tahu a ještě ten jeho účes, takový ten indiánský, jo, no takže to opravdu jako přelino nešlo.
1: Doplňuje na adresu Maria Kempese Werner Lička, který po něm pojmenoval i mladšího syna. Ten se narodil 3 roky po šampionátu. David Procházka, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9 000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No, jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčku.
9: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Dobré dopoledne, 11 hodin a 30 minut. Jana Gulda má zprávy Radiožurnálu.
11: Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po 2 letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká 2 pracovníků nemocnice. Používání amalgámových výplní v zubních ordinacích v Česku ode dne končí. Evropský zákaz platí už od ledna, Česko ale dosud mělo výjimku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Důvodem změny jsou zdravotní a ekologické dopady rtuti. Podle stomatologů ale může vést ke zvýšení nákladů na ošetření. Ukrajinská armáda zasáhla už podruhé za poslední týden ropnou rafinerii v ruském městě Ufa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X informoval taky o úderu na vojensko-průmyslový objekt v ruské penzenské oblasti. Jde podle něj o strategický komplex vyrábějící součástky do raket, kterými Rusko útočí na ukrajinská města. Oba zasažené cíle leží stovky kilometrů od frontové linie. Naopak Rusko v noci útočilo na Ukrajinu. Tamní úřady hlásí nejméně 3 oběti. A v Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v počtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku.
0: Sport.
11: LeBron James bude pokračovat v basketbalové kariéře i v sezóně 2026-27, nebude ale hrát za Los Angeles Lakers. Zámořskému webu ESPN a dalším médiím to řekl agent 41-letého hráče Rich Paul. Pro Jamese bude už 24. sezóna v NBA vylepšením vlastního rekordu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Situace na D1 v okolí Brna ucpaná D8 od Kralup. D1 na příjezdu do Brna v obou směrech plná kamionů jedoucích v pravém pruhu. Od Prahy zastavují u Ostrovačic na 178. kilometru, od Vyškova před Holubicemi na 212. D8 z Ústí do Prahy a stále rostoucí kolona. Teď už se brzdí za sjezdem na Kralupy na 8. kilometru a přes 40 minut se nesouvisle pokračuje až do Kbelské. Tam ve směru na Hloubětín silničáři záchranáři zabrali jeden pruh. A Praha ještě jednou na jižní spojce z Černého na Barandovský most před Spořilovem odklízejí následky nehody. Kolona na více než půl hodiny se vleče od Běchovic. Silnice 16 na příjezdu do Mělníka ve směru od Slaného je teď uzavřená. Kolona se tvoří na obchvatu Bíkve.
3: Kompletně zastavená doprava, policie uzavřela silnici. Nevím, co se tam stalo. Dál vidím jenom, že policajti blikají a zastavili dopravu.
12: A my doporučíme jedna z Pomyšl a také Cítov a odtud silnicí 246 do Mělníka. 21 mezi Planou a Chebem za Dolním Žandovem také v obou směrech neprůjezdná. U vážné nehody zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Z obou stran čekejte zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Čekáme zpočátku na Moravě a ve Slezsku až skoro jasno, jinak ale oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přeháňky a místy bouřky i silné. Odpoledne se i velmi silné bouřky začnou vytvářet i na východě území. Večer pak budou srážky ubývat a na západě taky oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů, na jihovýchodě až 35 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Polsku se jezdí a právě v těchto dnech jede mistrovství světa mladých slalomářů, konkrétně juniorů a závodníků do 23 let a daří se tam Čechům. Dnes získali 5 medailí, z toho 2 zlaté, ono to není dnes, je to včera, dnes se bude pokračovat zase jinými disciplínami. Šampionkami se už včera v Krakově staly Tereza Kneblová ve starší kategorii, juniorka Lucie Vaculová, to znamená v té

0: Brankář Markström, tedy hokejový brankář Jacob Markström, byl v NHL vyměněn společně s útočníkem Agnusem Krukšenkem z New Jersey do týmu Floridy za forwardy Evana Rodriguese, Jespera Boqvista a Bena Stevese, 36-letý Švéd se díky tomu vrací zpátky do míst, kde kariéru v NHL začal. Za Panthers, kteří se ho vybrali při draftu 2008 z 31. místa, už chytal, a to dlouhé 4 sezóny mezi lety 2010 až 2014.
1: Doufám, že jsem se

0: České golfistky měly o víkendu jeden z vrcholů sezóny, domácí turnaj Ladies European Tour v Berouně. Život golfové profesionálky je ale neúprosný, takže na velké oslavy anebo setkání s blízkými mnohé z nich neměly vůbec čas. Po turnaji už se museli zbalit a vyrazit na další turnaj do Belgie. Kterých golfistek se to týká, to už si povíme s Františkem Kunou. Dobrý den.
1: Hezký den. Českých hráček, které se představili domácímu publiku v Berouně a hned na to je čeká od zítřka turnaj Hulenkurt Women's Open je celkem 5. Jana Melichová, Patricie Maková, Tereza Malecká, Kristýna Napoleová a Lucie Váchová. V tomhle výčtu chybí třeba Sára Kousková, která se bude připravovat na turnaj kategorie Major ve francouzském Evianu, který se bude hrát o týden později. O svém programu hned po skončení Tipsport Czech Ladies Open mluvila Jana Melichová.
2: Doufám, že jsem se tady moc nevyčerpala a že to bude jako v pohodě. Počasí bude určitě jako přijatelnější. Dám si trošku jakoby voraz, nebudu to zase nějak přeháně s tréninkem, protože mi přijde, že to fakt v tom golfu bohužel už u mě jako teď není v téhle fázi a je to opravdu v hlavě, jestli si věřím nebo ne. No.
1: Doplním, že Jana Melichová skončila v Berouně jako druhá nejlepší z českých hráček na děleném 36. místě. To byl pro dvojnásobnou vítězku na Ladies European Tour nejlepší výsledek po necelých 2 měsících, kdy se výsledkově poměrně trápila.
0: V souvislosti se Sárou Kouskovou si zmínil major v Evianu. Týden po něm je na programu mužský major The Open Championship, kde loni premiérově Česko reprezentoval taky Filip Jakubčík. Včera se tam snažil kvalifikovat další zástupce, respektive hned 3. Povedlo se to někomu?
1: Nepovedlo. Turnajů finálové části kvalifikace se zúčastnili Filip Mrůzek, Louis Klein a Jordan Brixy. Každý hrál na jiném hřišti o jedno z 5 postupových míst a nejblíž byl nadějný amatér Klein. Ten zahrál za 2 kola celkem 4 rány pod par a účast na majoru mu tak unikla o 4 údery. O 1 ránu hůř na tom byl Filip Mrůzek. Zajímavostí bylo, že hranice postupu na všech 3 těchto kvalifikačních turnajích bylo stejné skóre, a to skóre -8.
0: To byl František Kuna, děkujeme.
1: Hezký den. Samba.

0: Nejenom Smash Mouth a další kvalitní hudbu, ale také samozřejmě aktuální a živé přenosy z tenisového Wimbledonu, to můžete čekat od odpoledního vysílání na radiožurnálu Sport. Ve 14 hodin by měla nastoupit Karolína Muchová, a to proti Číňance Changové ve druhém kole travnatého Grand Slamu. 15 hodin to by měl být čas, kdy na kurty v All England Clubu vyjdou hned dvě Češky. Kateřina Siňáková a Nikola Bartuňková budou hrát proti sobě. To samozřejmě také uslyšíte, no a ta, která z nich postoupí, se pak utká s lepší z dvojice Barbora Krejčíková a Ruska Andrejevová, takže to může být hned dvojí český souboj za sebou, ale nepředbíhejme, to všechno je teprve hudba blízkého odpoledne, rozhodně se na to těšíme. No a když se ohlédneme za včerejškem na Wimbledonu, tak Jakub Menšík, ten se hodně nadřel na svoji úvodní výhru na Wimbledonu, Brita Toubyho Samuela nakonec porazil až v 10-bodovém tiebreaku rozhodujícího pátého setu.
1: Hodně dlouhý jásot a potlesk vyprovázel Toubyho Samuela z kurtu, když se Jakub Menšík chystal k vítěznému rozhovoru. 23-letý Brit, dříve hodně úspěšný v univerzitním sportu, výrazně přispěl k zábavě na dvorci číslo 3.
2: Předvedl skvělý výkon a Britové, že jo, prostě to je úplně jedno, jestli je 20. na světě nebo 30., ale jsou zakouslí, to nebyla výjimka, že jo, hrál skvěle a ukázal tu kvalitu, takže já jsem rád, že jsem to zvládl, jak fyzicky, tak mentálně.
1: Chválí Jakub Menšík svého soupeře a zároveň věří, že mu dlouhý zápas v úvodní fázi turnaje víc dá, než sebere. Jako to ostatně zažil už při minulém Grand Slamu, na kterém se nakonec dostal do semifinále.
2: I když samozřejmě 5 setů je vždycky jako vyčerpávajících, tak zvládl jsem se dobře připravit na další zápasy v Paříži. Věřím, že se dokážu připravit a že mi tady více hodin těch strávených na kurtu, že to nebude zas tak úplně vlastně ke škodě.
1: Doufá Jakub Menšík, který si v dalším kole zahraje s jednou z tenisových legend, s jedním z mála vyznavačů jednoručného backendu Bulharem Grigorem Dimitrovem.
2: Jo, tak s Grigorem už mám pár zápasů zahraných a jsem rád, že dostanu ještě další příležitost.
1: Těší se Jakub Menšík na další zápas s Grigorem Dimitrovem, tentokrát prvním na trávě. Dva předchozí na antuce a na tvrdém povrchu těsně vyhrál. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí po strém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord teď.

0: Radiožurnál, je 12 hodin. A začínají tedy naše hlavní zprávy.
1: Pět dětí z letního tábora je po úderu bleskem mimo ohrožení života, jsou v Jindřichohradecké nemocnici.
2: Všichni děti jsou na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení.
1: Evropa zvýšila clo na levné zboží z asijských e-shopů.
3: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu.
1: Čtyři české tenistky budou bojovat o postup do třetího kola Wimbledonu. Provoz na dálnici D8 před Prahou brzdí omezení Vegbelské. Kolona začíná za sjezdem na Kralupy na 8. kilometru. A počasí bude převážně oblačno až zataženo nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Je středa 1. července. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové varují před dalšími bouřkami s přívalovým deštěm. Až do půlnoci můžou zasáhnout celou východní polovinu Česka. Hasiči vyjíždějí k popadaným stromům a zatopeným sklepům už od pondělí.
5: Blanensko, Třebíčsko nebo okolí Brna. Tam všude včera padaly i 5-centimetrové kroupy. A podle meteorologa Martina Adamovského se to dnes může opakovat.
6: Očekáváme hlavně v oblasti Jihomoravského kraje opět možnost podobně silných bouřek i s kroupami. Pak později už jiné nebezpečné jevy, hlavně tedy větrné.
5: Bouřka včera zkomplikovala pobyt na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Blesk zasáhl 5 dětí, jsou ale mimo ohrožení života. Jak potvrdila mluvčí nemocnice v Jindřichově Hradci Dana Velimská.
2: Všichni děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení.
5: Záchranáři z tábora vrtulníkem převezli do nemocnice i muže ve středním věku. Po zásahu bleskem byl krátce v bezvědomí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Chorvatští hasiči zasahují u 20 požárů. V uplynulých 24 hodinách se rozhořely v širším okolí Splitu. Nejhorší je situace na ostrově Čiovo.
7: Dalmácie má za sebou silné bouřky a zdá se, že právě blesk způsobil mimo jiné i veliký požár na ostrově Čiovo. Hašení zpočátku komplikoval silný vítr, kvůli kterému nemohla být hasící letadla zapojena do akce ihned. Díky úsilí 150 hasičů a zlepšení povětrnostních podmínek se ale požářiště podařilo dostat pod kontrolu a požárníci teď navodňují jeho okraje. Chorvatsko od začátku letošního roku zaznamenalo o 25% víc požárů oproti stejnému období v loňském roce. Podle hasičů jsou na vině zejména suché jarní měsíce. Dosavadní letošní požáry se ale obešly bez obětí na životech i větších materiálních škod. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
1: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli smrti tříleté Viktorky. Požaduje pro ně roční snížení platu o 30%. Soudkyně dívku loni svým rozhodnutím svěřila do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedla, že otec trpí paranoidní schizofrenií a byl závislý na drogách. Otec pak dívku zavraždil. Tejc považuje rozhodnutí soudkyně za exces a kárnou žalobou chce docílit, aby se podobné případy neopakovaly.
8: Soudci nemají být nezávislí na zákonech a soudci nemají být neodpovědní. Soudkyně opomenula provést a zhodnotit řadu dostupných důkazů, které indikovaly, že svěření do péče rodičů je sice v zájmu rodičů, ale je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.
1: Ministr chce prověřit taky činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí, tedy OSPODu. Úřad totiž se svěřením do péče rodičů souhlasil. Za malé zásilky zboží ze zemí mimo Evropskou unii se ode dneška platí clo. Týká se to balíčků v hodnotě do 150 eur. Evropská komise tak chce snížit dovoz levných a často nekvalitních věcí, hlavně z čínských online platform.
9: Za každý druh zboží v zásilce se nově platí 3 eura. Clo se tak může násobit, vysvětluje Jan Šůra ze spotřebitelské organizace D-Test.
3: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
9: Opatření má pomoct narovnat konkurenční podmínky mezi evropskými a zahraničními prodejci. Podle Jana Vetyšky z Asociace pro elektronickou komerci ale přichází pozdě.
10: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony. Kdyby ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by nikdo měl vymáhat.
9: Čínská internetová tržiště kritiku dlouhodobě odmítají a tvrdí, že dodržují evropské předpisy a že bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
1: Plošné používání amalgámových plomb v zubařských ordinacích skončilo. V Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám je možné využít už jen ve výjimečných případech.
11: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
12: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadu.
11: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
13: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
11: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Téměř týden po sérii zemětřesení na severu Venezuely klesá naděje na záchranu přeživších. Tisíce lidí ale dál za pomocí týmů z celého světa stále pátrají v sutinách domů po svých blízkých.
14: Rozsah neštěstí v pobřežním regionu La Guaira i hlavním městě Caracasu postupně mapují satelitní data. Potvrzují, že zničených je skoro 60 tisíc budov. Odklízecí práce ale podle venezuelských médií komplikuje nedostatek pohonných hmot. Těžká technika tak často jen nehybně stojí nedaleko trosek. Venezuelská vláda uvedla, že dosud celkově všechny skupiny záchranářů úspěšně vyprostili bezmála 7 tisíc lidí.
15: Valentina!
14: Zasahuje i český USAR tým. Zatím se mu nepodařilo najít přeživší. V metropoli Caracasu mezitím vznikají další provizorní tábory pro lidi bez domova. České humanitární organizace dosud na pomoc jihoamerické zemi vybrali přes 6,5 milionu korun. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Karlovarský filmový festival má letos předpremiéru. Odehraje se už dnes večer v Mariánských lázních a bude narozeninovou oslavou. Právě v Mariánských lázních, totiž v roce 1946, diváci sledovali první festivalové projekce.
16: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
17: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala. Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
18: Disculpe, señor, vamos a cerrar.
17: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky Oscarového režiséra Pedra Almodovara.
18: Gracias.
17: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
19: Sport. Tenistku Karolínu Muchovou čeká ve Wimbledonu zápas o třetí kolo. Nastoupí proti Číňance Chang. Pro Muchovou to v součtu s předchozím turnajem bude šestý zápas během 8 dní a proto se snažila o volném dni hlavně odpočívat.
20: Lehký trénink, vlastně tím, že jsem tady nebyla ten týden dopředu, tak musím ještě nějaký sponzorské věci vyřídit a budu se snažit si odpočinout a zregenerovat. Ale dokážu si představit, že bych někam vyrazila teď. Je toho dost.
19: Jeden český postup do třetího kola Wimbledonu je jistý. Na Grand Slamu v Londýně se odpoledne utkají krajanky Kateřina Seňáková a Nikola Bartuňková. Barboru Krejčíkovou pak čeká Ruska Andrejevová. A fotbalisté Francie postoupili na mistrovství světa do osmifinále, a to po vítězství 3-0 nad Švédskem. Mexiko vyřadilo Ekvádor výsledkem 2-0 a Norsko porazilo Pobřeží slonoviny 2-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: V metropoli omezení i nehoda ve Kbelské. D8 z Ústí do Prahy a dlouhá nesouvislá kolona za sjezdem na Kralupy ze 7. kilometru zhruba 40 minut se sune až do omezení ve Kbelské. Ve Kbelské potíže i z druhé strany z Hloubětí na Doletňan. Kousek před sjezdem do Novopatské se v levém pruhu srazil kamion s osobním autem. 10 minut ztratíte ve frontě od Poděbradské. V Praze na jižní spojce z Černého na Barandovský most před Spořilovem šetřují nehodu, už se jede dvěma pruhy a kolona se krátí. A silnice 16 před Mělníkem od Slaného byla kvůli nehodě kamionů v obou směrech uzavřená. Lepší zprávu nese náš zpravodaj.
21: V tomto momentě to pustili, takže se kolony rozjíždějí.
9: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku. Občas déšť, místy bouřky i velmi silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
0: A teď už se znovu vracíme ke sportovním aktualitám a dobré muzice. Dvojnásobný šampion NBA Kawhi Leonard se po 6 sezónách strávených v Los Angeles u týmu Clippers vrací zpátky do Toronta. Před 7 lety tam hrál, dostal klub až do finále NBA a jako nejužitečnější hráč finálové série hodně výrazně pomohl Torontu k zisku titulu jedinému, jaký kdy získal kanadský klub.
4: Radiožurnál Sport
11: a Vojtěch Šafář.

0: Fotbalové mistrovství světa pokračuje na programu. Dnes budou tři zápasy prvního kola play-off. Večer našeho času se můžeme těšit na dva souboje evropských s africkými týmy. Na ně vás teď pozveme s Pavlem Tilšarem. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Oba evropské týmy jsou díky postavení v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA favority. Anglie bude hrát s Demokratickou republikou Kongo a Belgie se Senegalem, který souboj by mohl být vyrovnanější.
1: Spíš ten mezi Belgií a Senegalem. V aktuálním žebříčku FIFA je dělí jen 8 míst. V belgické reprezentaci už je jen pár jedinců z generace, která v roce 2018 získala na světovém šampionátu v Rusku bronz. Senegal ten letos v únoru původně vyhrál africký pohár národů, když ve finále zdolal Maroko po prodloužení. Před ním ale v závěru základní hrací doby na protest proti penaltě Senegalci odešli ze hřiště a proto v březnu Africká fotbalová konfederace zkontumovala to finále ve prospěch Maroka. Vyrovnané utkání mezi Belgií a Senegalem očekává i Miloslav Brožek, tedy trenér Táborska, někdejší scout Slávie, zaměřený na africké hráče.
2: Senegal je špička afrického fotbalu, fantastická útočná fáze, takže tam se těším z Belgii na třeba i přestřelku, protože Belgie hraje taky fotbal hodně dopředu, tam si myslím, že to je 50 na 50.
1: Zápas Senegalu s Belgií začne ve 22 hodin českého času. Angličané nastoupí proti Konžanům už v 18:00.
0: No a v noci na zítřek se do osmifinále mistrovství světa pokusí postoupit po Kanadě a Mexiku i třetí pořadatelská země, tedy Spojené státy americké. Jejich soupeřem bude od 2 hodin ráno Bosna a Hercegovina, za kterou hrají i dva fotbalisté z šance ligy. Jeden z nich by už ale dlouho na českých trávnicích běhat nemusel. Kdo a proč?
1: Ofenzivní záložník Liberce Ermin Mahmič na sebe totiž hodně upozornil. V základní skupině mistrovství světa dal 2 góly. Na trefy proti Švýcarsku a Kataru mu přitom jako střídajícímu stačilo jen 27 minut na hřišti. Ještě před začátkem šampionátu majitel Slovanu Ondřej Kania připustil, že 21-letý hráč stadion Unisi nejspíš opustí. Severočeský klub by totiž na odchodu Mahmiče mohl hodně vydělat vzhledem k tomu, že ho loni v září přivedl z rakouského Lafnicu zadarmo. Podle statistického webu Transfermarkt vzrostla jeho cenovka za rok z 250 tisíc eur na 5 milionů eur. Transfermarkt zároveň uvádí, že kolem Mahmiče krouží několik bundesligových, ale taky italských celků.
0: Tak to byl Pavel Tilšar. Díky.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Na mistrovství světa jsou to střelecké dostihy. Francouzský fotbalista Kylian Mbappé právě na šampionátu v Severní Americe po dvou trefách proti Švédsku se teď dotáhl na čelo střelecké tabulky v tom historickém pořadí kanonýrů. Teď už ztrácí jediný gól na Lionela Messiho na dostihy s hvězdným rivalem, ale moc nemyslí, to řekl po zápase novinářům. 27-letý útočník totiž očekává, že právě argentinský kapitán Lionel Messi dá na probíhajícím turnaji ještě víc branek prakticky na každém utkání, do kterého nastoupí. Mbappé se soustředí především na to, aby svůj tým dotáhl do finále. Proti Švédsku zaujal i oslavou gólu pro trenéra Didiera Deschampse. Ten se vrátil na lavičku, chyběl na ní kvůli úmrtí v rodině a vrátil se na ní. No a poté, co dal Mbappé branku, tak okamžitě zamířil právě na lavičku, kde se hodně objímal s trenérem a s mistrem světa z roku 1998 a po zápase se vyjádřili k tomuhle, že celý tým má silnou DNA, silnou chemii a velkou sounáležitost a právě tohle gesto od něj, ale od celého týmu patřilo Didierovi Deschampsovi.

Ve švýcarském Gstaadu se o víkendu sehraje turnaj kategorie Elite v plážovém volejbalu. Tři české páry právě teď hrají kvalifikaci. První utkání mají za sebou Šepka se Sedlákem. Ti porazili Angličany Bela a Bela, tedy bratrskou dvojici 2-0 na sety. Nušejfrová s Meixnerovou, stejně jako sestry Pavelkovi, ty teprve kvalifikační zápasy čekají na Radiožurnálu Sport. O tom uslyšíte. No a volejbalu se budeme věnovat i zhruba za půl hodinky. To proto, že čeští volejbalisté do 22 let sehrají klíčový duel v základních skupinách mistrovství světa o postup do semifinále. No a my se spojíme přímo s českou reprezentací.

0: Stále posloucháte Radiožurnál Sport. Bude půl jedné a spolu jednou přichází i další zprávy.
1: Radiožurnál je 12.30. A Jana Gulda doplní přehled zpráv.
2: Meteorologové vydali další výstrahu před silnými bouřkami. Během dne mají zasáhnout celé území Česka, kromě západu Čech. Informoval o tom Český hydrometeorologický úřad. Nejsilnější budou bouřky na Moravě a ve Slezsku, přidají se k nim i kroupy. Později odpoledne meteorologové očekávají taky silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Varují taky před přívalovým deštěm. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Česká národní banka vydala 11 firmám povolení k poskytování služeb spojených s kryptoaktivy. Posuzovala 251 žádostí, byl to nejvyšší počet v celé Evropské unii. Významná část žádostí byla podle centrální banky po obsahové stránce nedostatečná a postrádala zásadní informace a dokumenty. Vysoký počet žádostí podaly i subjekty bez prokazatelné historie a se sídlem na virtuální adrese nebo se záměrem vykonávat činnost v zahraničí. Většina Evropanů vnímá Evropskou unii jako místo stability v neklidném světě, ukazuje to nejnovější průzkum, jeho výsledky zveřejnil Eurobarometr. Průzkum opět ukázal i dlouhodobě skeptičtější přístup české veřejnosti k podobným otázkám. Respondenti v průzkumu oceňovali, že členství v unii chrání a uznávali kvalitu života, kterou umožňuje. Na druhou stranu ekonomické obavy se v posledních letech zvýšily a celková nálada lidí v unijních zemích kolísá mezi nejistotou a nadějí. A v Ostravě začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Na Beats for Love už dnes večer vystoupí například jeden z nejznámějších světových DJů Calvin Harris. Sport. Po vyřazení z mistrovství světa skončili trenéři Nizozemska a Ekvádoru. Evropany už nepovede Ronald Koeman, jeho Američany Sebastian Becasese. Po turnaji tak už skončilo celkem 7 trenérů, včetně toho českého Miroslava Koupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D2 za Hustopečemi, zdržení na D8 od Kralup. Na D2 z Bratislavy do Brna velmi opatrně za Hustopečemi. Na 21. kilometru překáží v pravém pruhu porouchané nákladní vozidlo s defektem. Okolo ale projedete plynule bez zdržení. Na D1 z Prahy do Brna tradiční fronta kamionů před Ostrovačicemi zpomalují na stém 76. kilometru. Na D8 z Ústí do Prahy přetrvává sice nesouvislá, ale hodně dlouhá kolona. Brzdí se za sjezdem na Kralupy na 8. kilometru a přibližně 40 minut se popojíždí do nového omezení Vegbelské. Jedním pruhem se jede zatím jen ve směru z Letňan dolů do Hloubětína. V Praze na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most kousek před Spořilovem odklízejí následky po nehodě. Aktuálně je blokovaný pouze levý pruh. Nesouvislá fronta se sune už z východní části okruhu od hradecké dálnice D11. A silnice 21 z Plané do Chebu. Situace za Dolním Žandovem, teď slovy našeho zpravodaje.
5: Je tady kamion s osobákem, ten osobák je úplně na šrot a ten kamion je přes oba stoupací pruhy a ještě část toho kamionu je v příkopu. To znamená, že oni stejně za chvilku to možná zavřou, protože ten kamion musí vyprostit.
4: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zpočátku na Moravě a ve Slezsku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se i velmi silné bouřky objeví na východě území. Večer pak budou srážky ubývat a na západě taky oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů, na jihovýchodě až 35 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Wimbledon na Radiožurnálu Sport, a to živě, ano, dnes odpoledne také, a to ve druhém kole Karolína Muchová proti Číňance Changové zhruba ve 14 hodin. V o 15. hodině by pak měli rozehrát český souboj Kateřina Siňáková s Nikolou Bartunkovou a Barbora Krejčíková potom 16 hodin a 30 minut proti Rusce Andrejevové. To vše byste měli slyšet dnes na Radiožurnálu Sport. Musíme ještě jednou připomenout, že Barbora Krejčíková, pokud postoupí, tak to znovu bude na Radiožurnálu Sport. Ve třetím kole český souboj, protože na

0: 18-letá hokejistka Aneta Paroubková se stala nejlepší českou juniorkou uplynulé sezony. V ní hrála v Zámoří za celek Purcell Academy a s českou 18-tkou vybojovala bronz na mistrovství světa. Co bránkyní z Plzně, která dostala svoji první pozvánku do seniorské reprezentace, si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Aneta Paroubková má za sebou příjemnou tečku za vydařenou sezonou. Stala jste se nejlepší českou juniorkou minulého roku, minulé sezony. Bylo to pro vás překvapení, že jste si převzala na gala večeru tohle ocenění?
2: Tak určitě to bylo velký překvapení. Dřív tady ta kategorie vůbec nebyla, takže když mi předem paní Sadělová zavolala, tak jsem byla překvapená a moc ráda. Byla jsem moc vděčná za to, že mi tu příležitost trenéři dali a byla to super zkušenost vidět se tam se skvělýma lidma a převzít tohle ocenění.
1: Pochvalte sama sebe, za co myslíte, že jste byla oceněna za ten uplynulý rok?
2: Tak já nerada upřímně chválím sama sebe, protože já si stojím za tím, že to je hlavně tím týmovým úspěchem a tím, jak ten tým pracuje a jak ty

0: Holky vám v tom pomáhají i kluci a trenéři, takže jsem za to hrozně vděčná všem, co mi v té cestě pomohli.
1: Týmový úspěch, tím myslíte bronz s českou osmnáctkou, na který jste dosáhla v té minulé sezóně?
0: Tak teďkon to byl třetí rok, co jsme získali medaily, takže to byly úžasné 3 roky, co jsem strávila v osmnáctce. A každý ten rok byl úplně něčím zvláštní a jinačí. A tenhle ten rok, co jsme získali bronz, tak jsme měli skvělou partu a s holkama to bylo super, takže ten týmový úspěch byl určitě nádherný.
1: Tu poslední sezonu jste strávila v zámoří, jak velký to byl skok od těch domácích soutěží i těch, které jste hrála mezi hochy tady v Čechách za plzeňské Vlky třeba?
0: Tak byl to docela velký skok i tím prostředím, ale hokejově tak určitě, jak jsem hrála od malečka s klukama, tak určitě fyzičkou, co se týče jako fyzického hokeje. A taky si myslím, že ty holky víc hrajou jako tou mentální stránkou, že jsou takový víc chytřejší. A určitě se s těma holkama pracuje úplně jinak, je to úplně jiná atmosféra a funguje to v tom týmu úplně jinak, takže to byl velký skok.
1: Nestýská se vám po té klučičí kabině, protože když jsme dělali spolu rozhovor, tak jste si pochvalovala právě to, že hrajete mezi chlapci. Říkala jste, že co nejdéle to půjde, chci s nimi hrát.
0: Tak určitě mi to hrozně moc chybí, jako ta parta s těma klukama, tak to jsou hrozně skvělé vzpomínky, ale taky jsem se musela odrazit dál. Byl to takový obrovský můstek odrazovej a hrozně mi to posunulo dopředu, je to něco jiného, ale v budoucnu všichni víme, že prostě s klukama hrát nejde tak dlouho. Takže to byl velký skok, ale hrozně si to užívám a myslím si, že to bude každý rok lepší a lepší.
1: Povídáme si s nejlepší českou juniorkou uplynulé sezony, hokejovou obránkyní Anetou Paroubkovou, která už ale dostala teď v létě také pozvánku do té ženské seniorské reprezentace. Tak jak se těšíte nejprve tedy na ty fyzické testy a pak soustředění, které vás čeká ještě teď v červenci?
0: Tak je to, jak říkám, skvělá příležitost. V 18. už jsem teďkon skončila. Byl to můj poslední rok, takže teď musím na sobě makat a musím tomu věřit a snad dostanu šanci i v tom Ačku. A teď to začneme těma testama, máme tam kemp v Chomutově, takže uvidíme, jak to půjde.
1: Nastěňuje své plány česká hokejová reprezentantka Aneta Paroubková z Plzně, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Čeští volejbalisté do 22 let mají na mistrovství Evropy v Portugalsku na dosah semifinále. Dnes odpoledne v 16 hodin se hrají třetí zápas základních skupin proti Bulharsku a pokud ho porazí, tak mají účast mezi nejlepší čtyřkou Evropy jistou. My jsme teď už ve spojení s trenérem české 22 Michalem Nekolou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Češi v Portugalsku sehráli už dva zápasy, takže ještě než se vrhneme na to dnešní utkání, pojďme se podívat zpět. S Francií úvodní zápas, byla to prohra, ale v pěti setech a potom výhra 3-1 nad Itálií. Francie, Itálie, to jsou silné volejbalové adresy. Který zápas byl těžší?
1: No samozřejmě ten první je vždycky těžký, protože ten vstup do toho turnaje může být trošku nervózní, ale myslím si, že kluci přijeli výborně připravený, jak fyzicky, tak mentálně. Měli jsme výborný vstup do zápasu. Až prostě postupem času se Francouzi zlepšovali a možná na konci nás trošku přehráli, ale každopádně to byl výborný zápas z naší strany odehraný. Francouzi jsou prostě jedni z nejlepších týmů na světě. Vyhráli, co se dalo. Vyhráli mistrovství světa, mistrovství Evropy do 20 let a vlastně ten tým je trošku obměněný, ale stále velice silný. Takže už první vlastně zápas nám ukázal, že sílu máme a řekli jsme si, že po té prohře se nic neděje, že prostě před náma jsou ještě dva zápasy a potvrdilo se to hned v druhém proti Itálii, kdy jsme prostě do toho vlítli a nedali jsme Italům šanci, kromě toho třetího setu, kdy jim se dařil servis, ale celkově si myslím, že jsme byli lepší, takže pro nás obě utkání velice kvalitní.
0: Vy jste zmínil to, jak silný tým má Francie, ale je také potřeba připomenout, že Itálie porazilo Česko na světovém šampionátu 21 na podzim. A co se Česka týče, tak je to vlastně totožný tým, který teď pokračuje ve 22 a věřím, že Itálie to bude mít podobně, takže ani tam to není vůbec marné.
1: Ne, určitě ne. My vlastně s Italama soupeříme už průběžně 3 roky. Loni jsme prohráli s nimi na mistrovství světa 3-0 v semifinále. Naopak před 2 lety jsme porazili 3-1 na mistrovství Evropy do 20 let. A tak s nimi hrajeme vytkání a myslím si, že tenhle ten ročník, tenhle ten kádr ukazuje svoji kvalitu už posledních 5 let a vlastně pohybujeme se v rankingu hodně vysoko a jsem rád, že zvládáme i ty těžké zápasy mentálně.
0: My si stále povídáme s trenérem české volejbalové 22 Michalem Nekolou. Česko dnes čeká od 16 hodin poslední zápas v základních skupinách. Češi to mají vlastně výborně rozehrané, protože pokud Bulharsko porazí, tak jsou v semifinále, ale také se může stát, že pokud prohrají, tak se do té postupové dvojky nevejdou. Jaký jsou vlastně Bulhaři?
1: No, teoreticky bychom mohli i prohrát a ještě bychom mohli postoupit, kdyby Francouzi porazili Itálii, ale to samozřejmě nechceme dopustit, máme to ve svých rukách a určitě si půjdeme pro vítězství, přestože Bulharsko 2x prohrálo a už má jistotu, že nemůže postoupit, tak jsem viděl obě utkání proti Francii a Itálii, kdy měli skvělé vstupy do těch zápasů a v prvním setu proti Francii dokonce vyhráli, docela dominovali, proti Italům vedli až do koncovky, takže absolutně si nemůžeme dovolit je podcenit a myslím si, že i kluci to moc dobře vědí a vědí, o co hrají, takže ten vstup do toho zápasu bude u nás prostě pro nás strašně důležitý.
0: My už jsme zmínili, že ten tým, který teď bojuje na mistrovství Evropy do 22 let, je přímým pokračovatelem, je skoro totožný jako ta loňská 21, která skončila 4. na mistrovství světa. Totožný je také realizační tým, včetně vás, včetně trenéra Michala Nekoly. Jaké jsou vlastně ambice po té, co Češi zvládli být čtvrtý na světě?
1: No samozřejmě ty nejvyšší. Jak jsem říkal, ten tým to potvrzuje 5 let, takže nemáme důvod být hrát si na alibisty a říkat, že nám stačí postoupit na Evropu, i když je pravdou, že postup na ten Evropu, na tuto Evropu byl strašně těžký. My jsme v loňské sezóně hráli kvalifikaci v Turecku na horké půdě. Turku s Němci a Srby. Vyhráli jsme tam všechny 3 utkání a postoupili sem. A tady zase jenom 8 týmů z Evropy, těch nejlepších 8 týmů. A každý zápas je strašně náročný, takže jsem rád, že že jsme sem postoupili za prvý a za druhý, že předvádíme dobré výkony a furt se pereme o postup a boj o medaile.
0: Jak říkáte, už 5 let roste tahle generace, roste i pro seniorskou reprezentaci. Řada z hráčů, kteří ve 22 teď jsou, už mají nějaké zkušenosti z seniorské reprezentace. Tláskal, Chromec, Štěpán Svoboda a další. Nestratí se, nerozmělní se ten jejich talent?
1: Já myslím, že ne. Jako oni tu kvalitu potvrzují. Teď třeba Tonda Klimeš už je 2 roky v Ačku nároďáku. Štěpán Svoboda odehráli s Evropskou ligu. Teď budou mít nový angažmá. Tonda Klimeš jde do Čivitanovi. Matěj Pastrňák jde do Polska. Takže potvrzují, že jsou kvalitní hráči a já jsem rád, že můžou být nástupci a pokračovat v reprezentaci a můžou tam být hodně dlouho.
0: Budeme si to samozřejmě přát společně s reprezentačním koučem Michalem Nekolou. Jeho svěřenci, tedy česká 22, dnes v 16 hodin nastoupí proti Bulharsku na mistrovství Evropy v Portugalsku. Pokud Češi zvítězí a i za jiných okolností, můžou zkrátka ještě postoupit, ale pokud Češi dnes zvítězí, mají to jisté do semifinále a tam už to asi bude... Jak to říct, zkrátka není lehkých soupeřů. V té druhé skupině Polsko, Izrael, Ukrajina, Portugalsko, tam je to stále ještě otevřené, koho byste si přál víc?
1: My určitě si nikoho nevybíráme. My se soustředíme na další zápas, vždycky na zápas, který je před námi. Stejně tak jako na Francii, Itálii, jsme se dobře připravíme i na Bulhary a uvidíme, koho nám přinese další zápas. První priorita je udělat ten krok a vyhrát proti Bulharsku, který určitě je v naší moci a máme to ve svých rukách, jak jsme říkali. Věřím klukům, že to zvládnou a postoupíme do semifinále a oboj o medaile.
0: To byl Michal Nekola, trenér. Hodně štěstí. Díky.
1: Děkuji vám. Naslyšenou.

0: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat. Na nejlevnější pneu.cz.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku. O prázdninách.
4: Dobré odpoledne, je 13 hodin. A zprávy Radiožurnálu má Jana Gulda.
5: Sněmovna schválila omezení některých pravomocí prezidenta. Lety mezi Mnichovem a Prahou omezily silné bouřky. Fotbalisti Anglie můžou postoupit do osmifinále mistrovství světa. Na dálnici D8 popojíždí kolona na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem kvůli omezení Vekbelské ulici. A počasí bude převážně oblačno až zataženo nejdřív v Čechách, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanci dnes schválili omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moct pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Podrobnosti má redaktorka Daniela Brichtová.
6: Pozměňovací návrh přiložil předseda Svobodných Libor Vondráček z klubu SPD k doprovodné novele k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit nynější služební zákon. Předloha zamíří k posouzení do Senátu. Vedoucí stálých misí by měl nově podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Ten už jim teď vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident. Z poslanecké sněmovny Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Silné bouřky v Německu zrušily dva lety mezi Mnichovem a Prahou. Mnichovské letiště kvůli varování před extrémním počasím přestalo odbavovat cestující. Omezení se zatím dotklo dvou letů. Kolik se jich kvůli bouřkám ještě zruší, ale není jisté. Němečtí meteorologové varovali, že okolí Mnichova dnes postihnou silné bouřky doprovázené kroupami. Stejná výstraha platí až do půlnoci i v Česku. Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické. Kromě toho údajně vede k diskriminaci nebo třeba k porušení práv na samosprávu. Soud ale způsob rozdělování daní za protiústavní nepovažuje. Potvrzuje to soudce zpravodaj Jiří Přibáň.
7: Žádný systém není ideální a to je otázka primárně politická, kterou si musí vyřešit zákonodárce, protože zákonodárce k tomu má legitimitu demokratickou a ústavní soud je v těchto otázkách tradičně zdrženlivý.
5: Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat je do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování. Vysvětluje to veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
8: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne. Musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
2: Sport.
4: Fotbalisté Anglie budou na mistrovství světa hrát proti Demokratické republice Kongo. Vítěz postoupí do osmifinále. Hlavní hvězdou nováčka ve vyřazovací části je útočník Joan Wissa, který působí v anglické Premier League. Soupeře vyzdvihl brankář Anglie Jordan Pickford.
9: Je to špičkový hráč, minulé léto se hodně prosadil. Tuhle sezonu jsem proti němu sice nehrál, ale za Brentford se mu dařilo. Naším soupeřem je Kongo, hrdý národ s dobrými talenty. Jsme připraveni, že proti nám nastoupí v té nejlepší formě, ale hlavně jde o to, abychom v dobré formě byli i my.
4: Zápas na stadionu v Atlantě mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo začne v 18 hodin. O 4 hodiny později bude hrát Belgie se Senegalem. Ve 2 hodiny ráno nastoupí Spojené státy americké proti Bosně a Hercegovině a všechny zápasy nabídne živě Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D8 před Prahou a zavřená silnice 19 u Obrataně. Dálnice D8 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Je to kvůli Belské ulici, kde ve směru na Hloubětín připravují omezení. Už se tam projíždí pouze jedním pruhem směr Průmyslová. Do kolony se dojíždí na 9. kilometru sjezdu na Kralupy a jsou to fronty hlavně v pravém pruhu kamiony. Osobním zastavíte až před Kbelskou. Na pražském okruhu silný provoz před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší kolona je tam směrem na D1 už z plzeňské dálnice. V Praze taky stále řeší následky nehody na jižní spojce směr Barandovský most. Před Chodovskou blokovaný levý jízdní pruh a zdržíte se asi 10 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy hustý provoz. Tvoří se kolona od 176. kilometru až k omezení v Brně a jsou to hlavně kamiony. Silnice 19 z Pelhřimova do Tábora je po nehodě neprůjezdná před Obratení. Objížďka tam je přes Pacova nebo Černovice. A ještě silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce. Mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem omezení a z obou stran se zdržíte přibližně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Milan Ristovský opouští Dolíček s fotbalisty Bohemians 1905. Po 2,5 letech se tenhle reprezentant Severní Makedonie nedohodl na prodloužení kontraktu. 28letý útočník, který odchází jako volný hráč. A pravda je, že přišel jako vyhlášený útočník ze Slovenska, odehrál 69 ligových utkání, no a dal v nich vlastně v uvozovkách pouze 5 branek.
2: Radiožurnál Sport a Vojtěch Šafář.

0: Jako kapitán dovedl Michal Kadlec fotbalové Slovácko k největším úspěchům v klubové historii. Teď na to chce navázat prací v kanceláři. Dva roky po konci hráčské kariéry se totiž do klubu z Uherského Hradiště vrací jako sportovní manažer. S fotbalem zůstával v kontaktu celou dobu jako agent, také jako televizní expert. Ve druhé zmíněné roli zažil i mistrovství světa v Americe.
1: I když se Michal Kadlec oficiálně stal sportovním manažerem fotbalového Slovácka až po návratu z mistrovství světa, už z Ameriky řešil třeba příchod trenéra Jana Jelínka po nečekaném konci předchozího kouče Romana Skuhravého.
2: Už tam mě nadávali, že jsem furt na telefonu, takže asi telefon teďka v posledních týdnech byl můj nejlepší kamarád, že opravdu jsem toho řešil hodně. Můžu prozradit, že jsem vlastně i trošku už se Šumim řešil trenéra Jelínka a ty další kluky, jak z realizáku, tak i hráče a hlavně hráče teďka řešíme.
1: Zmíněný Šumy je Veliče Šumulikovský, tedy dosavadní sportovní ředitel Slovácka, který ve funkci zůstává a s Kadlecem vytvoří tandem.
2: Myslím, že vždycky je to dobrý slyšet ten názor A, názor B a zhodnout se třeba jak na těch hráčích nebo na věcech, co se týče podmínek klubu nebo na rozšíření realizáku, a to je prostě potom naše úloha to představit i tomu vedení, tak aby tomu vlastně věřilo.
1: Ve dvou sezónách po konci Kadlecovy kariéry hrálo Slovácko o záchranu v první lize. Letos se udrželo až díky úspěchu v baráži. Bývalý kapitán vnímá, že atmosféra okolo klubu je jiná, než když odcházel.
2: Prostředí, které teď tady bylo takové negativní, tak opět to přetočit vlastně v to pozitivní, aby ty lidi chodili rádi na fotbal. Co jsem se tak bavil se všema, tak z toho mám dobrý pocit. Proto vlastně málo kdy mě ten pocit klamal, když jsem tenkrát přicházel do Slovácka, tak jsem věděl, že to bude dobrý, že tomu chci dát maximum, a nějakým vlastně se to i podařilo, se dá říct slova smyslu. Tak doufáme, že teď to bude podobné.
1: Vzpomíná bývalý reprezentační obránce na dobu, kdy se do Uherského Hradiště vracel na závěr kariéry jako hráč. S klubem pak ještě zvládl vyhrát český pohár a zahrát si konferenční ligu. Něco podobného chce zažít i v nové pozici.
2: To je samozřejmě hodně do budoucna, ale spíš si myslím, že je teď na pořadu dne stabilizovat ten klub, stabilizovat tým s novým trenérem, s novým realizákem, a to si myslím, že teďka je hlavní cíl.
1: Přibližuje Michal Kadlec jako nový sportovní manažer fotbalistů Slovácka. David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Fotbalista Jakub Pešek se vrací zpátky do Prahy, konkrétně do Sparty. Předčasně skončil ve fotbalovém Zlíně a vrací se na Letnou. 33-letý bývalý český reprezentant, ale tentokrát nebude v letenském klubu znovu hrát. Nebude hrát nejvyšší soutěž. V třetí ligové rezervě bude dělat mentora trenérovi Luboši Loučkovi.

0: Praha v těchto dnech hostí mistrovství Evropy v lakrosu, tedy konkrétně ve variantě box lacrosse, tedy v pěti hráčích a brankářem mezi mantinely. Je to sport, který připomíná hodně hokej. 18 mužských a 7 ženských týmů bude do soboty bojovat v playoff. Český mužský výběr například čeká večer v Radotíně čtvrtfinále proti Finsku. No a dosavadní počínání domácí reprezentace teď probereme s tím nejpovolanějším, tedy s trenérem, a tím je Petr Poupě. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme to tedy shrnout. V základní skupině jste zatím těsně podlehli Izraeli a Itálii, potom jste porazili Německo. V boji o čtvrtfinále v důležitém zápase jste deklasovali Švýcary 11-2. Tak jak jste zatím spokojení?
1: No tak vzhledem k tomu, že jsme v té skupině skončili vlastně na posledním místě, tak nás čekal ten zápas s tím Švýcarskem a ta skupina byla nad očekávání vyrovnaná. Takže ty zápasy končily buď v dvou góly, nebo maximálně jednogólovým, nebo dokonce až v prodloužení výsledkem, a to vlastně nikdo nečekal. A tudíž vlastně na tom prvním nebo čtvrtém místě mohl být kdokoliv z nás. My jsme si tu cestu vybrali trochu komplikovanější, na druhou stranu si myslím, že nám to vůbec neuškodí, protože to pro nás znamená to, že před náma dost práce, nebo už za náma teďka právě, a že se to vyplatilo, protože možná jít z prvního místa nebo z druhého místa, jít nějakou lehčí cestou, by nás třeba tolik demotivovalo. Takže já jsem za to rád, i když máme o zápas víc v nohách, nebo kluci mají, a teď už je čtvrtfinále, není na co čekat, no, takže asi tak.
0: Výzvy má evidentně rád trenér boxlacrosové reprezentace Petr Poupě. 19:30, Radotín, bude to postup, tedy respektive bude to zápas o postup do semifinále proti Finsku. V boxlacrosu, přiznám se, nevím úplně Finsko, jaký je soupeř. Prozraďte nám a posluchačům, co od toho zápasu čekat.
1: No, tak Finsko je jedna z mála zemí, kde hrajou opravdu i Fini, takže to se jim nesmí vzít, protože jinak v těch ostatních týmech hraje dost takových krajánků z Ameriky a z Kanady, ale ty kluci mají zkušenost s nějakou zámořní soutěží, jo, takže jsou zkušený, jsou velký, jsou silný, my s nima hrát jsme jakoby zvyklí, ale vlastně ten zápas bude určitě tvrdý, bude vyrovnaný, oba dva ty týmy chtějí postoupit do čtvrtfinále. Myslím si, že to ani jedna ta strana to nepocení vůbec jako v ničem, že divácky to bude určitě atraktivní. Já doufám, že to nebude jednostranný ani jak pro nás, ani pro ně, že to bude boj do poslední chvíle a že se na konci prostě se budeme radovat my, no.
0: Vy jste zmínil, že Finsko je jedno z mála zemí, která nepoužívá ty takzvané expaty, to znamená naturalizované hráče reprezentace. Jak je na tom Česko?
1: Česko je na tom úplně stejně, protože vlastně my krom jednoho hráče, který za náma přijel vlastně z Kanady, ale má české předky a s náma už hrál teď na Memoriálu Aleše Hřebeského v dubnu i předtím na přípravných zápasech na tohle mistrovství i v minulých nějakých akcích reprezentačních, takže ho známe moc dobře, tak to je jediný náš hráč, ale vlastně není to Kránek, je to vlastně jako na půl Čech, co tak nepočítá, ale přijel za náma z ciziny, a jinak takový ty v ozovkách kránky, že někdo má v dálných předkách prostě někoho z toho z té země, nebo nějakým způsobem si obstaral pas, tak to se u nás neděje.
0: Rozumíme. To říká trenér boxlacrosové reprezentace Petr Poupě, ale dál si povídáme. Čechy dnes čeká čtvrtfinále na mistrovství Evropy v Praze v Radotíně. Jestli pak ten evropský šampionát má nějaké pojítko s kvalifikací na olympijské hry v Los Angeles, musíme připomenout, že tam se lacrosse bude hrát v trochu jiné variantě.
1: Ano, přesně jak říkáte, to je vlastně nějaká jako modifikace lacrosu, s tím lacrosem to moc společného nemá. Vlastně má to spíš možná víc trošku do toho field lacrosu, který se hraje na jiném menším hřišti, než je fotbalový, ale bez mantinelů. Tohle je mnohem víc kontaktní sport. Takže vlastně nějaká návaznost na tu kvalifikaci tam není.
0: Dobře, jaké starosti vám dělá počasí? Protože v Praze před malou chvílí byla průtrž mračen a boxlacrosse se hraje mezi mantinely, ale ne v hale. Tak dá se vlastně boxlacrosse hrát i v mokru?
1: Dá, musí, u nás jiná verze neexistuje, krom toho, že na jižním městě je hala, nebo když hrajeme v nějaké hokejové hale. Na druhou stranu ty týmy, co sem jezdí, tak jsou asi zvyklí to hrát v halách, v Kanadě, v Americe court, ale i v Německu jsou haly, kde se hraje lacrosse. A samozřejmě ten výkyv toho počasí je náročný pro všechny, ale pro všechny stejně. My jsme na to možná trošku víc zvyklí. Těžko říct, jestli bude mnohem pohodlnější. Troufám říct, že teď pro nás bude pohodlnější hrát teďka v tomhle počasí, než v těch vedrech, co předcházeli, protože to teda bylo pro hráče pro všechny strašně náročný.
0: Nádherná výhoda, nedostatečné zázemí nakonec může být pro Česko výhodou. Pojďme ještě shrnout to, že v 19:30 Česko bude hrát čtvrtfinále mistrovství Evropy v do Tíně proti Finsku. Kdyby se někdo z posluchačů teď rozhodl, že to chce vidět, ještě pro ně bude místo?
1: Určitě. Hraje se to v Radotíně, je to dochozí vzdálenosti od Lakovýho nádraží, jedna zastávka ze Smíchova nebo dvě zastávky od Smíchovského nádraží. Místa na tribunách je dost a teda i touhle cestou bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří do teďka dorazili, protože myslím, že to je nad očekávání, jak nás podporujou. I třeba v včerejším zápase se Švýcarskem, kde už bylo rozhodnuto, tak klobouk dolů.
0: To říká trenér boxlacrosové reprezentace Petr Poupě. Ještě jednou připomínáme, že právě jeho svěřence čeká dnes od 7:30 důležitý čtvrtfinálový duel mistrovství Evropy proti Finsku. Hodně štěstí, díky.
1: Já moc děkuju všem, díky za pozvání a snad na viděnou na hřišti.
2: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze Zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
3: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
4: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
5: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
4: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
5: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 2:30. Jana Gulda a zprávy.
7: Experti z Evropské unie kritizují přesun agent lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci i postavení lidskoprávní agendy v Česku. Vyzvala proto vládu, aby zajistila dostatečnou mezirezortní spolupráci a dohled. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO, ale podobný model funguje i v dalších evropských zemích. Ředitelé krajských úřadů a tajemníci městských a obecních by nově mohli mít 5letá funkční období. V současnosti jsou voleni na neurčito. Úpravu dnes schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává o stabilitu a profesionalitu veřejné správy. Návrh kritizovali taky poslanci opozice, označili za přílepek. Koaliční poslanci totiž navrhli v souvislosti s novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Americká vláda povolila firmě Anthropic obnovit přístup k nejpokročilejším modelům umělé inteligence. Fable 5 a Mythos 5 byly téměř 3 týdny blokované. Administrativa prezidenta Trumpa firmě nařídila pozastavit cizincům přístup. Důvodem byly obavy o národní bezpečnost a možné zneužití nových AI modelů vojenskými rozvědkami Číny, Ruska i dalších zemí. A nejméně 3 lidi zemřeli v tlačenici při oslavách mexického postupu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale. Informují o tom agentury Reuters a AFP. Podle odhadů radnice v Mexico City se v ulicích hlavního města sešlo víc než 1 000 000 lidí. Mexičani vyhráli utkání vyřazovací fáze na světovém šampionátu poprvé po 40 letech.
5: Sport.
7: V Fotbalisty Bohemians po 2,5 letech opouští reprezentant Severní Makedonie Milan Ristovský. 28letý útočník se s pražským klubem nedohodl na prodloužení smlouvy. Ve Zlíně pak předčasně skončil záložník Jakub Pešek, který se vrátil do Sparty, odkud hostoval. Bývalý český reprezentant Pešek už ale nebude v pražském klubu hrát nejvyšší soutěž. Ve třetiligové rezervě má dělat mentora trenérovi Luboši Loučkovi. Sparta o tom informovala na svém webu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Komplikace na D1 u Jihlavy a ucpaná D8 před Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna a hodně prší od Prahy až k Jihlavě. U Jihlavy tam byla i bouřka s kroupami. Na 111. kilometru směrem do Brna se i vyvrátil strom.
10: Opravdu je vyvrácený nebo zlomený celý strom, leží to přes celý pruh, přes ten pravej, levým se to dá opět.
9: Tak pozor, začíná se tvořit kolona směrem do Brna, na místo vyrazili i hasiči. Na D1 ve směru z Prahy do Brna i nehoda. Na 39. kilometru před sjezdem na Divišov osobní skončilo v pravých svodidlech a zpomaluje se okolo. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí kolona. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici. Už to začalo, směrem na Hloubětín je průjezdný pouze jeden pruh. Kamiony jedou pomalu od 9. kilometru, osobní zpomalí až u Zdib. Kolona i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od 7. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním pojedete o něco rychleji. A na 34. z Pelhřimova do Humpolce připomínáme kolony mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Zdržíte se před omezením okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme zpočátku na Moravě a ve Slezsku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo. V Čechách občas déšť, přehánky a místy bouřky i silné. Odpoledne se i velmi silné bouřky objeví taky na východě území. Večer pak začnou srážky ubývat a na západě taky oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě až 35 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
8: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tovární tým Yamahy pro příští sezonu mistrovství světa MotoGP silně posílil. Budou totiž nově hájit barvy téhle stáje Jorge Martin a IOC světa MotoGP silně posílil. Jorge Martin a Ai Ogura, tedy španělský lídr

0: Je 13 hodin 42 minut. Včera touto dobou jsme vás informovali o dvou překvapeních fotbalového šampionátu z evropského pohledu, tedy o koncích Německa a Nizozemska. Tentokrát se na mistrovství světa ve fotbale Evropanům dařilo, což připomeneme i na úvod sportovního přehledu, který do studia přinesl Adam Weidenthaler. Dobrý den.
1: Pěkný den. Těmi úspěchy jsou tedy výhry Francie nad Švédskem 3-0 a Norska 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Co se týče toho zbývajícího zápasu, tak v něm Mexiko porazilo Ekvádor 2-0 a všechny ty úspěšné týmy zamířily do osmifinále mistrovství světa. První kolo playoff se na světovém šampionátu ve fotbale dnes dostane za polovinu, a to díky třem zápasům. Anglie vyzve Demokratickou republiku Kongo v 18 hodin, ve 22 nastoupí Belgie proti Senegalu a o 2 hodin ráno pak Spojené státy americké nastoupí proti Bosně a Hercegovině. Trenér Bosny Sergej Barbares říká, co může evropský tým posunout dál.
2: Samozřejmě jsou Američani favoritem, ale my nikdy nemáme problém s tím být v roli outsidera. Ale tím se nezabývám. Máme tým, který může překvapit. Naši hráči se narodili po celém světě. Třeba Bajraktarevič je přímo ze Spojených států. A tohle je možná ta naše výhoda, že jsme do jednoho týmu namíchali tolik různé kultury, návyků a přístupů.
1: Přímé přenosy uslyšíte tady na Radiožurnálu Sport a taky na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Po vyřazení z mistrovství světa skončili trenéři Nizozemska a Ekvádoru. Evropany už nepovede Ronald Koeman, jeho Američany zase Sebastian Becasese. Po turnaji tak už skončilo 7 trenérů a

0: To musíme připomenout včetně toho českého Miroslava Koupka.
1: Nejméně 3 lidé zemřeli při tlačenici při oslavách mexického postupu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale, informují o tom agentury Reuters a AFP. Podle odhadů radnice v Mexico City se v ulicích hlavního města sešlo více než 1 000 000 lidí. Starostka už na sociálních sítích vzkázala rodinám obětí soustrast a vyzvala všechny občany, aby sportovní úspěchy slavili zodpovědně. Mexičané vyhráli tohle utkání na světovém šampionátu a to ve vyřazovací fázi poprvé po 40 letech.
0: Tenistky Nikola Bartuňková a Kateřina Siňáková se utkají o postup do třetího kola Wimbledonu. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček. Kateřina Siňáková připomíná, jak na jak šikovnou soupeřku na travnatém povrchu narazí.
2: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas. Takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří. Takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně tě zdraví. To je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru.
1: O postup do třetího kola Wimbledonu bude bojovat i Barbora Krejčíková, která se utká s vítězkou nedávného Roland Garros, tedy ruskou Andrejevovou. Karolína Muchová si zahraje s Číňankou Chang. Ještě čekáme na začátky těchto zápasů. Minimálně 2 z nich by měly začít, dejme tomu, okolo 15. hodiny, protože ještě na těch kurtech se hrají předchozí zápasy mužského singlu.
0: A až začnou, tak to uslyšíte přímo zblízka z All England Clubu od Jaroslava Plašila. LeBron James bude pokračovat v basketbalové kariéře i v sezóně 2026-27, ale nebude hrát za Los Angeles Lakers. Zámořským médiím to řekl agent 41-letého basketbalisty Rich Paul. James absolvuje už 24. sezonu v NBA a vylepší tak svůj vlastní rekord.
1: A o účast v evropské divizi právě basketbalové NBA projevilo zájem nejméně 20 současných euroligových týmů. K ním se přidali i bývalí vlastníci celků NBA a vše sportovních velkoklubů, zejména těch fotbalových. Vedení zámořské soutěže oznámilo, že ve Lhůtě obdrželo konečné nabídky z každého z 12 vybraných měst, ve kterých by měli od příštího ročníku účastníci evropské odnože NBA sídlit. Stálí účastníci soutěže budou tak mít zázemí v Aténách, Barceloně, Berlíně, Istanbulu, Londýně, Lyonu, Madridu, Manchesteru, Miláně, Mnichově a taky v Paříži a v Římě. Tato města NBA je zařadila mezi takzvaně cílová Praha. A tam tedy není.
0: Praha tam není, tak trocha zeměpisu na závěr sportovního přehledu s Adamem Weidenthalerem. Díky.
1: Pěkný den.

0: Fotbalisté Mexika porazili Ekvádor 2-0. Na mistrovství světa se dočkali první výhry v play-off od roku 1986, kdy šampionát taky pořádali. Hralo se na Aztéckém stadionu v Mexico City a ve městě slavilo víc než milion lidí. Co všechno se o těch oslavách dozvíte na internetu, to už nám poví v rubrice Hity sociálních sítí Pavel Tilšar. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne a myslím, že si na začátek můžeme pustit zvukovou ukázku. Tohle byla opravdu velká vřava několika set tisíc, možná i milionů lidí v centru Mexico City poté, co zápas skončil vítězstvím domácí reprezentace nad Ekvádorem. Pokud si ty oslavy chcete i prohlédnout, tak můžete třeba na síti X na profilu televize Fox Sports. Uvidíte na tom videu i ohňostroje, světelnou show v mexických barvách a tisícovky mexických vlajek. Euforie pochopitelně obrovská, záběry krásné, má to nicméně jedno velké ale. Agentury Reuters a AFP dnes s odvoláním na tamní úřady informovali o tom, že v blízkosti památníku Anděla nezávislosti, tedy v centru toho dění, zemřeli dva lidé, no a podle BBC jsou oběti dokonce tři a všichni přišli o život v důsledku udušení.
0: Na Wimbledonu dohráli v prvním kole dvě tenisové legendy. Američanka Serena Williamsová se do All England Clubu vrátila jako maminka dvou dětí po čtyřech letech a podlehla Australance May Jointové ve třech setech. A Švýcar Stan Wawrinka, ten podlehl 1-3 Italovi Mateu Berrettinimu. Jak se to odráží na sociálních sítích?
1: Přímo na Instagramu londýnského Grand Slamu uvidíte spoustu fotografií a videí z utkání 44-leté Američanky a 41-letého Švýcara. Právě trojnásobný Grand Slamový šampion Stan Wawrinka po svém 19. vystoupení v All England Clubu se slzami v očích řekl: Nechci ukončit kariéru, ale zároveň vím, že je čas. Jako dítě sníte o tom, že se sem podíváte třeba jednou. Já měl tu šanci si tu zahrát tolikrát a navíc jsem měl vždy velkou podporu. Hodně to pro mě znamená. Děkuji vám za ty všechny roky. To řekl dojatý Švýcar Wawrinka po svém posledním utkání ve Wimbledonu, tedy v prvním kole letošního Grand Slamu. Pokud tedy v budoucnu neohlásí podobný comeback jako třeba právě Američanka Serena Williamsová.
0: To byl Pavel Tilšar, díky.
1: Pěkný den.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a... No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
7: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
9: Sněmovna pozměňovacím návrhem schválila omezení některých pravomocí prezidenta. Google musí ve Švédsku vyplatit konkurenci odškodnění přes 31 miliard korun. Tenistky Muchová, Krejčíková, Bartuňková a Siniaková budou bojovat o účast ve třetím kole Wimbledonu. Na dálnici D1 komplikuje dopravu vyvrácený strom u Jihlavy ve směru do Brna. A počasí bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i velmi silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Poslanci schválili hlasy vládní koalice částečné omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moct pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Nově by pravomoc přešla na ministra zahraničí. Návrh předložil poslanec za SPD Libor Vondráček k doprovodné novele návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit současný služební zákon. Opozice to kritizuje. Podle předsedkyně poslanců hnutí STAN Michaely Šebelové jde navíc o přílepek, tedy o návrh, který se samotným zákonem vůbec nesouvisí.
10: Za nás je to jednoznačně špatně, není možné takto omezovat pravomoci pana prezidenta, až vůbec ne, bez celospolečenské debaty, bez nějaké předchozí diskuze v rámci projednávání jiného zákona, v rámci druhého čtení, považuji to za nehoráznost.
9: Zákon teď dostanou k posouzení senátoři. Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Výstrahu zveřejnil na svém webu. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ, kde budou nejsilnější, popisuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
11: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
9: A na hranicích se Slovenskem meteorologové očekávají taky silné přívalové deště. Výstraha platí do půlnoci. Hasiči, záchranáři a policisti dnes přišli darovat krev do Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zahájili tak pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Jejím cílem je pomoct nemocnicím s nedostatkem zásob krve v letních měsících. Podle vrchní sestry transfuzního oddělení Vladislavy Pražákové odběry v létě komplikují dovolené.
6: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schánějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
9: Součástí kampaně je taky výzva k zápisu do registru dárců kostní dřeně. Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění v přepočtu přes 31 miliard korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnávání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google ji poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska.
12: Sport. Čtyři české tenistky budou bojovat o účast ve třetím kole Wimbledonu. Karolína Muchová se utká s Chiangou Chang a Barbora Krejčíková s ruskou Andrejevovou, vítězkou předchozího Grand Slamu v Paříži. Kateřina Siňáková si poprvé v kariéře zahraje s Nikolou Bartuňkovou, která se na souboj s Krajankou a světovou jedničkou v deblu těší.
13: Tak jako Katka je zkušená hráčka na trávě hlavně, takže to bude určitě strašně těžký, ale já se na to těším. Samozřejmě zase další zápas pro mě, dám do toho všecko. Mně je to asi vždycky jedno, kdo na té druhé straně je. Samozřejmě na začátku možná ten pocit je trošku jiný, že tam je Češka, ale pak už je to asi jedno. Uvidíme, jak to bude, zatím jsem s ní nikdy nehrála.
12: Nejdřív by se na kurt měla dostat Karolína Muchová, o jejím výkonu uslyšíte na této stanici v pravidelných vstupech.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Komplikace na D1 u Jihlavy a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony před sjezdem na Jihlavu. Na 111. kilometru se při bouřce vyvrátil strom, velký smrk a je přes odstavný a pravý pruh. Na místě už pracují hasiči, občas musí i do levého pruhu a podle potřeby zastavují provoz. Kolona předtím aktuálně na 15 minut. Na D1 se zdržíte i dál na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se v obou pruzích na 178. kilometru u sjezdu na Ostrovačice. Platí, že pomaly jedou kamiony, osobním se zdržíte u Brna okolo 20 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí dlouhá kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici. Dnes to začalo, směrem na Hloubětíny se jede pouze jedním pruhem. Brzdí se už na 9. kilometru, osobním v levém pojedete rychleji. Pražský okruh se ucpává v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 musí regulovat vjezdy do tunelu. No a ve směru od Plzně se kvůli okruhu ucpává i příjezd po dálnici D5. Brzdí se kousek za sjezdem na Loděnici na 9. kilometru a opět pomaleji jedou kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude převážně oblačno až zataženo. Nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky a to i velmi silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Tolik zprávy.
16: Ruský hokejový útočník Pavel Dorofejev získal krátce potom, co přišel do New York Rangers, ideální a opravdu nesmírně výhodný kontrakt. Podepsal na 7 let, vydělá si přes 1,5 miliardy korun.
14: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

Je středa 1. červencová v tomto roce, je 14 hodin a 10 minut přesně a na Radiožurnálu Sport startuje program České šampionky letní olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. Ty jsou středobodem tohoto pravidelného pořadu a jsou také metou, na kterou by rády dosáhly české vodní pólistky. Na turnaji pod 5 propojenými kruhy už ale startoval rodák z Vimperka, strakonický vodní pólista Martin Faměra a právě jeho příběhem začneme pořad České šampionky už za chvíli.

0: Vodní polista Martin Faměra startoval na olympijských hrách, kde hrál za španělský národní tým. Přál by podobnou zkušenost také českým reprezentantkám. Současná generace, které se věnujeme v pořadu České šampionky, by ráda vyrazila v roce 2028 do Los Angeles. Faměra nejlépe ze všech ví, že cesta na olympijský turnaj vyžaduje systematickou a náročnou přípravu.
1: Tak třikrát týdně se plave hodinka kolem 2,5 kilometru.
2: Vyprávěl přímo ve vodě Strakonického bazénu, kde vyrůstal a naplaval tu stovky kilometrů. Ode zdi ke zdi.
1: Jsem tam, no, přesně tak. Prostě se to musí dělat, aby se dostala kondice.
2: Kondice je důležitá v každém sportu, vodní polo není výjimkou. Hráčky s českými barvami na plavkách a na čepičkách by rády na turnaj v roce 2028 v Los Angeles. Musí se ale sejít víc věcí. Štěstí, dobrá forma, dobrý zdravotní stav. Martin Faměra dobře ví, o čem je řeč. Reprezentoval Španělsko na olympijských hrách v Tokiu a před turnajem řešil velkou nepříjemnost.
1: Poranění kolenní vazy, byl jsem na operaci.
2: A návrat dostal obrovské úsilí. I způsob, jakým si poranil koleno v době, kdy trénoval s vodními polisty Barcelony, je už teď po čase lehce úsměvný.
1: Jsme hráli na pláži rugby, což vlastně my bychom neměli moc hrát. Vlastně udělali mi tam maximální podmínky pro to, abych se co nejdřív uzdravil.
2: A tak si mohl splnit svůj velký sportovní sen. Na olympijských hrách startoval dvakrát v Tokiu a v Paříži. Chápe české reprezentantky, které by se rády také zúčastnili olympijské turnaje. Radu má jednoduchou. Každá z nich musí žít vodním pólem.
1: Já si žiju jenom s tímhle vlastně, protože to je každýho sen, si myslím, se dostat na olympiádu a...
2: Inspirativní je Faměrův příběh pro Adrianu Voleskou. Právě ona by mohla být hráčkou, která si vyzkouší atmosféru olympijského turnaje. Stejně jako Martin Faměra trénuje ve Strakonicích. Ráda by vybojovala týmový úspěch, stejně jako Martin Faměra, ale má i odvážné osobní plány.
3: Co se týče mých osobních ambicí, tak vím, že stále jako spoustu věcí, na čem pracovat a v čem se zlepšovat. Do budoucna bych taky chtěla ráda zkusit nějaký tréninky třeba v zahraničí, kdyby byla nějaká příležitost.
1: Nějaké zranění nebo to, a mě to prostě nezastaví.
2: Stejně tak jako nezastavilo zranění nejlepšího českého vodního polistu všech dob, neměli by zastavit českou ženskou reprezentaci ani silní soupeři a velmi náročné kvalifikační podmínky. Startovat v Los Angeles v roce 2028 na olympijském turnaji je velký sen současné generace. Ze Strakonic Kamil Jáša. Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Stále pokračujeme na Radiožurnálu Sport. Pořad České šampionky je na programu i teď ve 14.19. V klubu Orka České Budějovice se věnují vodnímu pólu. Příběh Zdeňka Poustky by mohl být inspirativní, stejně jako akce, kterou připravují právě teď. Ne ale v bazénu, kde trénují celý rok, ale v Malši. To je jedna ze dvou řek, které protékají Českými Budějovicemi.
1: Nakoupili mobilní hřiště, zajistili týmy, hráče vybrali termín a jdou na to. Vodní polisté z klubu Orka se vydali netradiční cestou. Nejsou v bazénu, ale v řece. Poustka se vodnímu pólu věnuje jako hráč, trenér i funkcionář. Vnímá ambice české ženské reprezentace probojovat se na olympijský turnaj do Los Angeles, ale sám svůj klub popisuje jako oddíl vodního póla s menšími ambicemi.
2: Tak my máme velice nižší cíle, ale na léto plánujeme vodní pólo na řece, uskuteční se to na Malši.
1: Termín je 25. července, zváni jsou všichni, dorazí hráči i hráčky z ligových soutěží. Zapojit se může kdokoliv, kdo třeba jenom půjde kolem řeky. Podle Poustky je přesně toto cesta, která pomůže získat nové vodní polistky. A kdyby to nevyšlo současné generaci za 2 roky v Los Angeles, tak kluby vodního póla musí získat co největší počet nových hráčů. Fakt, že se bude hrát v řece podle Zdeňka Poustky, je atraktivní a vůbec nevadí, že týmy hrají poločas po proudu, poločas proti.
2: Tam nad Malým jezem vlastně není takový proud, spíš máme obavy, museli posunout kvůli počasí o týden, takže samozřejmě ten termín doufám, že jakoby se uskuteční, ale může se stát, že počasí nám nebude přát a pak možná bude muset posunout i ten termín.
1: Olympijské hry jsou pro vodní polistky z české reprezentace zatím metou hodně vzdálenou. Jejich vzor Martin Famiera už pod 5 olympijskými kruhy startoval. V Tokiu a v Paříži pro současnou generaci, ale i pro Zdeňka Poustku je vzorem.
2: Tak určitě je to pro nás persona. Jsme si nedokázali představit, že bychom to mohli někdy dotáhnout tak daleko, takže určitě ho sledujeme a těšíme se z toho. Úspěchů.
1: A k Famierovým úspěchům se pokusí české reprezentantky přiblížit, třeba i individuálně. Kdyby už to pro Los Angeles třeba nevyšlo týmově, Martin Famiera si také splnil sen až po zisku španělského občanství a v očích Zdeňka Pousky to byla docela logická volba.
2: V České republice by neměl takové možnosti a pokud má takové kvality, tak je škoda, že to nevyužít a věřím, že se to pak vrátí i českému vodnímu polu, až se jednou třeba vrátí do České republiky.
1: A může třeba Famierův příběh být příkladem pro další začínající vodní polisty?
2: Myslím si, že jo. Jako kdo by se na to nepodíval a viděl tu možnost se dostat někam dál. On vlastně reprezentoval i Slovensko. Kdo se zajímá o vodní pólo a má nějaký ambice, tak vidí, že i když by se v České republice nedostal, tak jsou mety ještě vyšší než Česká republika.
1: Může být motivace pro začínající vodní pólistky účast na olympijských hrách?
2: Může. Já si myslím, že právě proto je i ten oddíl nebo podpora těch ženského vodního póla, který se připravují ještě o další vlastně na tu olympiádu. Takže věřím, že účast na olympiádě a možnost se tam účastnit je velká motivace pro ty sportovce.
1: Říká pár metrů od vody Zdeněk Poustka, trenér českobudějovických vodních pólistů. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

České prvoligové fotbalové kluby už se připravují na novou sezónu. Je tady série výsledků z přípravných utkání. Baník Ostrava porazil Kroměříž 3-1. Za Baník se trefili Škrkoň, Buchta a Ovusu. No a první přátelák mají za sebou také Pardubice. Ty se utkali v rakouském Ulmerfeldu s polským klubem Odra Opolí. Za český klub se trefil Vecheta.

0: Radiožurnál je 14:30. Jana Gulda a zprávy.
1: Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Spokojenost s vládou od ledna pomalu klesá, vyplývá to z červnového průzkumu agentury STEM. Kabinet podporuje většina voličů koalice, hlavně příznivců ANO. Celkově je s ní spokojeno necelých 30% respondentů. Těch nespokojených je přes 40%. V lednu byl poměr téměř vyrovnaný. Nespokojenost se sněmovní opozicí zůstává vyšší, asi 46%. Naopak podporuje ji zhruba pětina lidí. Online průzkumu se na konci června zúčastnilo přes 1300 respondentů. V hlavním dakarském městě Dauha začaly podle agentury Reuters nepřímé technické rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem. Prostředníky jsou vyjednavači Kataru a Pákistánu. V Kataru už včera jednali americký zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a zeť amerického prezidenta Jared Kushner. Dnešních rozhovorů se ale údajně nezúčastní. A na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou na Chrudimsku. Lidi tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají s raky nebo rybami ani nějak manipulovat. Populaci vzácných živočichů nákaza úplně zlikvidovala. Sport. Fotbalový Baník Ostrava porazil v přípravě na novou sezónu Kroměříž 3-1. Z prvoligistů mají za sebou první utkání Pardubice, které remizovaly 1-1 s polskou Odrou Opole. Ještě ale čeká podvečerní utkání s Žilinou. Slavia vyzve Blašim, Olomouc slovenskou Skalici, Plzeň bude hrát s Trnavou a Zbrojovku Brno čeká maďarský tým Tisakečke.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Jihlavy a zavřená silnice 37 u Rousměrova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpomalte před sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 109 se srazila dvě auta, stojí v levém pruhu. Tají se obě ty odstavným, kolona tam není, ale brzdí se. Kolona na D1 až dál na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 178. místy v obou pruzích. Osobním se zdržíte přes 20 minut. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů hlásíte po dešti vyplavené bahno a za sjezdem na Kněževes, 56. kilometr a náš zpravodaj.
4: Přes tu dálnici natekla lína. Je to tak šířce 45 metrů a je to celkem nepříjemné, je tam to celkem vrstva.
3: Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po pojíždí více než 13-kilometrová kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu. Od 13. kilometru až do Kbelské ulice, tam začala dnes oprava vozovky. Směr Hloubětín už se jede pouze jedním pruhem. Osobním v té koloně pojedete rychleji. Ucpává se i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy od 9. kilometru až na Pražský okruh, opět hlavně kamiony. A silnice 37 z Křižanova do Ostrova je neprůjezdná. Za Rousměrovem stojí tam nepojízdný kombajn a neprojedete ani v jednom směru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déště nebo přehánky, místy bouřky i silné, odpoledne se i velmi silné bouřky objeví taky na východě území. Večer pak budou srážky ubývat, na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů, na jihovýchodě až 35 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 1. července odpoledne po 14. hodině se vydáváme také na dění na Wimbledonu. Jedno české derby už tenistky právě na tomhle tenisovém transnatém Grand Slamu odehrály. No a další fanoušci uvidí na slavném Grand Slamu na jeho západě Londýna dnes a znovu půjde o souboj zkušenosti a dravého mládí. Po duelu Karolíny Plíškové s Terezou Valentovou se Kateřina Siňáková utká proti Nikole Bartuňkové.
1: Ne, tak když tady asi 20 Češek nebo ne, tak je to asi pravděpodobný, že asi dostanu Češku, ale ne, mě je to asi vždycky jedno, kdo na té druhé straně je.
2: Nikola Bartuňková trochu přehání, ale zase ne tak moc. Českých tenistek je v pavouku hlavní soutěže tradičně hodně. Tentokrát jich do Wimbledonu vstoupilo 10 a tak je celkem pravděpodobné, že na sebe nějaká narazí.
3: Tak já vždycky jsem docela proti těm holkám českým hrála celkem jako dobře, když samozřejmě občas člověk prohraje, že jich je tam fakt jako hrozně moc.
2: Ne, že na sebe nějaká narazí.
3: Tak já vždycky jsem docela proti těm holkám českým hrála celkem jako dobře, když samozřejmě občas člověk prohraje, že jich je tam fakt jako hrozně moc a jako spousta z nich jsou jako

0: mě, takže to bude určitě strašně těžký, ale já se na to těším. Na začátku možná ten pocit je trošku jiný, že tam je Češka, ale pak už je to asi jedno. Uvidíme, jak to bude, zatím jsem s ní nikdy nehrála.
1: Těší se Nikola Bartuňková na zápas se světovou jedničkou v deblu Kateřinou Siňakovou a to zase třeba na to, jak se bude vyvíjet kariéra talentované české hráčky, šikovné travařky, kterou chce ale jako zkušenější tenistka pochopitelně porazit.
2: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas, takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří, takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně ať je zdravá, to je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru.
3: Kateřina Siňáková to byla ve vysílání Radiožurnálu Sport, ta se utká s Nikolou Bartuňkovou. Kdy přesně nakonec vyrazí obě dvě české tenistky na kurty v tenisovém All England Clubu? Na to se můžeme zeptat přímo našeho reportéra na místě. Ten už sleduje také první utkání s českou účastí dnešního dne, to znamená Karolínu Muchovou, která hraje proti Číňance Chang. Předávám slovo Jaroslavu Plašilovi.
4: Ano, toto bude jednodušší říct aktuální stav, protože tady nemusíme odhadovat. Karolína Muchová teď servíruje za stavu 1-1 v prvním setu v duelu s Číňankou Chang, se kterou má velmi dobrou vzájemnou bilanci, což by mohl uklidňovat, protože v těch vzájemných zápasech dokonce, a byly tři, nestratila ani set, takže teď na to může navazovat. Na začátku hodně pestré představení s obou stran na dvorci číslo 3. Karolína Muchová teď podává za stavu 1-1-30-0. Co do odhadu a dalších zápasů, tak tam to bude pochopitelně složitější, protože tady byly ještě nějaké přesuny a vložené dohrávky ze včerejšího programu, který byl hodně dlouhý a samozřejmě, když někdo nehrál na dvou největších kurtech, tak byl omezený viditelností a proto si teď ještě Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková chvilku počkají na vzájemný souboj, o kterém jsme mluvili a dnes ještě také bude hrát z českých tenistek Barbora Krejčíková, ta na centrálním dvorci se utká s Mirou Andrejevovou, vítězkou nedávného Roland Garros, ale potom, až skončí duel Jannika Sinnera a Nuno Borgese, ten teprve začal. Takže i kdyby to byly tři sety, tak to bude nejdříve nějakých hodina 50, dvě hodiny. Těžko odhadovat tuto chvíli. V každém případě se to od nás dozvíte, jakmile se začne hrát nejenom na tomto místě, ale také v souboji dvou českých krajanek. Teď pohled na kurt číslo 3. Karolína Muchová zatím vede nad Číňankou Chang 2-1.
3: Přímo z místa reportuje a nadále reportovat bude Jaroslav Plašil.

40 let se fotbalisté Mexika nedokázali na světových šampionátech dostat dál než do prvního kola play-off. Na tom posledním šampionátu se dokonce nedostali do play-off vůbec, tam skončili v základní skupině, předtím ale 7x pokaždé vypadli okamžitě na startu vyřazovací fáze a tentokrát se jim podařilo zlomit tohle prokletí a pokračují dál. Mexiko totiž nad ránem porazilo Ekvádor 2-0 a tím pádem postupuje do osmifinále, ale právě, že tady je jedno drobné, ale Mexiko doposud, jak jsem říkal, 7x za sebou vypadlo v tom prvním kole play-off, což ale ještě před rozšířením fotbalového mistrovství světa bylo osmifinále. Takže čistě z tohoto technického hlediska Mexiko pouze vyrovnalo svůj dlouho nepřekonaný rekord naposledy. Projít dál než do osmifinále se Mexiku totiž povedlo v roce 1986 na domácím světovém šampionátu. No a s kým se v osmifinále mexičtí fotbalisté utkají? O tom se rozhodne dnes večer. Od 18 hodin hraje Anglie proti Demokratické republice Kongo a na Radiožurnálu Sport to uslyšíte v přímém přenosu.

Světový šampionát ve fotbale dnes pokračuje třemi zápasy 16 finále, nebo chcete-li prvního kola play-off, jak jsme říkali, Anglie, Kongo v 18 hodin v přímém přenosu na radiožurnálu Sport, ve 22 hodin potom rozehrají zápas Belgie a Senegal, no a ve 2 hodiny nad ránem se utká třetí pořadatelská země o postup do 8 finále. Spojené státy budou hrát proti Bosně a Hercegovině. Bosna ta doposud dala 5 branek v průběhu celého šampionátu a 3x z toho se trefila ze standardních situací a žádnou branku zatím ze standardek neinkasovala. To je asi největší zbraň balkánského celku. Spojené státy, ty jsou ale hodně ambiciozní a rozhodně chtějí postoupit.

Klekni na kolena, naposled něco si přej. Jeden veselý a druhej je smutnej, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je podnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to že náš jazyk. Asi tak.

0: Na vlastní kůži teď poznáte, jaký to je pocit se s radiožurnálem Sport vydat živě na tenisový Wimbledon. Vydáváme se do All England Clubu. K utkání Karolíny Muchové proti Číňance Chang má všechno v rukou a všechno tam sleduje Jaroslav Plašil.
1: Karolína Muchová na té záleží především a vede si zatím dobře v duelu s Číňankou Chang 4-2, 15-0 teď k tomu při podání české hráčky, která využila už jednu breakovou příležitost, kterou v zápase měla při servisu Chang, dokonce vedla 40-0, využila třetí breakovou příležitost v pořadí, když pomohla sama soupeřka. Karolína Muchová pak odskočila na 3-1 a teď si tedy udržuje náskok jednoho breaku. I v předchozím servisovém gemu Chang měla česká hráčka šanci, to určitě bude i přicházet, protože styl obou tenistek je dopředu daný, s tím už se těžko něco dělá. Karolína Muchová ví, že soupeřku už třikrát přehrála, dá se říct, celkem v pohodě, takže by si mohla i věřit a snad jí nezradí zdraví, protože to bude určitě zásadní, nejenom co do tohoto zápasu, ale třeba pak i dál. Ale nechci teď nic zakřiknout ani přivolávat, protože teď je tady teprve zápas druhého kola. Karolína Muchová, turnajová desítka, hraje proti Číňance Chang. Zatím vede 4-2 a usiluje o svou už 31. výhru v této sezóně. To je, panečku, bilance, na kterou vůbec není Karolína Muchová zvyklá, protože, a teď narážím na ty časté zdravotní problémy, se kterými v minulosti bojovala a které v podstatě neumožnili ani o takovéto sérii přemýšlet nějakým způsobem reálně. Teď Karolína Muchová hraje zápas ve Wimbledonu o postup do třetího kola proti Číňance Chang, zatím stav 4-2 a teď je 15:30 z pohledu české hráčky po nepovedeném backendu po čáře. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Vláda nedala prezidentovi mandát na summit NATO, kabinet podle něj omezil i jeho doprovod. Česká armáda dostala od americké darem za pomoc Ukrajině útočná vozidla. Tenistka Muchová bojuje o postup do třetího kola Wimbledonu s Číňankou Chang. Na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem na Liberec brzdí provoz nehoda a počasí zítra bude většinou polojasno. Večer začne na severozápadě přibývat oblačnost, přidá se déšť a teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj mu ho kabinet neposlal v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje, o čem bude Česko na summitu mluvit a podle jakých instrukcí bude delegace postupovat. Podle Pavla taky vláda zredukovala jeho doprovod a jmenovitě určila, kdo bude jeho součástí. Prezident to označil za bezprecedentní chování. Chrudimští výsadkáři přebírají první část nových lehkých bojových vozidel Flyer 72 Heavy Duty. Celkem jich dostanou 640. Jde o dar vlády Spojených států amerických za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. Nová vozidla jsou zatím bez vybavení. Nést ale můžou i otočnou kulometnou věž nebo minomet, popisuje velitel pluku Petr Tesařík.
5: Flyer s Defense Ambizí 5 základních konfigurací, my dostaneme do Heavy Duty 72 a ta je 6-místná. Integrátor to bude dělat do dvou verzí, jedna je velitelská a druhá je bojová.
4: Do vybavení a servis výsadkových aut zajistí česká zbrojovka STV Group. Slovensko ode dneška přebírá předsednictví takzvané Vyšegrádské čtyřky. V následujícím roce chce hlavně posílit spolupráci s ostatními členy, tedy Českem, Polskem a Maďarskem, která v minulosti oslabila kvůli rozdílným postojům, například k válce na Ukrajině. Další z priorit je podle Bratislavy obnovení politické váhy V4 v rámci Evropské unie.
6: Premiér Robert Fico už dříve zdůraznil, že Slovensko se zaměří především na témata, která členské země spojují.
7: Boli jsme velmi silný. Chceme být opět velmi silný.
6: Bratislava se podle Fica hodlá soustředit například na energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost evropského průmyslu nebo ochranu vnějších hranic Evropské unie. Slovensko zároveň přebírá vedení V4 v době, kdy se členské státy nadále rozcházejí v pohledu na Rusko. Napětí mezi Bratislavou a Budapeští vyvolal i slovenský zákon, který trestá zpochybňování poválečného uspořádání a Benešových dekretů. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Příčiny jsou hlavně zdravotní a ekologické, vysvětluje to Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
8: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jejího použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu rtuti. To znamená od její těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
4: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese.
9: Sport. Tenistka Karolína Muchová hraje ve druhém kole Wimbledonu proti Číňance Chang. Utkání vidí v Londýně Jaroslav Plašil.
10: Karolína Muchová vede 5-2 v prvním setu, je teď na příjmu, hraje s Číňankou, se kterou má velmi pozitivní vzájemnou bilanci 3-0 bez ztráty setu, teď tedy 5-2, 0-30 z pohledu Karolíny Muchové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Barbora Krejčíková se v boji o postup do třetího kola utká s vítězkou letošního Roland Garros ruskou Andrejevovou. V českém duelu se pak střetnou Kateřina Siňaková a Nikola Bartuňková. Fotbalisty Anglie čeká na mistrovství světa úvodní duel play-off proti Demokratické republice Kongo. Ten začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který odvysílá od 22 hodin i utkání Belgie-Senegal a od 2 v noci zápas Spojené státy americké, Bosna a Hercegovina.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D10 směru z Prahy do Liberce popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Na kilometru 42 havarovalo osobní auto, skončilo na střeše v příkopě. Na místě záchranáři projedete pouze levým pruhem a zdržíte se asi 15 minut od sjezdu na Bezděčín. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí velmi dlouhá kolona, hlavně kamionů. Podle našeho zpravodaje je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici.
12: Kamiony stojí už od nějakého 14 km. Tady na tu Kbelskou fakt už to má 14 km.
11: Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. I na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně. Od 9. kilometru je to až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním se vyplatí sjet na loděnici, obět to po 605. Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech. Musí regulovat vjezdy do tunelu. Na D1 v Brně v obou směrech kolony před omezením u bratislavské D2. Osobním autem počítejte jak z Prahy, tak od Vyškova asi 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
13: Karolína Muchová s Číňankou Chang na Wimbledonu, možná tam skončí první set a proto se vydáváme právě do All England Clubu za Jaroslavem Plašilem.
10: Ano, určitě je to přání Karolíny Muchové, podložené na výsledku aktuálním 5-3 a k tomu ještě 15 obě teď v tuto chvíli. Karolína Muchová vedla 15-0, ale teď soupeřka dokázala srovnat Karolína Muchová a mluvil jsem o tom, nechci raději nic předpovídat, vypadá skvěle na kurtu, ale jeden okamžik a může být všechno pryč, už se jí podařilo v uvozovkách jednou uklouznout a to je vždycky nepříjemné. Okamžitě si pak přestávce mezi gemy snažila promasírovat stehenní sval na pravé noze. Takové věci se právě na trávě mohou stát okamžitě, nepředvídatelně a všechno je rázem pryč. Takže jakékoliv prognózy nechme stranou. Karolína Muchová se teď soustředí, aby uzavřela první sadu 5-3, 30-15, zatím pro českou hráčku. Na druhé straně má soupeřku z Číny, která teď tedy stojí na levé straně své polovičky dvorce. Těžký servis končí za čarou, takže teď nemusí Chang vracet podání Karolíny Muchové, kterou může na servisu uklidňovat to, že už nějaké breakové příležitosti soupeř odvrátila a že sama naopak mívá šance při servisových gemech Chang, ale teď Číňanka tlačí na Karolínu Muchovou v koncovce první sady 5-3, 30 obě, teď hraje nebojácně. Chang ostatně, ona to tak má v sobě, že se snaží hrát velmi agresivně, až někdy i strojově, ale samozřejmě je to typická taková východoasijská škola, není to nic výjimečného, nic, co by vybočovalo z tohoto regionu nějakým způsobem výrazněji. Teď Karolína Muchová se snaží zaservírovat, což se jí teď úplně nedaří v tomto servisovém gemu, kdyby si potřebovala pomoci prvním podáním k dobrým bodům a rychlým bodům hlavně, tak teď musí hrát přes druhý servis a ten okamžitě pokaždé atakuje Chang výtečným způsobem, krásný return přímo k čáře a Karolína Muchová s tím vůbec nic nemohla dělat, takže že je tady další breaková šance už předchozím servisovém gemu, ve kterém právě bylo to nešťastné podklouznutí, tak tam už Karolína Muchová opakovaně odvracela breakové šance soupeřky, to se jí povedlo odvrátit. Teď tedy další taková podobná výzva 5-3, 30-40 z pohledu české hráčky, která teď servíruje velmi dobře, ale Chang vrací, ovšem už jenom na raketu připravené Karolíny Muchové, která si krásně otevřela dvorec servisem ke vzdálenější lajně, do vzdálenějšího růžku vytáhla Chang hodně do strany a pak už si šla pro vítězný balonek směrem k síti. Krásně zkontrolováno, pod velkou kontrolou zahraný forehand přesně do růžku na druhou stranu dvorce. Pěkně odvrácený breakový míček soupeřky 5-3 a teď schoda Karolína Muchová ještě nemůže podávat, protože Číňanku Chang teď vyrušilo něco po její pravé ruce v té části hlediště na dvorci číslo 3, takže Karolína Muchová až teď bude servírovat za stavu 5-3. O kousíček to zase nevyšlo s prvním podáním, to je škoda. Tak teď si Karolína Muchová nepomůže až na výjimku prvním servisem, takže zase druhé podání a zase se dá očekávat, že Chang to spustí, ale ani nemusí, protože Karolína Muchová dělá dvojchybu a tak teď soupeřku dostává do výhody a sama ještě oddaluje konec první sady nechtěně. Karolína Muchová hraje s Chang 5-3, soupeřka má teď výhodu a rychle si můžeme také říct, že na dvorci číslo 12 spolu stále hrají a ještě minimálně jeden set hrát budou Marton Fučovič a Lerner Tien. Fučovič vede 2-1 na sety v tuto chvíli, ten přemožitel Dalibora Svrčiny si odskočil z kurtu, takže další přestávka a další průtahy, protože připomínám, na dvorci číslo 12 by měli hrát Nikola Martuňková s Kateřinou Syňakovou, vzájemný duel, ale ještě předtím tam bude krátká dohrávka mužského nedohraného zápasu. Teď tedy Karolína Muchová a pokus odvrátit breakovou šanci hodně přiriskovala Karolína Muchová. Teď je svůj forehandový úder k čáře, zatím se jí to vyplácí. Chang teď ale vybírá neuvěřitelně balonky Karolíny Muchové a teď zase naopak je v defenzivě česká hráčka, která se teď hodně omlouvá soupeřce, ale zároveň je ráda, abych to rozšifroval, tak je to schoda s pomocí pásky. Teď udělala bod Karolína Muchová, ale byla v těžké obrané pozici. Jeden backhand ze spodní rotací podržel, pak už v trošku lepší pozici se dostala k backhandu obouruč, snažila se o úder pučáře tam, kde je síť nejvyšší a páska teď pomohla české hráčce, protože balonek se jen překulil na druhou stranu a Chang nemohla zahrát. Tento moment Karolínu Muchovou rozhodně posílil, než by to bylo naopak. Následovalo ESO 5-3 a je to teď tedy první setball pro Karolínu Muchovou v tomto zápase. Turnajová desítka hraje proti Chang a opakovaně teď odvrací breakové šance soupeřky, což samozřejmě přidává na sebejistotě a naopak to může na druhé straně trošičku stahovat sebedůvěru Chang dolů. Ale ještě není samozřejmě konec. Teď už ano, po té, co Chang netrefila balonek ideálně po odskoku, trefila rám rakety, tak je to konec první sady 6-3 pro Karolínu Muchovou. Za chviličku začne druhý set z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

Karolína Muchová tedy vyhrála první set druhého kola na Wimbledonu nad Číňankou Chang, vede 1-0, poté co první sadu zvládla poměrem 6-3, na tu druhou se samozřejmě ještě vydáme do All England Clubu. Máme pro vás ale ještě aktuality o jiné tenisové hráčce, která je opravdovou legendou v tomto sportu. Serena Williamsová se totiž při návratu na travnatý Grand Slam po 4 letech podvrtla v tom úvodním zápase, který už odehrála, pravé koleno, zkazala to prostřednictvím své agenty, když vypadla s Australankou Mayou Jointovou, tak si přivodila tohle zranění. No a znamená to, že je v ohrožení její start ve čtyřhře, ale ona pořád věří, že si zahraje i double se svojí sestrou Venus. Ona dostala stejně jako pro dvouhru od pořadatelů divokou kartu. Sice už si vyzkoušela po tom červnovém návratu na kurty čtyřhru s jinými soupeřkami, tedy s jinými spoluhráčkami, s Kanaďankou Viktorií Bokovou, a také se představila v Berlíně, nastoupila tam i s Karolínou Muchovou, ale o tohle by určitě fanoušci na Wimbledonu neradi přišli. No a pokud se to stane na Radiožurnálu Sport, budeme u toho.

0: Stále není jasné, jak to bude v české nejvyšší fotbalové soutěži v příští sezóně. Kdo bude hrát místo Karviné a jak to bude v evropských pohárech? Mluvil o tom předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda v rozhovoru s Tomášem Pancířem.
1: Klub MFK Karviná byl etickou komisí fotbalové asociace potrestán v kauze ovlivňování výsledku vyřazením z ligy. Vítězstvím v poháru se přitom Karviná kvalifikovala do evropských pohárů. Máte od UEFA v tuto chvíli nějaké aktuální informace, jak to s Karvinou potažmo s českými zástupci v evropských pohárech dopadne?
2: Tak samozřejmě jako předseda fotbalové asociace jsem v kontaktu s vlastně UEFA teď po dobu těch posledních týdnů na, řekněme, každodenní bázi a jsou to nezávislé orgány, ať už je to etická komise, FAČRu, já mám radost, že ta nezávislost se jako drží a funguje to dobře, ale myslím si, že můžeme očekávat nějaké rozhodnutí v řádu dnů. Dneska je, nevím, co za den, ale...
1: Dneska, když natáčíme, tak je středa, tak do konce toho týdne by to mělo být.
2: Myslím si, že se může rozhodnutí očekávat během jednotek dnů.
1: Spekuluje se o tom, že Karviná nebude hrát evropské poháry. Směřuje to k tomu?
2: Je to jedna z možností. Nechci teď předcházet, protože mi to nepřísluší, ale ty možnosti jsou vlastně, ty varianty jsou i to, že Karviná tam nebude a tím, že vlastně i Karviná nějakým způsobem stáhla vlastně tu možnost na odvolání, což bylo i veřejně oznámeno, tak je vidět, že chce i tomu pomoci i v té situaci, která prostě je složitá pro Karvinou, tak že chtějí pomoci i tomu rozvoji českého fotbalu a uvidíme, jestli se to všechno zvládne tak, aby opravdu celý to rozhodnutí, které padne nezávislý ze strany UEFA orgánů, bylo správný a pomohlo i českému fotbalu.
1: To znamená, že směřujete a doufáte, že Česko nepřijde o to páté místo, že tak, jak by to mělo být podle řádu v případě, že Karviná nebude hrát, tak do evropských pohárů postoupí Jablonec. Chápu to dobře?
2: Přesně tak. Jo. Těch variant je několik. Samozřejmě je to posun všech těch klubů, který mají tu patřičnou soutěž evropskou hrát, nebo je to posun Jablonce. Takže já věřím, že to rozhodnutí bude tak, abychom o to místo nepřišli. Děláme proto jako maximum. Na druhou stranu tomu, co v lidi nemůžeme a poskytujeme absolutní součinnost, ať už ze strany etické komise. I Karviná teď pravděpodobně poskytuje součinnost těma krokama, který dělá. Takže já si myslím, že během pár dnů budeme vědět a nechci předjímat. Není tam žádná garance v tento moment, protože jsou to opravdu nezávislé orgány. Nefunguje to tak, jak si někteří představují, že se někdo někde ovlivní a řekne. Takže děláme pro to maximum.
1: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport, předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
2: Já děkuju moc za pozvání a děkuji za možnost tady s váma hovořit o českém fotbale.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Hostem Radiožurnálu Sport v pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem byl a bude předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. Dlouhý rozhovor o české reprezentaci, o mistrovství světa a také o novém možném reprezentačním trenérovi uslyšíte zítra právě na naší stanici.

Česká volejbalová reprezentace do 22 let. Dnes se hraje od 16 hodin zápas proti Bulharsku. Pokud čeští volejbalisté vyhrají, budou mít jistotu semifinále mistrovství Evropy. Právě hráčů do 22 let, to se hraje v Portugalsku. Na radiožurnálu Sport vás o výsledcích průběžně budeme informovat.

0: Radiožurnál je 15.30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem ohledně summitu NATO v Ankaře. Vláda podle něj splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v dopise, který získala ČTK. Pavel v posledních dnech usiluje o osobní setkání s Babišem. Zatím totiž nedostal od vlády mandát a kabinet mu taky podle něj zredukoval delegaci na summit, který bude za týden. Vláda prezidenta do delegace původně vůbec nezařadila. Účast mu umožnilo až opatření ústavního soudu. Meteorologové vydali další výstrahu před silnými bouřkami. Během dne mají zasáhnout celé území Česka, kromě západu Čech. Informoval o tom Český hydrometeorologický úřad. Nejsilnější budou bouřky na Moravě a ve Slezsku. Tam mají padat i kroupy. Později odpoledne meteorologové očekávají silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Varují taky před přívalovým deštěm. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko omilostnil 32 vězňů, udělal tak v předvečer státního svátku. 28 propuštěných bylo odsouzených za extremismus. Běloruské úřady toto obvinění často používají proti odpůrcům autoritářského režimu. Podle běloruské lidskoprávní organizace Vyjasna ale ve vězeních zůstává stále přes 800 politických vězňů. A nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek opět mírně vzroste. Benzín budou řidiči v Česku tankovat za 40 korun a 64 halířů. Zdraží tak oproti dnešku o 8 halířů. Nafta bude stát o 13 halířů víc než dnes. Litr lidi koupí maximálně za 36,74. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července. Sport. Tenistka Karolína Muchová bojuje na Wimbledonu o postup do třetího kola. Její duel s Číňankou Chang sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
2: Karolína Muchová vyhrála první sadu 6-3, v té druhé vede 3-2 s breakem a půjde podávat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi taky u Kolína na silnici 38. Na D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony v Mladé Boleslavi. Na kilometru 42 havarovalo osobní auto, skončilo a na střeše v příkopu. Průjezdný pouze levý pruh a zdržíte se 15 minut od sjezdu na Bezděčín. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí už asi 15-kilometrová kolona. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici. Směrem na Hloubětín už se tam jede pouze jedním pruhem. Je to kolona hlavně kamionů. V pravém pruhu osobním pojedete rychleji, v tom levém pruhu zpomalíte výrazněji až u zdib. Hodně ucpaná je i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, aktuálně od 10. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech a často se zastavíte i v levém pruhu. V Praze vůbec velmi silný provoz i v centru města je silná odpolední špička. Na D1 ucpané příjezdy do Brna v obou směrech. Delší je fronta z Prahy, táhne se od sjezdu na Ostrovačice až k omezení. Často pojedete pomalu i v tom levém pruhu osobním autem. Na silnici 38 z Poděbrad do Kolína brzdí provoz nehoda v obci Pňov. Dvě osobní auta a kolona je tam pouze od Poděbrad až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, jen na východě zpočátku až zataženo a ojediněle ještě déšť. Večer pak začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později se opět přidá déšť. Nejvyšší teploty zítra 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Tenisce Karolíně Muchové se na tenisovém Wimbledonu proti Číňance Changové daří, vyhrála první sadu a v té druhé je to také pozitivní z českého pohledu. Více informací má přímo z místa Jaroslav Plašil.
1: Ano, je to vlastně dost podobné jako v prvním setu, který Karolína Muchová, připomeňme, vyhrála 6-3, teď je to 4-2, dokonce teď 30-0 při podání soupeřky, která teď dělá dvojchybu, takže už 40-0 vede Karolína Muchová, která odskočila také na začátku sady, získala vedení 3-1, získala vedení breaku a ten by teď mohla ještě zdvojnásobit, protože je to teď 4-2 a 40-0 ještě pro Karolínu Muchovou, která je teď na příjmu, takže parádně rozehraný zápas 6-3, 4-2, 40-0. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Karolína Muchová podává na vítězství ve druhém kole Wimbledonu proti Číňance Changové. Vydáváme se do All England Clubu. Je u toho Jaroslav Plašil.
1: Karolína Muchová teď servíruje na výhru v zápase 6-3, 5-2, 30-0 na dvorci číslo 3. By mohlo být brzy hotovo, zvlášť když teď Číňanka Chang kazí, hraje do sítě, return nepovedený, ale podání bylo hodně těžké, takže Karolína Muchová má teď matchboly za stavu 6-3, 5-2, vede teď 40-0 a tak je to teď jenom jeden balonek od toho, aby si Karolína Muchová zahrála ve třetím kole. Česká hráčka teď servíruje přesně na téčko do růžku a slaví přímý bod z podání a také konec zápasu. Postup do třetího kola. Spokojený realizační tým, ve kterém jsou teď tady v Wimbledonu nebo v Londýně Jaroslav Blažek, kondiční kouč, a pak také Sven Grenefeld, trenér, který od začátku sezony, tehdy to bylo jenom na zkoušku, ale pomáhá Karolíně Muchové, a jak se ukazuje, i tato spolupráce svědčí oběma, protože Karolína Muchová zažívá parádní sezonu a teď ve Wimbledonu už je ve třetím kole. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Ještě jednou to připomeneme a rádi ve druhém kole Wimbledonu Karolína Muchová porazila Číňanku Chang 2-0 na sety 6-3 a 6-2 konkrétně. Dnes se ještě představí tři české tenistky na travnatých dvorcích v All England Clubu. Barbora Krejčíková proti Miře Andrejevové. Tam to naším kvalifikovaným odhadem typujeme zhruba na 18. hodinu, kdy by tenhle zápas mohl začít. Ještě o něco dříve by teoreticky mohly na kurt přijít Kateřina Siňáková a Nikola Bartuňková. Hrát budou proti sobě možná snad už za hodinu a půl, ale je to jen odhad a záleží to ještě na mnoha a mnoha předchozích výsledcích. Každopádně ve chvíli, kdy se začne hrát, Radiožurnál Sport bude u toho. A teď už se budeme zase věnovat fotbalu. Kdybyste měli vyjmenovat základní jedenáctku Francie z vítězného finále fotbalového mistrovství světa z roku 1998, možná byste měli největší problémy se jménem hrotového útočníka. Na téhle pozici nastoupoval a nastoupil Stéphane Guivarch, který patřil do francouzského základu prakticky jen v době šampionátu a po kariéře se z fotbalového prostředí vytratil úplně. A proto o něm teď budeme mluvit v pravidelném středečním povídání o současném životě bývalých sportovců. Ve studiu už je Tadeáš Skalický. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Guivarchovo jméno už nejspíš mnozí posluchači zapomněli. Připomeň jeho fotbalovou kariéru.
1: Útočník narozený v roce 1970 zažil největší individuální úspěch v roce 1997, kdy se stal nejlepším střelcem francouzské ligy. V tomto období se taky dostal do reprezentace, za kterou odehrál 14 zápasů a vstřelil jediný gól. Při domácím mistrovství světa v roce 1998 nastoupil do 6 ze 7 zápasů a neskóroval vůbec, za což jako hrotový hráč sklízel i přes zisk zlaté medaile kritiku. Titul světového šampiona paradoxně započal negativní zlom v Guivarchově kariéře, protože ho po turnaji přestoupil do Newcastlu a v anglické Premier League vyhořel. Po necelém roce ho Newcastle prodal do Glasgow Rangers, ani tam dlouho nevydržel, vrátil se do Francie a kariéru ukončil v roce 2002.
0: No a čemu se věnuje od té doby?
1: Po konci kariéry se vrátil do rodného městečka v Bretani, kde pečoval o nemocného otce. Jednou se mu v domě polámal kotel a když zavolal opraváře, přišel jeho kamarád z dětství. Dali se do řeči a kamarád přišel s tím, že chce rozjet obchod z bazény. Guivarch mu nabídl počáteční investici a od té doby v této firmě sám taky pracuje jako prodejce bazénů. Popsal to v jednom ze starších rozhovorů, ve kterém mluvil taky o tom, že fotbalová kariéra mu při přechodu do civilního zaměstnání hodně pomohla. Zároveň ho ale při práci trochu zdržovala. Někteří zákazníci si totiž chtěli povídat hlavně o fotbale a tak se po dokončení obchodu s mistrem světa ještě dlouho bavili o jeho zážitcích ze sportovní kariéry.
0: Zmínil jsi, že Guivarch o tom mluvil v rozhovoru, který byl starší. Jak často komunikuje s médií?
1: Právě že takřka vůbec a nejde jenom o novináře. Guivarch se straní taky svých bývalých spoluhráčů. Když se francouzští mistři světa z roku 1998 sejdou na nějaké společenské akci, útočník vždy chybí. Záložník Emmanuel Petit jednou zmínil, že Guivarchova absence jeho spoluhráče mrzí a na dálku ho tak trochu přemlouval, ať mezi ně zase někdy přijde. Zatím se tak ale nestalo. Guivarch už v minulosti naznačil, že s fotbalem nechce mít nic společného, hlavně kvůli kritice po vyhraném mistrovství světa, kdy si místo užívání největšího životního úspěchu četl o tom, že je špatný hráč. Že se z něj stal tak trochu samotář, potvrzuje i jeho největší koníček. Hodně času totiž tráví na rybolovu.
0: No tak to byl Tadeáš Skalický, povídali jsme si o Stéphanovi Guivarchovi, že nedal gól během mistrovství světa, to není první ani poslední francouzský útočník, kterému se to povedlo. Olivier Giroud byl vlastně kritizovaný za to samé a Francie v roce 2018 jakou parádu dokázala udělat tehdy v Rusku. Každopádně díky za to.
1: Síla útočníka není vždy jen v gólech, naslyšenou.

Začaly letní přípravy fotbalových klubů, a to i ty herní. Fotbalisté Baníku Ostrava v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu Kroměříž 3-1 a zvládli vítězně premiéru i pod novým trenérem Romanem Skuhravým. Pardubice v prvním ze dvou dnešních duelů na soustředění v Rakousku remizovali s polským klubem Opolí 1-1. Čeká je ale ještě jedno utkání, a to proti slovenské Žilině zhruba od 17 hodin.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Vláda zatím neposlala prezidentovi mandát na summit NATO. Francie chce podpořit porodnost delším poporodním volnem. O účasti fotbalistů Karviné v evropských pohárech se podle předsedy FAČRu rozhodne v nejbližších dnech. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy popojíždí dlouhá kolona. A počasí zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť a teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel zatím nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj vláda zřejmě očekává, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Pokud ho prezident neobdrží, nemůže se pozicí vlády řídit, vysvětluje mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
6: Samotnou účast prezidenta na jednání to samozřejmě neznemožňuje, ale z hlediska koordinace zahraniční politiky jde o nestandardní situaci. Navenek to může vytvářet dojem, že jednotliví ústavní činitelé nevystupují na základě společně koordinované pozice České republiky.
5: Šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že prezident mandát určitě dostane. Podle něj bude součástí podkladů pro všechny členy delegace. Summit se koná v Ankaře 7. a 8. července. Poslanci se příští týden sejdou na dvou mimořádných schůzích. V úterý je čeká projednávání znovu zavedení EET ve druhém čtení. Zákon totiž chtějí schválit ještě před letní přestávkou poslanecké sněmovny. Platit má od ledna příštího roku, doplňuje předseda dolní komory parlamentu Tomio Okamura z SPD.
7: Třetí čtení by proběhlo 15.7. ve středu. A tím bychom měli tento zákon hotový. Znovu zdůrazňuji, že jsme tam prosadili tu výjimku pro malé živnostníky do 1 000 000 korun, že budou mít na výběr mezi EET paušální daní.
5: Další mimořádnou schůzi svolal předseda sněmovny Okamura na středu, kdy se budou poslanci věnovat hlavně navýšení plateb za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Rodiče ve Francii mají ode dneška nárok na delší poporodní volno. Vláda tak bojuje s nižší porodností.
8: Nové poporodní volno prodlužuje mateřskou nebo otcovskou dovolenou. Rodiče si ho můžou vzít současně po sobě nebo si ho rozdělit na dvě části. První měsíc mají rodiče proplacený na úrovni 70% svého platu, druhý měsíc na úrovni 60%. Cílem je, aby rodiče mohli strávit víc času se svými dětmi a přitom měli zajištěný příjem. Prezident Emmanuel Macron v této souvislosti mluví o demografickém znovu vyzbrojení. Loni Francie vůbec poprvé od konce druhé světové války zaznamenala vyšší počet úmrtí než narození. Podle statistického úřadu tento vývoj souvisí s nižší plodností i s tím, že zástupci generace tzv. Baby boomerů postupně umírají. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne řadu premiér a celkem 137 snímků. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
9: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočili držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
0: Sport.
10: Tenistka Karolína Muchová je ve třetím kole Wimbledonu. Číňanku Chang porazila ve dvou setech. Dnes ještě budou hrát Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové a ve vzájemném utkání se střetnou Kateřina Siňaková s Nikolou Bartuňkovou. V kauze fotbalové Karviné by měla Evropská fotbalová unie UEFA rozhodnout v nejbližších dnech. Slezský klub už potrestala za pokus o ovlivňování zápasů etická komise fotbalové asociace vyloučením z nejvyšší tuzemské ligy. Karviná si ale zároveň vítězstvím v MOL Cupu vybojovala místo v evropských pohárech a o to může teď přijít. Předseda fotbalové asociace David Trunda doufá, že slezský celek UEFA případně nahradí Jabloncem a nevezme Česku účastnické místo v Evropě. Řekl to na radiožurnálu Sport.
11: Myslím si, že můžeme očekávat nějaké rozhodnutí v řádu dnů. Nechci teď předcházet, protože mi to nepřísluší, ale ty varianty jsou i to, že Karviná tam nebude. Takže já věřím, že to rozhodnutí bude tak, abychom o to místo nepřišli. Děláme proto jako maximum.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: A nehoda na D1 za Šmejkalkou a ucpaná dálnice D8 před Prahou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za omezením u Šmejkalky. Na mostě přes Sázavu na kilometru 27,5 po nehodě blokovaný levý pruh. Na místě už šipka a brzdí se prudce v dešti. Na D1 připomínáme kolonii na příjezdu do Brna v obou směrech. Delší je fronta z Prahy od sjezdu na Ostrovačice pro osobní asi na půl hodiny. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem velmi dlouhá kolona. Od 12. kilometru se sune místy v levém pruhu až do Gbelské ulice. Tam dnes začala oprava vozovky a směrem na Hloubětín už se jede pouze jedním pruhem. Ucpaná i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy od 9. kilometru až na okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním to pojedete přes půl hodiny. Pozor dejte i na strakonické dálnici D4 na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Jíloviště vyletělo auto mimo vozovku. Vážnější nehoda.
14: Sjíždějí se tam hasiči, všechno možný. Je tam kolona, ale ne moc dlouhá. Levej pruh je nějakým způsobem průjezdnej.
13: A ještě silnice 38 z Poděbrad do Kolína v Bňově. Nehoda, tvoří se tam dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
15: Výsledku Karolíny Muchové na Wimbledonu, ta postoupila do třetího kola. Přidáváme ještě jeden, světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska. Ta si ve druhém kole travnatého Grand Slamu poradila 6-1 a 7-6 s Američankou McCartney Kesslerovou.
12: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Americké fotbalisty čeká dnes nad ránem první zápas vyřazovací fáze na domácím mistrovství světa. Hrát budou v San Francisku proti Bosně a Hercegovině, pro kterou půjde vůbec o první účast playoff. Kdo vyhraje na hřišti, to se dozvíte z přenosu radiožurnálu Sport, ale už teď je vítězem malá bosenská restaurace nedaleko stadionu. V těchto dnech se z ní stalo poutní místo natěšených bosenských fanoušků za vůní čevapů, nebo jak je známe, čevapčiči, a bosenské kávy se tam vydal náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Přicházím ještě před otvírací hodinou, ale tohle neformální bosenské centrum u San Francisca už zažívá nájezd fanoušků v bosenských dresech. Pije se raní káva a mluví se o fotbale.
2: Bosna je malá země, to je veliký úspěch.
1: Jako první štamgasti přišli místní Bosňané, Vlado žije v Americe už skoro 30 let, ale fandit prý bude Bosně, stejně jako Sejfo, ten si k tomu oblékl i bosenský dres.
3: Ale navíjám za Bosnu.
4: Sarajevo in Bosnia.
1: Vcházím do restaurace s Mirzou Avdičem, synem majitele. Všude kolem nás výzdoba připomínající zimní olympijské hry v Sarajevu 1984, bosenské vlajky a samozřejmě nesmí chybět tradiční mosazná nádoba na přípravu kávy.
5: Já vidím jazzu.
6: Jazzva, as you know, it's one of the essentials for, you know, Bosnian.
7: Jak víte, tak jazzva je základ pro Bosňany a Balkánce obecně. Nejde začít den bez bosenského kafe. Bez něj je člověk pak nabručený. Jsme na to hrdí, že tu kromě jídla můžeme lidem z celého světa ukázat i obrázky Sarajeva, představit jim Bosnu a Hercegovinu a ukázat, že jsme hostili olympiádu. Jako by to bylo včera. Z čeho mám opravdu radost, že se vždycky vracejí. Hostům u nás chutná jídlo, ale taky se tu cítí, jako kdyby přišli na kafe ke mně nebo k tobě domů. Můžou zůstat, jak dlouho chtějí. Povídat si, nikdo jim hned nenese účet a nevyhání je, když dojedí, jak je tady v Americe zvykem. Na Balkáně je pohostinnost opravdu důležitá. Restaurace tam není jen biznis ve stylu odevzdej peníze a nashledanou. A o to se snažíme, aby se u nás lidi opravdu cítili aspoň trochu jako v Bosně.
1: Zjevně se to daří, protože mezi tím se restaurace zaplnila. Když zavřu oči a poslouchám lidi kolem i hudbu, připadám si opravdu jako někde v Sarajevu, v Mostaru. Kolem mě je to taky samý bosenský dres a zájemci si tu za $20 můžou doplnit výstroj o bosenskou fotbalovou šálu, ale hlavně se posilnit jídlem, na které jsou zvyklí. Majitel Ramis mi nese burek se špinátem a sýrem a všude kolem voní čevapy.
7: Tamhle vidíte lepinu, náš domácí chleba, který tu pečeme každé ráno, abychom ho měli čerstvý. Máme samozřejmě čevapy, pálivé klobásky nebo burek. Máme teď zjednodušené menu, protože čekáme spoustu lidí, tak aby nikdo moc dlouho nečekal. A jedeme až do vyprodání zásob. Hrát tady fotbalové mistrovství světa proti Američanům, to bude moc zajímavý zápas plný emocí. Bosenští fotbalisti se už teď zapsali do historie, když postoupili do playoff a vůbec sem na šampionát. Byli jsme opravdu hrdí, když v kvalifikaci porazili Itálii.
1: Usmívá se majitel syn Mirza. On sám je judista, který sní o tom, že by Bosnu a Hercegovinu mohl reprezentovat za 2 roky na olympijských hrách tady nedaleko v Los Angeles. Dnes ale bude obzvlášť držet palce fotbalistovi, kterého kdysi do evropské špičky vyslalo angažmá v Teplicích.
7: Edin Džeko je úžasný hráč, ale ještě lepší člověk. Jednou jsem se s ním osobně setkal, když jsem byl malý kluk a on ještě hrál v Sarajevu za Željezničar. Bylo to v jedné kavárně, dal mi autogram, ale bohužel už ho nemám. Víte, jak to je, když maminky uklízí dětem v pokoji. Takhle jsem o ten podpis přišel, ale je to pěkná vzpomínka. A kdo ví, třeba sem k nám přijde na čevapy, to by nás potěšilo.
1: Říká Mirza Avdič z bosenské restaurace Eurogrill nedaleko stadionu, kde Bosna a Hercegovina nastoupí ke svému historicky prvnímu zápasu vyřazovací fáze mistrovství světa proti domácím Američanům. Ze Santa Clary u San Francisca, Jan Kaliba, Radiožurnál.

Česká mužská volejbalová reprezentace právě teď bojuje v posledním zápase základních skupin o postup do semifinále mistrovství Evropy do 22 let. Celý turnaj se hraje v Portugalsku. Češi už prohráli s Francií v prvním zápase, ale v pěti setech, což jim přineslo 2 body do tabulky, potom porazili velmi silnou Itálii, to znamená tým, se kterým prohráli v semifinále mistrovství světa na podzim, protože stále se jedná o ty samé týmy. Tehdy to bylo mistrovství světa do 21 let, teď jde o mistrovství Evropy do let 22. No a pokud dnes porazí Bulharsko, tak se nemusí ohlížet na jakékoliv další výsledky a postupují mezi 4 nejlepší týmy na tomto kontinentě. Češi ale vůbec nevstoupili s Bulharskem do toho zápasu. Dobře, prohrávali už o 6 bodů, 7-13. Aktuálně se ale zmátožili a stav je 14-15 z pohledu českého týmu. Dál o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

Turnajová desítka Karolína Muchová postoupila na tenisovém Wimbledonu do třetího kola. Slyšeli jste to v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Číňanku Chang Shuai dnes porazila v All England Clubu 6-3 a 6-2. V boji o osmifinále narazí na Tajku Mananančaju Gavangekovou. O postup do třetího kola ale zabojují další tři Češky. Jednak předloňská šampionka Barbora Krejčíková, ta vyzve nasazenou pětku a vítězku letošního Roland Garros Miru Andrejevovou z Ruska. No a potom je tu ještě české derby, kdy proti sobě nastoupí Kateřina Siňáková a Nikola Bartuňková. Kdy přesně se tyhle dva další české zápasy začnou odehrávat, je složité odhadnout. Nejspíš to české derby přijde na řadu o něco dřív po 17. hodině. Barbora Krejčíková si nejspíš ještě nějakou další hodinku počká. Nicméně, jakmile zápasy začnou, uslyšíte o tom v pravidelných vstupech.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
6: Sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta k vedoucím stálých misí. Vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací by mohl nově pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Teď o nich rozhoduje prezident republiky. Jde o zástupce organizací, jako je Evropská unie, NATO a OSN. Návrh změny zákona schválila sněmovna. Lidi se objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak asi čtyřnásobně překročil původní očekávání ministerstva financí. Resort o tom informoval na svém webu. Možnost podle něj do konce června využili desítky tisíc lidí. Do dluhopisů mohli investovat nejméně 1000 a nejvíc 3 miliony korun. Teď musí peníze uhradit nejpozději do 7. července. Do Portugalska přichází vlna silných veder. Meteorologové očekávají teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Server veřejnoprávní RTP s odvoláním na Portugalský institut pro moře a atmosféru odhaduje, že horka potrvají až 10 dní a postihnou prakticky celou zemi. Portugalská vláda v rámci boje proti extrémnímu počasí představila několik nových opatření. Mezi nimi je i poskytování dočasných přístřešků v každé obci nebo příprava na nárůst poptávky po zdravotnických službách. V lisabonské a setúbalské oblasti kvůli počasí od zítřka platí červený stupeň pohotovosti. Začíná středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Po celý červenec nabídne setkání se spisovateli v Brně a Ostravě a část i na Slovensku. Kromě domácích tvůrců se letos představí autoři z Grónska.
0: Sport.
6: Tenistka Karolína Muchová si na Wimbledonu zahraje třetí kolo. Číňanku Chang porazila 2-0 na sety a čeká ji souboj s kvalifikantkou z Thajska Savankevovou. Do zápasu druhého kola dnes ještě nastoupí Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové. Nikola Bartuňková se střetne s Krajankou Kateřinou Siňakovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi, taky na plzeňské dálnici u Mýta. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony u Mladé Boleslavi. Osobní auto havarovalo na kilometru 42, skončilo na střeše v příkopu. Průjezdný pouze levý pruh, kolona 15 minut. Dálnice D4 s Příbrami do Prahy. Nehodu hlásíte u Jíloviště. Řidič nezvládl jízdu na mokré vozovce, skončil v příkopu. V pravém pruhu hasiči a dojíždí se do kratší kolony za hustého deště. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy hlásíte kolony za sjezdem na Mýto. Na kilometru 45 se srazila dvě auta, blokovaný levý pruh a je tam kolona na 10 minut. Na D5 se postojíte i na příjezdu do Prahy z Plzně. Hlavně kamiony od 9. kilometru a je to až na velmi ucpaný pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Na okruhu jsou před Ořechem kolony v obou směrech ve směru z D1 už od Jesenice. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem kolabuje doprava. Je to kvůli nově zúžené Kbelské ulici. Směrem na Hloubětínce už jede pouze jedním pruhem. No a na D8 se vytvořila kolona od 9. kilometru. Je to na 45 minut, než se dostanete na Kbelskou. Na další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě zpočátku až zataženo a ojedinělé s deštěm. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později se přidá déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách bude většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Česká beach volejbalová dvojice Ondřej Perušič a Matyáš Javoronok vyhrála úvodní zápas na turnaji nejvyšší kategorie ve švýcarském štátu. Izraelské duo Elazar Kuzmičov porazili Perušič s Javoronokem po obratu 2-1 na sety. No a v dalším utkání skupiny se zítra české jedničky utkají se svými krajany Šepkou a Sedlákem. I o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport. No a česká šestková volejbalová reprezentace teď bojuje na mistrovství Evropy do 22 let o semifinále. V posledním utkání základní skupiny v Portugalsku hraje proti Bulharsku, tedy výběr do 22 let. Je to prakticky totožný tým, který na podzim uhrál čtvrté místo na mistrovství světa 21-letých. Teď svěřenci Michala Nekolie hrají proti Bulharsku, které už nemá šanci postoupit, ale přesto nedávají Bulhaři Čechům nic zadarmo, protože Češi v prvním setu tohoto utkání prohrávali už o 6 bodů, ale dokázali se vrátit do hry a tahle sada a její koncovka zejména byly nakonec hodně dramatické. Češi před několika vteřinami první sadu ukončili vítězstvím 29-27 a tím pádem vedou 1-0. Bude to ještě dramatické.

0: 18-letá hokejistka Aneta Paroubková se stala nejlepší českou juniorkou uplynulé sezony. V ní hrála v Zámoří za celek Purcell Academy, no a s českou osmnáctkou vybojovala také bronz na mistrovství světa. Sobrankyní Plzně, která dostala svoji první pozvánku do seniorské reprezentace, si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Aneta Paroubková má za sebou příjemnou tečku za vydařenou sezonou. Stala jste se nejlepší českou juniorkou minulého roku, minulé sezony. Bylo to pro vás překvapení, že jste si převzala na gala večeru tohle ocenění?
2: Tak určitě to bylo velký překvapení. Dřív tady ta kategorie vůbec nebyla, takže když mi předem paní Sadělová zavolala, tak jsem byla překvapená a moc ráda. Byla jsem moc vděčná za to, že mi tu příležitost trenéři dali, a byla to super zkušenost vidět se tam se skvělýma lidma a převzít tohle ocenění.
1: Pochvalte sama sebe, za co myslíte, že jste byla oceněna za ten uplynulý rok?
2: Tak já nerada upřímně chválím sama sebe, protože já si stojím za tím, že to je hlavně tím týmovým úspěchem a tím, jak ten tým pracuje a jak ty holky vám v tom pomáhají, i kluci a trenéři, takže jsem za to hrozně vděčná všem, co mi v té cestě pomohli.
1: Týmový úspěch, tím myslíte bronz s českou osmnáctkou, na který jste dosáhla v té minulé sezóně?
2: Tak teďkon to byl třetí rok, co jsme získali medaily, takže to byly úžasné 3 roky, co jsem strávila v osmnáctce, a každý ten rok byl úplně něčím zvláštní a jinačí, a tenhle ten rok, co jsme získali bronz, tak jsme měli skvělou partu a s holkama to bylo super, takže ten týmový úspěch byl určitě nádherný.
1: Tu poslední sezonu jste strávila v Zámoří, jak velký to byl skok od těch domácích soutěží i těch, které jste hrála mezi hochy tady v Čechách za plzeňské Vlky třeba?
2: Tak byl to docela velký skok i tím prostředím, ale hokejově tak určitě, jak jsem hrála od malečka s klukama, tak určitě fyzičkou, co se týče jako fyzického hokeje. A taky si myslím, že ty holky víc hrajou jako tou mentální stránkou, že jsou takový víc chytřejší. A určitě se s těma holkama pracuje úplně jinak, je to úplně jiná atmosféra a funguje to v tom týmu úplně jinak, takže to byl velký skok.
1: Nestýská se vám po té klučičí kabině, protože když jsme dělali spolu rozhovor, tak jste si pochvalovala právě to, že hrajete mezi chlapci. Říkala jste, že co nejdéle to půjde, chci s nimi hrát.
2: Tak určitě mi to hrozně moc chybí, jako ta parta s těma klukama, tak to jsou hrozně skvělý vzpomínky, ale taky jsem se musela odrazit dál. Byl to takový obrovský můstek odrazovej a hrozně mi to posunulo dopředu, je to něco jiného, ale v budoucnu všichni víme, že prostě s klukama hrát nejde tak dlouho, takže to byl velký skok, ale hrozně si to užívám a myslím si, že to bude každý rok lepší a lepší.
1: Povídáme si s nejlepší českou juniorkou uplynulé sezony, hokejovou obránkyní Anetou Paroubkovou, která už ale dostala teď v létě také pozvánku do té ženské seniorské reprezentace. Tak jak se těšíte nejprve tedy na ty fyzické testy a pak soustředění, které vás čeká ještě teď v červenci?
2: Tak je to, jak říkám, skvělá příležitost. V 18. už jsem teďkon skončila, byl to můj poslední rok, takže teďkon musím na sobě makat a musím tomu věřit a snad dostanu šanci i v tom Ačku. A teď to začneme těma testama. Máme tam kemp v Chomutově, takže uvidíme, jak to půjde.
1: Nastěňuje své plány česká hokejová reprezentantka Aneta Paroubková. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Česká reprezentační spojka Valerie Smetková odehraje příští sezonu v týmu francouzského házenkářského mistra, tedy Brestu. Smetková bude ve Francii svěřenkyní jednoho z koučů českého národního týmu, Tomáše Hlavatého. Bývalá hráčka Mostu podepsala v Brestu roční smlouvu.
1: Radiožurnál Sport.
0: Jako kapitán dovedl Michal Kadlec fotbalové Slovácko k největším úspěchům v klubové historii a teď na to chce navázat prací v kanceláři. Dva roky po konci hráčské kariéry se totiž do klubu z Uherského Hradiště vrací, a to jako sportovní manažer. S fotbalem zůstával v kontaktu celou dobu, nejdřív jako agent, ale také jako televizní expert. Ve druhé zmíněné roli zažil i mistrovství světa v Americe.
2: I když se Michal Kadlec oficiálně stal sportovním manažerem fotbalového Slovácka až po návratu z mistrovství světa, už z Ameriky řešil třeba příchod trenéra Jana Jelínka po nečekaném konci předchozího kouče Romana Skuhravého.
3: Už tam mě nadávali, že jsem furt na telefonu, takže asi telefon teďka v posledních týdnech byl můj nejlepší kamarád, že opravdu jsem toho řešil hodně. Můžu prozradit, že jsem vlastně i trošku už se Šumím řešil trenéra Jelínka a ty další kluky, jak z realizáku, tak i hráče a hlavně hráče teďka řešíme.
2: Zmíněný Šumy je Veliče Šumulikoský, tedy dosavadní sportovní ředitel Slovácka, který ve funkci zůstává a s Kadlecem vytvoří tandem.
3: Myslím, že vždycky je to dobrý slyšet ten názor A, názor B a zhodnout se třeba jak na těch hráčích nebo na věcech, co se týče podmínek klubu nebo na rozšíření realizáku, a to je prostě potom naše úloha to představit tomu vedení, tak aby tomu vlastně věřilo.
2: Ve dvou sezónách po konci Kadlecovy kariéry hrálo Slovácko o záchranu v první lize. Letos se udrželo až díky úspěchu v baráži. Bývalý kapitán vnímá, že atmosféra okolo klubu je jiná, než když odcházel.
3: Prostředí, které teď tady bylo takové negativní, tak opět to přetočit vlastně v to pozitivní, aby ty lidi chodili rádi na fotbal. Co jsem se tak bavil se všema, tak z toho mám dobrý pocit. Proto vlastně málo kdy mě ten pocit klamal, když jsem tenkrát přicházel do Slovácka, tak jsem věděl, že to bude dobrý, že tomu chci dát maximum, a nějakým vlastně se to i podařilo, se dá říct slova smyslu. Tak doufáme, že teď to bude podobné.
2: Vzpomíná bývalý reprezentační obránce na dobu, kdy se do Uherského Hradiště vracel na závěr kariéry jako hráč. S klubem pak ještě zvládl vyhrát český pohár a zahrát si konferenční ligu. Něco podobného chce zažít i v nové pozici.
3: To je samozřejmě hodně do budoucna, ale spíš si myslím, že je teď na pořadu dne stabilizovat ten klub, stabilizovat tým s novým trenérem, s novým realizákem, a to si myslím, že teďka je hlavní cíl.
2: Přibližuje Michal Kadlec jako nový sportovní manažer fotbalistů Slovácka. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Klubová fotbalová sezóna 2025-26 je minulostí.
1: Na Radiožurnálu Sport jste od nás slyšeli o všem podstatném.
0: O tom, že Slávia obhájila domácí ligový titul.
2: Je konec, Slávia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, obhajují po roce titul. Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul už je druhá Sparta dostihnout nemůže.
1: O tom, že Dukla po dvou letech sestoupila z nejvyšší soutěže.
3: Rozhodčí Rouček v tuto chvíli naposledy fouká do píšťalky, ukončuje utkání, záchranářský souboj, ve kterém jsme tedy viděli tři branky. Znamená to tedy, že ostravský Baník si prodloužil sezónu o dvě utkání. Na druhou stranu pražská Dukla, ta se s ligou loučí.
0: Vysílali jsme pro vás v přímých přenosech celou základní část i nadstavbu šance ligy, baráž o udržení i finále domácího poháru.
1: Ale s mikrofonem jsme znovu cestovali i za hranice naší republiky. S českými fotbalovými týmy v evropských pohárech.
4: Z Kazachstánu Lukáš Michal.
5: Z Arménie Pavel Tilšár.
6: Z Milána Mirko Vasič.
7: Z Rumunska Tomáš Petr.
0: Přímé přenosy z Ligy mistrů nebo domácí šance ligy naladíte v rádiu jedině na Radiožurnálu

0: kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze Zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Denisa Hergeslová.
2: Prezident podle ministra zahraničí mandát pro summit NATO dostane. Rusko zaútočilo balistickými raketami na Oděskou oblast. Tenistka Muchová postoupila do třetího kola Wimbledonu. Bartuňková se utká se Siňakovou. Kolona popojíždí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zítra čekáme většinou polojasno. Večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře podle ministra zahraničí určitě dostane. Předseda motoristů Petr Macinka to uvedl v reakci na vyjádření hlavy státu pro deník, že ho od vlády ještě nedostal. Podle Macinky je ale součástí usnesení kabinetu, bude taky obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Vláda prezidentovi měla taky zredukovat a jmenovitě určit složení delegace. Podle Macinky ale nejde o delegaci prezidenta.
3: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role, takže ústavní soud nám řekl, že musíme začlenit do této delegace prezidenta a doprovod.
2: Složení doprovodu prezidenta se navíc podle Macinky dnes na žádost hradu změnilo. Nejméně 2 mrtvé a 13 zraněných je po ruském útoku balistickými raketami na Oděskou oblast, informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích.
4: Rakety dopadly do jednoho ze zemědělských podniků v Oděském okrese. Stav dvou zraněných je velmi vážný, řekla agentuře Unian mluvčí oděské prokuratury Ina Verba. Na Charkov zaútočilo dnes Rusko nepilotovanými letouny. Nejméně jeden člověk zahynul a 13 bylo zraněno, z toho dvě děti. Oznámil šéf tamní vojenské správy Oleh Siněhubov na svém telegramovém účtu. Ukrajinské drony podle záběrů z ruských sociálních sítí zasáhly zatím nejvzdálenější cíl. Rafinérii v sibirském Omsku, která je od ukrajinské hranice vzdálená přes 2,5 tisíce kilometrů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Na hraničním přechodu v Rozvadově na Tachovsku se nově řidičům uzavřela většina dálniční odpočívky na vstupu do České republiky. Důvodem je kompletní rekonstrukce a modernizace celého odpočívadla s parkovištěm. Uzavřená je i čerpací stanice ve směru do vnitrozemí. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška je možné odpočívadlem jenom projíždět.
5: Zůstává v provozu v podstatě jenom ta komunikace, která byla od března opravována. Ta zůstane uvolněná pro průjezd těch kamionů a osobních vozidel na druhou stranu té odpočívky a zároveň bude sloužit i jako místo, kde právě vozidla budou moci zaplatit mýtné poplatky a případně dálniční známku.
2: Rekonstrukce skončí v listopadu, zatímco doteď bylo na odpočívadle 100 míst pro kamiony, nově jich bude přes 300. Zvýší se i počet míst pro osobní auta. Odpočívadlo ve směru do Německa je opravené a rozšířené už od loňského roku.
1: Sport. Tenistka Karolína Muchová prošla na Wimbledonu do třetího kola. Číňanku Chang porazila ve dvou setech. Už za chvíli proti sobě nastoupí ve druhém kole Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček. Kateřina Siňaková připomíná, na jak šikovnou soupeřku na travnatém povrchu narazí.
6: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas, takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří, takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně ať je zdravá. To je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru.
1: O postup do třetího kola Wimbledonu zabojuje i Barbora Krejčíková, která se utká s ruskou Andrejevovou. Už za hodinu rozehrají fotbalisté Anglie a Demokratické republiky Kongo duel prvního kola play-off mistrovství světa. Ve 22 hodin nastoupí Belgie proti Senegalu a ve 2 v noci Spojené státy americké proti Bosně a Hercegovině. Zápasy nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D8 před Prahou a nehoda u Benešova. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem dlouhé kolony. Je to nesouvislá fronta, často i v levém pruhu, táhne se od 11. kilometru až do Kbelské ulice. Ve Kbelské nově zúžení zatím pouze do Hloubětína a jede se pouze jedním pruhem. Pražský okruh velmi ucpaný před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 od Jesenice a směrem od letiště je kolona už od Karlovarské dálnice. To je na 40 minut. V Praze vůbec dnes silná odpolední špička. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna. Dejte pozor za omezením už Mejkalky. Na 27,5 kilometru po nehodě je zavřený levý pruh a dojíždí se do krátké kolony. Dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy. Je tam kolona od Kývalky až k omezení a pojedete to půl hodiny osobním autem. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice na příjezdu do Benešova překážejí následky nehody u Tužínky. Jede se Kyvadlově a jsou tam kolony z obou stran. A ještě na Ostravsko v Beskydech prudké bouřky. V Ostravě hlásíte zatopený podjezd v Mariánsko-Horské ulici.
9: Prudce šmračen včetně krůb a je tam podjezd pod Drahou, tak to je zatopené a už se to asi nedá projet.
8: Tak opatrně, hodně vody teď nejen v Ostravě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojedinělé déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách bude většinou kolem 17. Tolik zprávy.
10: 17 hodin a 6 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Jak jste slyšeli ve sportovní části zpráv, tak 22. hrací den mistrovství světa nabízí další 3 zápasy v prvním kole play-off a ten úvodní z nich začne už za necelou hodinu od 18 hodin našeho času v Atlantě. Bude hrát Anglie s Demokratickou republikou Kongo. My vám zápas nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Zároveň ale také budeme samozřejmě sledovat dění ve Wimbledonu a to už v této hodině, protože už se rozběhl zápas mezi Kateřinou Siňakovou a Nikolou Bartuňkovou, tenhle český souboj ve druhém kole a věřme, že brzy půjde na kurt také Barbora Krejčíková proti favorizované Rusce Miře Andrejevové, takže i o těchto bojích na wimbledonské trávě vás budeme informovat, ale dojde také třeba na náš fotbalový seriál a to už za chvíli. Tak příjemný poslech.
7: Radiožurnál Sport
11: a Ondřej Prokop.

0: stupid.
1: Alice Cooper na radiožurnálu Sport, je 17 hodin a 11 minut. A pokračuje náš pravidelný seriál věnující se jednotlivým světovým šampionátům ve fotbale. Dnes se zaměříme na ten 11. v roce 1978. Ten se konal v Argentině. Československí mistři Evropy tehdy do Jižní Ameriky nejeli. Ztroskotali v tříčlenné kvalifikaci, ze které postoupilo Skotsko. O neúspěchu rozhodla prohra ve Walesu. Samotný šampionát provázely kontroverzní momenty kvůli politické situaci v zemi. Na jihoamerickém turnaji nestartovali ani některé velké hvězdy.
2: Šampionátu v Argentině se vůbec nezúčastnil třeba slavný Nizozemec Johan Cruyff, který v kvalifikaci přitom nastupoval. Původně se myslelo, že nejede právě kvůli politické situaci. Až 30 let poté vše uvedl na pravou míru. Před šampionátem byl v barcelonském domě terčem ozbrojeného přepadení a nechtěl nechávat ženu se třemi dětmi samotnou. Dva roky před konáním 11. mistrovství světa ve fotbale v roce 1978 v Argentině převzala v zemi moc vojenská junta a panovaly nepokoje, rozklížená společnost, korupční prostředí a násilí. To provázelo i šampionát. Třeba Maďaři v prvním utkání v základní skupině nad Argentinou vedli, ale v závěru domácí zápas otočili a dva maďarští útočníci dostali červenou kartu. Trenér Lajos Baroty Kratochvil měl hned po utkání jasno.
3: Všechno, dokonce i vzduch je tady tendenční pro Argentinu. Úspěch domácích je pro šampionát ekonomicky asi velice důležitý.
2: Říkal kouč, který přivedl Maďary k olympijskému zlatu v Tokiu 1964 a později trénoval třeba Benfiku Lisabon. Ale pod tlakem byli i domácí, třeba útočník Leopoldo Luque přiznal, že jeden představitel junty mu s úsměvem před prvním zápasem řekl, že by se měl opravdu snažit. Jinak to může být skupina smrti. Ve stejný den se ztratil bratr jeho blízkého přítele a později byl nalezen mrtvý na břehu řeky s nohama zalitýma v betonu. V té době byli nepřátelé režimu třeba vyhazováni z letadla do oceánu. Podobné informace v té době pochopitelně nebyly k mání. Šampionát nakonec opravdu Argentina vyhrála a účarovala třeba tehdy už ligovému hráči Baníku Ostrava Werneru Ličkovi.
4: Už bylo třeba v televizi více přenosu, dokonce už v barvě tenkrát, jo, tak si vzpomínám na tu fantastickou atmosféru v té Argentině, kde na tom stadionu tak byli všichni oblečení bílo-blankitně modří a fakt měli super tým a nejenom, že byli technicky zdatní, ale byli strašně váleční.
2: Nejlepším hráčem i střelcem turnaje se stal Mario Kempes, celým jménem Mario Alberto Kempes Chiodi, potomek německo-italského manželství. Dal 6 gólů, 2 v prodlužovaném finále proti Nizozemsku při vítězství 3-1. Byl na tu dobu netypickým útočníkem.
4: Ti střední útočníci tenkrát byli spíše takový číslo 9, ti Angličané, jo? On vlastně byl takový opravdu výřivý a hrál všude a chtěl balón a tvořil hru, jako pořád šel do tahu a ještě ten jeho účest, takový ten indiánský, jo, no takže to opravdu jako přelino nešlo.
2: Doplňuje na adresu Maria Kempese Werner Lička, který po něm pojmenoval i mladšího syna. Ten se narodil 3 roky po šampionátu. David Procházka, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Mladí čeští volejbalisté hrají na mistrovství Evropy hráčů do 22 let. Poslední zápas ve skupině, který by je mohl posunout k postupu do semifinále, ale proti Bulharům, kteří zatím svoje dva zápasy prohráli, se jim to trošku komplikuje. Po ubojovaném prvním setu 29-27, ten druhý Češi prohráli 21-25. Teď jsou oba týmy zhruba v polovině třetí sady, která může samozřejmě psychicky zvednout ten tým, který ji získá. A proto je to zatím drama, vyrovnaný průběh. Bulhaři teď vedou 11-10.

0: Obhájce loňského vítězství a první hráč světového žebříčku Italianik Sinner zvládl druhé kolo tenisového Wimbledonu, porazil portugalského tenistu Nuna Borgese nakonec 3-0 na sety, ale byly to sety celkem vyrovnané 7-6, 7-6 a 6-4, ale nás přeci jen o něco více zajímá dění v ženské dvouhře, protože tam jsou momentálně na kurtu dvě české tenistky, které hrají proti sobě ve druhém kole ženské dvouhry, Kateřina Siniaková a Nikola Bartuňková. A jak se všechno vyvíjí, se dozvíme přímo z Wimbledonu od Jaroslava Plašila.
1: Nikola Bartuňková je zatím lepší hráčkou v českém utkání. Nad Kateřinou Siniakovou vede 4-1. Před chviličkou odvracela breakové šance. To se jí podařilo, takže stále si udržuje stále náskok docela komfortní v první sadě, ve které teď je napřed dvě podání a mohla by teď odskočit zase o něco víc, protože má výhodu. Zatím je jistější v úderech. Kateřina Siniaková nevypadá úplně jistě, právě i když to otočím, těžko říct, nakolik jí třeba limitují nějaké zdravotní problémy či bolístky, se kterými se obvykle tenisté nesvěřují, ale už to, že jí dlouhodobě trápí koleno na levé noze vazy, když se zranila na turnaji v Madridu, má od té doby tape na koleni, takže už jenom to je takový menší limit v utkání proti tenisce, která jde vzhůru, která se nebojí rozhodně velkých men, a teď to tedy ukazuje Kateřině Siniakové. Nikola Bartuňková teď podává za stavu 4-1. Má výhodu. Na centrálním dvorci, když byla řeč o Janiku Sinnerovi, tak ten duel hodně ovlivnil čekání na zápas Barbory Krejčíkové s Mirou Andrejevovou. Kurt už je volný, lidé zase pomalu zaplňují už před chvílí zase uvolněná místa, takže by za chvíli už na kurt taky měly nastoupit tenistky. Samozřejmě tady bude favoritka papírová jasná, ale Barbora Krejčíková by mohla mít nějaké šance, už dokázala v minulosti taky porazit Miru Andrejevovou. Některé zápasy zůstaly nedohrány, bohužel už se to stalo párkrát, že Barboru Krejčíkovou zradilo zdraví, a konec konců je to i případ nedávné doby celkem i v Hertogenbosch ve výtečně rozehraném turnaji přepadla nějaká chřipka Barboru Krejčíkovou. Takže komplikací dost, ale věřme, že je teď v takové formě, že by mohla potrápit vítězku Roland Garros. Nikola Bartuňková ta hodně trápí Kateřinu Siniakovou, která teď podává za stavu 1-5 v prvním setu zápasu s Nikolou Bartuňkovou. Kateřina Siniaková zvažovala taky, jestli se přihlásí do mixu a bude obhajovat loňský titul, ale už to naznačovala, že spíš ne, a teď to máme potvrzeno, protože v seznamu není dnes. Bylo rozlosováno první kolo soutěže mixu a Kateřina Siniaková tam nefiguruje. Se Samem Ferbekem, připomínám, tvořila vítězný pár loni tady ve Wimbledonu, ale říkala, že toho zkrátka má dost a její tělo už nevydrží úplně všechno, všechny soutěže, že to nedělala ani ve 23 a teď tedy vůbec to asi už nepřipadalo v úvahu. Kateřina Siniaková se teď snaží, aby set číslo 1 ještě neskončil. Hraje teď zatím 1-5, 15 obě teď proti Nikole Bartuňkové, tedy nepříznivý stav, skore velmi příznivé naopak pro Nikolu Bartuňkovou, která vede 5-1, když to otočíme. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: 17 hodin 26 minut, můžeme se zase za chvilku do Wimbledonu vrátit. Zajímá nás samozřejmě, jak dopadne ten úvodní set mezi Kateřinou Siniakovou a Nikolou Bartuňkovou. Do té doby ještě aktualita ze světa basketbalu. Nymburk opouští bývalý reprezentant Matěj Svoboda. 29-letý rodák z Ostravy rozvázal s mistrovským klubem smlouvu z rodinných důvodů a bude hrát za Opavu. V novém působišti podepsal vyhlášený střelec dvouletý kontrakt, což tedy Opava, jeho nový klub, uvedla na svém webu. No a jak to tedy vypadá s tím bráněním Kateřiny Siniakové, bráněním se před koncem setu s Nikolou Bartuňkovou, se už zase ptáme do Wimbledonu Jaroslava Plašila.
1: Mohla by se ubránit alespoň pro tuto chvíli, protože Kateřina Siniaková vede 40-15, teď je při svém servisovém gemu 1-5, ale tedy velmi nepříznivé skóre. Kateřina Siniaková teď dělá dvojchybu a tak Nikola Bartuňková snižuje při podání Syňakové 1-5, 40-30 při podání Syňakové, která teď tedy hraje proti Nikole Bartuňkové. Kateřina Syňaková a Nikola Bartuňková, to je jeden zápas, který sledujeme, a za chviličku k tomu přibude pochopitelně i ten další, už několikrát zmíněný, velmi očekávaný taky na centrální dvorec zařazený, což je taky podsta pro Barboru Krejčíkovou, která si zahraje s Mirou Andrejevovou, ale to až za chvíli. Teď zatím hrají Nikola Bartuňková a Kateřina Syňaková. Té se teď povedlo snížit při svém servisu a ještě tedy set nekončí. 2-5 je to z pohledu Syňakové.
2: České šampionky. Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
3: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko, je to fakt na dosah ruky.
2: České šampionky.
4: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
2: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček
4: i to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
5: Ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady, no, stane se to prostě, no.
2: České šampionky.
4: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
2: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: 17 hodin 28 minut, Nikola Bartuňková má dobře rozehraný první set ve druhém kole Wimbledonu s Kateřinou Syňakovou za stavu 5-2. Bude servírovat na vítězství v úvodní sadě a budeme u toho díky Jaroslavu Plašilovi.
1: Ano, tenistky už zase na svých místech po té, co vstali ze svých laviček. Nikola Bartuňková si teď pečlivě třídí balonky, protože teď bude servírovat na výhru v prvním setu. Vede 5-2, má výtečně rozehrané utkání a teď samozřejmě může taky všechno ovlivnit svou první ranou, a ta první byla výstavní. Krásně umístěný servis ven z kurtu a tak je to 15-0 pro přímém bodu z podání pro Nikolu Bartuňkovou, která se snaží dostat do třetího kola. Pochopitelně stejné plány má Kateřina Syňaková. Hezky se to sešlo v této části pavouka. Nevím, jestli to samozřejmě tak hezké je pro samotné hráčky, ale Kateřina Syňaková hraje s Nikolou Bartuňkovou. Pak hned vedle v části pavouka je Barbora Krejčíková s Mirou Andrejevovou. A kdyby se Barboře Krejčíkové povedlo vyhrát, tak by to bylo další české derby. A to nemluvím o tom, že pak vítězka by si mohla zahrát i s Karolínou Muchovou, která, připomínám, z dnešního už programu postoupila. Její soupeřka bude velmi neznámá, Savanke Kovea z Tajvanu, což je z Thajska, pardon, teď jsem se zmýlil, omlouvám se za tu chybu, ale je to soupeřka neznámá, i když Karolína Muchová byla na dovolené v Thajsku, tak je to neznámá pro českou hráčku v dalším kole. Teď ale Nikola Bartuňková a proti ní Kateřina Syňaková, ty znají fanoušci obě dvě velmi dobře, a teď Bartuňková vede 30-15 za stavu 5-2 v první sadě zápasu. Mezitím Barbora Krejčíková a Mira Andrejevová už se chystají k tomu, aby přišli na centrální dvorec. Barbora Krejčíková se usmívá na svou dnešní protihráčku, teď se potkali obě dvě, teď to skoro vypadalo, že si i vypráví vtipy, jak se obě rozesmály najednou. Jdou taky kolem tabule, na které je jméno Barbory Krejčíkové, tak to je taky jistě příjemné takto vidět při nástupu na centrální dvorec, ale Mira Andrejevová už taky je grandslamovou šampionkou, jak známo, ona vyhrála nedávno v Paříži. Teď ale pozor, protože Nikola Bartuňková má teď setboly, vede 5-2, 40-15 v zápase s Kateřinou Syňakovou a teď servíruje z pravé strany. První podání nevyšlo, ale dobrá šance teď pro Nikolu Bartuňkovou uzavřít první sadu. Kateřina Syňaková zatlačila teď na mladší spoluhráčku nebo reprezentační krajanku a také teď ukázala, že pokud se Nikole Bartuňkové nepovede první servis, tak dokáže být velmi agresivní a atakovat druhé podání, což se teď stalo. Samozřejmě teď je to fáze sady, kdy Syňaková vůbec nemá co ztratit, takže si může i dovolit hodně riskovat. Ono to tam kolikrát najednou začne padat a může se ještě skore klidně otočit, i když samozřejmě pravděpodobně to úplně není teď pro Kateřinu Syňakovou taky o nějaký možná lepší pocit do zbytku zápasu. Řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy v půl. Nikola Bartuňková právě vyhrála první sadu zápasu 6-2 nad Kateřinou Syňakovou. Zkušenější z české dvojice Nikola Bartuňková je zatím lepší hráčkou v první sadě a za chviličku už začne bojovat o postup také Barbora Krejčíková proti Rusce Miře Andrejevové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Friends.
1: Písnička od kapely A Day to Remember dozněla na Radiožurnálu Sport 17 hodin a 35 minut a se mnou ve studiu je Tomáš Petr. Ten totiž bude komentovat z našeho pražského studia dnešní dva ze tří zápasů fotbalového mistrovství světa, ty, které se odehrají před půlnocí, tedy během toho večerního času, našeho času. První z nich začne tedy už po 18. hodině, Anglie, Kongo, tak o něm budeme mluvit samozřejmě napřed. Hezký podvečer.
2: Hezký den.
1: Jak očekáváš od toho zápas? Asi fanoušci vidí Anglie, Demokratická republika Kongo, tam by to mělo být jasné, ale bude?
2: No to zjistíme tak za 2,5 hodinky. Člověk by řekl na první dobrou, že Anglie je favoritem, sázkové kanceláře v tom mají také jasno. Na druhou stranu, když se vrátíme do té základní skupiny, tak v ní Anglie nastoupila proti Ghaně, skončilo to remízou. Takže člověk si hned uvědomí, jestli třeba DR Kongo, tedy Demokratická republika Kongo, nebude chtít se z tohle zápasu nějakým způsobem poučit. A jelikož v té vyřazovací fázi už jsme viděli hodně nerozhodných výsledků a pak třeba i překvapení v penaltovém rozstřelu, tak kdo ví?
1: Zajímavé také je, že Demokratická republika Kongo v soutěžním utkání neprohrála o více než jeden gól od března roku 2022, takže i to může být trošku varování pro Anglii, ale samozřejmě...
2: O jeden gól stačí vyhrát.
1: Stačí vyhrát Angličanům o jeden gól, ale nemusí to být tedy taková jízda, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ty asi předpokládám, už máš k dispozici sestavy, tak zaujalo tě tam něco?
2: Je to tak, Angličané budou mít v bráně Pickforda, před ním obrana Spence, Konca, Gay a O'Reilly, defenzivní štíty Anderson a Rice, před nimi trio Madueke, Bellingham a Rashford a na hrotu útoku Kane, takže oproti tomu poslednímu zápasu ve skupině, kdy Anglie porazila Panamu, tři změny. Do obrany se vrací Spence, který odehrál v základní sestavě ten duel proti Ghaně ve skupině a pak se také vrací, dá se říci, pevné články té základní sestavy, tedy Rice a Madueke, kteří ale v tom závěrečném zápase ve skupině proti Panamě také nebyli v základu, tak teď už zase zpátky v té zahajující jedenáctce. Když se podíváme na sestavu Demokratické republiky Kongo, tam je asi zajímavé to, že hned pět hráčů působí právě v Anglii, takže se budou potkávat i fotbalisté, kteří se často vídají během těch zápasů v Premier League. V bráně budem pasy, před ním obrana Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe a Masuaku, před nimi trojice záložní Mukau, Mutusami a Sadiky a pak útočné trio Mbuku, Visa a Sipenga. To je tedy sestava Demokratické republiky Kongo, kde je jedna jediná změna oproti tomu poslednímu zápasu ve skupině a tou změnou je, že se vrací do základní sestavy Mukau, který začal ten šampionát 57 minutami, v druhém zápase hrál poločas přesně a pak už hrál jenom 18 minut, takže po téhle sestupné tendenci teď už je zase v základní sestavě.
1: Anglie bude hrát poprvé v historii s týmem Demokratické republiky Kongo, totéž platí o dvojici Belgie, Senegal, také první vzájemný zápas a může to být zápas, kde je o něco těžší odhadovat jasného favorita.
2: No já bych se v tomhle případě ani nedivil, kdyby došlo na překvapení a Senegal si třeba vyšlápl na Belgii, která je v tomhle zápase podle sázkových kanceláří tím týmem, který by měl jít dále. Mimochodem můžeme ještě zmínit také ty případné zápasy v osmifinále, protože lepší dvojice Belgie, Senegal nastoupí buď proti domácím Spojeným státům americkým, anebo proti Bosně a Hercegovině. Takže i tady dá se říci, ať už pro Belgii nebo pro Senegal, hratelný soupeř, když se vrátím zpátky k Anglii a k Demokratické republice Kongo, tak tam v osmifinále hrozí výlet do Mexico City a duel proti domácímu Mexiku, takže tam to možná bude o něco složitější, ale pojďme zpátky k Belgii a k Senegalu. Belgičané, o nich se mluvilo v těch minulých letech, v těch předchozích šampionátech jako o té zlaté generaci, která měla dojít na vrchol, třeba podobně jako u Chorvatů, ale vlastně nejlepším výsledkem na mistrovství světa zůstává třetí místo z Ruska z roku 2018. Na tom minulém šampionátu v Kataru už z toho byl vlastně konec hned ve skupině, takže Belgičané si oproti tomu minulému turnaji polepšili, ale mě tedy zatím nepřesvědčili, že by měli patřit do toho nejužšího okruhu kandidátů na nějaké medailové pozice. Co se týče Senegalu, tak ten myslím, že tím postupem do vyřazovací fáze má tak napůl splněno, ale má určitě v hlavě tenhle africký celek i to, že Belgie je týmem, se kterým se dá hrát. Připomeňme, že Senegal na tomhle šampionátu se vlastně spasil až tím závěrečným vítězstvím 5-0 nad Irákem, protože úvodní dva zápasy Senegal prohrál s Francií a s Norskem, což v kontextu toho, co jsme třeba viděli od Francouzů v noci na dnešek, není ani ostuda snad.
1: Na druhou stranu Belgie sice svoji skupinu vyhrála, ale také až díky Kanadě v posledním kole 5-1 porazila Belgie Nový Zéland, předtím dvě remízy, takže sice je to první se třetím, ale opravdu Belgie není.

0: 17 hodin a 46 minut na Radiožurnálu Sport míříme zase na Wimbledon, protože teď aktuálně už se hrají dva zápasy v ženské dvouhře ve druhém kole s českou účastí, které sleduje Jaroslav Plašil.
1: Ano, už hraje také Barbora Krejčíková, která uhájila svůj servis hned na začátku zápasu s Mirou Andrejevovou vítězkou Roland Garros, odvrátila breakové šance soupeřky, ujala se vedení 1-0 a teď má naopak breakovou příležitost česká hráčka v souboji s turnajovou pětkou. Hrají také Češky na

V jiném kurtu, to znamená proti sobě, Nikola Bartuňková vyhrála 6-2 první set. V duelu s Kateřinou Siňakovou byla aktivnější a také po zásluze odměněna byla skóre, které je příznivé i v tuto chvíli. Nikola Bartuňková k tomu přidává zatím vedení 2-1 s breakem ve druhém setu. Teď je to 30-2. Určitě jste slyšeli nebo zaznamenali teď pod mým hlasem hlášení o schodě, takže Barbora Krejčíková teď nevyužila svou breakovou šanci. Na podání je Mira Andrejevová. Krejčíková vede na centrálním kurtu 1-0. Na stejném místě se zítra představí také Karolína Plíšková v souboji s loňskou vítězkou Igou Švjontekovou a tento zápas samozřejmě budeme také sledovat a vy o něm zítra uslyšíte. Dnes tedy ještě hlavně české hráčky na kurtu číslo 12. Nikola Bartuňková vede 1-0 na sety a 2-1 ve druhé sadě s breakem nad Kateřinou Siňakovou. Teď Barbora Krejčíková má znovu výhodu. Při podání Miry Andrejevové vede 1-0 na začátku zápasu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish

0: Fotbalisté Marseille mají za poslední 4 měsíce už 3. trenéra. Vedení 9násobného francouzského mistra propustilo Habiba Bejema a před novou sezónou angažovalo Bruna Genesia, který v minulosti vedl Lyon, Rennes a naposledy Lille. Olympik to uvedl na svém webu. A my se za chvíli zase vydáme na Wimbledon.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: kapelu Tým slýcháváte na radiožurnálu Sport jako teď v 17 hodin a 55 minut a my se vracíme zase na Wimbledon na dva české zápasy ve druhém kole ženské dvouhry s českou účastí za Jaroslavem Plašilem.
1: Barbora Krejčíková opět musí hodně strážit svůj servis. V prvním případě se jí to povedlo, teď vede 2-0 a 40-40 je to schoda. Poté, co Barbora Krejčíková odvrátila breakové šance, tak měla naopak gamble, ale Mira Andrejová dokázala teď dostat skóre na schodu 2-0 a 40 na obou stranách. Stále skvělé pro Barboru Krejčíkovou, pokud jde o začátek duelu na centrálním dvorci. Na menším kurtu číslo 12 hrají Nikola Bartuňková s Kateřinou Siňakovou. Bartuňková vyhrála první set 6-2, v tom druhém ale Siňaková smazala ztrátu jednoho breaku a je teď ve vedení 3-2. Teď je zase výhoda Krejčíkové, jak slyšíte pod mým hlasem ve Wimbledonu na centrálním dvorci. Barbora Krejčíková hraje s vítězkou Roland Garros, Mirou Andrejevovou a vede 2-0 s výhodou. Teď podává česká hráčka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Blíží se 18. hodina a s ní také start prvního ze zápasu 22. hracího dne fotbalového mistrovství světa. Úvodní kolo play-off odehrají za malou chvíli v Atlantě Anglie s Demokratickou republikou Kongo. Zápas pro vás z pražského studia komentují Martin Charvát a Tomáš Petr.
2: Hezký podvečer, je tady duel, který rozhodne o tom, jestli Anglie naplní ty papírové prognózy a projde alespoň z té první fáze, protože ty konečné cíle určitě jsou mnohem výše, anebo jestli Demokratická republika Kongo napodobí překvapení, která už jsme tady během těch bojů o osmifinále dokázali zaznamenat.
3: Co se týče Demokratické republiky Kongo, řeknete si Kongo versus Anglie, kdo by měl postoupit, mělo by to být jednoznačné. Když se podíváte na sestavu, odkud pochází hráči Demokratické republiky Kongo, možná byste tak jednoznačně nemluvili. Angličani začínají s míčem dlouhým nákopem brankáře Pickforda, který posílá míč až do pokutového území, kde se snažil vybojovat balon Kane, odhlavičkováno od Tuanzebeho a Mbemba se ještě snažil dostat míč do alespoň zámezí, ne na rohový kop, kam se balon odrazil, ale Angličani pokračují právě po autovém vhazování s balónem při hrá v Karajse směrem na pravou stranu, kde je s balónem Madueke, nabíhá mu Spence, už přihrávka také do pokutového území na nabíhajícího si Bellinghama, který ale balón nestihl na hrací ploše a gólman Mpasi bude vykopávat od své branky v první minutě, kdy se Anglie snažila dostat před branku, ale byla s míčem až za koncovou čarou.
2: Rice tam byl při tom pokusu o centr dojetý, ale prošlo to bez nějakého napomenutí slovního nebo nedej bože z pohledu Demokratické republiky Kongo karetního. První minuta skončila, druhá začíná a Demokratická republika Kongo rozehrává nakrátko od vlastní branky. Mbemba nakonec se nakopával míč a O'Reilly odehrál balón do autu na levé straně z pohledu Angličanů, kteří se teď budou možná bránit dalším útoku. Van Bissaka posílá míč zpátky do hry a bylo to přímo na hruď Mukau. Skrotil balón, vypomohl si přihrávkou zpátky. Tuanzebe už otáčí hru doleva a tak Sipenga teď už na polovině soupeře se snaží něco vymyslet s míčem, ale Angličané zatím dobře vykrývají ty prostory, kde by se mohl míč nacházet a kde už také míč je, takže docela dobře i čtou hru. Teď nákop za obranu od Demokratické republiky Kongo, tam je Visa, ale nepohlídal si offsideovou linii. Chvilku to trvalo, než hlavní arbitr z Jordánska přerušil utkání, ale nakonec přece jenom nabízí míč Angličanům, kteří tak budou rozehrávat od vlastního vápna na přelomu druhé a třetí minuty. Dlouhý balón, za kterým pospíchá Rashford na levé straně. Ještě stihne míč na hrací ploše, ale je tam uvězněný u praporku, pomohl si přihrávkou pod sebe do míst, kde byl Kane, ten ale přichází o balón, odzbrojil ho Mutusami a Demokratická republika Kongo tak bude moci založit postupný útok od vlastního vápna.
3: Pro komentátory nejen radiožurnálu Sport jsou tam tři body na sestavě nebo v sestavě Konga. Jedním z nich je Mutusami, to je ten vlasatý muž, který se také velmi dobře pozná. Podobně je na tom také útočník Visa, to je ten holohlavý, ale jinak opravdu z pohledu Evropana je to vlastně jako koukat na sestavu Koreje například. Opravdu jeden jako druhý vypadají muži v sestavě Konga, té základní minimálně. Pasi brankář, ten samozřejmě poznatelný kvůli svému odlišnému dresu, si teď dal dost na čas se svým výkopem. Nakonec souboj ve středu hřiště, kdy Bellingham postrčil svého soupeře a tak tedy bude Kongo vykopávat se svých kopaček přibližně na polovině hřiště ve čtvrté minutě, kdy to je zatím bez šance na jedné či druhé straně. Rychlá snaha o rozehrávku a Mbuku se vrátil až před vlastní obranou linii, kdy přihrává na Mbembu, ten na Tuanzebeho a Kongo se snaží po zemi rozehrát. Zatím hraje s míčem více, ale nedostává se před branku Pickforda a tím pádem ve čtvrté minutě stále bez šance.
2: Rozehrávka od Passiho, která se ale vrací zase, Bemba poslal balon ke golmanovi. Až teď míč putuje na levou stranu, kde je Masuaku, který teď vyváží balon, jenže Visa zase sklepává zpátky až ke stoperské dvojici a Tuan Zebe nakopává míč na pravé křídlo, tam je Van Bissaka proti němu, ale dvojice proti hráčům. Nepřesná přihrávka, kterou zachytává Kane. Kane teď dloubil míč na pravé křídlo, kde už pospíchá dopředu Madueke. Madueke na hranici pokutovou zemí trošku se zamotal do vlastní kličky a Masuaku tak může zpozdálí sledovat, cože se bude dít. Angličané ještě pokračují v obléhání branky soupeře. Rice teď už z levé strany navádí míč a po něm Rashford kontroluje situaci ve vápně. Centr, který míří na zadní tyč, ale tam nebyl nikdo z Angličanů a vlastně ani nikdo z bránících hráčů. Passi, gólman Demokratické republiky Kongo, sledoval ten balón a pak ho nechal v klidu dojít za brankovou čáru. Polovina páté minuty. Anglie, Demokratická republika Kongo zatím 0-0 v tomhle souboji, který určí dalšího osmifinalistu a ten bude hrát pak následně o postup do čtvrtfinále proti Mexiku a to v Mexico City, tedy v té domovské baště Mexika proti jedné z těch pořadatelských zemí. Mimochodem Mexičané zatím na tomhle turnaji válcují soupeře, ještě neinkasovali ani jeden gól. Pátá minuta končí, rozehrávka Demokratické republiky Kongo pod tlakem. Angličané zatím hrají s africkým soupeřem 0-0.
3: Spence si mírně pomohl rukama proti Sippingovi, který se dostal na zem. To je třetí muž, který se dobře pozná, a to protože má zelené kopačky, ale jinak to opravdu s tím rozpoznáváním hráčů Konga není zrovna jednoduché. To hráči Anglie, ti jsou naprosto jednoznační i díky tomu, že jsou to výrazně známější jména. Jenomže Angličani si úplně nepomohli svou kombinací, poměrně nepřesnou, na tři přihrávky se snažili dostat před vápno Konga, ale to se jim nepovedlo a tak Mutusa teď ve středu hřiště přihrává na pravou stranu. Van Bissaka má před sebou také nabíhajícího si Mbuka, ale ten nedokázal vymyslet jednoduchou přihrávku dopředu a tak se rychle vrací Mukau k balónu, napadaný velmi dobře vystoupivším O'Reillym spolu s Rashfordem, a bude rozehrávat Kongo od autové čáry začínající sedmé minutě za stavu 0-0. Snaha po levé straně dostat se dopředu Sippinga, ale přihrává zpátky směrem na Masuaka. Masuaku znovu v kombinaci se Sippingou a také Visa se zapojil do kombinace. Všechno přihrávky na trojuhelníčku přibližně na 10-20 metrech, hodně daleko od vápna, spíše blíže půlící čáře, kam si míč znovu stěhuje na stopery Konga. Kongo drží více balón, ale stále je to bez šance na jeho straně.
2: Bemba nakopává míč, který propadl, a Sippinga je v pokutovému zemi, může zakončovat a otevírá skóre. Angličané prohrávají 0-1 v polovině sedmé minuty po té, co tam ten centrovaný balón propadl až, řekněme, na tu zadní tyč, a Sippinga se ocitl ve vynikající pozici, prostřelil gólmana Pickforda a Angličané se teď dohadují mezi sebou, kdeže byla chyba, kde byl problém. A čeká nás zajímavá zápletka pro pokračování tohoto duelu.
3: To jsem to zakřikl s tou šancí, viď? Ano, krásná, jednoduchá akce, kdy právě od té půlící čáry najednou přišel nákop a Sippinga tam byl úplně nekrytý. Kde byl Spence? Ten právě u něj měl být, proto se tam hodně divil Declan Rice, jak tam mohl vyplavat úplně sám Sippinga na zadní tyči a dostat gól na tyč přední, jako to dostal Jordan Pickford. Myslím si, že tohle Pickford měl chytat, měl tam mít buď nohu, po případě ruku, vydal se rukou ke svý bližší tyči, pravda, Sippinga to trefil velmi dobře, ale Pickford by měl mít pokrytou svou bližší tyč. Každopádně první střela na branku, první gól, Kongo se dostává proti Anglii do vedení 1-0. Znovu připomínám, řeknete si Anglie Kongo, ale v sestavě Konga jsou opravdu známá jména, možná Sippinga zrovna mezi ně nepatří, ale ať už bychom zmínili Van Bissaka, ať už bychom zmínili Sadiky, ať už bychom zmínili Mbuku, tak to jsou opravdu známí fotbalisté. Takže devátá minuta utkání a řekneme také posluchačům Radiožurnálu, jak se vyvíjí toto utkání v první kole řezovací fáze.
2: Devátá minuta začíná, Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo od sedmé minuty, kdy se trefil Sippinga. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Zajímavě se to vyvíjí, ten úvod zápasu na fotbalovém mistrovství světa. Teď můžeme na chviličku zamířit také na Wimbledon, protože nás samozřejmě zajímá i to, jak se vyvíjí dva zápasy ve druhém kole ženské dvouhry. Kateřina Siňaková hraje proti Nikole Bartuňkové a Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové. Tak jak to vypadá, nám řekne Jaroslav Plašil.
4: V českém zápase mnohem lépe pro Nikolu Bartuňkovou, která vyhrála první sadu 6-2, připomínám, a teď vede 5-3, potvrdila break před chviličkou, vypracovala si znovu tedy náskok ve druhé sadě, a přestože druhý set je vyrovnanější, tak celkově je na tom mnohem lépe Nikola Bartuňková, která hraje velmi pestrý tenis. Snaží se o to také Kateřina Siňaková, ale aktivnější je Nikola Bartuňková a je to spíš ona, kdo na kurtu určuje to, co se bude zrovna dít. 6-2, 5-3, výsledek to také dokumentuje. Mezitím hraje také Barbora Krejčíková na centrálním dvorci, byť ta toho ještě nemá tolik za sebou, ani její soupeřka Mira Andrejevová, která se teď snaží o srovnání skóre. Krejčíková byla v mírném náskoku, měla výhodu breaku, ale o ten přišla, a tak je to teď 3-2 z pohledu Krejčíkové, schoda při podání Andrejevové, která teď servíruje z pravé strany své polovičky dvorce. Barbora Krejčíková teď je pod tlakem a výměnu právě vyhrává Andrejevová, která se dostává do výhody a má tedy blízko od srovnání. Mezitím pohled na dvorec číslo 12, kde hrají Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Ta teď podává za stavu 2-6, 3-5, 30-0, tak aby zápas neskončil ještě touto hrou. Nikola Bartuňková okamžitě zatlačila z returnu a teď je už jenom doťukává u sítě. Připravila si báječně pozici svým sice riskantním úderem, ale přesným úderem po čáře. Naprosto přesně trefila z forehandu, vyrazila k síti a dorazila balonek na druhou stranu. Šlo jenom o takové technické doťuknutí. Kateřina Siňaková byla daleko za základní čarou a vůbec se neměla šanci reagovat. 2-6, 3-5, 30-15, tedy z pohledu Siňakové. Mezitím Barbora Krejčíková stále ještě nepouští v uvozovkách gem své soupeřce, bojuje, ale bohužel teď už je to srovnané 3-3, takže z náskoku už nezbylo nic a nechci říct, že by se začínalo od znovu, to ne, protože nějakou historii už ten zápas má a byla by škoda některé věci vymazávat, ale v každém případě platí, že teď tedy Barbora Krejčíková hraje vyrovnaně s Mirou Andrejevovou 3-3, mezitím Kateřina Siňaková se dostává do náskoku při svém podání, vede teď 40-15 a ještě by mohla prodloužit minimálně tento duel dvou českých tenistek. Kateřina Siňaková podává za stavu 2-6, 3-5 a 40-15. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A v 18 hodin a 11 minut se zase vracíme na fotbal. Na první kolo playoff na mistrovství světa v Atlantě hraje Anglie s Kongem. Zápas komentují Martin Charvát a Tomáš Petr.
2: Polovina 12. minuty, Anglie, Demokratická republika Kongo 0-1. Teď s míčem ve středu hrací plochy středopolař Arsenalu Declan Rice dává doprava na Spence. Spence ve spolupráci s Maduekem a ještě Bellingham také bude vracet míče až zpátky ke stoperům. Zahraje si tedy Gay, po něm by mohl hrát nalevo O'Reilly. O'Reilly ten dává klidně na Rashforda. Rashford ale zase vrací zpátky až na půlící čáru. A O'Reilly zase bude vyvážet balón. Řekl bych, že na tom všem špatném z pohledu Anglie je asi jediné pozitivní to, že ten gól přišel brzy. Tedy, že je spoustu času na to s tím výsledkem ještě něco udělat. Tím něčím samozřejmě můžeme myslet primárně vyrovnání, ale stále může tým Tomase Tuchla pomýšlet i na otočku v tomhle zápase, i když herně to zatím tak naznačeno nebylo. 13. minuta v plném proudu, Anglie, Demokratická republika Kongo 0-1.
3: Zatím jediným slabším hráčem Konga je brankář Mpasi, který se tam párkrát dostal do situace, kdy zazmatkoval, jednou kolem něj prolétal center a on vypadalo to, že v tu chvíli vlastně si není jistý, mám do toho jít aktivně, nebo letí mi to mimo tyč, půjde někdo do mě, neměl přehrát o hráčích, potom tam zboural stopera vlastně v situaci, kdy stačilo si pořádně zařvat, nějakým způsobem se dostat k míči, což on tam zjevně neudělal. takže myslím si, že Pasi, pokud se uklidní, tak by nemusel být slabším článkem, zatím to k tomu trochu směřovalo. Angličané stále obehrávají hazenkářsky obranu Konga a až teď se přibližují přibližně na 25-30 metrů k pokutovému území, stále ale Gay spolu se stoperem Koncou jsou poměrně daleko od vápna, teď se do něj snaží dostat Madueke po pravé straně, kličkovaná centr do pokutového území, v jeho hraně, nebo na jeho hraně už je také Bellingham, s míčem se dostává Declan Rice, na levou stranu centruje a stražený balón Tuan Zebem na rohový kop, který bude Declan Rice zahrávat. Na tomto šampionátu už Rice kopal poměrně dost standardních situací Anglie, on vlastně zahrává standardní situace téměř odevšad a ne, že by byl úplně přesný v základní skupině, třeba si to všechno schovává právě na vyřazovací fázi. Začátek 15. minuty, Declan Rice a jeho rohový kop kroucený před branku na zadní tyč, přetažený příliš, Bellingham už ho nestihl na hrací ploše a tak Pasi bude vykopávat od své branky. 1-0 vede po gólu Sipengi Kongo nad Anglií.
2: Thomas Tuchel má rozhodně nad čím přemýšlet. Po tom úvodu na druhou stranu byla to možná spíš individuální chyba než nějaká systémová, protože se to zatím neopakovalo v tom průběhu dalším po inkasované brance. Každopádně zatím kombinačně vypadají Angličané trošku zaskočení tím inkasovaným gólem. Teď pozor při tom boji o míč ve středu hrací plochy. Nakonec Angličané důraznější, Anderson dává doprava a Madueke může pádit kupředu, moc se mu nechce nabrat rychlost, hraje to spíše v chůzi, přihrávka na osu hřiště, kde už byl Gay, posunutí míče doleva, Bellingham, centr, šajtlí, ale prach bídný. Sice se podíval Jude Bellingham na to, kam budou nabíhat spoluhráči, ale ten centr šajtlí mířil trošičku jinam, Kane a spol tam dobíhali později, takže zbytečně odevzdaný balón v závěru 15. minuty, teď už začala ta 16. minuta a Anglie stále prohrává s Demokratickou republikou Kongo 0-1. Zpátky musel couvat Gay a tak ten nakopnutý míč od afrického celku končí na evropských kopačkách a konkrétně má balón teď ve své moci Anderson. Rozehrává na koncu, konce dává doprava, kde je Spence. Spence až klajně na Maduekeho. Madueke se snaží nabrat trošku rychlost, ale mezi tím už mu tam naběhl Spence a dostal míč zpátky. Centr sražený a Mutusami odhlavičkovává směrem k půlící čáře, kde zase Angličané sbírají ten balón na ose hřiště. Ho má teď Gay, dává doprava přesně do nohy, tak jak se to Angličanům hodí, jenže není tam úplně kudy. Bellingham vypomáhá na pravé straně Spencovi, který měl proti sobě takovou tříčlenou modrou zeď, protože fotbalisté Demokratické republiky Kongo nastoupili právě v modrých dresech. Teď na ose hřiště už také znovu s míčem Anderson, nalevo Rice, Riceova přihrávka na O'Reillyho, u liney úplně volný, Rashford dostává balón, Rashfordův centr, to byl pěkný míč a Pasi musel boxovat balón, ten odražený míč nakonec ještě sebral Sipenga, který byl faulovaný, polovina 17. minuty, Anglie, Demokratická republika Kongo 0-1.
3: Sadik je zatím na straně Konga nevýrazným fotbalistou, ale to proto, že on se vlastně hodně stahuje spolu se útočníkem Maduekem a také Spencem, kteří tam kolem něj se snaží hodně hýřit pohybem a vytvářet si prostor a právě na této straně mi přijde, že by Angličani mohli se kombinačně dostat po zemi, zatímco po straně druhé, kde je Rashford s O'Reillym, tak tam mi přijde, že přichází spíše centry, jako v tomto případě přetažené.
1: Na chvilku ve vysílání Radiožurnálu Sport zase zamíříme na tenis, jinak fotbal dále můžete sledovat nepřerušovaně díky našemu streamu, třeba na internetových stránkách Radiožurnálu nebo Radiožurnálu Sport nebo v aplikaci Můj rozhlas. Ale na Wimbledonu se dostala blízko k vítězství ve druhém kole nad Kateřinou Siňakovou Nikola Bartuňková. Tak jak to vypadá aktuálně, se dozvíme od Jaroslava Plašila.
4: Už vyhrála 6-2, 6-4 Nikola Bartuňková nad Kateřinou Siňakovou, teď ještě bojuje o postup Barbora Krejčíková, ale ztratila náskok a teď musí dotahovat, protože prohrává 3-5 s Mirou Andrejevovou na centrálním kurtu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A onem zase zpátky na fotbal. V 18 hodin 18 minut pokračuje přenos z utkání prvního kola playoff mistrovství světa fotbalu mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo. Jsou u toho v našem pražském studiu Martin Charvát a Tomáš Petr.
3: Pokračujeme v minutě 19., kdy Sadiky se snaží do levé strany dostat míč, nebo z levé strany dostat s míčem do pokutového území. To se mu nepovedlo. Konce ještě zastavil balón na hrací ploše a tak se nerodí další šance za stavu 1-0 pro Kongo. Pickford nakonec si zahraje, rozehrává dost kostrbatě, ale Angličané jsou u míče, teď už ne. Kdy Masuaku vystoupil, snaží se ještě napadat anglickou rozehrávku a Konce to pod tlakem dokázal vyřešit poměrně dobře, takže Bering může pokračovat, jenomže špatná přihrávka a Van Bissaka to celé dokázal zastavit. Následně tvrdý střet, minimálně žlutý, od Angličanů ve středu hřiště od Declana Rice, tuším, že, a žlutou kartu dostane možná nakonec Jude Bellingham, který tam šel výloženě po nohách od Bemby, ty nohy byly, nebo Bembovi ty nohy byly, možná on Buka. Řekl bys, Tomáši?
2: Já bych řekl, že to byl Mbuku, kdo tam zůstává ležet na hrací ploše, a ten zákrok byl veden tak, že žlutá kartu určitě ano, možná, jak se občas říká, lidově oranžová, ale na červenou to asi bylo ještě málo.
3: To asi ještě bylo málo, souhlasím. On se tam snažil samozřejmě Bellingham trefit balón, ale trefil pouze nohy, byť nepřímo, nebylo to takové to, že by šel vyloženě kolíky na holeň, ale bylo to, řekněme, hodně riskantní od Bellinghama, který tedy vidí žlutou kartu ve chvíli, kdy se pomalu blíží trochu komický moment, nebo jeden z těch komických momentů za námi, kdy jeden z hráčů Konga se snažil vleže na zemi hlavičkovat balon, který projížděl kolem něj. Každopádně, abychom to vrátili zpátky do té informační roviny, 21. minuta utkání Anglie stále prohrává po gólu Sipengi s Kongem 0-1.
2: Rozehrávka Pickforda, který nakopává míč k pravé lajně, ale ne k pravé, za pravou lajnu, protože nikdo z Angličanů nebyl, ne široko daleko, to zase byli, ale nebyli tak blízko míče, aby ho mohli zachytit. Takže Demokratická republika Kongo bude vazovat na vlastní obrané polovině zpětný balón, který míří na Tuanzebeho, ten si vypomůže přes golmana. Teď Angličané vysunuli forechecking, odvážná klička, Mbemba si tam troufl dost proti napadajícím Angličanům a ti teď znovu přitvrdili poblíž pulící čáry. Rashford tam měl dva zákroky, které prošly, řekněme, co se týče karetního trestu, ale byly to takové ty podrážděné skluzy nebo takové ty nůžky po nohách soupeře. Trošku to připomnělo i ten předchozí zákrok ve skluzu. Myslím, že jestli takhle budou Angličané pokračovat dále, tak si zaděli ještě na další problém, a kromě toho, že prohrávají 0-1, tak by mohli ještě třeba dohrávat také o 10. 22. minuta začíná, zatím tedy stále Anglie, Demokratická republika Kongo 0-1.
3: No, snad rozhodčí udrží nastavený metr, rozhodčí je z Jordánska, tak doufejme, že se mu povede nějakým způsobem.
2: Ve chvíli, kdy jsi to říkal, tak zrovna vypadal ztraceně jako John Travolta.
3: Právě, přesně tak, bohužel. Občas se mu to nedaří, ale na co jsem chtěl navázat, že snad udrží nastavený metr a neskončí to jako ranní utkání mezi Mexikem a Ekvádorem, kdy Ekvádoru v podstatě nebyl rozhodčím ze Slovenska povoleno v podstatě dostat se přes půlící čáru v závěru zápasu. Pískal v podstatě všechno proti Kolumbijcům a působilo to až trochu zvláštně, protože Mexičani mohli všechno. Proti Ekvádorcům, promiň. Mexičani mohli všechno a Ekvádorci téměř nic. Bylo to až trochu nepatřičné. No a tady v tomto zápase také máme jeden z týmů, který je jednoznačným favoritem, známějším to týmem, velmi známým jménem, ale to neznamená, že takový Rashford, útočník Barcelony, dříve také Manchester United, neudělá naprosto školáckou chybu a dokáže zachytit, v tomto případě spíše nedokáže zachytit míč na hrací ploše. Miloše.
2: Je možné, že už chtěl tu přestávku na občerstvení, protože je tady polovina 23. minuty. Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo a teď bude mít Thomas Tuchel 3 minuty na to, aby svým svěřencům poradil anebo vynadal.
1: No a my tento čas na Radiožurnálu Sport můžeme využít k další cestě zase na tenisový Wimbledon, kde je teď už ve hře jedna česká tenistka, Barbora Krejčíková, bojuje proti favorizované Rusce Andrejevové a blíží se koncovka prvního setu, kterou sleduje Jaroslav Plašil.
4: Ano, dva balonky teď chybí Miře Andrejevové, vede totiž 5-4, 30-0. Před chviličkou ještě jednou zopakuji, Nikola Bartuňková porazila ve dvou sadách Kateřinu Siňakovou a teď už tedy sledujeme jenom jednu českou tenistku v dnešním programu. Připomínám, že úplně nejdřív postoupila Karolína Muchová, která ve dvou sadách vyřadila Číňanku Chang, což není tak překvapivý výsledek, protože šlo o čtvrtý vzájemný duel a pokaždé bez ztráty se tu vyhrála Karolína Muchová. Teď má hodně blízko od vyhrané první sady Mira Andrejevová, pomáhá si SM a má tedy 3 setboly za stavu 5-4, 40-0. Teď podává ruská tenistka na centrálním dvorci proti Barboře Krejčíkové, která skvěle vstoupila do zápasu, dokázala hájit svůj servis opakovaně, dokonce sebrala servis soupeřce, vedla 3-0, ale pak už začala otáčet zápas vítězka nedávného Roland Garros, která teď vyhrává 6-4. První set z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
5: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
6: The game is over and Mexico wins Group A.
7: Canada secure their first ever win in a World Cup. The referee blows the final whistle.
5: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
5: Playoff mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
1: Je to tak, playoff na fotbalové mistrovství světa už je v plném proudu, stále se hrají zápasy úvodního kola, jako třeba duel mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo, na který se za malou chvíli vrátíme, ale ještě předtím jedna hokejová aktualita. Obránce Radko Gudas podepsal s Floridou 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů. Panthers jej získali už v pondělí z Anaheimu, ale teď je tedy jasné, za jakých podmínek. No a v 18:25 se můžeme vrátit zvukově do Atlanty a také do našeho pražského studia, kde zápas mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo komentují Martin Charvát a Tomáš Petr.
2: Polovina 26. minuty, tedy po té pauze na občerstvení, se pokračuje dále za stavu Anglie 0, Demokratická republika Kongo 1, tedy blíže do osmifinále má zatím zástupce afrického kontinentu. Teď Angličané nakopávají míč za obranu, tam je Madueke na pravé straně, ale... Chtěl jsem říct, že výborně tam zasáhl Masuaku, ještě jsem raději chvilku počkal, protože Madueke šel k zemi a člověk nikdy neví, jestli se náhodou neozve ještě dodatečně píšťalka, nebude z toho třeba pokutový kop. Tady to tedy Demokratické republice Kongo vyšlo a hrát tak může u pulící čáry Mutusami, ale bylo to tam trošku zahuštěné, takže přišla zpětná přihrávka pod sebe a Masuaku teď rozehrával tak, že Mutusami se raději kryl, aby ho ten míč netrefili, když to až tak prudké a divoké nebylo, jak si v první chvíli asi Mutusami myslel. Bude se vazovat z levé strany z pohledu Demokratické republiky Kongo, která vede nad Anglií 1-0. A nutno říci, že zatím, nevím, jestli úplně se dá říci zaslouženě, ale tu svou šanci africký celek využil a i jinak nehraje nikterak přehnaně pasivně. Naopak Angličané dosti nervózní a nepřesní. Třeba to teď změní tenhle únik na pravé straně. Spence si trkl míč a byl zastavený nedovoleně a myslím si, že tam bude i žlutá karta, nebo se to obejde jen se slovním napomenutím. Protože tady to volalo po karetním trestu i z toho pohledu, že to byl, řekněme, zárodek slibně se rozvíjející akce a stejný názor tedy na to má i arbitr toho dnešního duelu, kterým je Adhama Machadamech, který dozoruje tenhle duel a teď tedy tasil žlutou kartu, aby trošku uklidnil vážně ten skluz, který tam předvedl Sadiky, tedy oceněný žlutým trestem 1-1, co se týče karet. Připomeňme, že Bellingham už předtím byl jednou napomínaný. 28. minuta utkání, Anglie, Demokratická republika Kongo 0-1.
3: Pokud má Kongo nějakou náhradu, myslím si, že Sadiky bude prvním střídaným hráčem, protože ten tedy to má hodně těžké. Rajsův přímý kop proskočil až do pokutového území, kde ho odrazil možná Visa, možná zakončující Spence s koncou. Dostali míč do zámezí ze svého pohledu, ale od konci se balon vyloženě odrazil, konca vůbec nestihl mířit, protože mu míč trknul do kolene a skočil přibližně půl metru, možná metr vedle tyče. Každopádně Kongo už rozehrálo a neúplně přesně, protože Bellingham získává balon, dává na Maduekeho na pravou stranu proti němu Masuaku. Madueke zvládá odcentrovat, Tuanzebe ale odvrací do autu a bude vhazovat Anglie. Ve 29. minutě stále prohrává s Kongem 0-1.
2: Kombinace, která začíná napravo, Anderson zapojuje Rice, který si zaběhl až k té pravé lajně a právě tam také znovu přebírá míč od Andersona, který teď bude trošičku navádět míč do toho volnějšího prostoru směrem na osu hřiště konca v pozici předposledního, ještě tam je za ním parťák ve stoperské dvojici Gay, který vždy couvne o pár metrů ve chvíli, kdy konca přebere míč. Napravo teď už ale Spence navádí si to na střed kváp, no ale tam se to před ním uzavřelo jaka vrata. Centr, který míří přímo na hlavu Bellinghama a tohle byla obří anglická šance na vyrovnání.
3: Jenomže Pesa Chyta dokázal krásně si počkat na balón a svou levačkou trefil míč, který mířil do jeho mírného protipohybu, ne úplně daleko od těla. Trochu trefil Bellingham prostor, jenom trochu opravdu. Pesi musel udělat mírný pohyb směrem doleva, zatímco se přemysťoval doprava a míč vyboxoval. Tím pádem Angličané znovu u míče, znovu přibližně na takových 30-40 metrech od vlastní branky, to znamená téměř u půlící čáry, ale teď už míří znovu po levé straně, tentokrát do pokutového území. Rashford si to chystá na přihrávku, dává u Rileymu a u Riley na Andersona. Anderson znovu míří na levou stranu, kde je Rashford. Proti Van Bissakovi se zatím příliš neprosadil a vypadá to, jako kdyby si proti němu věřil o trochu méně. Van Bissaka znovu dostupuje Rashforda, ten vrací na Andersona. Anderson znovu nachází Rashforda, kterému míč ale utíká až za koncovou čáru a ve 30. první minutě Anglie už má svou první velkou šanci, nicméně stále prohrává s Kongem 0-1.
2: Řekl bych, že Angličanům pomohla ta pauza na občerstvení v té 23. minutě, kdy oba celky zamířily ke střídačkám, protože od té doby Angličané trošku přesnější v přihrávkách, trošku víc si věří a i přes ten zákrok Passiho, který vychytal Bellingham, si myslím, že to může být pro Anglii značné povzbuzení v té cestě za vyrovnáním a obratu v tomhle duelu s Demokratickou republikou Kongo. Angličané nakopávali balón, Kane skončil na zemi, dožadoval se odpískání faulu, ale nestalo se. A tak je to Mutusami, který se běhl ke stoperům Demokratické republiky Kongo, přebírá balón od Tuanzebeho, dává doleva na Sipengu, jediný střelec tohoto zápasu, nebo jediný úspěšný střelec tohoto duelu, zase zapojil Mutusamiho do kombinace. Teď už je to Mbemba, který otáčí hru doprava Mbuku, má tam trošku prostoru u lajny, navíc mu tam přibíhá také výpomoc Van Bissaka, se mu tam nabízí a také dostává balón. Van Bissaka ale nemá rychlost, také Mukau si zahraje, stále Demokratická republika Kongo kombinuje před hranicí vápna a napravo u autové lajny a africký celek se vůbec nikam nežene. Mbemba teď otáčí hru doleva, kde je připravený Sipenga. Sipenga to zkusí sám proti Spencovi. Sipenga už tam je proti přes, ale dokázal se osvobodit, odcentroval pod sebe a tam Angličané museli ten balón posouvat ven z vápna, protože tam byly hned dvě varianty, jak by Demokratická republika Kongo mohla zakončit. Nestalo se ale další útok afrického celku. 32. minuta končí, Sipenga pálí, ale tentokrát je mimo, takže stále zůstává vedení Demokratické republiky Kongo v uvozovkách jen 1-0.
3: Sipenga to napoprvé vyřešil krásně, kdy tam dokázal utancovat Spence, jenomže jeho zpětná přihrávka zas tak přesná nebyla. Napodruhé míč podebral příliš a zamířil hodně vysoko.
2: 33. minuta utkání, Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo 0-1. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: A v 18 hodin a 32 minut kratičce zase na Wimbledon. Zajímá nás, jak se vyvíjí druhý set utkání Barbory Krejčíkové s Ruskou Andrejevovou. Ten první česká tenistka prohrála, teď tedy hraje ve druhém a je u toho Jaroslav Plašil.
4: 4-6, 1-1 na podání Barbora Krejčíková, která měla velmi dobrý úvod do zápasu, a to i proto, že dokázala pokaždé opakovaně uhájit svůj servis, dostávala se z breakových příležitostí soupeřky a navíc jedno podání soupeřce sebrala, takže na tom byla skvěle, ale Mira Andrejevová začala stahovat, vyrovnala na 3-3 a pak už byl první set v její režii až do samého konce, až samozřejmě na jeden získaný gem Barbory Krejčíkové, která teď servíruje za stavu 1-1, 15-0 ve druhém setu. Zdálo by se, že ten set byl nadějný. Barbora Krejčíková se snaží vrátit k tomu, o co se snažila v začátku zápasu, ale samozřejmě Mira Andrejevová je teď rozjetá na vlně a to nejenom v tomto zápase, ale samozřejmě nabalují se výhry a nabaluje se velký grandslamový titul, také k sebevědomí této hráčky určitě výrazně přispěl velký úspěch z Paříže. Teď Mira Andrejevová na základní čáře nemá šanci proti Barboře Krejčíkové, která si rozpohybovala soupeřku výborným servisem, následoval forehandový útok do vzdálenějšího růžku a je to 30-15 pro Barboru Krejčíkovou, 4-6, 1-1, 30-15 k tomu. Stále všechno otevřené, i když lépe je na tom Mira Andrejevová. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: No a teď zase zpátky na fotbal, na utkání mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo, který vám také nabízíme kompletně celý, třeba v aplikaci Můj rozhlas ho najdete, ale teď i na Radiožurnálu Sport, Tomáš Petr a Martin Charvát.
2: Ta 30. minuta utkání Anglie, Demokratická republika Kongo 0-1. Zatím stále jediným střelcem Sipenga, který se prosadil už v 7. minutě, ale možná to teď změní Harry Kane, který se dostává do zakončení, ale včas mu tam ještě zblokoval tu ránu od Tuanzebe. Angličané ještě sebrali míče na pravé straně, je to Madueke, který už navádí balon do pokutového zemi, zakončení kolenem a pak rána Rashforda, kterou vytlačil Van Bissaka na brankové čáře mimo prostor tří tyčí. Teď tedy Angličané byli doslova pár centimetrů od vyrovnání.
3: Netuším, jestli Van Bissaka ví, co to je hokej, ale krásně předvedl hokejový rozklek na brankové čáře, kterým dokázal zastavit míč směřující do branky. Druhá velká šance Angličanů po hlavičce Bellinghama, ale ani v tomto případě nevyužitá. 36. minuta zápasu. Anglie stále nedala gól, Kongu prohrává s ním 0-1. Po pravé straně se teď snaží Madueke znovu dostat do pokutového území, tentokrát centr zblokovaný. Ampasi si došel pro balon, ale pouze vyboxoval, takže znovu šance a možnost pro střelu z otočky v podání Maduekeho, který ale nedokázal prostřelit, hradbu těl před sebou, a tak Pickford, který se vysunul téměř až k půlící čáře, znovu posílá Angličany do tlaku. Po pravé straně další přihrávka směrem na Maduekeho, jenomže znovu Tuanzebe v dnešním zápase zatím výborný, dokáže pracovat směrem dozadu, odpravovat všechny centry a také ve hře po zemi. Je zatím tento stoper Konga skvělý, takže ve 37. minutě začínající Anglie přichází s dalším útokem a tentokrát po levé straně.
2: Rashford dává míč podél liney, O'Reilly přebírá balón, snaží se dostat přes bránícího Muka, ale pomohl si tam faulem, čehož si všiml jordánský arbitr, a přerušuje tedy tuhle útočnou snahu. Angličané opravdu po té pauze na občerstvení výrazně lepší než v tom úvodu zápasu, kdy se těžko oklepávali z té inkasované branky. Rashford měl před pár okamžiky možnost být hrdinou, srovnat na 1-1, ale tam se podařilo srazit hokejovou terminologií betony na brankové čáře a Van Bissaka tedy zachránil Demokratickou republiku Kongo, která i nadále vede 1-0 nad Anglií, a to říkáme už v 37. minutě, kdy se pískat faul nebude, i když první chvíli to vypadalo všelijak a asi bych se nedivil, kdyby po tom souboji, kdy Madueke skončil na zemi, píšťalka zazněla, takhle může hrát ale Sipenga na levé straně. Sipenga nikam nepospíchá, přidrží ten balón, ponechá ho na afrických kopačkách, tak aby i Mutusami se mohl zapojit do kombinace, po něm Masuaku, Tuanzebe, ten posouvá do středového kruhu, kde je Mbemba. Mbemba ten otáčí na Mbuku, ten má proti sobě dvě překážky, ale nakonec se tam přece jenom najde výpomoc. Ještě Vissa se zapojil do té kombinace, jenže si nepohlídal offsideovou linii a tak Angličané mohou rychle otočit hru, protože okamžitě rozehráli potom hvizdu. Rashford teď padl, řekl bych, velmi ochotně, věděl, co dělá, až moc si předkopl balón, ale udělal to chytře.
3: No, udělal to chytře, je jinak řečeno, že skočil a udělal ještě dva kotouly k tomu, rozhodil rukama a naznačil, že by se mělo pískat, protože se mu vlastně vůbec nic nestalo. A
2: lehké jenom přidržení tam bylo.
3: Lehké přidržení, aby si následně zakop. No, Rashford věděl dobře, co dělá a poroučil se k zemi velmi ochotně. Ve 39. minutě tak bude mít Declan Rice další příležitost k tomu, aby poslal míč točící se od jeho pravačky směrem do branky, ideálně na branku z jeho pohledu. A tím pádem Angličani se ještě dokázali vyrovnat i ve skóre hráčům Konga. Rice a jeho přímý kop mířící ale velmi nízko, nicméně možná právě kvůli tomu dělal velké problémy obraně Konga. Následně Angličani reklamují, že tam zahráli fotbalisté Konga rukou. Rozhodčí už si přikládá ruku k uchu během toho, co se pokračuje.
2: To by měla být červená pro rozhodčího.
3: Zatím, ale on to neříkal nikomu nablízko. Každopádně Madueke postupuje do pokutového území, tam ale Sipenga uzmul balón a po levé straně může vyrazit dopředu, ale spíše tak nějak podržet balón, přihrává nicméně na Vissu, který si našel volný prostor. Vissa proti sobě má Koncu, Konca se rychle vrátil Vissu v centru do pokutového území, tam je sice Mbuku, nicméně Spence a O'Reilly ještě dokázali rychle zakročit s balónem, ale proti Kongu je teď poměrně otevřený prostor, proto Mbuku centruje do pokutového území, tam neúplně přesvědčivé výkony anglických hlavičkářů a tak bude mít Mbuku ještě jednu šanci na pravé straně, znovu může centrovat, chystá si to na pravečku, také posílá balón a bude z toho první roh Konga v tomto zápase. Nicméně rozhodčí teď ještě dává najevo, že situace, která nastala v pokutovém území Konga, tak by, jestli jsem dobře pochopil, neměla být penaltová, že už je to celé vyřešené z videorozhodčího. Pravdou je, že tam míč skočil na ruku Sadikyho, ale v situaci, kdy Sadiky tím žádným způsobem nezabránil slibně se rozvíjící akci nebo snad tomu, že by balón měl směřovat někam na branku, udělal to naprosto nechtěně, kdy byl v souboji a míč v době, kdy nekontroloval svůj pohyb, tak se mu otřel o zápěstí, řekněme.
2: 41. minuta začíná tedy za stavu 1-0 pro Demokratickou republiku Kongo, poté co Sipenga skóroval už v 7. minutě. Angličané v těch posledních 15-20 minutách jsou aktivní, ale vyrovnat se jim zatím nepodařilo. A teď zase africký tým se pustil do útoku. Mbuku neuspěl se svou kličkou, rozpácl se tam před hranicí vápna, faul si ale nevynutil. Pickford bude nakopávat balón po zpětné přihrávce od Rice. Bellingham se vracel pro míč a ještě musel zabojovat, aby ho udržel. Hodil si to mezi dva protihráče a tam už přišel faul od fotbalistů Demokratické republiky Kongo. 41. minuta končí, 42. bude začínat a z pohledu Anglie bude určitě i důležité, kolik, že se bude přidávat navrch nad rámec té základní hrací doby první půle. Teď ale Madueke ve spolupráci na pravé straně se Spencem. Jeho přihrávka neprošla do vápna a nebude z toho ani rohový kop, protože praporek ukazuje směrem k vápnu a bude se tedy rozehrávat od Pasiho branky. 42. minuta začala a Demokratická republika Kongo stále míří za překvapením té vyřazovací fáze, protože vede nad Anglií 1-0. Republika Kongo stále míří za překvapením té vyřazovací fáze, protože vede nad Anglií 1-0.
3: Můžem defenzivy

0: balón, který se k němu dokázal stočit, a on trefil bližší tyč, když obstřelil Pickforda. Krásně se dokázal ještě srovnat k balónu. Útočník Visa Kongo mohlo vést 2-0 nad Anglií na úvod vyřazovací fáze ve 42. minutě.
1: No, marně vzpomínám, jestli jsme viděli takhle slabé defenzivní výkony i v jiných zápasech. Teď pozor, Harry Kane po přihrávce za obranu padá ve vápně a hlavní rozhodčí ukazuje takový ten oblouček.
0: Že Harry Kane skáče ve vápně.
1: Že to penalta nebude, Harry Kane má vykulené oči, diví se, chytá se za hlavu. Angličané teď protestují nejen na hřišti, ale i na střídačce. Tam několik hráčů i členů realizačního týmu mířilo za čtvrtým arbitrem. Byl to balón prakticky z poloviny hrací plochy na Kanea, který si tam chtěl obhodit brankáře. Ten mu tam nechal ruce, Kane o ně padl k zemi a takových penaltů jsme i pár viděli.
0: No, nechal ruce, možná ano, zároveň tam velmi hezky dal Kane nohy k sobě, tak aby nepokračoval. Souhlasím s tebou, že ruce tam byly.
1: Za mě tahle situace by měla mít dvě řešení, buď penalta, nebo žlutá pro Kanea.
0: No, přesně tak. A je to takové polovičaté. A rozhodčí ukazuje, hrajte. Přesně tak, tohle penalta nebude, tím pádem ano, měla by přijít žlutá pro Kanea, protože skočit ve vápně, takže chceš penaltu v rozhodujícím zápase, z pohledu Anglie možná ano, nebo pro jeden z těch týmů to rozhodně je rozhodující konečný zápas, tak by žlutá karta měla přijít. Na druhou stranu je to takové šalamounské naznačení, že opravdu to nebylo čisté skočení, no.
1: Ne, buď jako je to faul,
0: no, rozumím,
1: je to faul
0: tě, rozumím,
1: a je to penalta, anebo to faul není a pak je to tedy simulování. Ano. Nemůže to být za mě nic jiného v tuhle chvíli.
0: Ano,
1: ale podle sudího z Jordánska, který dozoruje tenhle duel, může být i ta varianta C, tedy ta třetí, že se to obejde bez karetního trestu a pokračuje se dále. To říkáme už v polovině 45. minuty, kdy Demokratická republika Kongo tedy stále vede nad Anglií 1-0. Teď Declan Rice se snaží prodrat do pokutového území. Udržel ten balón, dává pod sebe na Rashforda. Rashford si to rovná, hledá si střeleckou pozici, ale tam není kudy. Tam byla hradba modrých těl, nebylo možné se přes ně propracovat. 45. minuta bude končit. Já myslím, že takových možná i 5 minutek, možná jenom 4, navrch by přidáno být mohlo.
0: Madueke na pravé straně míchá s míčem, prostrčil ho skrz Masuakovi nohy, jenomže nepřihrál nikam dále, protože si tam dobře k míči seběhl také Mukau, který následně získal balón. Ještě jednou a myslím si, že to vidím nad tu kartu spíše, což naznačoval také kapitán Konga hned po tom střetu. Spíše jsem pro tu kartu, pro to jednoznačné simulování v podání Harryho Kanea. Každopádně teď už se znovu snaží Kongo také dostat před branku, jenomže O'Reilly tam dobře podržel útočníka Mbuka na svých zádech a tím pádem Anglie může rozehrát. Typoval si to dobře s nastavením, 6 minut to je.
1: No to já jsem byl ještě skromný, až jsem říkal 4-5 a dokonce 6 minut tedy pro Demokratickou republiku Kongo ještě daleko do té pauzy. Stále ale platí, že africký celek vede nad Anglií 1-0 a to už na přelomu první a druhé nastavené minuty. Angličané teď zakládají útok na levo, kde operuje O'Reilly společně s ním Rashford. Rashford dává podél liney, to by O'Reilly měl stihnout. Také si zkontroloval pozici spoluhráčů ve vápně, chtěl vybojovat roh, to se nestalo, jen autové vazování, takže dlouhý míč zpátky na Rice. Rice ten otáčí z levé strany na osu hřiště a přes koncu ten míč dojde až doprava do míst, kde je Madueke, jeho centr, tam je Bellingham a skvělý zákrok Mpasiho, který vytáhl tu hlavičku, těžký míč pro Mpasiho, ten následný zpětný centr, ten už byl mnohem jednodušší na řešení pro golmana Demokratické republiky Kongo, ale zase byli Angličané blízko.
0: Zajímavá situace, po té, co Mpasi dokázal chytit následující centr, tak za ním přišel Bellingham a vypadalo to něco jako ty si čaroděj, už mi to tam pust konečně, protože tohle byla druhá gólová hlavička Juda Bellinghama. Bellingham ale tentokrát nedokázal znovu vyzrát nám Mpasiho a tady je možný rychlý

0: protiútok, jenomže byl příliš za obranou, spíše za posledním bránícím hráčem Sadiky, který se po levé straně dral dopředu, a tím pádem je pískaný offside, ale velmi hezký moment od Juda Bellinghama, který přišel za brankářem Konga. Hra se nám přelevá z jedné strany na druhou, už je tady znovu Rashford až u rovéhového praporku na levé straně, dává zpátky O'Reillymu, O'Reilly na Rice, Rice přihrává Bellinghamovi, jenomže proti němu vystoupil velmi dobře Mutusami, který následně sprintuje dopředu, čeká na přihrávku, možný rychlý protiútok, Mutusami už si naběhl až do offsideového postavení a taky tady Visa na levé straně, nabízí se mu Sadiky proti němu Spence, Sadik už je na hranici pokutového území, snaží se utancovat Spence, dobře si ho obhodil, jenomže následně už balon nezískal zpátky na své kopačky a Angličani mohou postupovat zásluhou Rice. V čtvrté minutě nastaveného času Rice přihrává směrem na Kanea.
1: Madueke teď s míčem na pravé straně dává a pod sebe ve čtvrté nastavené minutě, kdy Angličané prohrávají s Demokratickou republikou Kongo 0-1, už v sedmé minutě skóroval Sipenga, ale Angličané pak měli šance na to srovnat skóre, bylo jich několik, třeba jen Bellingham měl dvě obří šance dát gól, ale v obou případech ho vychytal gólman Passy. Harry Kane, ten zase žádal pokutový kop, nestalo se, a teď tedy v polovině čtvrté nastavené minuty z avizovaných šesti stále Angličané prohrávají 0-1 ve chvíli, kdy Demokratická republika Kongo rozehrává od vlastního vápna Visa forward Newcastle a také africké země, teď se běhl až k vlastnímu vápnu a zuřivě se tam zase hlásí o míč ve chvíli, kdy balón putuje přes Passyho doprava, tam už je Van Bissaka, rozehrává na střed do míst, kde Mbuku se zbavil jedné překážky, držel balón, rozdává doleva a teď se to zase pro Demokratickou republiku Kongo otevírá. Visa už je tam v náběhu k vápnu, ale míč dostává na levo Sipenga. Sipengův takový střílený balón, který měl mířit na osu hřiště na dobíhající spoluhráče, ale odmávaný, odpískaný offside v polovině páté minuty, takže 90 sekund aktuálně dělí oba celky od odchodu do kabin a zdá se, že po první půli budou spokojenější hráči africké země, protože Demokratická republika Kongo stále vede nad Anglií 1-0, což by rád ještě změnil v závěru první půle Madueke na pravé straně, ale nebylo kudy a tak předává míč Bellinghamovi. Bellingham naváží míč na osu hřiště, kde předává O'Reillymu, ten roztahuje hru doleva k Rashfordovi, Rice, Bellingham, spolupráce na levo. Bellingham tam má teď trošičku prostoru, ale přinese míč až do toho volného místa napravo. Madueke jeho přetažený centr. Van Bissaka jen vlastně zpracoval spíše Angličanům balón a hrát tak může alespoň chvilku Bellingham, který ukazuje na rohový praporek, kdežto Mbuku signalizoval, že by to měl být kop od brány. Platila varianta za A, takže ještě v závěru nastaveného času první půle za stavu 0-1 budou mít Angličané možnost srovnat z rohového kopu, protože míč si tam už chystá Declan Rice a bude posílat centr před branku Passyho, ten má obě ruce nad hlavou a ještě signalizuje, kam si má stoupnout Sadiky, který hlídá tu bližší tyč. Rice už zdvihl levou ruku, posílá centr na zadní tyč, tam je Harry Kane úplně volný, ale Passy dokázal vyrazit i tohle zakončení, takže stále Demokratická republika Kongo drží vzadu nulu a vede nad Anglií 1-0 a teď to vypadá, že se chvilinku hrát nebude, protože ta rána, kterou vyslal Harry Kane, asi mířila do míst, kde to bolí úplně nejvíc fotbalisty a i proto teď tedy první poločas skončí, protože 6 přidaných minut vypršelo a po prvním poločase tedy Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo 0-1. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: No a my se teď můžeme během přestávky zase podrobněji věnovat dění na Wimbledonu, protože tam už dnes postoupily dvě české tenistky do třetího kola. Corina Muchová po výhře nad Číňankou Cheng Shuai a Nikola Bartuňková, která zvládla český souboj a porazila Kateřinu Siňakovou. O postup ze druhého kola se teď snaží Barbora Krejčíková, má proti sobě těžkou soupeřku, favorizovanou Rusku Andrejevovou. Zápas sleduje Jaroslav Plašil.
0: Ano, tady je taky přestávka, ale jen kratička, protože se mění míče. Barbora Krejčíková jde servírovat právě s novými balonky, což by mohla být výhoda pro tenistku na servisu 4-6, 4-2. Podobně dobře rozehraný druhý set pro Barboru Krejčíkovou, tak věřme, že tentokrát bude i dobrý konec, protože v tom prvním setu to tak nebylo. Krejčíková vedla 3-0. Pak ale se začala zvedat Mira Andrejevová. Na druhou stranu ona už měla šance i předtím při servisových gemech Barbory Krejčíkové, která hájila jedno podání za druhým s vypětím všech sil, odvracela breakové šance. Pokaždé to ustála v první polovičce prvního setu, ale pak už se to zlomilo na stranu Miry Andrejevové, vítězky nedávného Roland Garros. Teď tedy Barbora Krejčíková na podání, stav 4-6, 4-2, a taky je to stále celkem nadějné pro Barboru Krejčíkovou, která teď fantasticky přečetla pohyb Andrejevové a do protipohybu do volného růžku křížem forehand krásně umístila, tak aby balonek skončil ještě před čarou. Bylo to velmi kontrolované od Barbory Krejčíkové. Krásně zakulacená trajektorie balonku. Barbora Krejčíková 4-6, 4-2, 15-0. Tak tedy česká tenistka zatím trápí favoritku tohoto duelu Miru Andrejevovou, turnajovou pětku, vítězku nedávného Roland Garros. Krejčíková podává zastavu 4-6, 4-2 a 15 obě teď po dvojchybě Krejčíkové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: 18 hodin 59 minut, vracíme se na tenis, protože Barbora Krejčíková má dobře rozehraný druhý set utkání druhého kola Wimbledonu proti favorizované světové pětce Miře Andrejevové z Ruska. A tak jdeme za Jaroslavem Plašilem.
5: Ano, kéž by jej i dobře dokončila, protože v prvním setu se to právě nepovedlo. Dobře rozehranou sadu číslo 1, kdy Barbora Krejčíková vedla 3-0, nakonec získala pro sebe Mira Andrejevová 6-4. Barbora Krejčíková teď vede 5-3, začala podávat první podání, teď jí nepodrželo, tak aby si z toho vytvořila tlak a získala první bod teď v této deváté hře druhé sady. Krejčíková servíruje ze stavu 0-15. Servis přesně na čáru, Andrejevová vrací a tlačí teď na Barboru Krejčíkovou, zahájení až do růžku na backendovou stranu české hráčky a tam se opakovaně teď české tenisce nedaří tolik. Teď backend končí v síti a tak je to 5-3, 0-30. Škoda. Teď je to samozřejmě mnohem nadějnější pro Miru Andrejevovou, která teď může vyvíjet tlak na servírující Barboru Krejčíkovou. Andrejevové se teď zadařilo na returnu, dokázala dvakrát vybrat těžké podání Barbory Krejčíkové, navíc teď Krejčíkové se nepovedlo zaservírovat přesně z prvního podání a tak je to teď druhý servis a možný atak od soupeřky Miry Andrejevové, ale ani k tomu nemusí dojít, protože Andrejevová si jenom přejde na druhou stranu po dvojchybě Barbory Krejčíkové, to je škoda. 4-6, 5-3, 0-40, teď si Barbora Krejčíková zrovna nepomáhá servisem a kroutí hlavou teď samozřejmě. Sešlo se jí to teď v nesprávnou chvíli, v tu nejdůležitější teď, dalo by se říct, kdy může podáním dokončit set, dobře rozehraný set, stále to platí, ale teď má navrch soupeřka Mira Andrejevová. Podseknutý balonek spodní rotace od Barbory Krejčíkové a následný přesný, velmi přesný úder z forehandu do vzdálenějšího růžku. Parádní kombinace úderů od Barbory Krejčíkové, pestře se snaží hrát, to je samozřejmě cesta, jak rozbít pravidelnost Miry Andrejevové, která je ale už velmi komplexní šikovnou hráčkou, však také nedávno se radovala ještě jako teenagerka z výhry na Grand Slamovém turnaji, když ovládla Roland Garros. Barbora Krejčíková teď podsekává balonek, míří do protipohybu Andrejevové a útok se vyplatil, takže další breakový míček smazaný. 4-6, 5-3, 30-40 stále ještě, ale z pohledu Barbory Krejčíkové, která teď bude zase servírovat z levé strany polovičky dvorce. Na centrálním kurtu není úplně plno, ale svítí na něj slunce a proto je stále ještě otevřená střecha, která se zatáhne až pak ve večerních hodinách, kdy centrální dvorec a dvorec číslo 1 budou jedinými místy, na kterých se dá ještě hrát. Včera se dost zápasů nedohrálo, naštěstí se to netýkalo žádných českých tenistů. Teď Barbora Krejčíková podává za stavu 5-3, 30-40 a nalévá teď nechtěně soupeřce balonek, ale Mira Andrejevová netrestá zatím, hraje výměny opatrnější teď s Barborou Krejčíkovou, ale přitlačuje a jde do kurtu a zahání teď Barboru Krejčíkovou do růžku do backendové strany a to je vítězný skoro balonek, protože následovala hodně vynucená chyba Barbory Krejčíkové, která byla pod velkým tlakem. Andrejevová si to teď uhrála svou aktivitou a snížila na 4-5, takže všechno otevřeno ve druhém setu. Barbora Krejčíková teď nedoservírovala sadu číslo 2 do vítězného konce. bronce ještě třeba šanci dostane, ale zatím platí, že je na tom výrazně lépe Mira Andrejevová. Turnajová pětka vede 1-0 sety a teď půjde za chvíli podávat za stavu 4-5. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: My se do Wimbledonu samozřejmě zase za chvíli vrátíme. Zhruba za nějakých 5 minut by měl začít druhý poločas utkání na fotbalovém mistrovství světa mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo. Překvapivý stav po první půli 0-1 i druhý poločas vám nabídneme v přímém přenosu. Ten nabízíme celý bez přerušování díky našemu streamu, který najdete buď na webových stránkách Radiožurnálu nebo Radiožurnálu Sport, anebo také v aplikaci Můj rozhlas. Ale než tedy dojde na fotbal, tak nás bude zajímat zase tenisové dění. Ještě předtím další nová smlouva pro českého hokejistu v NHL. Už jsme mluvili o tom, že Radko Gudas podepsal s Floridou, kam se vrátil 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů. No a v budoucnu si výrazně polepší také brankář Daniel Vladař, který v NHL podepsal novou 5letou smlouvu s Philadelphia. Ta vstoupí v platnost od sezóny 2007-2008 a podle ní si český golman vydělá v průměru 5,5 milionů dolarů, tedy zhruba 17 milionů korun za každou sezónu. V následujícím ročníku mu ještě poběží platný kontrakt s ročním příjmem 3 miliony 350 tisíc dolarů, který z Flyers uzavřel před rokem jako nechráněný volný hráč. Informoval o tom oficiální web klubu. 28letý Vladař si v uplynulé sezóně vytvořil hned několik osobních maxim v NHL, ať už 52 odchytaných zápasů nebo 29 výher, 1283 zásahů s průměrem 2,42 obdržené branky na utkání. No a teď v 19 hodin a 4 minuty se ještě zase můžeme vrátit na Wimbledon. Zajímá nás, jak se dál vyvíjí druhý set utkání ve druhém kole ženské dvouhry mezi Barborou Krejčíkovou a Ruskou Andrejevou. Jaroslav Plašil nám to poví.
5: Tak třeba se to povede na returnu, když se nezadařilo na servisu Barboře Krejčíkové, která vede 5-4 ve druhé sadě a 30-0 k tomu je teď na příjmu dvakrát zaskočila výborným returnem Miru Andrejevovou, která teď je podává na podruhé, poprvé se jí to nepovedlo. Jen tak teď balonkem přehodila síť, ale pomalejší míček zaskočil i Barboru Krejčíkovou. Možná tam byla i nějaká nerovnost, což je na travnatém povrchu velmi časté, že zkrátka se balonek neodrazí pravidelným směrem tak, jak by tenista potřeboval a následoval nepovedený úder 15-30 z pohledu Andrejevové, která teď zaservírovala velmi přesně přímý bod z podání. Tak tedy 6-4 pro Andrejevovou první set. Vyhrála tedy ruská tenistka a teď 4-5 a 30 na obou stranách. Andrejevová otáčí, zdá se, vývoj i ve druhé sadě, tak jako se jí to povedlo v prvním setu. Barbora Krejčíková měla před chvíličkou možnost doservírovat sadu za stavu 5-3, to se jí nepovedlo, ale na druhou stranu neměla setball, nedostala se do takové situace, naopak musela odvracet breakové šance soupeřky. Ta teď je v roli servírující hráčky, výměna od základní čáry, backhand krásný po čáře zahraný od Andrejevové a na ten Barbora Krejčíková nedosáhne, takže turnajová pětka slaví další 15 a otáčí vývoj této desáté hry druhé sady. Andrejevová vede 40-30 tuto chvíli a Barbora Krejčíková je teď na příjmu zase v o dost složitější pozici. Tak to vypadalo nadějně v tomto gemu, ale teď už ne, že by to bylo beznadějné, ale je to jen málo nadějné, zvlášť když Andrejevová skvěle zaservírovala a return Barbory Krejčíkové je dlouhý, takže 4-6, 5-5 z pohledu české hráčky, která půjde servírovat z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Takže ten druhý set se bohužel ještě natahuje pro nás, ale to zase tolik nevadí. Samozřejmě se vrátíme na klíčové momenty, ale teď už můžeme vyrazit zase na fotbal, a to proto, že se blíží začátek druhého poločasu v utkání prvního kola play-off na mistrovství světa. Hraje se v Atlantě utkání mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo a Angličané mají co napravovat. Po první půli prohrávají nečekaně 0-1. Zápas komentují Martin Charvát a Tomáš Petr.
6: Ano, oba dva týmy už přichází v Atlantě na hrací plochu k začátku druhého poločasu. Vypadá to, že Angličani bez střídání, i když možná podstatná část anglické sestavy v prvním poločase na střídání zralá byla. Jude Bellingham měl nejvíc šancí Angličanů. Myslím si, že takové 4 velké gólové příležitosti bychom na anglické straně dokázali napočítat. 2 hlavičky Bellinghama. jeden naprosto volný Kane v nastaveném čase v jeho závěru po rohovém kopu na zadní tyči, střílející do brankáře, a jeden Harry Kane střílející do sklapnutých hokejových betonů obránce Van Bissaky na brankové čáře. Čtyři velké šance Anglie, gol žádný. Na straně Konga dvě příležitosti, z jedné byla tyč a z druhé byl, nebo respektive z té první, byl vedoucí gol Sipengi. Takže celkem 6 gólových příležitostí, Angličané jich měli víc, ale Kongo po prvním poločase vede 1-0.
7: Vše připraveno na začátek druhé půle, i když ochozy jsou ještě trošku prořídlé, zdá se, že spousta fanoušků to buď z toalety nebo z občerstvení nestihla. Každopádně druhý poločas odstartoval. Angličané budou dotahovat jednogólové manko po té, co skóroval v 7. minutě Sipenga. V boji o osmifinále mistrovství světa má zatím Demokratická republika Kongo navrch, a to je možná zpráva, která by nejvíce potěšila Mexičany, protože právě Mexiko bude soupeřem lepšího z téhle dvojice. Po dlouhém míči teď Demokratická republika Kongo může začínat pěkně odzadu od své branky. Van Bissaka vrátil na Mpasiho, ten dává na Tuanzebeho. Mutusami už přebírá balón a nakopává míč, tam je Sipenga, sklepl pod sebe na Masuakou, ten posouvá na osu hřiště, Sadiki, Mukau, a napravo už hraje Mbuku, po něm znovu Mukau, přihrávka pod sebe, ale tam už spoluhráči nebyli. Vlastně říci, že většina hráčů Demokratické republiky Kongo přeběhla ten balón, takže žádné nebezpečí pro Pickforda se nekonalo. 47. minuta začíná, Anglie, Demokratická republika Kongo 0-1.
6: To nebyla žádná velká kombinace a přesto Angličani poměrně jednoduše vyklidili prostor a Kongo se dostalo až překvapivě snadno do anglického pokutového území. Zpětná přihrávka v podstatě potřebovala jen adresáta. Pravda, to je dost podstatná věc, ale v tuhle chvíli to Kongo dovládlo poměrně jednoduše dokombinovat. Na pravé straně už ale Angličané s balónem a Madueke se snažil vyzrát na vracejícího se Masuaku, ten ale balón odpravil do zámezí, a tak znovu Konca a Gay, dva stopeři, přes které Anglie často rozehrává. Rice se na levé straně dostává k balónu, přihrává na Rashforda, Rashford zpátky na Gayho, ten přihrává Koncovi, Koncovi se nabízí Spence a také Madueke, který je na pravé straně, centr do pokutového území kroucený k brance, a Tuanzebe stále vládne pokutovému území, respektive před svou vlastní brankou, míč ale vyhlavičkovaný zpátky do vápna Konga. Masuaku se snaží utancovat Andersona, to se mu nedaří, Anderson zůstává balon, už pokutem území přihrává Bellinghamovi, jenomže přihrávka příliš dlouhá a před Bellinghama si můžete tipnout, kdo se postavil správně, byl to Tuanzebe, který se znovu dokázal vrátit s tímto v tomto zápase nejnebezpečnějším anglickým hráčem, nicméně v tomto případě znovu Tuanzebe úspěšný, opravdu ten je vzadu jako skála a zatím je jedním z těch hlavních důvodů, proč Kongo nedostalo gól ve 48. minutě, vede nad Anglií 1-0.
7: Rozehrávat teď bude tedy africký celek od své branky. Mpasi nakopává míč doprava, kde už jsou připraveni Mbuku a Van Bissaka, zapojený také Mukau, ale připravil je o míč Rice, a tak Angličané mohou začít zase s obléháním branky soupeře. Budou se zase tlačit do plných, protože Demokratická republika Kongo tam má vystaveny takové 2 až 3 defenzivní řady, takové ty dva předvoje v pozici záložníků, útočníků, a pak 2 defenzivní linie, které občas jsou opravdu viditelné.
4: Chviličku přerušíme fotbalový zápas a spěcháme zase na tenis. Zajímavě se vyvíjí koncovka druhého setu mezi Barborou Krejčíkovou ve Wimbledonu proti Rusce Andrejevové. Jaroslav Plašil má slovo.
5: Ano, to tady ještě nebylo. 3 setboly pro Barboru Krejčíkovou, která vede 6-5 a 40-0. Je sice napřímu, ale má teď velkou šanci. Hraje z forehandu a tlačí teď na Miru Andrejevovou. Ta musí hrát údery jenom se spodní rotací. Brání se, ale bohužel teď je Barboře Krejčíkové překážela páska. Tak to je škoda. Útok středem kurtu teď si zanadávala Barbora Krejčíková. To teď nebyla potřeba nějaká vysoká škola odezírání zertu. Mira Andrejevová odvrátila teď s přispěním české hráčky první setbol a bude teď servírovat za stavu 5-6, 15-40. Andrejová, která vyhrála první setu 6-4, teď byla blízko od toho, aby ztratila druhý set, ale stalo se jí to znovu, teď tedy ne znovu, ale stalo se jí to při druhé šanci Barbory Krejčíkové, protože trefuje rámem balonek, samozřejmě zase k tomu přispěl nějaký odraz nepravidelný, ale to už tak na travnatém povrchu bývá. 6-4 z pohledu Andrejevové první set, ale 7-5 ten druhý pro Barboru Krejčíkovou. Skvěle, tak tedy Barbora Krejčíková bojuje dál a vynutila si rozhodující třetí sadu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Dobré zprávy z Wimbledonu tedy. 1-1 na sety, Barbora Krejčíková půjde do třetího, budeme také o něm informovat, ale teď zpátky na fotbal, playoff na mistrovství světa, první kolo Anglie, Demokratická republika Kongo a Martin Charvát a Tomáš Petr.
6: 50. minuta utkání, stále 1-0 pro Kongo, znovu přijde rohový kop poté, co Kane si odstrčil Mbembu, který ho tam bránil v pokutovém území a už se snaží dát si hráči Konga mnohem větší pozor na tohoto anglického střelce. Mbemba znovu proti Kaneovi, oba dva naznačují, že jsou hodně daleko od sebe jejich ruce, respektive, že se rukama vůbec nedrží, ale následně se do souboje dostali. Kongo dostalo balón po rohu z vlastního pokutového území, jenomže nepříliš daleko, následoval ostří střed ve skluzu, po kterém mohou pokračovat hráči Konga v pokutovém území. Nabízí se křížná přihrávka na nabíhajícího si Van Bissaku, před kterým ale Konce dokázal ve spolupráci s Game tyčovat balón a pro změnu možný rychlý protiútok pro Anglii. Rashford si tam míchá s míčem, střela na bližší tyč, ale netrefil branku. Marku Rashford, přestože si to tam dobře stočil na levačku, už byl ve vápně, přibližně nějakých 8-9 metrů od brankáře, mírně před pravou tyčí a v tu chvíli pálil levačkou směrem na bližší tyč, ale až k ní balón nedostal, přibližně o metr branku minul. Marcus Rashford ve své první šanci v tomto zápase, nicméně ji nedokázal proměnit, přestože kličku udělal velmi dobrou.
7: Polovina 52. minuty, Anglie, Demokratická republika Kongo, tedy stále 0-1. Teď to bude africký stát, který se bude tlačit dopředu, jenže Anderson zastavuje tenhle primární útok hned za půlící čarou a vhazovat tedy budou Konžané kousek za půlící čarou. Šance Angličané měli už i v první půli, ale buď netrefili bránu, což až tak časté nebylo, anebo spíše jí trefili a byla tam tyč, anebo golman pasy. To je jeden z důvodů, proč Demokratická republika Kongo zatím stále vede v tomhle souboji o osmifinále mistrovství světa. A to říkám na začátku 53. minuty, kdy Angličan Rice dloubil míč za obranu. A tam je připravený Bellingham, ale zády k bráně musí se točit. Na rohu pokutového území Bellingham a jeho nepříjemná rána, kterou ještě tam musí vykopávat Mbemba. Teď bych řekl slabší zákrok od Pasiho, ale možná se ten míč trošičku kroutil. Takže o to složitější situace pro brankáře Demokratické republiky Kongo, ale stále. Tedy Angličané prohrávají 0-1. Madueke, tenhle centr nevyšel, končí až mezi fotografii a v polovině 53. minuty si tedy Demokratická republika Kongo může po několikáté už vydechnout.
6: Ono šlo o to, jak jsme následně viděli, že si tam tušíme, že Van Bissaka stečoval míč přímo do vlastní branky, Ampa si vlastně předvedl prazvláštní zákrok, ale naprosto klíčový pro reprezentací Konga. Mbemba potom vykopával míč, který si Pasi vyrazil nad sebe a padal mu zpátky do náruče. To znamená, že Pasi už vlastně mohl mít situaci poměrně pod kontrolou. Mbemba mu to ještě trochu zkomplikoval, ale naprosto rozumím stoperovi, který se snaží ubránit nulu na kontě vstřelených branek Anglie. Nicméně Angličani se to znovu snaží změnit. Maduekeho dlouhý balon do pokutového území, tam si skáče Rashford, ale výrazně daleko od branky, téměř až na hraně pokutového území hlavičkoval, balón přeletěl celou branku a skončil v zámezí. Maduekeho míč centrovaný byl opravdu velmi vysoký, Rashford také vyskočil vysoko a následně se poměrně velké výšky spadl, protože se dostal do kontaktu s Van Bissakou, který je dnes na Markusi Rashfordovi opravdu přilepený a v této konfrontaci zatím obránce Konga je na tom výrazně lépe. lépe, byť před chvílí tedy Van Bissaka poslal míč směrem na vlastní branku, ale Pasi ho dokázal zachránit. 55. minuta začala, stále vede Kongo nad Anglií, stále jsou Angličani relativně blízko vyřazení, respektive to vyřazení se za současného stavu přibližuje. Kongo, Anglie 1-0.
7: Demokratická republika Kongo teď to zkusila vyřešit dlouhým autem na pravé straně. Visa ještě bojuje, Van Bissaka, po něm bude hrát také Mbuku. Nakonec ale praporek nahoře a ukazuje přímo před asistenta rozhodčího, tedy signalizovaný offside, a Angličané rychle rozehráli, otáčí hru z levé strany, tedy z jejich pohledu doprava. Spence teď vyváží balón, ukazoval, že by mu mohl také někdo naběhnout, on tam napravo měl Maduekeho, ale to se mu nelíbilo, asi tahle varianta jako řešení, a tak zase zprava putuje balón doleva. A budou tedy Angličané se pomalu přibližovat k vápnu, jenže do těch plných se útočí velmi těžko. Přenesení doprava Madueke, ten má proti sobě jednu překážku. Madueke si hledá místo na centr, nakonec dává po zemi pod sebe na Spence. Spence dává Andersonovi, Anderson znovu Kleině na Maduekeho. Madueke na Spence, Spence zády k bráně, se snaží procpat do vápna, jenže byl zdvojený a oloupený o míč. Masuaku tam přiběhl vypomoci, vybojoval balón, teď je tedy v tísni u rohového praporku a nakonec vybojoval přesně to, co potřeboval, tedy kop od brány. Demokratická republika Kongo si může zase v klidu vydechnout, rozprostřít se po hřišti a Mpasi bude nakopávat míč od své brány, a to v končící 56. minutě. Nakonec balón nakrátko, Demokratická republika Kongo vede po gólu Sipengi od 7. minuty 1-0. Mutusami posílá míč na Sipengu, který byl uhlídán, a vazovat tak může anglický obránce Spence, dává na koncu. Konca teď byl blíže vlastní bráně než spoluhráč a brankář Pickford. Balón míří doleva a tam už je připravený O'Reilly, po něm bude hrát také Gay, Anderson a napravo Spence. My budeme také informovat posluchače Radiožurnálu o tom, jak probíhá tenhle duel.
6: 57. minuta, Anglie prohrává s Kongem 0-1 od úvodu tohoto zápasu ve druhém poločase. Zatím v šancích pouze reprezentanti Anglie. Anglie se snaží hledat skulinky v konžské obraně, nicméně Kongo zatím ohrozilo vlastně svého brankáře více, než to udělali sami Angličani, protože do dobré šance se dvakrát dostával Rashford, jednou pravda to pálil on sám, a jenomže z levé strany netrefil branku, po druhé spíše centroval před branku a Van Bissaka si srážel míč do vlastní sítě, jenomže ještě předtím dokázal zakročit golman Mpasi. A jinak jsou pevní obránci Anglie, Tuanzebe, tedy obránci především Konga, Tuanzebe dnes hraje opravdu výborný zápas, teď odklidil jeden z míčů, další centr Angličanů od Rashforda, ale přetažený přes branku, a ani v tomto případě Anglie nedá gól, stále se tlačí za vyrovnáním v 58. minutě, ale prohrává s Kongem 0-1. Přímý přenos zápasu vysílá Radiožurnál Sport. Martin Charvát, Radiožurnál.
7: A my můžeme pokračovat v našem přímém přenosu. Tuanzebe rozjíždí útok Konga. Trošku si tam teď borci v modrých dřechcech nerozuměli, nevěřili, míč jim utekl k vlastní střídačce, rychle Angličané vhodili a na hřiště už je Rice, ale nikam nepospíchá, přidržel balon, dává Andersonovi, ten zakopl o balon, který byl v klidu, ale ustál tenhle souboj s míčem. Na levé straně už operuje Rashford, po něm si zahraje také Gay zase vrátí zpátky na Andersona. Je to statické a je to do rozestavené defenzívy, takže smrtící kombinace z pohledu Angličanů. Madueke dává pod sebe na Spence. Spence je tam v problémech, protože Sipenga tam okolo něj tančí a znepříjemňuje mu život. A následně Angličané ztrácí balón. Sipenga ho vybojoval ve spolupráci s Visou a právě Sipenga teď rozjížděl break, na který ale Angličané včas zareagovali, a tak z toho žádný moment překvapení už nebude. Angličané vybojovali balón. Jeden z hráčů demokratického České republiky Kongo tam zůstal ležet na zemi, ale pokračuje se dále. Kane chtěl přinést balón doleva, teď nevím, jestli se tam zlobí na sudího, že tam viděl ruku, anebo jestli se tam s Rashfordem vysvětlovali, že ten balón nebyl úplně přesný. On to byl faul od Andersona, o tom žádná, v tom předchozí situaci Sadiky dostal naloženo. Na druhou stranu Demokratická republika Kongo pokračovala v akci, sudí nepískal, protože z píšťalku tam je jenom jeden muž na hrací ploše. 60. minuta začala, Demokratická republika Kongo vede 1-0, teď jde dopředu Sipenga, už je na rohu pokutového území, přidávka do vápna strašná, ale míč se vrátil zpátky k Sipengovi, který už je mimo střeleckou pozici a ještě vrátí pod sebe Masuaku, hodně špatný centr, ale odražený balon sbírá Mutusami, po něm bude hrát Van Bissaka u pravé lajny Mbuku. Mbuku teď by chtěl využít Muka, ale ten je tam pohlídaný a tak ten balon bude muset mířit až zpátky ke stoperské dvojici. Mutusami nakonec přenáší doleva na Sipengu. Nepřesný balon. 60. minuta už bude končit. Anglie, Demokratická republika Kongo stále 0-1.
6: Myslím si, že někteří hráči Konga už jsou zralí na vystřídání, ne Sipenga, který to zkouší metodou pokus omyl v některých momentech, teď to byl spíše omyl, přestože už to vypadalo, že by mohl předvést zase další zajímavou akci v prvním poločase, to naopak bylo vítězství, že se dokázal dostat do zajímavé šance a proměnil ji. První střídání na anglické straně odchází muž, kterého už jsme odepisovali o poločase, tedy Marcus Rashford, a kromě něj ještě jeden muž zmizel ze hřiště, Tomáši.
7: Madueke šel dolů a místo něj je tam Saka. Prvně zmenovaný Gordon už je také v akci, O'Reilly centruje, ale ten balón se nedostal ke Kaneovi. Ještě jeden posunutý míč směrem ke kapitánovi anglické reprezentace, ale i tohle dokázala Demokratická republika Kongo odclonit. Gordon vytížený hned po příchodu na trávník té levé lajny bude mít asi dost práce, podobně jako předtím měl Rashford. Ale teď tedy míč pro africký celek, který stále překvapivě můžeme říci vede 1-0. V tomhle zápase Demokratická republika Kongo nehraje špatnou partii. Na druhou stranu několikrát měla už i hodně štěstí, protože Angličané měli dost šancí. Sipenga, jeho akce nedotažená, ale ještě Mutusami, znovu Sipenga na rohu pokutového území. Nalevo hraje Sadiky, po něm opět Sipenga, napřáhl z dálky, ale trefil jen Andersona, který byl vlastně tou první překážkou v cestě. Masuaku, jeho akce po levé straně nakonec skončí přihrávkou na osu hřiště, kde je Mbemba, přenesení je doprava na Van Bissaku. Van Bissaka má proti sobě O'Reillyho, Van Bissaka se pokusil odcentrovat, míč sražený za reklamní panely a spokojenější s tímhle řešením asi bude fotbalista Demokratické republiky Kongo, protože následovat bude rohový kop a tedy standardní situace pro Demokratickou republiku Kongo.
6: Myslím si, že ji rozehrají hráči Konga nakrátko, protože oni vlastně v tomto zápase moc krát se nesnažili poslat míč přímo před branku. Udělali to také v tomto případě z krátké odbrány, se snaží hrát napřímo. Teď se dokázali dostat s míčem před pokutové území, zvednutý balon těsně nad břevno. Dobrá střela od Mbuka, který si tam rychle vyměnil balon. Angličani jako kdyby nehráli, jako kdyby se chtěli koukat, jak hraje Kongo. Absolutní blamáž v podání Anglie směrem dozadu. Anglie tady si koleduje o druhý inkasovaný gól, vždyť tohle měla být jednoznačně vyřešená situace. 2-2 u rohového praporku, žádný velký problém, jeden si vezme jednoho hráče, druhý druhého. Najednou z toho Mbuku vyplave úplně sám nehlídaný na vzdálenější straně z pohledu střílejícího, nebo co se týče hráče Konga, tak zkrátka se snažil dostat na roh pokutového území, což se mu také povedlo. Mbuku s míčem vypálil směrem na branku levačkou, snažil se to zahrát technicky na zadní tyč a jeden z hráčů Anglie přizvedl míč nad branku, následoval další rohový kop, ale ten, když to hrají hráči Konga vzduchem, tak to prostě nevychází, takže z toho následovalo vhazování, respektive bude následovat vhazování, protože Mbuku, muž, který byl před chvílí v té šanci, tak střídá a místo něj přichází na hřiště Elia.
7: Mešak Elia tedy má využívat těch rychlých výpadů, které určitě budou k dispozici, protože Angličané se musí tlačit dopředu. Ve 64. za chvilku 65. minutě stále Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo 0-1. Teď má míč Saka napravo, pod něm bude hrát Anderson, ten dává do středového kruhu na koncu. Obránce Aston Villa posouvá na O'Reillyho, u levé lajny už je připravený Gordon. Gordon si hodil ten balón, ale nedostal se přes Van Bissaku, a tak si zase musí vypomoci přihrávkou zpátky. Angličanům se těžko dostává do té sformované defenzívy, třeba teď to zvládne Spence, jeho centr, Kane tam asi odstrčil protihráče, ale vypadá to na, řekněme, ponechanou výhodu, i když jí sudí moc nesignalizuje. Každopádně Demokratická republika Kongo teď míří dopředu. Jmenovitě to byl Mešake Elia, který se hned zapojil do útočení a nakonec se mu píská útoční faul. Takže v 65. minutě stále Anglie, Demokratická republika Kongo 0-1.
6: No, je poměrně rychlý Elia, jak si naznačoval, ale O'Reilly byl rychlejší. Pravda, přišlo mi, jako kdyby pokaždé při předkopnutí míče tam trochu ztratil na své rychlosti Elia, že s tou technikou to nebude v silném běhu a rychlém běhu úplně rychlé. Gordon, jeho centr, ale Mbemba znovu výborný ve vzduchu, stejně jako předtím tu Anzebe, tak teď obrana stojí především dam Bembovi. Následoval rychlý výpad od Mukua, ale Angličani ho rychle zastavili a ještě na polovině Konga získali balon. 66. minuta. Anglii se to krátí, bude mít takzvanou hydratační přestávku, která za chvíli přijde, ale až nejspíš při dalším přerušení. Saka po delší době, možná poprvé vůbec v tomto zápase u balónu na pravé straně, protože on vystřídal Maduekeho před chvílí, nasledoval dobrý zákrok od Spence, který ještě získává před pokutovým územím balón, přihrává do středu, jenomže tam už byl vracející se Muku, následovaný zákrok od vracejícího se Konci, který by měl být žlutý, pokud tedy rozhodčí dodrží svůj už předtím nastavený metr, protože Konca tam zastavil soupeře, který už se kolem něj dostával do možného rychlého protiútoku. Tím mužem byl Masuaku, který kolem něj obíhal, zatímco Sipenga měl balón a Konca tam jednoznačně povolil svého soupeře. A odpískaný faul, zatím nevím, jestli měl žluté vyústění, podle toho, že se tomu nevěnuje kamera, tak bych tipnul, že ne, ale je to jenom čistě tento důvod.
7: Polovina 67. minuty. Anglie, Demokratická republika Kongo 0-1 a Angličanům ten čas rychle ubíhá. Uvidíme, jestli se jim podaří zase po té pauze na občerstvení trošku si šlápnout plyn, protože v první půli to bylo opravdu potom...
4: Občerstvovací pauzu opět využijeme a zjistíme aktuální dění ve Wimbledonu, kde Barbora Krejčíková dostala do třetího setu zápas s favorizovanou pátou nasazenou Ruskou Andrejevou ve druhém kole na centrálním dvorci. Všechno sleduje Jaroslav Plašil.
8: Naprosto vyrovnané utkání, odpovídá tomu i skóre zápasu 4-6, 7-5, 1-1 z pohledu Barbory Krejčíkové, teď 30 obě při podání české hráčky. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
0: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
1: Teď Andreu se Stými Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
0: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
9: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
10: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: 19 hodin 31 minut. Fotbalisté pražské Slávie nedokázali zvítězit ani ve druhém utkání letní přípravy. Český šampion po úvodní remíze 1-1 s Dynamem Kyjev v Rakousku dnes v Radotíně překvapivě prohrál s druholigovou Vlašimi 1-2. Outsider vedl v poločase dokonce 2-0. Po změně stran pouze snížil z penalty Ivan Šranc. Mnohem spokojenější než fotbalisté Slávie po tom přípravném zápasu jsou určitě čeští volejbalisté na mistrovství Evropy hráčů do 22. 20 let. Porazili na závěr skupiny Bulharsko 3-1 na sety, no a v tabulce se dostali průběžně na první místo, ale zase mohou sesadit Francouzi, když zvládnou poslední zápas s Itálií ve skupině. No, každopádně Češi Itali porazili, takže by měli zůstat před nimi na nejhůře druhém místě, a to znamená postup do semifinále turnaje, což je samozřejmě velmi dobrá zpráva. No a pojďme zase zpátky na fotbal. Utkání prvního kola playoff na mistrovství světa mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo komentují Martin Charvát a také Tomáš Petr.
6: 70. minuta utkání, dlouhá promluva trenéra Anglie Thomase Tuchela, který teď vysvětluje a nejspíš volí i dost motivační tón podle výrazu v jeho obličeji, že tuší, že Anglie musí víc bojovat, že to tak nějak celé obehrává, snaží se hrát, ale takové to zakousnutí do soupeře, to tam zatím není. Je pravda, že Angličané také dost často už vysunují svůj pressing, protože vidí, že Kongo se snaží nehrát vzduchem, ať už při rozehrávce od svého brankáře, anebo od rohového praporku. A Kongo samozřejmě nemá ani moc dalších variant, koho třeba poslat na hřiště, protože ta jeho soupiska kvalitních hráčů je relativně úzká. Angličani střídají, Spence odchází, Eze přichází. Eze není úplně obráncem, jako je Spence, to znamená, že Angličané už posilují útok.
7: Není co bránit, Angličané nevedou, nemají co bránit, potřebují útočit, budou asi s přibývajícím časem opravdu muset tlačit na pilu, protože se rýsuje velký průšvih. Řekl bych, že na mistrovství světa podobně špatně se naposledy hodnotil ten turnaj v roce 2014, kde to bylo úplně všechno zle. Tehdy Angličané ve skupině skončili na posledním místě v té skupině, kterou vyhrála Kostarika před Uruguayí a Itálií. Oba evropské celky neprošly ani do vyřazovací fáze. Další dva turnaje byly o něco lepší a po tom úvodním vítězství nad Chorvatskem tady na šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku Angličané se určitě chtěli zapsat mezi hlavní favority, jenže pak remíza s Ghanou, vítězství 2-0 nad Panamou, také žádná velká sláva, a rázem ve vyřazovací fázi velký problém s Demokratickou republikou Kongo. 72. minuta a Rice posílá centr do vápna, tam je připravený Kane, ale už je vytlačený mimo ten pokutový obdélník. Centr na zadní tyč, tam byl Gordon, no to není úplně vyhlášený hlavičkář, kterého by se měla africká země bát, takže žádný problém pro Van Bissaku vyhrát tenhle hlavičkový souboj. Rohový kop pro Anglii, může to být cesta, to ne, že ne. A hodilo by se Angličanům, kdyby si vypomohli standardní situací. 70. minuta bude končit, ještě hlavní rozhodčí tam trošku pozdržuje rozehrávku a snaží se tam uklidit emoce v pokutovém území. Declan Rice povětšinou rozehrával ty rohové kopy a bude to i tentokrát, tento fotbalista se čtyřkou na zádech, centr do pokutovou zemí, tam naskakoval sice konce, ale nedokázal zakončit, Sipenga se nedostane přes Ezeho, protože si by pomohl faulem, a tak budou rozehrávat Angličané, a to na útočné polovině.
6: No už se to utahuje kolem koňské obrany, už tam oba dva stopeři, jak Mbemba, tak Tuanzebe, mají dost a dost práce, ne že by tedy neměli už od první minuty utkání, ale ta práce jim přibývá a také hráči kolem nich už se postupně více a více stahují, jak síly ubývají. Přijde přímý kop od Rice, znovu točený, a znovu to je Tuanzebe, který se dostává k balónu, jenom pouze odhlavičkoval těsně před vápno, a znovu Angličani zásluhou Gordona a také Bellinghama. Po levé straně se snaží dostat do vápna, jenomže centr výrazně přetažený končí až v autu. V podstatě poprvé dopadl míč těsně před hranou pokutového území. Kane už se zlobí, už je podrážděný směrem ke svým spoluhráčům. Bellingham tohle se svou levačkou nezvládl a Masuaku bude vhazovat, ale až po střídání, protože také Kongo už musí občerstvit své síly, což také následně ukazuje i Masuaku, že by chtěl ideálně počkat s tím vhazováním. Už mu to také naznačil rozhodčí, že už by měl svým způsobem vhodit následný nákop po autu na Eliu. Úspěšný nebyl, byť Elia tam byl bráněný game, co se dalo, tedy i za přispění rukou, ale nákop to byl stejně tak dlouhý, že Elia by balon nestihl. A tak mohou rozehrávat stopeři Anglie. 74. minuta, stále Anglie nedala gol, prohrává s Kongem 0-1.
7: Saka teď posunula Ezeho, míč už po kutovému zemí. Rice se tam trošku zamotal, ještě stihl odcentrovat. Přetažený balón na zadní tyči sbírá Gordon, znovu vrací do ohně. Tam je Kane, hlavička 1-1! Harry Kane jako správný kapitán znovu prokázal ten čich na výběr místa uvnitř vápna a do protipohybu golmana Passiho krásně umístěná hlavička. Angličanům padá velký kámen ze srdce, ale ještě tam pár malých kamínků zůstává.
6: Ještě zůstávají a ještě bych si počkal na případné posouzení offsideu před začátkem té akce, protože si myslím, že Eze tam dostával přihrávku minimálně na hraně. Na druhou stranu už by tohle bylo v tuhle chvíli vyřešené. Tohle je právě ta situace, kdy se Eze dostával za obranu a následně potom centroval Rice přetažený míč. Tam je nutné si také v tuhle chvíli říct, že Kane opravdu tam krásně předskočil obránce Tuanzebeho do té doby výborného a na balón, který mířil na branku, si znovu brankář Ampasi dokázal sáhnout, jenomže ten míč nedokázal vyrazit mimo tyče. To už by skutečně bylo pro Anglii až neuvěřitelné, kdyby i tuhle hlavičku dokázal chytit. Každopádně Angličani krásně utáhli smyčku kolem koňské obrany a vyrovnávají velmi pravděpodobně podle pravidel na 1-1. Jsme v době, kdy si musí počkat opravdu hodně dlouho na to, než se může daný tým opravdu radovat v podstatě až do samotného vyrovnání, do samotného rozehrání.
7: No, ale připomeňme samozřejmě ten příběh, který už jsme tady zaznamenali na šampionátu. Paraguay vedla nad Německem, Německo vyrovnalo, v penaltovém rozstřelu pak selhalo, takže pro Anglii je ani ne z poloviny vyhráno. Teď je dvojité střídání, do hry přichází Bogonda a také Kayembe. A Demokratická republika Kongo tak potřebuje občerstvit tým. Jsem zvědav, co tenhle vyrovnávací gól Kanea udělá s tím závěrem základní hrací doby. Jestli Angličané v euforii to dokáží urvat na svou stranu, anebo jestli Kongo se z toho otřepe a bude dál kousat. Každopádně 77. minuta začala. Anglie, Demokratická republika Kongo po vyrovnávací trefě Harryho Kanea 1-1.
6: Gay spolu s koncou zůstávají v podstatě jedinými čistými obránci na straně Anglie. Konca na Gayho, koncu teď napadá Elia, který se z pravé strany přesunul na stranu levou. 77. minuta, už je vyrovnáno. Anglie Kongo 1-1, Gay postupuje pomalu dopředu, proti němu hradba 4 modrých koňských drezů, takže přichází dlouhý nákop na levou stranu, kde je Gordon. Gordon udělal stoličku Van Bissakovi, tohle byl hodně nepříjemný střet, ale Gordon může pokračovat dál, přestože tam jednoznačně podle mého názoru fauloval soupeře, ale Kongo se v tuto chvíli nevzdává, dlouhý nákop musí hasit svou levačkou až Pickford, který kope míč do zámezí a už se také zvedl Van Bissaka, který tam byl poměrně dost otřesený po tom zákroku od Gordona, který pod hráče, který vyskočil do vzduchu, tak naběhl a způsobil mu dost těžko kontrolovatelný pád. Každopádně se nepískalo. 78. minuta, Anglie hraje s Kongem už nerozhodně 1-1, když po více než hodině hry dokázala vyrovnat.
7: Saviki vrací míč dozadu, tam už je připravená defenzivní dvojce a k ním i golman Passi, otočení hry doprava a teď takovým živelným ťukesem se Demokratická republika Kongo chtěla dostat co nejblíže branky soupeře, ale Bogonda odstavený od míče, takže Anderson může vládnout středu hrací plochy, Bellingham, trošku jsem tam připletl hlavní rozhodčí, ale Bellingham dostává míč doprava, tam je Saka, Bukayo Saka zkontroloval pokutové území, přitažený centr, tam zase číhal za bukem Gordon, což tedy podle mého není tak vyhlášený hlavičkář, ale poblíž byl i Kane, který teď přebírá tu přihrávku, nabíjí před hranici vápna. Zakončení z dálky, sice se rozvolnila síť, ale protože ten balon trefil ty talanka, která napínají síť k těm sloupům, které jsou za bránou, takže ta střela od Andersna nebyla úplně z nejpřesnějších. Zase z hlediska toho, kolik jí chybělo, to nebylo až úplně tolik. Každopádně skóre zůstává 1-1 mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo ve chvíli, kdy končí 79. minuta a africký tým jde dopředu. Na levé straně je to Elia. Elia si prohodil Rice, ale ten se vrátil do toho souboje a dokázal odehrát balón, takže dopředu se teď může vydat napravo Saka. Saka přišel přes první překážku, ale přes druhou už nikoliv, protože tam byl Masuaku, který získal balón. Tady už je na levé straně připravený Elia. Elia si prohodil míč s Masuakem a nakonec získal balón. Tady už je na levé straně připravený Elia. Elia si prohodil míč s Masuakem a nakonec je to Saka, který odehrává do záměru.

0: Bellingham si tam neudělal dostatečný prostor a tak to Gordon zkusil sám, naběhl do soupeře a doufal, že mu rozhodčí odpíská faul, to se nestalo, ale teď už faul píská poté, co Elia tam zboural Gayho, který se snažil zastavit míč na polovině. Angličani znovu se snaží překvapit nepostavenou koňskou obranu na pravé straně Saka, centr do pokutového území, ale Tuanzebe dokázal odvrátit. Na levé straně spěchá Gordon k balónu, 81. minuta, balón spíše ale nechá vykulit do zámezí a následně ho vhodí směrem na Gayho. 81. minuta, to je ta chvíle, Anglie hraje s Kongem nerozhodně 1-1. Gordon na levé straně dává Andersenovi, Andersen poměrně nevýrazným hráčem, ale snaží se především chránit anglickou defenzivu. Přihrávka na Bellinghama, ten necentruje levačkou, pohravačkou také ne, už se dostává do pokutového území, přihrávka zpětná, odkud odkopává Mbemba balon, ale znovu těsně před pokutové území. Znovu Anderson, znovu se utahuje klička. Kolem koňské obrany centr byl vápna, Tuanzebe ve spolupráci s Mbembou odvrací, Mbemba svou hlavičku poslal až na polovinu Anglie a tu mluvíme o místě, kdy skákal vlastně ze svého malého vápna. 82. minuta, stále nerozhodně, Anglie Kongo.
1: Míč nalevo, Angličané teď znovu se snaží dobývat defenzivu soupeře, Gordon faulovaný, ale pokračuje se dále, ponechaná výhoda. Jaké z tohohle mohou být benefity, tedy nevím, tam je asi lepší přerušit hru. Každopádně napravo Saka s míčem přihrává na Ezeho. Eze zády k bráně, musí si vypomoci přihrávkou pod sebe na Rice. Míč stále na pravé straně, dobrá kombinace mezi Ezem a Sakou. Centr do vápna, tam ještě ten míč možná mohl umisťovat O'Reilly, ale on hlavičkoval v takovém točení, takové piruetě a následný odkop Afričanů sbírá defenzíva evropského celku. Dobrou práci odvedl Konca a tak rychle mohl rozehrát Pickford, jenže také Angličané blesku rychle odevzdali balón. Teď je to ztráta za ztrátou, co vymyslí při přechodu dopředu Demokratická republika Kongo nalevo. Míč má Elia, dává na Mutusamiho, který je poblíž pulící čáry, ve středovém kruhu si zahraje také Tuanzebe, po něm Bemba, balón už doputoval doprava, ale Bogondovi se dopředu úplně nechce, vypomůže si zase raději zpátky přihrávkou Kayembe s míčem napravo, po něm Bogonda. Bogonda, ale tento hraje v fúzi trošku jak exibiční utkání. Mutusami, míč na ose hřiště, přenesení doleva na Eliu. Elia má proti sobě Rice, Rice žádá výpomoc, tak aby mu tam Elia nikdy neproklouzl. Stále Elia u míče, utancoval, Rice předává na Masuaka. Po něm bude hrát Tuanzebe, míč zase na ose hřiště u Mbemby. Kapitán Demokratické republiky Kongo chtěl poslat balon do nebezpečného prostoru, ale nevyšlo to tak, jak mělo, a Declan Rice sbírá míč a uklidňuje hru Anglie. Dopředu by se teď mohl vydat napravo Saka, dostává balon, musel se ho trošku zkrotit do běhu, 84. minuta, Anglie, Demokratická republika Kongo nerozhodně 1-1, Saka stále u míče, nakonec zvládl přihrát a Anderson na ose hřiště, po něm bude hrát také ještě Gay, nalevo už Gordon, proti Gordonovi ale stojí Van Bissaka, Bellingham se nabídl. A Angličané teď zase budou kutat do té defenzívy afrického celku, který je tam rozestavený před vlastním vápnem. Centr, který nenabral potřebnou výšku, a tak O'Reilly čekal na míč marně v pokutovém území. Znovu dlouhý nákop, který tam má získat Elia, ale Angličané zvládají tyhle, řekl bych, docela nervózní chvíle. Míč, pozor, na opačné straně míří na Kane, Kane už je v pokutovém území, ale tahle zasekávačka neklapla, Tuanzebe byl pozorný. 85. minuta začala, stav nerozhodný 1-1.
0: Jenomže Anderson znovu sbírá odkop Konjanu, dlouhý nákop směrem na Gordona a ten potvrzuje to, co si říkal Tomáši, tedy že hlavičkářem úplně není. Balón vystřelil spíše nad sebe než do branky a proto si došel gólman Mpasi, který zachraňoval Anglii v prvním, zachraňoval Kongo v prvním poločase, v tom druhém za stolik práce neměl a i John Terry na tribuně z toho má zatím poměrně nervy, jestli Anglie dokáže z tohoto utkání postoupit. V 85. minutě je to stále nerozhodné. Kayembe se snaží proniknout po levé straně, přihrávka do středu, tady je hodně prostoru pro Eliu. Elia už na úrovni pokutového území, centr do vápna, jenomže proti Gayemu nešel žádný ze soupeřů do souboje a tak Elia

0: Následně zkusil střelu svou pravačkou, ale bylo to hodně čitelné, neúplně důrazné, střela pro Pickforda ne neškodná, kdyby třeba uhnul balónu, což se úplně u brankářů nestává, tak by to samozřejmě gól byl, ale nebylo to nic, co by se pro Pickforda mělo stát velkým nebezpečím, takže balón chytil v 86. minutě, Anglie začíná s dalším postupným útokem, už je na polovině hřiště, přihrávka průniková velmi dobrá na Bellinghama, Bellingham se dostává ze strany do vápna, jeho střela levačkou, Ampasi dokáže vyrážet, ještě Gordon před vápnem, dostává se k balonu, Kane na hraně, otáčí se s míčem, střela do horní části branky je gólová, Harry Kane svým druhým gólem v zápase posílá Anglii do vedení v 86. minutě. Harry Kane po rychlé akci, kterou napoprvé nedokázal dobře zakončit Jude Bellingham, tak po přihrávce Andersona si našel balón na hraně pokutového území, strčil si ho doprava a střílí hodně tvrdou ránu pod horní tyčku. Pasy neviděl dobře přes hráče, řekl bych, protože jinak by tam skočil, reflexivních zákroků už převedl dost, ale Harry Kane po druhé v posledních 20 minutách utkání dává gól po přesné hlavičce, tentokrát svou pravačkou posílá míč pod horní tyč. Anglie vede 2-1 nad Kongem a otáčí průběh tohoto zápasu.
1: Harry Kane se vrací do toho souboje velikánů mezi střelci, protože Messi, Mbappé, Haaland, tohle bylo trio, kterému trošičku uteklo. Připomeňme, že Messi a Mbappé mají 6 gólů, Haaland měl 5, kdežto Kane měl před dneškem 3 zápisy mezi střelce, dnes 2, takže dotahuje právě Haalanda. A řekl bych, že tohle bude také jeden z těch příběhů, které budeme sledovat až do konce turnaje, tedy kdo bude nejlepším střelcem. Protože ať už mluvíme o Kaneovi, o Haalandovi, Mbappém nebo Messim, tak to je extra třída, která dokáže rozhodovat zápasy a dnes tedy Harry Kane jako správný kapitán nejprve zařídil vyrovnání, teď dává dost možná rozdílový postupový gól, ale ještě není konec, ještě stále je o co hrát, ještě stále zbývá nějaký ten čas, 88. minuta začala, dá se počítat zase s přidáním 5, 6, možná 7 minut, takže klidně v tuhle chvíli ještě Demokratická republika Kongo může mít třeba 10 minut na to, aby tenhle zápas dostala do prodloužení. Polovina 88. minuty, míč má Pickford po dlouhém nákopu Afričanů, rozehrávka nakrátko, Gay vrací zpátky, Pickford není aktuálně úplně pod tlakem a teď dlouhý míč, který míří dopředu Gordonovi, padl na záda a tak ho sbírá Mutusami, ale Afričané trošku strádají v téhle kombinaci. 89. minuta právě začíná, Anglie vede nad Demokratickou republikou Kongo 2-1, přestože africká země od 7. minuty vedla, kdy se trefil Sipenga, jenže kapitán Angličanů Harry Kane dokázal nejprve vyrovnat, a to čtvrt hodiny před koncem základní hrací doby, a pak v 86. minutě skóroval po druhé. Nyní tedy v polovině 89. minuty Anglie vede nad Demokratickou republikou Kongo 2-1.
0: Ano, Konžané ještě teď budou střídat, protože odchází Visa s Masuakem, dva hráči, kteří toho odběhali opravdu hodně, stejně tak i Mutusami už doufá, že by nejdřív bylo po zápase, ale doufá samozřejmě s vítězstvím pro Kongo, protože Kongo opravdu odvádělo velmi srdnatý boj, je zjevné, že fotbalová kvalita je jednoznačně na straně Anglie, ale jak zmiňoval Tomáš Petr, dlouho drželi Konžané vedení, teď se budou snažit zaútočit směrem k brance, před kterou stojí Konca a také Gay, kteří teď v obraném souboji uzmuli balón Kayembemu a Kayembe se teď bude muset vracet, protože Gordon už se snaží dostat zpátky na levou stranu, byl odstrčený bránícím Bogondou, který ale k míči následně se nedokázal dostat na dlouhou dobu a tak O'Reilly může rozehrát ve spolupráci s Andersonem, také s Bellinghamem. hráčům Konga už se o poznání hůře dere za balónem, když ví, že k tomu ještě budou muset dát gol, aby v tomto zápase mohli na něco pomýšlet. A tak Kane, když viděl možnost, že před ním se otvírá prostor, tak i vystřelil přibližně z 30, možná i 35 metrů a mířil poměrně hodně vysoko. Poslední minuta základní hrací doby končí, Kongo rozjíždí útok od své vlastní branky. Pravda, od toho prvního poločasu moc nebezpečné nebylo, teď má ještě 6 minut na vyrovnání.
1: Balón nalevo u střídejícího Kayembeho, po něm bude hrát Tuanzebe. Tuanzebe předává Sadikimu a Konžané otáčí hru z levé strany napravo. Tam je Van Bissaka, promíč se vrátil také Bogonda. Postupuje dopředu a je faulovaný. Takže standardní situace, není to úplně na přímou ránu, to by tam musel být opravdu velký bombardák, aby to dokázal trefit z téhle vzdálenosti, ale nebezpečný centr rozhodně ano, to by přijít mohlo. Polovina první ze 6 avizovaných nastavených minut Anglie vede po obratu nad Demokratickou republikou Kongo 2-1. Do hry by měl jít John Stones, který tam teď čeká na to, až ze hry odběhne Rice, tedy ze hřiště. Declan Rice tedy má pro dnešek odpracováno. Středopolař Arsenal toho naběhal opravdu hodně a teď tedy jeho pozici přebírá John Stones, fotbalista Manchesteru City, který se musí okamžitě zapojit do bránění téhle situace. Centr do pokutovou zemí, který je Eze odvrací, ale jen při hranici vápna, tam je Elia. Ještě jednou tam byla šance pro Angličany zbavit se míče odkopem, ale od Bellinghama se ten míč jen odrazil a šanci tak teď má Bemba. Tenhle míč ale končí na reklamních panelech. Polovina druhé nastavené minuty. Anglie vede nad Demokratickou republikou Kongo 2-1.
0: Je to sympatické, že se Kongo snaží, byť je zjevné, že v závěru bude muset vlastně předvést podobnou kvalitu, se kterou šokovalo ojedinělými útoky Anglii v prvním poločase. Nebudeme si nalhávat, že Kongo vedlo poté, co Anglii nějak viditelně a výrazně dlouhodobě přihrávalo, zkrátka mělo pár šancí, teď se snaží dostat do další v pokutovém území, jenomže se tam dostal do následného střetu také Bogonda a Kayembe poté i fauloval, takže se teď budou muset vracet fotbalisté Konga zpátky před vlastní branku. A to ve třetí minutě nastaveného času, kdy stále vedou fotbalisté Anglie po dvou brankách Kanea nad hráči Konga 2-1. Pickford bude vykopávat pro něj příjemné pozici. Pro Kongo samozřejmě v tuhle chvíli neúplně dobré, že ono celou dobu hraje v dnešním zápase po zemi, když to jde, a teď jsme v takové pozici, kdy spíše by potřebovali hráči Konga balóny nějakým způsobem nakopnout, přeci jenom v závěru už se týmy nedostávají k vyrovnání zrovna nějakými fantastickými kombinacemi v takto vyhrocených momentech. Navíc Kongo se bude muset bránit poté, co tam Tuanzebe byl v kontaktu s útočníkem rozhodujícím v tomto zápase, tedy Harry Kaneem, střelcem obou dvou anglických gólů, a Angličani se spíše přiblíží brance soupeře, než aby museli bránit tu svou.
1: Angličané tedy žijí v naději na to, že osmifinále urvou, aniž by museli tenhle zápas dostávat do penalt nebo do prodloužení. Po obratu vedou 2-1 už v polovině čtvrté nastavené minuty, ve chvíli, kdy Anderson je s míčem blízko rohovému praporku a jednoznačně šetří čas. Teď už byl zdvojený, netrefil proti hráče, chtěl míč odrazit od Elie tak, aby Angličané vazovali, ale to se nepovedlo, a tak Demokratická republika Kongo uvádí míč do hry a africký celek bude mít něco málo přes 2 minuty na to, aby dotáhl to jednogolové manko. Tuanzebe na ose hřiště teď vyráží s míčem dopředu, nakonec ale posouvá doleva a tam už je připravený Sadiky. Sadiky si narazil míč s Kayembem a zase zapojení obránci. Mbemba, kapitán Demokratické republiky Kongo, a dlouhý míč do pokutovou zemí. Tam musel být konca, protože jinak by se Angličané zadělali na velký problém. Saka přikryl ten balón a marně se tam Sadiky snažil dostat na ten míč. Ještě dostal naloženo v tom souboji. minuta a půl do konce nastavení. Anglie, Demokratická republika Kongo 2-1.
0: Hráči Konga už jsou zjevně vysílení, byť by teď samozřejmě chtěli co nejblíže za vyrovnáním, tak Sadiki zkrátka neměl ani síly na to se pořádně zvednout. Konžané navíc musí zpátky na vlastní polovinu po té, co se snažil na pravé straně vysunout Eze Bellinghama, další nákop Konga směrem dopředu, ale nedokázali tam Konžané pokrýt balon. Vissovi už se to povedlo a následně byl faulovaný podle rozhodčího Bellinghamem a tohle už je na velmi zajímavou střelu, ať už přes zeď, ať už zprava, ať už zleva, podle toho, kdo se tam postaví. Vissa si velmi chytře dal tělo před Bellinghama, takových 20 metrů před brankou Jordana Pickforda na středu hřiště. To znamená, že možná mírně před levou tyčí z pohledu útočícího Konga, ale v podstatě téměř na středu. A tím pádem tady přijde poslední, za to poměrně zajímavá šance pro Kongo.
1: No ale kde je pasy? Čekal bych, že golman Demokratické republiky Kongo se vydá na výlet. Není na co čekat. Šestá nastavená minuta bude končit. Anglie vede 2-1. Pro Demokratickou republiku Kongo je to možná poslední možnost, jak tenhle zápas ještě protáhnout. Vystavěná anglická zeď má 4 velké cihly a pod nimi ještě také to jednu zajištění, kdy Anderson si tam lehl zády a ve chvíli, kdy zeď půjde nahoru, tak on je připravený blokovat tu střelu po zemi. Teď je to o tom, jak trefí míč fotbalista, který je připravený na tu rozehrávku. Johan Vissa má míč před sebou a právě on může ještě zachránit Demokratickou republiku Kongo. Míč na ose hřiště, takových 20-25 metrů od branky. Vissa už se rozebíhá, pálí a nad. Polovina 7. minuty, Anglie stále vede 2-1 a je blízko.
0: Já si vždycky v takový moment říkám, proč když stojí vlastně 5 hráčů ve zdi, jeden tam dokonce leží, další Angličani jsou těsně vedle, proč to nerozehraje podél té zdi, aspoň na některého ze svých spoluhráčů, protože je to vlastně celé v náběhu. Vissa to neudělal, zkusil to přímo, byla to poslední šance celého zápasu, utkání končí, Anglie díky obratu v posledních 20 minutách.
1: 15.
0: 15 s nastavením 20, tak dokázala po dvou brankách Kanea z toho nakonec vykřesat a udělat postup proti Kongu, byť Kongo, co se týče minutáže, tak vlastně 68 minut bylo ve vedení v tomto zápase, ale Anglie, přestože většinu zápasu prohrávala, tak postupuje dál.
1: No a v osmifinále si Angličané zahrají s Mexikem. My si dáme teď na Radiožurnálu Sport chvilinku pauzu a pak se zase na mistrovství světa vrátíme to na další duel vyřazovací fáze, protože Belgie nastoupí proti Senegalu.
2: To bude ovšem ve 22 hodin, takže na to ještě máme čas 2 hodinky a teď aktuálně zamíříme zase na Wimbledon, protože velmi zajímavě se vyvinul zápas Barbory Krejčíkové proti favoritce 5. hráčce světa Miře Andrejevové z Ruska ve 2. kole na centrálním dvorci. 3. set sleduje Jaroslav Plašil.
3: Ano, mimořádně zajímavě pro Barboru Krejčíkovou a fanoušky této české hráčky, protože prohrála první set sice 4-6, ale ten druhý dokázala vyhrát 7-5 a teď vede 5-2 česká tenistka v rozhodující sadě na centrálním dvorci. Podávat teď půjde Mira Andrejevová, takže tato teď může samozřejmě všechno ovlivňovat první ranou, ale je to velmi slušně rozehrané pro Barboru Krejčíkovou. Vítězka tohoto souboje si zahraje s Nikolou Bartuňkovou, která porazila v českém utkání Kateřinu Siňakovou. Ta nebyla spokojená se svým výkonem, vlastně nechápala, neměla proto ani vysvětlení, nechtěla nějak brát kredit soupeřce, která samozřejmě musela to utkání vyhrát, ale sama říkala, že odehrála asi nejhorší utkání teď za poslední dobu. Teď ale pozor, protože na centrálním dvorci Barbora Krejčíková teď hraje proti Miře Andrejevové, která teď brání zápas. Je to teď 5-2 pro Barboru Krejčíkovou a 15-0 pro Andrejevovou. Teď Barbora Krejčíková forehandem chybovala, ale je v dobré pozici a Mira Andrejevová na ní je teď tlak, aby udržela zápas ještě v chodu. Zatím tedy 6-4, 5-7. 2-5 a 15-0 z pohledu Andrejevové, která teď servíruje z levé strany nepřesně, takže to bude druhé podání, které poletí na Barboru Krejčíkovou, která byla celkem dobře naladěná tady ve Wimbledonu na začátku turnaje, ale zároveň pořád tam bylo takové to někde vzadu, ale že zkrátka v sezóně jí párkrát už, když byla rozjetá, zastavili nějaké zdravotní potíže několikrát. Opravdu se to stále opakuje, nedávno v Hertogenbosch, kde to měla opravdu skvěle Barbora Krejčíková rozehrané. To nepřidá, ale teď se snad cítí trošku lépe. Byť si vyžádala čas taky na ošetření v tomto třetím rozhodujícím setu. Nechala si ošetřit zřejmě puchýře na nohou, těžko říct. V každém případě se jí na to zeptáme po zápase a těžko říct, jaký bude mít nakonec výsledek. Mohl by to být stále vítězný, protože vede 5-2. I když teď Andrejevová servíruje spolehlivě, Barbora Krejčíková teď prohrává 0-40 při servisovém gemu soupeřky. A řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy teď v celou, takže se zase hlásí celoplošná stanice a vstup tedy do zpráv. Barbora Krejčíková vede 5-2 v rozhodujícím třetím setu zápasu, ale teď ruská Andrejevová je na podání a vede 40-0, takže by mohla snížit, což se jí právě teď také daří. Takže 5-3 v rozhodující sadě, za chviličku půjde podávat Barbora Krejčíková. Na Radiožurnálu Sport si můžete poslechnout, jak to dopadne tady ve Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport teď můžeme zase pokračovat. Barbora Krejčíková se jde pečlivě otřít raketu. Teď bude opravdu záležet na každém detailu. Ona má obrovské zkušenosti, to samozřejmě je její výhoda v souboji s stále velmi mladou tenistkou, jednou z 10 teenagerek, pokud jsem napočítal správně, v hlavní soutěži tady na wimbledonské trávě. Teď pozor, protože Barbora Krejčíková vysílá parádní ránu na druhou stranu. No tak to je eso hned na úvod 5-3. 15-0 fantazie, tak 4-6, 7-5, 5-3, 15-0 pro Barboru Krejčíkovou, která teď podává na Miru Andrejevovou, které se lesknou oči. Je to znát, ten vývoj se propisuje do tváře a obličeje Miry Andrejevové. Teď Barbora Krejčíková soustředěná na podání, bohužel to je dlouhé, takže teď první podání nepovedené a Mira Andrejevová to může zkusit přiriskovat teď při druhém podání české hráčky, která si zase dává na čas, jak jen to jde. Maximálně šponuje teď nervy Miry Andrejevové, ale jistě taky sama možná cítí nějakou nervozitku. Ale Mira Andrejevová hodně pomáhá, vyhazuje forehand úplně do autu, do deblové uličky a je to 30-0 pro Barboru Krejčíkovou. Jsou to dva míčky od senzačního úspěchu, senzačního výsledku, protože Andrejevová je favoritkou, papírovou, turnajová pětka. Vyhrála nedávno Roland Garros, Barbora Krejčíková, ale vede 5-3 a 30-0 k tomu. A teď už jí chybí jen dva balonky, aby to dotáhla do třetího kola. Jaké jsou na čáru. No tak, panečku, všechny klobouky dolů. Už dvě esa v tomto servisovém gemu. Jiří Novák, trenér, tleská. On nikdy nebyl tak dobrým travařem, přiznává to, vůbec se za to nestydí. Ale teď tedy sleduje Barboru Krejčíkovou 5-3, 40-0 a matchboly Barbory Krejčíkové. Ta si už nadazuje balonek, zase krásně trefený servis na čáru. Barbora Krejčíková to má nalité na forehandu. Soupeřka se ještě brání, teď kratičký míček hned za síť. Andrejevová přibíhá k síti a teď už to dohraje bombou na Barboru Krejčíkovou. No tak teď česká hráčka to rozehrála výtečně prvním servisem, ale těžký opravdu do return dokázala teď vybrat zpátky, protože Andrejevová teď přečetla velmi složitý servis Barbory Krejčíkové, který měl parádní délku, přistál úplně na hranici, na maximální možné hranici čáry pro podání, ale 40-15, stále ještě matchboly pro Barboru Krejčíkovou. 5-3, 40-15, zase krásný servis, tentokrát otočka, zatáčka, ale bohužel teď chyběl kousíček, milimetry teď překazili radost Barboře Krejčíkové, která měla otevřený dvorec, útočila z forehandové strany, ale balonek skončil na pásce a vrátil se zpátky k Barboře Krejčíkové. Tak to je smůla, kterou teď měla česká tenistka. Fantastický první servis, vytáhla si soupeřku hodně do strany zatáčkou z pravé strany. Tak tedy pan domácí, paní domácí, u kterých bydlí teď Barbora Krejčíková, jsou tady na kurtu, sledují teď českou hráčku, která má další matchball a nepřesný první servis, tak teď to je hodně složité pro Barboru Krejčíkovou, protože dva matchboly už Andrejevová odvrátila A nechtěně k tomu přispěla i česká hráčka, která měla smůlu, chyběl kousíček. Krejčíkové druhý servis zase letí do auta, tak teď to jsou zase nervy, které pracují na druhé straně asi víc a Barbora Krejčíková nevyužívá třetí matchball za sebou 5-3 a teď schoda obou hráček na centrálním dvorci. Tak to jsou tedy nervy. Už to vypadalo hodně, hodně nadějně. Stále to ještě nadějné je, ale už to není 40-0, ale je to schoda, je to 40 na obou stranách. Barbora Krejčíková jde zase podávat z pravé strany dvorce a Mira Andrejevová už je na tom podstatně lépe. Další tvrdá rána, skvělý return Andrejevové, opět fantastický return, ale Krejčíková teď útočí, jde k síti, čeká teď na smeč. Rána, paráda, krásně umístěno. Barbora Krejčíková si dala záležet, ani neriskovala, aby smeč posílala někam až přímo k lajně. To rozhodně ne, jenom si počkala na pohyb Andrejevové a když viděla, že je v růžku, tak krásně zvolila volnou část dvorce. Parádně pod velkou kontrolou zahrané je tady další matchball české tenistky 4-6, 7-5, 5-3 a výhoda Barbory Krejčíkové. Ta jde pomaloučku zase na levou stranu své polovičky dvorce. No, jsou to zase obrovské nervy pro Barboru Krejčíkovou, ale teď tedy zase další šance, další matchball 5-3 a výhoda české hráčky. Tvrdý servis, Andrejevová vrací, Krejčíková podsekává balonek, je to nízko letící míček teď z jedné strany a z té druhé také. Teď už jde Krejčíková do forehandu, ale je to volnější úder, jenom tak, aby nepokazila Barbora Krejčíková. Teď je to tvrdý forehand Andrejevové, ale lajna trefuje teď lajnu. Andrejevová teď zase volí druhou stranu. Tak teď si rozběhává Barboru Krejčíkovou, která musí hrát v běhu a to je velmi složité a teď už to Barbora Krejčíková nestihne. Tak Andrejevová fantastická teď rozpohybovala Barboru Krejčíkovou. Fanoušci na centrálním dvorci tleskají, protože toto je parádní bitva, třetí rozhodující set zápasu. Krejčíková vítězka Wimbledonu z roku 2024. Teď nevyužívá čtvrtý matchball, Mira Andrejevová odvrací naopak čtvrtý matchball, po čtvrté za sebou odvrátila. Teď Mira Andrejevová konec zápasu, tak Barbora Krejčíková teď zase další servis pravé strany 4-6, 7-5, 5-3 a schoda. Krejčíková se soustředí na podání, které teď pošle na Andrejevovou. Dobrý servis, zatáčka doprava, teď Krejčíková zase musí se ale bránit, protože Andrejevová skvěle zreturnovala. Forehand Andrejevové, teď backhand Krejčíkové, jenom kratší, pomalejší míč a Andrejevová může atakovat teď českou tenistku, ale ta se dokázala dobrou délkou ubránit. Krásný forehand Krejčíkové, ta si teď odstupuje na další forehandovou ránu do rušku, paráda! Tak to jsou teď míče Barbory Krejčíkové, jeden lepší než druhý, vyplazený jazyk, protože tohle se ohromně Barboře Krejčíkové povedlo. Je tady další výhoda, 5-3 a výhoda, tak už se zdálo, že Krejčíková přechází do defenzivy, že už se z ní asi nedostane, ale nakonec krásnou délkou úderu to všechno vybalancovala a nakonec se dostala do ráže a do útoku. Jeden přesný útok na jednu stranu, druhý na druhou. Paráda. Další výhoda a další matchball v tomto zápase. 4-6, 7-5, 5-3 a výhoda české hráčky na centrálním dvorci. Mira Andrejevová v předklonu už je připravena chytat další servis Barbory Krejčíkové v tomto gemu. 5-3 výhoda. Tvrdý servis, přesně k lajně. Barbora Krejčíková si odstupuje, hraje forehandem a zase kousíček do autu, tak vynikající plán, ale opět chyběly milimetry, no tak to je na hlavu, to je tedy, omlouvám se za ten výraz, ale to musí být obrovsky složité, protože vlastně plán byl parádní. Barbora Krejčíková vytáhla soupeřku co nejdál do strany svým prvním úderem, který měl fantastickou délku, přesnost, všechno. A krásně si tím otevřela Krejčíková kurt, ale pak, když si obíhala balonek na forehandovou stranu, tak aby mohla hrát forehandem, tak kousíček scházel. Škoda. Další schoda. 5-3 schoda. Tentokrát volnější první servis. Jakoby předchozí okamžiky Barboře Krejčíkové vzaly síly a tak teď nechtěla riskovat. Zvolila technický servis, ale chyběla přesnost. Teď Barboře Krejčíkové těžké okamžiky. Několik nevyužitých matchballů v řadě. To je škoda. 5-3 a schoda. Teď Barbora Krejčíková, ale dobře zaservírovala. Druhé podání velmi dobré. Teď je to backhand křížem od Andrejevové. Backhand se spodní rotací od Krejčíkové. Teď backhand zase další se spodní rotací Krejčíkové, která jde k síti a Andrejevová ji výtečně prohazuje, takže Barbora Krejčíková dokonce zatleskala své soupeřce za tento parádní úder. Vydala se k síti česká hráčka, odvahu měla, ale zase ne tak úplně 100% pozici a Mira Andrejevová to dokázala vytrestat. Ona je pojetím stále defenzivní hráčkou a teď z defenzivy přešla k parádní finální ráně podél Barbory Krejčíkové, která teď zatleskala Miře Andrejevové, protože ta si to opravdu zasloužila. Ten úder byl naprosto parádní. Teď je to Krejčíkové servis z levé strany dvorce. Andrejevová atakuje teď forehand Krejčíkové a běží k síti, ale úplně vyhodila míček. Tak teď jakože občas teď měla smůlu Barbora Krejčíková, tak teď naopak pomohla Mira Andrejevová, která se chystala zakončit nekompromisním způsobem, ale tentokrát vyhazuje balonek. Ono se to stane na trávě 1-2, protože balonek chytne nějaký nečekaný odskok a rázem je zaděláno na malér a v tomto případě na chybu, tak mohlo to být už 4-5 z pohledu Andrejevové a mohla se pokoušet svým servisem o srovnání, tak to je to pořád 5-3 a zase je to na hraně, buď to bude matchball, anebo breakball 5-3 a schoda Krejčíková servíruje znamenitě, ale Andrejevová má skvělý return v tomto gemu a nejenom v tomto, ale hlavně v tomto gemu. Teď je to výměna z forehandové strany od Krejčíkové, forehand od Andrejevové, teď se do toho zapojili backhandové údery. Krejčíková teď musí hodně nízko, Andrejevová pálí na Krejčíkovou, která hraje obraně se spodní rotací a je hodně vyhnaná do růžku a už to nedoběhne. Andrejevová byla v ráži a přestřílela teď českou tenistku, která se bránila forehandem se spodní rotací. To není úplně obvyklé, to je už taková známka, že tenista je ve velké nouzi. A zkrátka ta nouze už byla taková, že z ní nevedla cesta k bodu. Další výhoda Andrejevové 5-3 teď pro Krejčíkovou. Výhoda teď ale pro Andrejevovou, která odvrátila několik matchbolů a hlavně se dostala ze stavu 0-40 při servisu soupeřky. To je něco neskutečného. To, kdyby Barbora Krejčíková nevyhrála, to by muselo hodně mrzet tento stav a zápas. Barbora Krejčíková teď hraje zase další výměnu. Tvrdý forehand k čáře, Krejčíková postupuje k síti, hraje teď na druhou stranu, Andrejevová se vrací a dokázala se dostat k balonku, ale Krejčíková šplhá k síti a uklízí míček z voleje krásným způsobem backendem zase do volné části dvorce. No tak to je asi nejlepší tenis tohoto Wimbledonu, to si troufám říct, minimálně v ženské části pavouku. Teď, co ukazují obě hráčky, jak Krejčíková, tak Andrejevová, to je naprostá paráda. Barbora Krejčíková teď zase dostala stav na schodu. Už měla kousíček od toho, aby postoupila, pak zase naopak několikrát to bylo kousíček od toho, aby ztratila náskok. Barbora Krejčíková teď podává opět za stavu 5-3 a je to teď schoda obou tenistek. Tvrdý servis, ale výborný return. Andrejevová neskazí balonek z returnu, to je neskutečné, co dokáže vrátit. Teď bohužel trefuje lineu a tam, kde je místo rozlité a trošku hrbolaté, tak odtud se odrazil balonek nepředvídatelným způsobem a Krejčíková si s tím nevěděla rady. Já si myslím, že to byl ale dobrý míček, že to zkrátka už jako to technické hlášení elektronické reaguje přesně a Barbora Krejčíková, přestože si nechala ukázat na obrazovce stopu balonku, tak to už bylo beznadějné, protože to elektronické hlášení je zkrátka spolehlivé. Teď Barbora Krejčíková zase zkouší odvrátit breakovou šanci Miry Andrejevové. Ta dokázala odvrátit několik matchbolů za sebou a teď má zase ona šanci se zkusit přiblížit Barboře Krejčíkové. Tady k síti plácá jenom raketou a balonek dopadá přesně na čáru. Tak to bylo štěstí teď zase pro Barboru Krejčíkovou. Intuitivně se vydala na pravou stranu a neskutečně šťastně trefila míček, který plachtil až dopadl přesně na čáru. Parádní tenis teď s obou stran. Opravdu fantastická bitva. A kdybych měl vyříznout jenom tuto část, tento závěrečný set a tuto závěrečnou pasáž, tak bych nenašel moc lepších zápasů v tenisové historii. Ale samozřejmě to je teď jenom hodně subjektivní popis toho, co se tady děje na centrálním dvorci. 5-3 a schoda obou hráček. Barbora Krejčíková jde znovu podávat. A teď zase z pravé strany. Krejčíkové nevyšel nadhos. Mira Andrejevová 2 metry za základní čarou připravena returnovat. Returnuje zatím parádně teď v tomto servisovém gemu. Ale teď nedosáhla. Teď nedosáhla na podání Barbory Krejčíkové na střed. A je to přímý bod z podání. A je to další matchball české hráčky. 4-6, 7-5, 5-3. A výhoda Krejčíkové. Tak, jak slyšíte, pod mým hlasem na centrálním dvorci hlášení Empireu. Barbora Krejčíková má další matchball 5-3 a výhoda české hráčky. Mira Andrejová si upravuje kšilt a bude přijímat další těžké podání Barbory Krejčíkové. Tak co, bude poslední? Barbora Krejčíková z levé strany, tvrdý servis, přesně na čáru. Andrejová podsekává se spodní rotací a zase přichází chybička Barbory Krejčíkové, dlouhý míček, tak to je neskutečně nekonečné. Toto představení, tento devátý gem rozhodující třetí sady. Barbora Krejčíková už 14 minut skoro zažívá tento servisový gem plný zvratů a zase jsou na tom obě hráčky stejně. Krejčíková 5-3, schoda, další servis z pravé strany. Zase přesně, ale krásný return Andrejevové, která teď jde na forehandový údar. Forehand i Krejčíkové, forehand teď Andrejevové na střed, backhand křížem od Krejčíkové, backhand na střed od Andrejevové, forehand Krejčíkové a krásný úder po čáře od Andrejevové z forehandové strany, za kterým už se jenom ohlédla Barbora Krejčíková a tak je to zase další výhoda. Výhoda Andrejevové. Turnajové pětky, vítězky nedávného Roland Garros, tak to jsou obrovské nervy na kurtu, na tom největším tady ve Wimbledonském areálu. Barbora Krejčíková měla několik příležitostí za sebou, opakovaně mohla ukončit zápas, ale neuvěřitelně se brání Mira Andrejevová a ta má teď dokonce výhodu ze stavu 3-5 z pohledu ruské hráčky, ze stavu 5-3 z pohledu české tenistky v rozhodující sadě 5-3 a výhoda soupeřky. Tvrdý, ale nepřesný servis teď, takže Andrejevová má zase další velkou šanci, jak dostat skore víc k sobě. Teď je to 5-3, Krejčíková má ještě jeden servis, teď z levé strany dvorce, ale má nevýhodu. Dobrý servis, ale dobrý return. Krejčíková musí hodně dolů a tohle nevíde. Tohle nevíde. Barbora Krejčíková na kolenou. Ne, sice ještě úplně, ale teď už nezareagovala na krátký míč, tedy na nízký míč v tomto případě spíš a posílá míček do autu. Škoda, několik matchbolů. Snad to neovlivní až příliš Barboru Krejčíkovou, která vedla 5-3 a 40-0, ale zkrátka to nedotáhla. Ale šanci ještě bude mít 4-5 teď z pohledu Miry Andrejevové. Zápas pokračuje. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
2: A je tedy jasné, že po těch 7 nevyužitých matchbolech Barbory Krejčíkové se za chvíli do Wimbledonu vrátíme, protože drama třetího setu bude pokračovat.
4: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
5: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
6: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
7: Dobrý den.
5: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
7: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
4: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
5: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
8: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
4: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
5: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
2: No a teď ve 20 hodin a 21 minut zase Wimbledon na Radiožurnálu Sport. 7 matchbolů tedy nevyužila při svém podání Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové, ale pořád ještě vede 5-4. Dál bude pro vás mít informace z tohoto utkání Jaroslav Plašil, který je přímo na Wimbledonu.
3: Pořád ještě vede Barbora Krejčíková, to platí, ale už je to jenom 5-4 a teď je podává Andrejevová stav 15. Obě nejprve pomohla páska Barboře Krejčíkové, teď naopak od pásky se vrátil balonek zpátky na stranu české tenistky, takže 15 obě. 5-4 je vidět, že obě hráčky nejsou úplně v klidu. To samozřejmě se není čemu divit. Obrovsky napínavá koncovka třetí sady. Andrejevová podává, Krejčíková podsykává balonek se spodní rotací a teď Andrejevová zareagovala stejným úderem, ale do autu, takže si neporadila teď s obraným úderem české hráčky. Ono samozřejmě kolikrát balonek dopadne a odskočí úplně jinak než běžně na jiných površích a teď na to doplatila ruská tenistka, která podává za stavu 4-5, 15-30. Krejčíková jenom tak strká balonek teď na druhou stranu, nesnaží se teď o žádnou velkou ofenzivu. Andrejevová teď může přejít k útočnějším úderům. Andrejevové backhand teď ale zase jenom opatrný na střed. Teď je to Krejčíkové utaženější backend křížem. Andrejová se teď brání a Krejčíková může útočit. Krejčíková teď má balonek nalitý, ale bohužel z forendu trefuje síť. Tak Andrejová teď byla pasivnější ve výměně, zvedala hodně balonky vysoko. Barbora Krejčíková to zkusila zaútočit z forehandové strany, ale trefuje síť. Škoda, mohly to být další matchboly, ale je to teď 30 obě. 4-5 z pohledu Andrejové, která teď servíruje z pravé strany dvorce. Servis do autu. A teď samozřejmě buď to bude gamble na 5-5, anebo další matchball v pořadí 8. Už jich měla hodně Barbora Krejčíková. Škoda, 40-0 vedla při svém podání. Ale stále ještě může tento zápas vyhrát. Už to měla samozřejmě, ale hodně blizoučko a chyběly milimetry. Teď bohužel chybělo hodně centimetrů Barboře Krejčíkové k úderu z backendové strany. Tak tedy 40-30 pro Andrejovou, která může srovnat na 5-5 a hodně si zase pomoci ve vývoji zápasu, protože teď se to přelévá na stranu ruské tenistky. Barbora Krejčíková teď má za sebou několik nezdarů a samozřejmě docházejí s těmi mentálními, třeba i fyzické síly. Teď Andrejová je ve velké výhodě oproti české tenistce. Ubránila se s tolika matchbolů, 7 jich už bylo na raketě české tenistky. Barbora Krejčíková teď výborný return, ale teď se ani jedna z tenistek zatím neodváží na útok. Jsou to údery se spodní rotací. Teď Barbora Krejčíková běží k síti, snaží se teď Andrejová Krejčíkovou přehodit, ale přehodila i lineu, takže je to schoda. Takže stále nemá ještě vyhráno Andrejová v tomto servisovém gemu. Je to teď schoda a může si Barbora Krejčíková zase vypracovat matchball, i když je na příjmu teď v této 10. hře. 3. rozhodující sady na centrálním dvorci ještě není klid, takže rozhodčí ještě utěšil fanoušky a teď už Andrejová servíruje na Krejčíkovou. Ta jenom tak zase úderem se spodní rotací vrací Andrejová do autu a to je matchball. Tak teď Barboře Krejčíkové opravdu stačil jenom lehoulinký úder z forehandové strany, podseknutý balonek, míček jen tak přelétl síťku. Ale Andrejová si neporadila s odskokem a chybuje. 5-4 výhoda pro Krejčíkovou, která má matchball. Teď ale napřímo nemůže to ovlivnit. Zase podseknutý balonek, čopovaný forehand. Teď Andrejová ale trefuje lineu a hraje teď z backendu křížem pod velkým úhlem. Krejčíková se brání úderem se spodní rotací. Další spodní rotace od Barbory Krejčíkové. Krásné údery teď obou hráček. Teď pomáhá páska Krejčíkové a Andrejová chybuje a je tady konec. Mira Andrejová vyhazuje raketu z ruky mimo kurt. Gesto samozřejmě, které lze chápat, protože tam musely být obrovské emoce, byť se to nedělá, byť za to dostane v uvozovkách vyhubováno, tak ale dá se to pochopit po tom, co tady prožila na konci tohoto duelu. Barbora Krejčíková nakonec se probojovala k tomu matchbolu, který proměnila. Byť se to zdálo nedosažitelné, už skoro jednu chvíli 7 matchbolů nevyužila při svém podání, ale teď ji slyšíte radovat se. Využila situace, kdy byla na příjmu a i když už se to nezdálo, tak šancovní jako předtím v těch předchozích případech, kdy byla při vlastním servisu a mohla to všechno ovlivnit první ranou, tak teď se jí to povedlo a vyřadila Miru Andrejovou a pro český tenis to znamená další derby. Utká se s Nikolou Bartuňkovou ve třetím kole. No a je klidně možné, že v dalším kole pak na sebe zase narazí české hráčky, protože jsou hodně blízko v pavouku u sebe Karolína Muchová i zmíněné Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková. Tak tedy hezký večer z Wimbledonu.
2: Hezký večer do Wimbledonu. Jaroslav Plašil měl nakonec dobré zprávy. Bylo to obrovské drama, u kterého jste byli také ve vysílání radiožurnálu Sport. 3 české tenistky, víc to nešlo, aby dnes postoupili do třetího kola, takže jdou tedy dál Karolína Muchová, Nikola Bartuňková, která vyřadila Kateřinu Siňakovou a také Barbora Krejčíková, která zdolala potom dramatu 5. hráčku světa Rusku Andrejevovou.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: půl deváté a my vám teď po delší době, kdy jsme vám na Radiožurnálu Sport přinášeli dramata z fotbalového a také tenisového trávníku, nabídneme zprávy.
1: Radiožurnál je 20 hodin a 30 minut. Krátké zprávy a Denisa Hergeslová.
2: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky ještě půl hodiny platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů. Nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek opět mírně vzroste. Benzin budou řidiči v Česku tankovat za 40 korun a 64 haléřů, zdraží tak oproti dnešku o 8 haléřů. Nafta bude stát o 13 haléřů víc než dnes, litr lidé koupí za maximálně 36 korun a 74 haléřů. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července. Některé stanice metra v portugalském Lisabonu zůstanou v noci otevřené, aby poskytli útočiště před tropickými nocemi. Město tím chce pomoct hlavně lidem bez domova. Portugalské veřejnoprávní stanici RTP to řekl ředitel městské civilní ochrany André Fernandes. V portugalské metropoli a taky v sousedním Setúbalu kvůli vlně veder platí do zítřka červený stupeň pohotovosti. V pátek se výstraha rozšíří na další dva okresy. Meteorologové v následujících dnech očekávají v Portugalsku teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Letošní vítězku Roland Garros Rusku Andrejevovou vyřadila po výhře 2-1 na sety. Už předtím prošly do další fáze travnatého Grand Slamu Karolína Muchová a Nikola Bartůňková. A fotbalisté Anglie postoupili do osmifinále mistrovství světa. Demokratickou republiku Kongo porazili po obratu 2-1 a v další fázi turnaje si zahrají s Mexikem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D6 u Chebu a po bouřce. Neprůjezdná silnice na Opavsku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je na exitu 154 sjezdu na Cheb Dvory. Vypadá to, že je místo teď průjezdné. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečovou odklízí následky nehody. Na kilometru 304,5 je osobní auto mimo vozovku, na místě odtahovka a zavřená jen krajnice. V Praze ještě zpomaluje provoz nové omezení ve Kbelské ulici. Mezi Cínoveckou a Novopatskou se jede jen jedním pruhem ve směru. Do města zhruba od odbočky na Ďáblice se teď zdržíte 5 až 10 minut. A místy komplikují provoz bouřky, případně jejich následky. Neprůjezdná je na Opavsku silnice u Kružberské přehrady, trasa Svatoňovice, Hořejší Kunčice. Úsek je zaplavený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách bude většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Iggy Pop se spojil s kapelou Sum 41 a vznikla písnička, kterou jste právě teď slyšeli ve vysílání radiožurnálu Sport. Je 20 hodin a 37 minut. Angličané se probojovali do osmifinále mistrovství světa ve fotbalu, dokázali porazit a spíše bych řekl udolat Demokratickou republiku Kongo, až v poslední čtvrthodině otočil vývoj zápasu dvěma góly Harry Kane a zařídil tedy výhru Anglie 2-1. Angličané teď zamíří do Mexico City, kde budou čelit domácímu týmu. Ten zatím na šampionátu pouze vítězí a o jeho síle se přesvědčili i čeští fotbalisté. Osmifinále tedy Mexiko-Anglie. Ve 22 hodin začne zase v přenosu na radiožurnálu Sport další zápas prvního kola playoff, ve kterém bude hrát Belgie se Senegalem, no a potom později v noci od 2 hodin Spojené státy narazí na Bosnu a Hercegovinu. Skvělé období zažívá fotbalista Ismail Saibari z PSV Eindhoven. Marocký hráč totiž nejenže v této sezóně nebo v té uplynulé dal 15 branek v 27 zápasech nizozemské ligy a přispěl tak k zisku titulu pro PSV, ale daří se mu na světovém šampionátu. Naposledy proměnil v rozstřelu rozhodující penaltu v prvním kole playoff a poslal Maroko do osmifinále proti Kanadě na úkor Nizozemska a teď navíc podepsal také 5-letou smlouvu s Bayernem Mnichov. Podle médií za něj německý velkoklub zaplatí až 55 milionů eur.

0: Stále není jasné, jaké bude složení české nejvyšší fotbalové soutěže v příští sezóně, kdo bude hrát místo Karviné a jak to bude také v evropských pohárech s českou účastí nebo s českým zastoupením. Mluvil o tom předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda v rozhovoru s Tomášem Pancířem.
1: Klub MFK Karviná byl etickou komisí fotbalové asociace potrestán v kauze ovlivňování výsledku vyřazením z ligy. Vítězstvím v poháru se přitom Karviná kvalifikovala do evropských pohárů. Máte od UEFA v tuto chvíli nějaké aktuální informace, jak to s Karvinou potažmo s českými zástupci v evropských pohárech dopadne?
2: Tak samozřejmě jako předseda fotbalové asociace jsem v kontaktu s vlastně UEFA teď po dobu těch posledních týdnů na, řekněme, každodenní bázi a jsou to nezávislé orgány, ať už je to etická komise, FAČRu, já mám

0: což bylo i veřejně oznámeno, tak je vidět, že chce i tomu pomoci i v té situaci, která prostě je složitá pro Karvinou, tak že chtějí pomoci i tomu rozvoji českého fotbalu a uvidíme, jestli se to všechno zvládne tak, aby opravdu celé to rozhodnutí, které padne nezávislý ze strany UEFA orgánů, bylo správné a pomohlo i českému fotbalu.
1: To znamená, že směřujete a doufáte, že Česko nepřijde o to páté místo, že tak, jak by to mělo být podle řádu, v případě, že Karviná nebude hrát, tak do evropských pohárů postoupí Jablonec. Chápu to dobře?
0: Přesně tak. Jo. Těch variant je několik. Samozřejmě to posun všech těch klubů, který mají tu patřičnou soutěž evropskou hrát, nebo je to posun Jablonce. Takže já věřím, že to rozhodnutí bude tak, abychom o to místo nepřišli. Děláme proto jako maximum. Na druhou stranu tomu, co v lidi nemůžeme, a poskytujeme absolutní součinnost, ať už ze strany etické komise. I Karviná teď pravděpodobně poskytuje součinnost těma krokama, který dělá. Takže já si myslím, že během pár dnů budeme vědět a nechci předjímat. Není tam žádná garance v tento moment, protože jsou to opravdu nezávislé orgány. Nefunguje to tak, jak si někteří představují, že se někdo někde ovlivní a řekne. Takže děláme pro to maximum.
1: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport, předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji moc za pozvání a děkuji za možnost tady s váma hovořit o českém fotbale.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Celý rozhovor s předsedou Fotbalové asociace České republiky Davidem Trundou, také o české reprezentaci, mistrovství světa a novém možném reprezentačním trenérovi uslyšíte na Radiožurnálu Sport zítra.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: dalším dílu našeho seriálu, ve kterém se věnujeme jednotlivým světovým šampionátům ve fotbale, se teď zaměříme na ten 11. v roce 1978. Ten se konal v Argentině. Českoslovenští mistři Evropy tehdy do Jižní Ameriky nejeli. Ztroskotali v tříčlenné kvalifikaci, ze které postoupilo Skotsko. O jejich neúspěchu rozhodla prohra ve Walesu. Šampionát provázely kontroverzní momenty kvůli politické situaci v Argentině. Na jihoamerickém turnaji nestartovali ani některé velké světové hvězdy.
1: Pide pelota larga Houseman a la izquierda para Bertoni.
2: Šampionátu v Argentině se vůbec nezúčastnil třeba slavný Nizozemec Johan Cruyff, který v kvalifikaci přitom nastupoval. Původně se myslelo, že nejede právě kvůli politické situaci. Až 30 let poté vše uvedl na pravou míru. Před šampionátem byl v barcelonském domě terčem ozbrojeného přepadení a nechtěl nechávat ženu se třemi dětmi samotnou. Dva roky před konáním 11. mistrovství světa ve fotbale v roce 1978 v Argentině převzala v zemi moc vojenská junta a panovaly nepokoje, rozklížená společnost, korupční prostředí a násilí. To provázelo i šampionát. Třeba Maďaři v prvním utkání v základní skupině nad Argentinou vedli, ale v závěru domácí zápas otočili a dva maďarští útočníci dostali červenou kartu. Trenér Lajos Baroty Kratochvil měl hned po utkání jasno.
3: Všechno, dokonce i vzduch je tady tendenční pro Argentinu. Úspěch domácích je pro šampionát ekonomicky asi velice důležitý.
2: Říkal kouč, který přivedl Maďary k olympijskému zlatu v Tokiu 1964 a později trénoval třeba Benfiku Lisabon. Ale pod tlakem byli i domácí, třeba útočník Leopoldo Luque přiznal, že jeden představitel junty mu s úsměvem před prvním zápasem řekl, že by se měl opravdu snažit. Jinak to může být skupina smrti. Ve stejný den se ztratil bratr jeho blízkého přítele a později byl nalezen mrtvý na břehu řeky s nohama zalitýma v betonu. V té době byli nepřátelé režimu třeba vyhazováni z letadla do oceánu. Podobné informace v té době pochopitelně nebyly k mání. Šampionát nakonec opravdu Argentina vyhrála a účarovala třeba tehdy už ligovému hráči Baníku Ostrava Werneru Ličkovi.
4: Už bylo třeba v televizi více přenosu, dokonce už barvě tenkrát, jo, tak si vzpomínám na tu fantastickou atmosféru v té Argentině, kde na tom stadionu tak byli všichni oblečeni bílo-blankitně modří a fakt měli super tým a nejenom, že byli technicky zdatní, ale byli strašně váleční.
2: Nejlepším hráčem i střelcem turnaje se stal Mario Kempes, celým jménem Mario Alberto Kempes Chiodi, potomek německo-italského manželství. Dal 6 gólů, 2 v prodlužovaném finále proti Nizozemsku při vítězství 3-1. Byl na tu dobu netypickým útočníkem.
4: Ti střední útočníci tenkrát byli spíše takový číslo 9, ti Angličané, jo? On vlastně byl takový opravdu výřivý a hrál všude a chtěl balón a tvořil hru, jako pořád šel do tahu a ještě ten jeho účest, takový ten indiánský, jo, no takže to opravdu jako přelino nešlo.
2: Doplňuje na adresu Maria Kempese Werner Lička, který po něm pojmenoval i mladšího syna. Ten se narodil 3 roky po šampionátu. David Procházka, Radiožurnál.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
7: Pěkný večer, je 9 hodin. A se zprávami je tu Denisa Hergeslová.
8: Sněmovnu čekají příští týden dvě mimořádné schůze. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne vzrostl na 2295. Fotbalisté Anglie prošli do osmifinále světového šampionátu. Demokratickou republiku Kongo porazili 2-1. Zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Poslanci se příští týden sejdou na dvou mimořádných schůzích. V úterý je čeká projednávání znovu zavedení EET ve druhém čtení. Zákon totiž chtějí schválit ještě před letní přestávkou poslanecké sněmovny. Platit má od ledna příštího roku, doplňuje předseda dolní komory parlamentu Tomio Okamura z SPD.
9: Třetí čtení by proběhlo 15.7. ve středu. A tím bychom měli tento zákon hotový. Znovu zdůrazňuji, že jsme tam prosadili tu výjimku pro malé živnostníky do 1 000 000 korun, že budou mít na výběr mezi EET paušální daní.
8: Další mimořádnou schůzi svolal předseda sněmovny Okamura na středu, kdy se budou poslanci věnovat zejména novele o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Jejímž cílem je navýšit platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
10: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Megrátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva. Máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával o to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
8: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na rezorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády. Například kanceláře zmocněnkyně pro lidská práva a pro záležitosti romské menšiny mají dál zůstat ve Strakově akademii. Ve Venezuele kvůli zemětřesením z minulého týdne zemřelo nejméně 2295 lidí. Oznámil to šéf venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez s tím, že víc než 11 000 lidí utrpělo zranění. Tisíce Venezuelanů zároveň ztratili své domovy. Podle záchranných složek bilance není konečná. V zemi pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných, kterých můžou být až 10 000. Pomáhají přitom i čeští záchranáři. V Ostravě začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Na Beats for Love už dnes večer vystoupí například jeden z nejznámějších světových DJů, Calvin Harris.
6: Skotský DJ Calvin Harris je na hudební scéně téměř čtvrt století a za tu dobu nazbíral 31 hudebních cen, včetně Grammy. Patří mezi producenty, kteří vytvářejí takzvané letní hity. Spolupracoval například s Katy Perry nebo Rihannou. Na Beats for Love až do pozdního sobotního večera vystoupí 550 interpretů, mezi nimi například i americký DJ Marshmello nebo švédský hudebník Alesso. Jiří Štefl, Radiožurnál.
11: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková prošla na Wimbledonu do třetího kola. Rusku Andrejevovou porazila po obratu 2-1 na sety a zahraje si s krajankou Nikolou Bartuňkovou. Dnes postoupila dál i Karolína Muchová. Angličtí fotbalisté porazili Demokratickou republiku Kongo 2-1 a postoupili na mistrovství světa do osmifinále, které si zahrají s Mexikem. Za necelou hodinu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport duel Belgie-Senegal. Ve 2 v noci se utkají Spojené státy americké a Bosna a Hercegovina. Fotbalová asociace České republiky hledá po konci reprezentace ve skupině šampionátu a rezignaci kouče Miroslava Koupka nového trenéra národního týmu. Variantou je podle předsedy FAČR Davida Trundy i někdo ze zahraničí. Řekl to na Radiožurnálu Sport.
12: Já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nebezpečí na D1 na Benešovsku a nové omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se u sjezdu na Sázavu pohybují lidé. 34. kilometr, dejte pozor, zřejmě chodci. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni kratší kolona, je to spíše hustý provoz, od sjezdu na Barrandov mezi kilometry 16 až 18 je kvůli opravám nově zavřený pravý pruh. Kolona má zhruba půl kilometru, dojíždějte pozor. Ucpává se proto i vjezd z ulice k Barrandovu směr Ruzyně. Na okruh se najíždí přes stopku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je na exitu 154 sjezdu na Cheb Dvory. Místo průjezdné zatím omezeně. Na D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou odklízí následky nehody kilometr 304,5. Zavřená je tam jen krajnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty nejčastěji 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. Tolik zprávy.
15: 6 minut po 21. hodině je s vámi Radiožurnál Sport. Příjemný večer. Představte si, že sedíte v San Francisku a kolem vás voní čevapy, bosenská káva a nikdo vás nenutí rychle platit. Můžete v klidu sedět a klábosit. Za chvíli vás do takové nevšední americké restaurace zavedeme. Stala se totiž základnou bosenských fanoušků před zápasem fotbalového mistrovství světa právě proti domácím Američanům. Předtím ale ještě Lightning Seeds.
13: Radiožurnál Sport
16: a Ondřej Prokop.

0: Americké fotbalisty čeká v noci na zítřek první zápas vyřazovací fáze na domácím mistrovství světa. Hrát budou v San Francisku proti Bosně a Hercegovině, pro kterou jde vůbec o první účast v play-off. Kdo vyhraje na hřišti, to se dozvíte z přenosu radiožurnálu Sport, který začne ve 2 hodiny našeho času. Ale už teď je vítězem malá bosenská restaurace nedaleko stadionu. V těchto dnech se z ní stalo poutní místo natěšených bosenských fanoušků. Za vůní čevapů a bosenské kávy se tam vydal i náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Přicházím ještě před otvírací hodinou, ale tohle neformální bosenské centrum u San Franciska už zažívá nájezd fanoušků v bosenských dresech. Pije se raní káva a mluví se o fotbale.
2: Bosna je malá země, to je veliký úspěch.
1: Jako první tam gasti přišli místní Bosňané, Vlado žije v Americe už skoro 30 let, ale fandit prý bude Bosně, stejně jako Sejfo, ten si k tomu oblékl i bosenský dres.
3: Ale navíjám za Bosnu.
1: Vcházím do restaurace s Mirzou Avdičem, synem majitele. Všude kolem nás výzdoba připomínající zimní olympijské hry v Sarajevu 1984, bosenské vlajky a samozřejmě nesmí chybět tradiční mosazná nádoba na přípravu kávy.
4: Já vidím džezvu.
5: Džezva, as you know, it's one of the essentials for, you know, Bosnian.
6: Jak víte, tak džezva je základ pro Bosňany a Balkánce obecně. Nejde začít den bez bosenského kafe. Bez něj je člověk pak nabručený. Jsme na to hrdí, že tu kromě jídla můžeme lidem z celého světa ukázat i obrázky Sarajeva, představit jim Bosnu a Hercegovinu a ukázat, že jsme hostili olympiádu. Jako by to bylo včera. What makes me glad is they all come back. Z čeho mám opravdu radost, že se vždycky vracejí. Hostům u nás chutná jídlo, ale taky se tu cítí, jako kdyby přišli na kafe ke mně nebo k tobě domů. Můžou zůstat, jak dlouho chtějí. Povídat si, nikdo jim hned nenese účet a nevyhání je, když dojedí, jak je tady v Americe zvykem. Na Balkáně je pohostinnost opravdu důležitá. Restaurace tam není jen biznis ve stylu odevzdej peníze a nashledanou. A o to se snažíme, aby se u nás lidi opravdu cítili aspoň trochu jako v Bosně.
1: Zjevně se to daří, protože mezi tím se restaurace zaplnila. Když zavřu oči a poslouchám lidi kolem i hudbu, připadám si opravdu jako někde v Sarajevu, v Mostaru. Kolem mě je to taky samý bosenský dres a zájemci si tu za $20 můžou doplnit výstroj o bosenskou fotbalovou šálu, ale hlavně se posilnit jídlem, na které jsou zvyklí. Majitel Ramis mi nese burek se špinátem a sýrem a všude kolem voní čevapy.
6: Tamhle vidíte lepinu, náš domácí chleba, který tu pečeme každé ráno, abychom ho měli čerstvý. Máme samozřejmě čevapy, pálivé klobásky nebo burek. Máme teď zjednodušené menu, protože čekáme spoustu lidí, tak aby nikdo moc dlouho nečekal. A jedeme až do vyprodání zásob. Hrát tady fotbalové mistrovství světa proti Američanům, to bude moc zajímavý zápas plný emocí. Bosenští fotbalisti se už teď zapsali do historie, když postoupili do play-off a vůbec sem na šampionát. Byli jsme opravdu hrdí, když v kvalifikaci porazili Itálii.
1: Usmívá se majitel syn Mirza. On sám je judista, který sní o tom, že by Bosnu a Hercegovinu mohl reprezentovat za 2 roky na olympijských hrách tady nedaleko v Los Angeles. Dnes ale bude obzvlášť držet palce fotbalistovi, kterého kdysi do evropské špičky vyslalo angažmá v Teplicích.
6: Edin Džeko je úžasný hráč, ale ještě lepší člověk. Jednou jsem se s ním osobně setkal, když jsem byl malý kluk a on ještě hrál v Sarajevu za Željezničar. Bylo to v jedné kavárně, dal mi autogram, ale bohužel už ho nemám. Víte, jak to je, když maminky uklízí dětem v pokoji. Takhle jsem o ten podpis přišel, ale je to pěkná vzpomínka. A kdo ví, třeba sem k nám přijde na čevapy, to by nás potěšilo.
1: Říká Mirza Avdič z bosenské restaurace Eurogrill nedaleko stadionu, kde Bosna a Hercegovina nastoupí ke svému historicky prvnímu zápasu vyřazovací fáze mistrovství světa proti domácím Američanům. Ze Santa Clary u San Francisca, Jan Kaliba, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Tom Walker a písnička Serotonin na radiožurnálu Sport v 21 hodin a 18 minut. Hokejový brankář Vítek Vaniček bude od nové sezony NHL hájit barvy New Yorkských Islanders. S klubem podepsal podle ESPN jako nechráněný volný hráč roční kontrakt na $1 million, tedy něco přes 21 milionů korun. 30-letý rodák z Havlíčkova Brodu minulý ročník odehrál v Utahu, kde vytvořil českou dvojici s Karlem Vejmelkou. Vaniček nastoupil do 22 utkání, ve kterých vychytal 5 výher a měl úspěšnost zákroku 88,3%. Jednou udržel čisté konto. Celkem Vaniček zasáhl za svoji kariéru v NHL do 210 duelů základní části, vychytal 101 vítězství a v 11 duelech uhájil čisté konto.

Fotbalisté Plzně ve druhém utkání letní přípravy nepotvrdili roli favorita a jen remizovali s Trnavou 1-1. Také Olomouc se s jiným slovenským celkem Skalicí rozešla smírně, a to bez branek. Ostravský Baník v úvodním duelu svojí přípravy porazil po obratu Kroměříž 3-1 a zvládl tak vítězně premiéru pod novým trenérem Romanem Skuhravým. No a ligový domáček Zbrojovka Brno, ta porazila maďarský tým Tyzákečke 4-2. Pardubice si připsali dvě remízy, 1-1 s Opolím a 2-2 se Žilinou.

0: Dalším, kdo v těchto hodinách podepsal novou smlouvu v NHL, je útočník Nico Hischier, a to z New Jersey Devils. Těm se zavázal do roku 2033. Pětiletý kontrakt, který začne platit od sezóny 2027-28, zaručuje kapitánovi týmu celkový příjem 58,5 milionu dolarů, téměř 1,4 miliardy korun. Klub o dohodě s jedničkou draftu z roku 2017 informoval na webu. 27-letý švýcarský kanonýr má ještě před sebou jeden rok ze 7leté smlouvy, kterou podepisoval v říjnu 2019 na necelých 51 milionů dolarů. Podle ní mu náleželo tedy v průměru 7,4 milionů dolarů ročně. Podle nové smlouvy to bude 11 milionů 700 tisíc dolarů za každý rok.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Je středa večer a půl desáté. Přehled zpráv připravila Denisa Hergeslová.
1: Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká dvou pracovníků nemocnice. Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění přes 31 miliard českých korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google ji poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska. Postavy hned několika hurvínků, spejblů, máníček nebo žriků od dneška lidé uvidí na Mariánském náměstí v Praze. Začala tam výstava Hurvínek 100 kouzlo loutkářské dílny. Na několika panelech jsou historické fotografie i odkazy k poslechu nejslavnějších dialogů spejbla a hurvínka. Z té narozeniny oslavil Hurvínek začátkem května. Sport. Fotbalisté Anglie postoupili do osmifinále mistrovství světa. Demokratickou republiku Kongo porazili po obratu díky dvěma brankám kapitána Kanea 2-1 a budou hrát s Mexikem. Za necelou půl hodinu nastoupí Senegal proti Belgii v přímém přenosu radiožurnálu Sport, který od dvou hodin v noci odvysílá i duel Spojené státy, Bosna a Hercegovina. A tři české tenistky prošly na Wimbledonu do třetího kola. Karolína Muchová si v něm zahraje s Thajkou Savankeovou a Barbora Krejčíková s Nikolou Bartuňkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 6 na Lounsku. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni se od sjezdu na Lochkov vytvořila zhruba kilometrová kolona. Vepředu za sjezdem na Barrandov je mezi kilometry 16 až 18 kvůli opravám nově zavřený pravý pruh. Kolona na konci stojí, dojíždějte pozorně. Kvůli omezení se taky ucpává i konec ulice k Barrandovu směr Ruzyně. Na sjezdu z dálnice D1 u Brna z exitu 201 k letišti nehoda pod dálnicí. Pomalej osobní auto tam skončilo mimo vozovku. Na dálnici D6 u Chebu z Karlových Varů šetří nehodu osobního auta. Omezený průjezd čekejte na exitu 154 na sjezdu na Cheb Dvory. Osobní auto tam narazilo do svodidel. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů na Lounsku se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda omezuje průjezd u odbočky na Petrohrad nebo poblíž. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. A nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 a na horách bude většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Doznívá písnička od Liama Gallaghera, je 21 hodin a 38 minut a dále s vámi Radiožurnál Sport. Tři české tenistky postoupily do třetího kola Wimbledonu, uspěly Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. A tím začne sportovní přehled, který připravil Tadeáš Skalický. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Krejčíková porazila vítězku letošního Roland Garros Rusku Andrejevovou 2-1 na sety a čeká jí Nikola Bartuňková, která poměrem 2-0 na sety porazila svou krajenku Kateřinu Siňakovou. Muchová pak vyřadila 6-3 a 6-2 Číňanku Chang. Na trávě tak vyhrála šestý zápas v řadě a po titulu v německém Bad Homburgu je ve třetím kole Wimbledonu. České hráčce se díky jasnému vítězství povedlo ušetřit síly, ale jednoduché to podle ní nebylo.
2: Myslím si, že to úplně tak snadný, asi jak to vypadalo, nebylo. My jsme vlastně spolu hráli 2-3 týdny zpátky a myslím si, že do toho určitě víc šla, ale já jsem chytla dobře ten začátek. Docela jsem si pomáhala servisem zase v těch těžkých momentech, když tam byly různý breakboly. Na druhou stranu jsem breakboly proti ní zahrála dobře.
0: Kateřina Siňaková nebude obhajovat wimbledonský titul ve smíšené čtyřhře. Světová deblová jednička totiž nefiguruje v rozlosování soutěže, které zveřejnili organizátoři na webu turnaje. Siňaková v loni triumfovala s Nizozemcem Samem Ferbekem a získala první grandslamový titul z mixu. 30-letá hráčka má 11 titulů z dámské čtyřhry, ve které na londýnské trávě nastoupí s Američankou Taylor Townsendovou.
1: Tenisový turnaj mistryň už se nebude hrát v Riádu, který akci hostil v minulých dvou letech. WTA přesunula závěrečný podnik sezóny do amerického Indian Wells, oznámilo to dnes na svém webu.
0: Fotbalisté Anglie prošli na mistrovství světa do osmifinále. Po obratu porazili Demokratickou republiku Kongo 2-1 a v další fázi playoff je čeká Mexiko.
1: Právě při oslavách mexického postupu přes Ekvádor zemřeli nejméně 3 lidé v tlačenici, informují o tom agentury Reuters a AFP. Podle odhadů radnice v Mexico City se v ulicích hlavního města sešlo víc než 1 000 000 lidí. Starostka už na sociálních sítích vzkázala rodinám obětí soustrast a vyzvala všechny občany, aby sportovní úspěchy slavili odpovědně.
0: Už zhruba za 20 minut zabojují o postup do osmifinále světového šampionátu Belgie a Senegal. Utkání nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport, stejně jako noční duel Spojené státy Bosna a Hercegovina. Trenér Bosny Sergej Barbarez říká, co může evropský tým posunout dál.
3: Jsme měli nikad problém s tím, da budemo underdog, da budemo nefavoriti.
4: Samozřejmě jsou Američani favoritem, ale my nikdy nemáme problém s tím být v roli outsidera, ale tím se nezabývám. Máme tým, který může překvapit. Naši hráči se narodili po celém světě. Třeba Bajraktarevič je přímo ze Spojených států. A tohle je možná ta naše výhoda, že jsme do jednoho týmu namíchali tolik různé kultury, návyků a přístupů.
3: Že jsme uspěli ty své kultury, ty své návyky.
0: Reprezentace Bosny a Hercegoviny vyzve domácí Spojené státy ve 2 hodiny ráno našeho času.
1: V kauze fotbalové Karviné by měla Evropská fotbalová unie UEFA rozhodnout v nejbližších dnech. Slezský klub už potrestala za pokus o ovlivňování zápasů etická komise fotbalové asociace vyloučením z nejvyšší tuzemské ligy. Karviná si ale zároveň vítězstvím v MOL Cupu vybojovala místo v evropských pohárech, o které může teď přijít. Předseda FAČR David Trunda doufá, že slezský celek případně nahradí Jablonec a UEFA nevezme Česku účastnické místo v Evropě. Řekl to na Radiožurnálu Sport.
5: Myslím si, že můžeme očekávat nějaké rozhodnutí v řádu dnů. Nechci teď předcházet, protože mi to nepřísluší, ale ty varianty jsou i to, že Karviná tam nebude. Takže já věřím, že to rozhodnutí bude tak, abychom o to místo nepřišli. Děláme proto jako maximum.
1: Celý rozhovor s Davidem Trundou uslyšíte tady na Radiožurnálu Sport zítra nejspíš po 13. hodině.
0: Fotbalový Hradec Králové si pojistil druhého nejlepšího týmového střelce uplynulé sezony, útočníka Ondřeje Mihálika. 29-letý fotbalista prodloužil z Východočechy smlouvu do léta 2029. Původní kontrakt měl vypršet za rok.
1: Fotbalisty Bohemians 1905 po 2,5 letech opouští reprezentant Severní Makedonie Milan Ristovsky. 28-letý hráč se s pražským klubem nedohodl na prodloužení končící smlouvy a odchází tak jako volný hráč.
0: Hokejista Radko Guras z NHL podepsal 6-letou smlouvu na v přepočtu celkem 192 milionů korun s Floridou, která ho získala v pondělí z Anaheimu. Informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. Philadelphia pak oznámila prodloužení smlouvy s brankářem Danielem Vladařem o 5 let. Ta začne platit od sezóny 2027-28 a český golman si podle ní vydělá v přepočtu asi 117 milionů korun za sezónu. A další brankář Vítek Vaněček bude podle americké televizní stanice ESPN od nové sezony hrát za New Yorkské Islanders. S klubem podepsal jako volný hráč roční kontrakt.
1: Čeští basketbalisté uzavřou první kolo kvalifikace mistrovství světa. V pátek nastoupí ve Stockholmu proti Švédsku. V pondělí je pak čeká domácí brněnský zápas s Estonskem. Rozhrávač Ondřej Sehnal očekává rozdílnou sílu soupeřů oproti úvodním duelům kvalifikace.
6: Budou to hodně rozdílný týmy než 7 měsíců zpátky. Přibudou tam nějaký hráči z NBA ve švédském týmu, v Estonsku zase posílejí jinak v Evropě a tak, takže budou to jiný týmy. Těžko říct v tuhle chvíli, těžko čitelný, nemají taky toho natrénováno moc, takže velký otazník tohle okno.
1: Ze čtyřčlenné skupiny postoupí do další fáze kvalifikace tři nejlepší týmy a basketbalisty Nymburka opouští bývalý reprezentant Matěj Svoboda. 29-letý rodák z Ostravy rozvázal s mistrovským klubem smlouvu z rodinných důvodů a bude hrát za Opavu. V novém působišti podepsal dvouletý kontrakt, Opava to oznámila na svém webu.
0: Basketbalovými aktualitami zakončil sport.
1: Dvouletý kontrakt, Opava to oznámila na svém webu.
0: Basketbalovými aktualitami zakončil sportovní přehled jeho autor Tadeáš.

Tenisové světové jedničky dnes zvládly na Wimbledonu svoje zápasy ve druhém kole dvouher. Italianik Sinner ve třech setech porazil Portugalce Borgese, ale nebylo to tak jednoznačné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ty sety byly v poměru 7-6, 7-6 a 6-4. Snažší cestu do třetího kola měla v ženské dvouhře Arina Sabalenková. Běloruska si poradila s Američankou Kesslerovou ve dvou setech 6-1. Ten druhý už byl také napínavější 7-6.

0: Scorpions a Peacemaker na Radiožurnálu Sport v 21 hodin a 50 minut. Vodní polista Martin Famněra startoval na olympijských hrách, kde hrál za španělský národní tým. Přál by podobnou zkušenost také českým reprezentantkám. Současná generace, které se věnujeme v pořadu České šampionky, by ráda vyrazila v roce 2028 do Los Angeles. Famněra nejlépe ze všech ví, jak cesta na olympijský turnaj je náročná a vyžaduje systematickou a opravdu velmi těžkou přípravu.
1: Tak třikrát týdně se plave hodinka kolem 2,5 kilometru.
2: Vyprávěl přímo ve vodě Strakonického bazénu, kde vyrůstal a naplaval tu stovky kilometrů. Ode zdi ke zdi.
1: Jsem tam, no, přesně tak. Prostě se to musí dělat, aby se dostala kondice.
2: Kondice je důležitá v každém sportu, vodní polo není výjimkou. Hráčky s českými barvami na plavkách a na čepičkách by rády na turnaj v roce 2028 v Los Angeles. Musí se ale sejít víc věcí. Štěstí, dobrá forma, dobrý zdravotní stav. Martin Famněra dobře ví, o čem je řeč. Reprezentoval Španělsko na olympijských hrách v Tokiu a před turnajem řešil velkou nepříjemnost.
1: Poranění kolenní vazy, byl jsem na operaci.
2: A návrat dostal obrovské úsilí. I způsob, jakým si poranil koleno v době, kdy trénoval s vodními polisty Barcelony, je už teď po čase lehce úsměvný.
1: Jsme hráli na pláži rugby, což vlastně my bychom neměli moc hrát. Vlastně udělali mi tam maximální podmínky pro to, abych se co nejdřív uzdravil.
2: A tak si mohl splnit svůj velký sportovní sen na olympijských hrách. Startoval dvakrát v Tokiu a v Paříži. Chápe české reprezentantky, které by se rády také zúčastnili olympijské turnaje. Radu má jednoduchou. Každá z nich musí žít vodním pólem.
1: Já si žiju jenom s tímhle vlastně, protože to je každýho sen, si myslím, se dostat na olympiádu. A
2: inspirativní je Famněrův příběh pro Adrianu Voleskou. Právě ona by mohla být hráčkou, která si vyzkouší atmosféru olympijského turnaje. Stejně jako Martin Famněra trénuje ve Strakonicích. Ráda by vybojovala týmový úspěch, stejně jako Martin Famněra, ale má i odvážné osobní plány.
3: Co se týče mých osobních ambicí, tak vím, že stále jako spoustu věcí, na čem pracovat a v čem se zlepšovat. Do budoucna bych taky chtěla ráda zkusit nějaký tréninky třeba v zahraničí, kdyby byla nějaká příležitost.
1: Nějaký zranění nebo to, já, mě to prostě nezastaví.
2: Stejně tak jako nezastavilo zranění nejlepšího českého vodního polistu všech dob, neměli by zastavit českou ženskou reprezentaci ani silní soupeři a velmi náročné kvalifikační podmínky. Startovat v Los Angeles v roce 2028 na olympijském turnaji je velký sen současné generace. Ze Strakonic Kamil Jáša. Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád. Trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: No a když budete poslouchat Radiožurnál Sport i v následujících desítkách minut, tak uslyšíte přenos z dalšího zápasu fotbalového mistrovství světa. V dnešním programu už si Angličané zajistili postup do osmifinále, když otočili zápas s Demokratickou republikou Kongo zásluhou dvou gólů Harryho Kanea ze závěrečné čtvrthodiny zápasu. Angličané vyhráli 2-1. Kane má už 13 gólů na svém kontě ze světových šampionátů a jenom tak vylepšil svůj anglický rekord, který překonal právě na probíhajícím šampionátu. Za pár okamžiků nastoupí na hřiště v Seattlu další dva týmy, které budou chtít postoupit do osmifinále. Belgie bude hrát proti Senegalu, no a přenos na Radiožurnálu Sport vám nabídneme s komentářem Tomáše Petra.
19: Oba celky už jsou připraveny na hrací ploše. Belgičané v takových, řekněme, hodně netradičních dresech, světle modré s růžovými bublinami, nebo jak to popsat. Tým, který vede Rudy Garcia, ještě v tom posledním kolečku vyříkal, co a jak v tomhle zápase chce a bude hrát. No a proti Belgii bude Senegal. I když to je souboj dvou týmů, které šly do té vyřazovací fáze úplně odlišných pozicích po té základní fázi, tak těžko říkat, že Belgie jednoznačným favoritem, protože ono to zas tak jasné není po tom, co Belgičané předváděli na tomhle turnaji, tak vlastně nedopadli o tolik lépe, nežli Senegal, který byl až třetí. Belgičané jako vítěz skupiny, kde byla ještě také dvojice Egypt a Irán a Nový Zéland, aby to doplnil dohromady. Senegal ten postoupil ze skupiny, kde byla Francie, Norsko a Irák. Vše připraveno na úvodní dotyk s míčem v tomhle zápase. Belgičané rozehrávají souboj o osmifinále mistrovství světa proti Senegalu. A jako první se dotkl míče Trossard, který vykulil tedy ten míč a Belgičané okamžitě nakopávají balón na polovinu soupeře, kde byl Castagne, ale ten neuspěl v souboji s Jacobsem, novým obráncem Senegalu, který tady bude i nadále vádět ty souboje právě s Kastaněm. Dá se očekávat, že se bude potkávat také s Trossardem a nebo De Ketelaerem. Ti totiž budou asi využívat tyhle prostory. Belgičané sbírají ten nákup Senegalců a zase nakopávají míč zpátky, tak teď trošku neurovnaná hra v tom úvodu zápasu, kdy se to převádí z jedné strany na druhou jen takovými dlouhými nákupy. Sis rozehrává na Niakatého. Niakaté zašlápl míč a vrací zpátky na Sise. Sis pomalým krokem bude vyvážet ten míč, rozdává doprava, tam je Diata. Diata si zasekl ten míč a ještě se bude vracet zpátky, už začala druhá minuta utkání. Belgie Senegal zatím nerozhodně 0-0. A Niakaté rozehrává ve spolupráci s Papagejem. Papagej otočil se s míčem a nákupem už se snaží rozeběhnout levé křídlo, kde je Mané. Mané by to měl stihnout ještě na hrací ploše, přesně tak. Centr hned z první a Belgičané nakonec ani neodvrací na roh, ještě udrželi ten balon ve hře a odkopávají ho směrem k půlící čáře, kde Idrissa Gueye svedl hlavičkový souboj a Senegalci se vrátili zpátky na balon. Ne zas na tak dlouho, protože Kastaně a spol zakročili a balón poprvé má pod svou správou Thibaut Courtois, golman Realu Madrid a belgické reprezentace. Théat dává doleva na De Kuypera. De Kuyper ve spolupráci teď s Dokuem. Doku ještě vrací zpátky do míst, kde je Mechele. Mechele předává na Théata. Théat dává Kleině a De Kuyper teď posouvá míč. Doku už je v pokutovém území, ale nezvládl tu finální fázi. Sis tak získal balón a může rozdat doleva. Půjde na třetí minuty. Zatím Belgie Senegal nerozhodně 0-0. Dopředu se teď dostávají Senegalci. Ndiaye po pravé straně táhne balón. Se s tím stojí De Kuyper. Ndiaye dává pod sebe, kde dobíhá Diata. Následně Papagej. Znovu Diata. Tak Senegalci se teď rozestavili na útočné polovině a do kombinace se zapojí stopeři. Sis přináší hru na levé křídlo, jenže tenhle balon byl příliš vysoký a dlouhý, než aby mohl Mané hrát. Takže Belgičané budou vhazovat na vlastní obrané polovině. Ale řekl bych, že takový neurovnaný začátek z obou stran, takové úvodní oťukávání mezi Belgií a Senegalem. Mané snaží se projít přes dva protihráče u levé lajny, což se skoro podařilo. A Kastaně odvrací do autu. My teď budeme také informovat posluchače Radiožurnálu o tomto zápase. Polovina čtvrté minuty, Belgie, Senegal zatím nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. A my pokračujeme v našem přímém přenosu a to konstatováním toho, že Niakaté nakopává míč na pravé křídlo senegalské ofenzívy. Tam už dobíhá Adiata jako podpora z té obrané čtveřice. A míč se vrací až směrem k půlící čáře, kde Idrissa Gueye. U pravé lajny znovu bude hrát Diata. Prvním Ndiaye. Dobrý senegalský útok, tam měla přijít nezištná přihrávka, na kterou se ale počíhal De Kuyper, dobře tam dával obránce Brightonu pozor a zachytil ten míč, který by už jinak mířil do té finální pozice na zakončení. A Senegalci teď zakopávají balón do autu, kopat se bude od branky Belgie. Tím stále platí v úvodu zápasu nerozhodné skóre 0-0 mezi Belgií a Senegalem a to na přelomu 5. a 6. minuty. Thibaut Courtois bude rozehrávat od své branky, má tam variantu na krátko, nabídl se tam Mechele, ale nakonec míč k pravé lajně, kde je Kastaně. Kastaně vrací na Mecheleho, ten ještě zase vybídne golmana a Courtois rozehrává přes Théata. Théat zapojí také Fanákena a znovu Mechele, napravo už Kastaně. Belgičané na polovině soupeře, ale tam na chvilku přišli o míče De Ketelaere. Teď u pravé lajny přihrávka do vápna, kde je Trossard, který už servíroval míč pod sebe do té finální pozice. Ale nikdo ze spoluhráčů Trossarda nereagoval. Máme za sebou už přes 5 minut a mám pocit, že De Bruyne zatím nebyl u míče. Kastaně chystá dlouhý aut z pravé strany do pokutového území. Mané už rozhazuje rukama, že by to mělo být trošku rychlejší. Kastaně a jeho aut do vápna. Ten míč ho propadl a nakonec ho musel odkopávat Diata. Belgičané sbírají odražený balón. Tielemans ho vrací pod sebe do míst, kde je De Kuyper. Ten v pozici posledního si vypomůže přes golmana Courtois na začátku 7. minuty za stavu 0-0 na balónu. Teat. Už Fanáken. Dlouhý balón na levé křídlo, kde by měl být Doku, ale ten je pohlídaný, protože tam Diata, tak si promíč, že došel brankář Senegalu Diaw. A hra tak může Niakate. Němu už je to Sar, který byl faulovaný, pardon, Mane, který si seběhl do středu hrací plochy a byl faulovaný. Provinil se tam Tielemans. Senegalci nepospíchají s tou rozehrávkou, přichystají si ten balón na vlastní obrané polovině, kousíček před středovým kruhem. A bude to Niakate, kdo bude rozehrávat balón doprava, do míst, kde je Sis, tedy jeho kolega ze stoperské dvojice. Diata zase vrací zpátky na Sise. Sis si musí dát pozor, protože De Ketelare se tam snaží alespoň symbolicky napadat v senegalskou rozehrávku. Niakate. Tím stojí De Ketelare. Niakate tak volí cestu pravou stranou přes Sise a Diatého. Senegalci to teď chtěli urychlit, už se tam nabízel náběhem Sar. A nakonec ještě Senegalci rychle získali balón zpátky. Mané z první nedokázal prodloužit přesně na ose hřiště. A De Bruyne poprvé v takovém ťukesu s De Ketelarem, jenže úspěšnější byli Senegalci, kteří získávají balón. A nalevo se teď nabízí Jacobs, který dostává balón. Je tam hodně prostoru i času, Jacobs se vrací zpátky, Papegej, po něm bude hrát Niakate a znovu Sis. Takže zatím taková poklidnější rozehrávka, teď ale s chybou míče zachytil Trossard. Vím, že Senegalci už tam jsou zase dobře vrácení, ještě ten míč putuje doprava na De Ketelareho. De Ketelare hledá si tam střeleckou pozici, ale včas se tam ještě stihl vrátit Mané, ještě nabito na hranici vápna a zakončení spíše takové slabší, navštívenka od Trossarda končí v rukavicích golmana Diawa. A Senegalci tak přežili tuhle nepříjemnou chvilku v polovině 9. minuty. Belgie Senegal stále zůstává na stavu 0-0 tenhle duel. Rozehrávka, ve které je Niakate a doprava, kde je Sis. Sis dostavuje hru doprava a Diaté. Už proti němu startoval Doku. Sis. Idrissa Gueye na ose hřiště s míčem. Moc variant kudy nebylo. Sar si tam se běhl. A teď už napravo sprintoval Diata, který nestihl ten balón, který byl příliš

velkou dávkou štěstí v závěru urvali alespoň tohle prodloužení. A naopak Senegalci si musí trhat vlasy, protože rozehráno to bylo skvěle, ale realita aktuálně úplně jiná. Méně má balón na pravé straně. Snaží se dostat k centru, ale proti dvojici protihráčů nenašel cestičku. Teď se méně zlobí po té, co fauloval Ismailu Sara. Rozhodčí zapískal a teď už s tím samozřejmě nebude nic moc dělat. Sudí, který tenhle zápas zatím zvládá, řekl bych, poměrně bez problémů. Polovina 97. minuty a Diaw vyhání své spoluhráče dopředu, tak aby mohl nakopnout balón co nejdále. Což se poměrně daří, ale Belgičané tam měli výškovou převahu ve vzduchu. Ostrý zkus, který tam vytasil méně a měl velkou kliku. Že nepřepůl Ismailu Sara takovým způsobem, aby z toho byl faul na karetní trest. 98. minuta začíná. Tady už se dostáváme do půlky první části prodloužení. Teat Mechele. On se dostává na levou stranu, kde je Raskin. Omluci říkal Kastaně, ale Raskin vrací zpátky na osu hřiště, kam si se běhl Meně. Napravo už bude hrát Luke Bakio. Meně. Teat. Na ose hřiště znovu Meně. Napravo dostává míč Luke Bakio. Ale není to směrem dopředu, je to spíše ve stejné vzdálenosti posouvání míče zleva doprava zpátky. Až teď Belgičané se trošku přiblížili. Centr od Kastaně ho proletěl vápnem. A ještě ho tam sebere Meně. Znovu vrací do pokutového území. A marně tam číhal Moreira na balón. Ještě si tam dokázal dát tělo do souboje, vrátil se do té bitvy o míč a výborně Moreira zareagoval. Co myslí, že Senegalci po delší době, kdy se dostali na balón, tak míče trefil hlavního arbitra a ještě se tam také dopískává faul v polovině 9. minuty prodloužení, kdy Belgie hraje se Senegalem nerozhodně 2-2. Faulovaný byl střídající Ndiaye. Takže rozehrávat budou Senegalci. Hrávka, do které je zapojený Diaw. Jeho nákop. Tam sice vyhrál Ismail Sar souboj, ale Jackson už byl pokrytý. Mechele pohlídal tu situaci. Teat. Mechele přidává zpátky Teatovi. Teat teď pomalým krokem vyváží balón. Ještě se nedostal ani na půlící čáru. Kastaně. Na levé straně dlouho míč nezůstal. 10. minuta prodloužení. Už je v plném proudu. Belgie, Senegal stále 2-2. Boji o osmifinále mistrovství světa. Tielemans. Luke Bakio, Lukaku, Luke Bakio. Je to tam hodně zauštěné, ale Luke Bakio hezky přinášel hru na levou stranu, kde viděl úplně volného spoluhráče. A tím byl Kastaně. Kastaně teď ve skluzu bojuje o míč, ještě Kastaně. Belgičané důraznější, což si Senegalcům úplně nelíbí. Ale nutno říci, že i když ty souboje byly tvrdé, tak za mě asi byly v pořádku. A co za mě? Především za hlavního arbitra. Tam nedošlo k porušení pravidel. 11. minuta prodloužení. Stav nerozhodný 2-2, v pokutovému zemí už byl připravený Lukaku možná na tu přihrávku od Trossarda, ale ještě Senegalci dokázali včas zakročit. Odkop v Senegalu sbírá Mechele, po něm Teat. Teat překročil půlící čáru na levé straně a vyhodnocuje možnosti.

Nakonec předává Kleině na Kastaněho. Kastaně dloubil míč do pokutového zemí. Lukaku se natahoval po balónu. Ale ten míč skočil před belgickým forwardem přímo do rukavic brankáře a Diaw tedy lapil tuhle situaci. Palovaný Ismaila Sarr ve chvíli, kdy Senegalci se pokoušeli přejít do protiútoku. Za stavu 2-2 zdá se, že první části prodloužení a rozuzlení nenajdeme. Pomalu, ale jistě se přiblížila ta kratičká pauza mezi první a druhou 15-minutovkou. Stav mezi Belgií a Senegalem stále 2-2. 12. minuta už je v plném proudu. Niakate předává míč Kamarovi, který ale z první zase sklepl pod sebe. Nalevo teď Diouf, trefil jen Luke Bakia, který tam vystupoval proti míči. A tak se bude vazovat před senegalskou střídačkou. Senegalci si stále úplně nespamatovali z toho vyrovnání. Směrem dopředu je to hodně nulové. A naopak Belgie teď mohla jít dopředu, kdyby Trossard trestu hodně nenabídl míč Mbajovi na pravou stranu, ale ten se utopil ve vlastní kličce. 13. minuta prodloužení začíná za stavu 2-2 mezi Belgií a Senegalem. Niakate, Lainey Diouf. Spolupráce, ve které je zapojený také Ismaila Sarr. Diouf, levé Lainey, Ismaila Sarr. Řadu dohraný Tielemansem, Niakate. Na středovém kruhu už Sis. Napravo Diata. Bude hrát také Mbaj, který vrátí míč zpátky zase na vlastní polovinu, kde je Sis. Proto Senegalci drží balón, ale úplně se netlačí dopředu. Spíš to obehrávají z jedné strany na druhou. Diouf dá míč od dalšího střídajícího hráče Ndiayeho. On se teď vrátil až ke gólmanovi Diaw. Jeho dlouhý nákop. Tam ale

0: i dnes budete moci poslouchat v živých vstupech o dění na tenisovém Wimbledonu a zejména samozřejmě budeme sledovat ty zápasy s českou účastí. Stejně jako teď budeme sledovat zase druhou část, druhou polovinu prodloužení v utkání na mistrovství světa ve fotbalu v Seattlu. Bojují o postup do osmifinále Belgičané se Senegalem po dvou poločasech a první části prodloužení je stav 2-2, jestli se rozhodne v následujících 15 minutách nebo třeba až v penaltovém rozstřelu. To se dozvíte od Tomáše Petra.
1: Vše se chystá na druhou část prodloužení, úvodní 15-minutovka té nadstavby, když to tak nazveme, rozuzlení nepřinesla. Senegal hraje s Belgií nerozhodně 2-2. Připomeňme, že africký stát odskočil do dvougolového vedení v základní hrací době, ale Belgičané v posledních 5 minutách dokázali srovnat na 2-2. Utekli Hrobníkovi z lopaty a teď tedy mají v uvozovkách stejně daleko do osmi finále jako Senegal. Druhá část prodloužení tedy odstartovala za nerozhodného stavu 2-2. Připomínám, že na tomhle šampionátu se zatím hrálo dvakrát prodloužení a ani jednou se v něm nerozhodlo. Německo-Paraguay, tam to došlo do penalt stejně jako mezi Nizozemskem a Marokem. A v obou případech evropský celek vypadl. Takže pokud by to měl být návod i pro dnešek, tak Belgie má problém. 16. minuta prodloužení bude končit. Souboj o míč ve středu hrací plochy, úspěšnější Tielemans, takže Belgičané mohou jít dopředu. Lukaku se snaží otočit s balónem, po něm bude hrát u pravé lajny Luke Bakio. Luke Bakio už natahuje míč na osu hřiště, předává na Trossarda. Trossard zase vrací zpátky doprava, trochu na paty Meniemu, ale ten ještě dokázal zareagovat. Tielemans, Menie, jeho centr do pokutového území, tam je Raskin. Ale jeho lavička byla slabouká, mířila vedle, takže vzrušení, dá se říci, zbytečné v tuhle chvíli. A rozehrávat se tedy bude od branky, kterou hájí zatím úspěšně stejně jako na druhé straně, dá se říci, Courtois, tak v té senegalské brance je to Diaw, který teď tedy nakopával míč, ale bez nějakého většího efektu. Belgičané si pomohli faulem u půlící čáry, byl to Raskin, kdo nedovoleně atakoval soupeře. Tak tedy z toho bude jen rozehrávka. Onana půjde do hry. Belgičané připravili změnu. Amadou Onana by měl jít na trávník, ale až v dohledné době. Teď má míč zatím Diata. Po něm hraje Kamara ve středu hrací plochy. A rozehrávat bude Sis Kleine, tam je Mbaye, znovu Sis. Už hraje také Diata napravo, teď to Senegalci tlačí přes tu pravou stranu. Mbaye, narážečka, po které Mbaye může ocentrovat zajímavý míč do vápna. Ale ještě Belgičané včas reagovali na tenhle centrovaný balón. Tak z toho je na autové vazování pro Senegal. A Diata se snaží teď něco vymyslet na pravé straně. Předává na Sise. Sis znovu ale využívá služeb Diaty. Po něm Mbaye. Spolupráce na pravé straně, kde ale není moc prostoru. Senegalci by potřebovali asi otočit hru na druhou stranu. Ne, tak podařilo se vykombinovat. Dia je tam, má prostor na pravé straně, může poslat balon do vápna, to je zakončení Mbaye, které míří vedle proti noze. Tomu Mbaye dostal, ale jeho levačka nedokázala usměrnit ten balon do branky, naopak míč, který je jen mířil na vzdálenější tyč a odletěl někam za fotografy. Velká senegalská šance, ne že ne, placírou to tam Mbaye uklízel vedle. Tohle volalo po gólu, ale Mbaye nevyslyšel to volání a tak tedy stále zůstává skóre 2-2 ve chvíli, kdy Trossard je stažen ze hry a místo něj tedy, jak už jsem avizoval, přichází Onana, což je poslední střídání pro Belgičany v tomhle zápase, protože svou kvalitu už vyčerpali a budou to muset tedy dohrát tak,

to teď leží a běží. Belgičané, když naposledy na mistrovství světa hráli duel, který došel do prodloužení, tak to bylo v osmi finále v roce 2014. Tehdy z toho bylo vítězství 2-1 nad Spojenými státy americkými. Mimochodem rozhodl Lukaku v 15. minutě prodloužení, tedy v závěru té první části prodloužení. Teď ošetřování jednoho z Belgičanů na hrací ploše zůstal ležet Moreira. A to říkám v minutě 20. tedy závěrečných 10 minut z prodloužení začne za pár okamžiků a zatím stále platí skóre Belgie-Senegal 2-2. Skóre, které samozřejmě víc těší asi Belgičany po té, co dotahovali tu dvougólovou ztrátu. Ale zdá se, že ovšem podstatném v tomhle zápase dost možná rozhodnou až penalty. Protože zatím tedy skóre nerozhodné. Belgičtí lékaři už mají odpracováno. Za pár okamžiků tedy budeme pokračovat dále. Zdá se, že to bude v plném počtu, že se Moreira dal do pořádku a že to není tedy nic, co by ho mělo nějakým způsobem eliminovat z dalšího pokračování v zápase. Po krátkém přerušení tedy hra pokračuje dále a pokračuje za stavu 2-2. Belgičané od Raskina zakládají útok na pravé straně. A teď v něm měl pokračovat také Luke Bacchio, jenže už je tam Džuf, který odkopává balon do bezpečí a přes Luke Bacchia vlastně vyrobil také autové vazování, takže dobrá práce od Džufa. Jenže Senegalci nevazují v úplně dobré pozici, jsou pod tlakem u lajny. Toho využili Belgičané. Řekl bych, že tam byl nedovolený zákrok od jednoho ze Senegalců, že se tam nějaká té vypomohlo rukama, ale hraje se dále. Sudí pustil tenhle souboj. Nechtěl kvůli tomu pískat Belgičanům standardní situaci. 22. minuta prodloužení, stav nerozhodný 2-2. Senegalci teď v pěkné kombinaci. Na levé straně je to Ndiaye, který ale nedal tu finální tečku. Dokázal přesně přihrát. Ještě tam dokázal zachytit i Ismaila Sar míč. A je to znovu Ndiaye. Střela z dálky, která mířila ale přesně do místa, kde byl připravený Courtois. Takže je s tímhle si belgický gólman poradil. Zahrávat bude moci tedy gólman Real Madrid, který už předal ten balón dále. A teď je to tedy Raskin, kdo vyváží míč a hledá cestičku, jak se propracovat k brance soupeře. 7,5 minuty zbývá odehrát z prodloužení. A zatím stav nerozhodný 2-2 mezi Belgií a Senegalem. Souboj o to, kdo postoupí do osmifinále mistrovství světa. Dlouhé přenesení od Belgičanů bylo až moc dlouhé. Tam Kastaně marně čekal na tu přihrávku, protože on ho přeletěl takovým způsobem, že nemohl pomýšlet na to, že by zpracoval míč. Napravo teď v problémech Senegalec Diata, vyřešil to nákopem dopředu. Jackson sbírá ten míč u lajny. Jackson už si navádí balon pokutovému území, proti němu je Kastaně. Jackson se dokázal uvolnit, ale pak tam byl ještě Teat, který odvrací do bezpečí, takže Belgičané odolali tomu rychlému výpadu soupeře. Bude z toho tedy v uvozovkách jen rohový kop, když jen samozřejmě může být dost ošemetné. Jakákoliv standardní a situace může hrát klíčovou roli v tom, jak tenhle zápas dopadne. 113.59, takový je čas, který už se teď zmínil na 114, tedy
už jen 6 minut zbývá odehrát z prodloužení. A rohový kop Senegalu rozehraje Diouf za stavu 2-2. Dobrý centr do pokutového území, Lukaku tam chtěl by pomoci při bránění, stejně jako Onana, a teď už samozřejmě všichni Belgičané se budou pádit dopředu, aby se tam dalo vymyslet něco také do ofenzívy, po té, co se zvládla defenzíva. Nákop příliš dlouhý, než aby mohl pomýšlet Luke Bakio na to, že zastaví ten míč na hrací ploše. Ho dostihne, jsem chtěl říci. Belgičané žijí stále v naději na postup, stejně jako Senegalci, kteří se ale museli zpamatovávat z těžké ťavky po té, co ztratili ten dvougolový náskok v samotném závěru. 116. minuta, tedy 26. minuta prodloužení, stav nerozhodný 2-2, Onana tam roztancoval své nožky a ve středu hrací plochy měl jednoznačně navrch nad Senegalci, jenže balon se postupně vrátil až zpátky na Teata, takže žádné plusové body pro Belgii směrem dopředu z toho nakonec nebyly. Na levé straně teď Moreira, který postupuje dopředu, centr do vápna, tam byl Lukaku, ale no to jen tak na dlouhou nohu nedosáhl na ten balón. Takže rozehrávat bude Diaw. Rozehrává doprava na Diatu. Diata nakopl míč, ale už to jsou jen takové bezduché nákopy. Jackson to měl hodně složité v tom souboji s Teatem. Řekl bych, že kreativita už Senegalu tedy výrazně chybí směrem dopředu. Naopak z tohoto pohledu je potřeba zmínit, že Belgičané dokáží diktovat tempo, ale zase co se týče nějakých velkých šancí, tak tam bychom hledali asi marně směrem dopředu nějakou příležitost, která by v prodloužení volala po gólu na straně ať už Belgie a nebo Senegalu. Třeba se to zmíní teď Onana. Má míč na ose hřiště, pěkná přihrávka doleva, tam je Moreira. Moreira posílá míč před branku, ještě tam bude dorážka, Luke Bakio trefuje břevno. Belgičané byli blízko. Senegalská obrana tam měla výpadek, ten míč prošel vápnem a odrazil se tak, že Luke Bakio vlastně zakončoval do poloodkryté brány. Jenže napál ten balón příliš vysoko, kousek od penaltového puntíku, tam by těžko reagoval Diaw, ten tam vlastně už v tu chvíli jenom stál a doufal, že ho ten balón trefí. Luke Bakio poslal míč vzhůru a od břevna se ten míč odrazil mimo tři tyče. Belgičané tedy zahazují největší šanci prodloužení, protože takovou šanci jsme ještě v tom přidaném čase rozhodně neviděli. A pokračuje se tedy dále za stavu 2-2. A my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. Poslední 2,5 minuty z prodloužení a zatím stále platí nerozhodné skóre 2-2 mezi Belgií a Senegalem. Závěr prodloužení a případný penaltový rozstřel můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Ještě VAR zkoumá, jestli náhodou tam neměl být zákrok na penaltu v pokutovém území. Protože před tím zakončením Luke Bakia tam byl souboj, který možná byl penaltový podle rozhodčích. A proto tedy teď sudí Martinez odhání spoluhráče od sebe. A že by tedy rozhodla penalta ještě před penaltovým rozstřelem. Kontroluje si tam ten souboj, po kterém Tielemans na bližší tyči byl poslán k zemi. Souboj 2-8.

neznačí vůbec nic dobrého pro Senegal. Myslím si, že za pár okamžiků sudí Martinez ukáže na penaltový puntík a Belgičané budou kopat penaltu ještě před tím, než skončí prodloužení. A dost možná tedy na řadu penaltový rozstřel ani nepřijde, protože ten zákrok od Kamary v souboji s Tielemansem podle mého byl tedy penaltový. Ale můj názor v tuhle chvíli je pramálo důležitý. Teď je podstatné, co na tohle řekne sudí Uvida, protože právě on má teď v rukou osud tohle zápasu. Za mě je to penalta. A už jen to, že byl povolán hlavní rozhodčí k videu, naznačuje, že by to pokutový kop mohl a měl být. 120 minut už je pryč, už běží nastavení druhé části prodloužení. A vidíme, kolik pak se přidá navrch. Stále sudí Martinez Uvida kontroluje, jak to vypadalo z jeho pohledu. Se dozvíme už za okamžik. Martinez odchází od videa. Ještě si tam povídá na dálku s kolegy u videa a také se svými asistenty. A teď tedy přijde klíčové rozhodnutí, dost možná. Bohužel bez audia to máme ze stadionu. Číslo 8 mohl hrát míč. Penalta. Číslo 8 mohlo hrát balón, ale číslo 8 tam nedosáhlo na míč, trefilo do nohy soupeře a je z toho tedy penalta pro Belgii. Tielemans faulovaný, provinil se Kamara a nastavení druhé části prodloužení, tedy pokutový kop pro Belgii. Pak se určitě bude ještě přidávat nějaký ten čas, 3 minuty by to klidně být mohly. Ale po tomhle nařízeném pokutovém kopu se dost možná Belgičané vyhnou rozstřelu. Mimochodem penaltový rozstřel ještě nikdy ve své historii nezažili, ať už na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy. Tak pokud jsem správně hledal v archívech, tak jsem nenašel žádný belgický penaltový rozstřel a možná se tam ani nový zapisovat nebude. Kdo půjde kopat? Romelu Lukaku by třeba mohl. To je určitě muž, který by si to mohl vzít na sebe. Ještě strkání se u penaltového puntíku. Na zemi tam kleče jeden ze Senegalců. Myslím, že to je Sis. Vůbec nevím, proč Diouf, Sis a další Senegalci se tam ochomítají okolo penaltového puntíku. Naprostý nesmysl, tam vůbec nemají co dělat v tuhle chvíli. Polovina třetí, nastavené minuty, 2-2 mezi Belgií a Senegalem, ale čekáme na to, až Belgičané budou zahrávat pokutový kop. Protože po faulu na Tielemanse byla nařízena penalta. Pokud Demokratická republika Kongo prohospodařila ten jednogolový náskok z Anglií a trestuhodně ztratila to vedení, tak to, co se děje teď Senegalcům, je možná ještě horší příběh. Protože Senegal vedl 2-0 a teď bude čelit penaltě. A my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. Nastavený čas druhé části prodloužení a skóre nerozhodne 2-2, ale za pár okamžiků se může rozhodnout, protože Belgičané budou zahrávat pokutový kop. 23:37 odehráno z prodloužení, tedy čtvrtá minuta nastavení v prodloužení. V samotném závěru prodloužení a hlavní rozhodčí nakonec po konzultaci s videem nařídil pokutový kop pro Belgii. Faulovaný byl Tielemans, který byl v náběhu na bližší tyč. Mimochodem po tom zákroku zakončoval Luke Bakio do břevna a vlastně v první chvíli sudí ani neviděl ten penaltový zákrok, až video ho upozornilo na ten faul Kamary a proto tedy byl nařízen pokutový kop. Romelu Lukaku má míč

ruce a bude kopat penaltu. Z posledních 5 penalt proměnil 4 v reprezentačním dresu, ale všechny šly dolů. To je určitě zajímavá informace pro golmana Senegalu. Diaw teď totiž bude čelit pokutovému kopu. Ne, tak Lukaku předal ten míč Tielemansovi a sám faulovaný Yuri Tielemans tedy bude kopat penaltu. A to se říká, že faulovaný hráč by neměl kopat penaltu. Tielemans se rozebíhá pravačkou, trefuje pravý horní roh, Belgie vede 3-2 a je na nejlepší cestě do osmi finále mistrovství světa. Končí 5. nastavená minuta prodloužení. Ještě se podle mého tak 2-3 minuty hrát budou, protože tam bylo hodně časové ztráty při tom rozhodování o tom, jestli to penalta byla nebo nebyla. A teď tedy v 6. nastavené minutě Belgie dovršuje obrat ze stavu 0-2 na 3-2. Samotný závěr prodloužení a pak třeba i případný penaltový rozstřel, kdyby Senegal vyrovnal, můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Tak penalta proměněná, Belgie vede 3-2 a co s tím ještě Senegal stihne udělat, jestli vůbec něco. Trefeno doprava na rohu, do rohu, nahoru do rohu, s tím nemohl vůbec nic Diaw udělat, protože si tipnul opačnou stranu. Belgičané propukli Vyasot, ale ještě nemají vyhráno. Ostatně Senegalci by to mohli vyprávět. 5 minut před koncem základní hrací doby vedli 2-0. Teď ale jim zdá se zbudou jen oči pro pláč. Už se hraje dál. 7. nastavená minuta prodloužení. Sudí Martinez zkontroloval hodinky. Těžko říct, kolik přidá navrch. Míč padá do pokutové území Belgie, ale tam byli Senegalci slabší v tom souboji o míč. Ještě se bude vazovat poblíž vápna Belgičanů. Senegalci mají míč ve své moci. Diata na pravé straně, jeho centrolevačkou do pokutového území. Ten míč propadl k nohám a tam sice Niakate dokázal nabít na střelu, jenže ten pokus z hranice vápna od střídajícího Papeho Sara byl hodně nepřesný. Mířil dobrých pár metrů nad branku. 7. nastavená minuta prodloužení končí. Rychlá rozehrávka, Courtois dlouhým balonem hledá Lukaka, ještě tam vyhrál hlavičku Moreira, takže Senegalci potřebují nakopnout ten balon zase na druhou stranu. Vyhraný souboj, Jackson byl faulovaný Onanou, ne. Čistě odzbrojený Jackson a vhazovat budou Belgičané. Takže vynikající práce od Onany, který teď ušetřil čas, získal balón, zastavil protiútok, tam to vyšlo Belgičanům tedy na jedničku, podobně jako při té penaltě Tielemanse. Belgie vede 3-2 v prodloužení nad Senegalem a to už se hraje 8. minuta nastavení druhé části prodloužení. Diata si teď vyměňuje balón s Diajem, jako by Senegalci nikam nepospíchali. Sis. Ten míč by měl rychle letět směr pokutové území, protože času je opravdu málo. Senegalci mají balon teď na ose hřiště, kde je Ndiaye. Roztahuje hru doprava na Diatu. Diata už kontroluje situaci ve vápně, ještě ukazuje Ndiayemu, kam si má naběhnout Ndiaye. Ten otáčí hru doleva, ale tam výborně vystartoval proti míči jeden

0: Ani jednou z nich. Moreira pak jednoznačně fauloval a Diatta zastavený nedovoleným způsobem. A tohle bude možná poslední nákop k pokutovému území soupeře. Teď by všichni Senegalci měli zamířit do vápna, protože už není opravdu na co čekat. Klidně i Diaw, tedy gólman Senegalu, by teď mohli jít podpořit tuhle standardku. 10. minuta nastavení druhé části prodloužení. Belgie vede 3-2. Míč, který je padl do vápna, ale Belgičané ho odkopávají. Mizerně kopnutá standardka. Ještě Kamara má balón, rozdává doprava. A znovu by to chtěl centr. Diatta naznačil nákop, ale rozmyslel si to, protože v cestě mu stál protihráč. Tím byl Moreira. Nakonec Kamara posílá centr, který propadl na zadní tyč. A tam je připravený Mbaye. Nabíjí ještě před hranici vápna, ale Senegalci si zase dávají přednost. Mbaye to vzal na sebe, zakončil levou na bližší tyč, ale tam byl připravený Courtois. 4 minuty se měli přidávat navrch. Těžko říct, co to znamená ve chvíli, kdy končí 10. nastavená minuta. A Belgie vede nad Senegalem 3-2 ve druhé části prodloužení. Souboj o míč ve středu hrací plochy, podle mého jasný faul na Tielemanse, ale gesto sudího Martinéze ukazuje, hrajte dále. Moreira táhne balón a může teď vybídnout na pravé straně Luke Bakia. Špatná přihrávka a Senegalci dostávají ještě jednu šanci na útok. Dopředu jde jim Mbaye. Mbajová přihrávka a teď je tu možnost na zakončení, ještě odražený míč po ráně Siseho a teď je tu nařízený přímý volný kop a být to o metr dále, tak je to penalta, protože rukou to zahrál jeden z Belgičanů ke štěstí evropského celku. Z toho bude v uvozovkách jen přímý volný kop a ne rovnou penalta, protože ta rána, kterou vyslal Senegalec Ismaila Sarr, skončila na ruce Meněho a ještě tedy Senegal má naději na to tenhle zápas dostat do penaltového rozstřelu. Je to metr, možná metr a půl před hranicí vápna. Dá se očekávat, že ta zeď tedy bude v takovém postavení, že se těžko bude dostávat ten míč nad zeď a zároveň pod břevno. Tohle by chtělo vytříbenou kopací techniku, jako má třeba Sadio Mané, který ale už na hřišti není. Senegal prohrává s Belgií 2-3. U míče připravený Diouf. Je tam také Pape Sarr. Je tam i Diatta. Ještě s radou přispěchal Sis. Ale podle toho, jak si to odkrkoval Pape Sarr, tak bych to tipl právě na něj. Pape Sarr si ještě jednou vydechne, teď už se rozebíhá jeho standardní situace, míč míří mimo, Belgičané pomalu, ale jistě budou slavit, protože teď už je ten postup spečetěný, tak mohou definitivně propuknout v jásot. 12 minut nastavení ve druhé části prodloužení a Belgičané předvedli neskutečný obrat díky Tielemansovi a jeho dvěma trefám. Nakonec Belgie poráží Senegal. Připomeňme, že v prvním poločase Senegal šel do vedení, když se trefil Diarra. Pak v úvodu druhé půle skóroval Sarr. Senegalci vedli 2-0, ale v posledních 5 minutách základní hrací doby skórovali Lukaku a Tielemans. Belgie dostala zápas do prodloužení a v závěru prodloužení byl faulovaný Tielemans. Po konzultaci s videem tedy byla nařízena penalta a sám faulovaný Tielemans, kapitán Belgie, dovršil obrat. Belgičané tedy porazili Senegal 3-2 v prodloužení a postupují do osmifinále mistrovství světa.
1: No a s kým budou hrát, o tom se rozhodne v utkání mezi Spojenými státy a Bosnou a Hercegovinou od 2 hodin v San Francisku, od 2 hodin našeho času tedy to bude a vy uslyšíte i tenhle zápas ve vysílání radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Po 1 hodině se naše vysílání propojí s radiožurnálem, ale jak jsem tedy říkal, od 2 hodin zase další fotbalový přímý přenos na radiožurnálu Sport Spojené státy Bosna a Hercegovina. Tak do té doby naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Na Instagramu je obraz.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zuzana Maďarová, olympijská vítězka, zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
6: Stávající systém rozdělování daní mezi kraje obstál před ústavním soudem. Slovensko představilo priority předsednictví Vyšegrádské čtyřky, věnovat se chce spolupráci a konkurenceschopnosti. Fotbalisté Anglie a Belgie postoupili do osmifinále mistrovství světa a dnes bude většinou polojasno, večer se přidá déšť, teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické.

0: už i konec dopravodné kolony je na dálnici, takže už to bude stravitelnější pro všechny řidiče.
1: Po včerejších silných bouřkách je na Opavsku neprůjezdná silnice u Kružberské přehrady na trase Svatoňovice, Hořejší, Kunčice. Uzavírka kvůli záplavám by měla trvat několik dnů, dá se to obět přes Kružberk a Nové Lublice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer pak začne na severozápadě oblačnosti i srážek přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Pokračuje Noční radiožurnál 6 minut po jedné. Možná zrovna sledujete noční oblohu plnou hvězd a právě k nim zamíříme v další reportáži. První česká studentská družice se totiž už brzy vydá do vesmíru. Kostka, jak se družice jmenuje, už čeká ve Spojených státech na start rakety SpaceX. Za okamžik vám k tomu řekneme podrobnosti.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Do vesmíru by v následujících dnech měl odstartovat první český satelit navržený a postavený výhradně studenty. Družice Kostka z brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Na oběžné dráze pak otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím.
1: Jedná se o prvou družicu v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
2: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
1: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
2: Vcházíme do laboratoře CITEC Nanolab a jelikož se jedná o místo, kam se nesmí dostat žádný prach, tak si musíme obléct speciální boty, plášť.
3: Oni přesná velikost.

0: se 10x10x 11,3 cm.
1: Popisuje mi velikost družice Kostka student a konstruktér Krištof Boháč z Fektu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
0: Je vystlán pěnou, která odizolává případné nárazy, šoky.
1: Tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely, to rádio je ukryté někde vevnitř.
2: Všechny komponenty, které jsou takhle vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu pro komerční anténu, tak to jsou všechno komponenty, které jsme vyvíjeli my v týmu.
1: Doplňuje Šimon Pokorný z Y-Space a Fektu VUT. Samotná družice ale nemá sloužit jen jako technologická demonstrace. Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
0: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě, pomocí kterými vlastně budeme ověřovat ten náš rádiový systém. Tedy budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet ty zpátky k nám na univerzitu.
1: Takže teď ho zase schováte?
0: Následně už umístěn v deployeru poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9, Transporter 17.
1: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna, Marek Jensl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní? Máš pocit, že jsi

máš pravdu, kdo ti za ní dá. Máš podezření,

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Americké fotbalisty čeká zhruba za 40 minut od 2 hodin v noci našeho času první zápas vyřazovací fáze na mistrovství světa. Hrát budou v San Francisku proti Bosně a Hercegovině, pro kterou jde vůbec o první účast v play-off. Kdo vyhraje na hřišti, to se dozvíte z přenosu radiožurnálu Sport a samozřejmě i z pravidelných vstupů v nočním radiožurnálu, ale už teď je vítězem malá bosenská restaurace nedaleko stadionu. V těchto dnech se z ní stalo poutní místo natěšených bosenských fanoušků. Za vůní bosenské kávy a čevapů, u nás známých jako čevapčiči, vás teď vezmeme.
3: Přicházím ještě před otvírací hodinou, ale tohle neformální bosenské centrum u San Franciska už zažívá nájezd fanoušků v bosenských dresech. Pije se raní káva a mluví se o fotbale.
4: Bosna je malá země, to je veliký úspěch.
3: Jako první štamgasti přišli místní Bosňané, Vlado žije v Americe už skoro 30 let, ale fandit prý bude Bosně, stejně jako Sejfo, ten si k tomu oblékl i bosenský dres.
5: Ale navíjám za Bosnu.
3: Vcházím do restaurace s Mirzou Avdičem, synem majitele, všude kolem nás výzdoba připomínající zimní olympijské hry v Sarajevu 1984, bosenské vlajky a samozřejmě nesmí chybět tradiční mosazná nádoba na přípravu kávy.
6: Part of our country.
7: Já vidím džezvu.
8: Džezva, as you know, it's one of the essentials for, you know, Bosnian.
9: Jak víte, tak džezva je základ pro Bosňany a Balkánce obecně. Nejde začít den bez bosenského kafe. Bez něj je člověk pak nabručený. Jsme na to hrdí, že tu kromě jídla můžeme lidem z celého světa ukázat i obrázky Sarajeva, představit jim Bosnu a Hercegovinu a ukázat, že jsme hostili olympiádu. Jako by to bylo včera.
10: What makes me glad is they all come.
9: Z čeho mám opravdu radost, že se vždycky vracejí. Hostům u nás chutná jídlo, ale taky se tu cítí, jako kdyby přišli na kafe ke mně nebo k tobě domů. Můžou zůstat, jak dlouho chtějí. Povídat si, nikdo jim hned nenese účet a nevyhání je, když dojedí, jak je tady v Americe zvykem. Na Balkáně je pohostinnost opravdu důležitá. Restaurace tam není jen biznis ve stylu odevzdej peníze a nashledanou. A o to se snažíme, aby se u nás lidi opravdu cítili aspoň trochu jako v Bosně.
3: Zjevně se to daří, protože mezi tím se restaurace zaplnila, když zavřu oči a poslouchám lidi kolem i hudbu. Připadám si opravdu jako někde v Sarajevu, v Mostaru. Kolem mě je to taky samý bosenský dres a zájemci si tu za $20 můžou doplnit výstroj o bosenskou fotbalovou šálu, ale hlavně se posilnit jídlem, na které jsou zvyklí. Majitel Ramis mi nese burek se špinátem a sýrem a všude kolem voní čevapy.
9: Tamhle vidíte lepinu, náš domácí chleba, který tu pečeme každé ráno, abychom ho měli čerstvý. Máme samozřejmě čevapy, pálivé klobásky nebo burek. Máme teď zjednodušené menu, protože čekáme spoustu lidí, tak aby nikdo moc dlouho nečekal. A jedeme až do vyprodání zásob.
3: Říká majitelů syn Mirza Avdič z bosenské restaurace Eurogrill nedaleko stadionu, kde Bosna a Hercegovina nastoupí ke svému historicky prvnímu zápasu vyřazovací fáze mistrovství světa proti domácím Američanům. Ze Santa Clary u San Francisca, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Změnou zákona o zahraniční službě se koaliční většina podle Hradu opět snaží omezit ústavní pravomoci prezidenta. Mluvčí Petra Pavla Vítkolář to uvedl na webu prezidentské kanceláře. Změnu včera schválila sněmovna. Nově by vedoucí stálých misí České republiky pověřoval a odvolával místo prezidenta ministr zahraničí. Podle Hradu kvůli tomu zvažuje Pavel další kroky. Ve Venezuele kvůli zemětřesením z minulého týdne zemřelo nejméně 2295 lidí. Oznámil to šéf venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Více než 11 tisíc lidí utrpělo zranění. Tisíce Venezuelanů zároveň ztratili své domovy. Podle záchranných složek bilance není konečná. V zemi pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Pomáhají přitom i čeští záchranáři. Při žhářských útocích na domy úředníků spojených s vládní stranou Nová demokracie v řecké Soluni zemřela žena. Další 4 lidé jsou zranění. Informoval o tom řecký server Ekaterini. Pachatelé se pomocí improvizovaných plynových bomb zaměřili na 3 domy. Mezi nimi bylo i sídlo kandidátky strany Afrodity Nestory, ve kterém se nacházeli všichni zranění, včetně političky. Její matka v nemocnici popáleninám podlehla. K odpovědnosti se nikdo nepřihlásil. A Kanada se zúčastní příštího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámili to její organizátoři. Jde o první zemi, která se k hudebnímu klání připojila od roku 2015, kdy Evropská vysílací unie přijala Austrálii. Kanadská veřejnoprávní stanice CBC by během následujících měsíců měla oznámit, jakým způsobem vybere svého prvního reprezentanta. 71. ročník bude historicky poprvé hostit Bulharsko.
1: Sport.
3: Fotbalisté Belgie postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Seattlu porazili Senegal 3-2 po prodloužení. Belgičané přitom prohrávali 0-2. Ještě do konce základní hrací doby vyrovnali a o výhře rozhodli v nastavení prodloužení z penalty. Tu proměnil záložník Yuri Tillmans, pro kterého to byla druhá branka v utkání. Anglie vyhrála v úvodním kole play-off nad Kongem 2-1, také díky obratu. A za necelou půl hodinu se v Kalifornii utkají domácí Američané s Bosnou a Hercegovinou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jedničce na Vysočině a dálnici D6 na Karlovarsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec stojí osobní auto bez kola. Kilometr 103 blokuje pravý jízdní pruh.
5: Stojí ve stoupacím pruhu osobák bez levého zadního kola. Nemá za sebou ani trojúhelník ještě, jenom je na blikačkách, tak aby ho někdo necestřelil.
4: Ještě jednou D1, 103. kilometr směr Brno. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozorně u sjezdu na Valeč. Na exitu 83 stojí nákladní auto a na vozovku z něj vytekly desítky litrů oleje. Auto stojí pod mostem. Odstavené auto čekejte i na D1 z Ostravy do Přerova u sjezdu na hranice. 308. kilometr vpravo na blikačích stojí dodávka a dohlednost tam zhoršuje déšť. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: První rok existence má za sebou chráněná krajinná oblast Soutok. Jak se s ní po počátečních obavách zžili místní a co zatím správci stihli udělat pro přírodu a také i pro návštěvníky, to se dozvíte za pár minut v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: společnost vám v nočním radiožurnálu dělala zpěvačka Cher a první narozeniny měla včera nejmladší chráněná krajinná oblast v Česku, Soutok v samém jižním cípu Moravy. Jejímu vzniku předcházely léta příprav, jednání i soudní spory. Některé třecí plochy mezi vlastníky půdy, lesníky, rybáři, místními a správci oblasti se podařilo urovnat. Většinu žalob proti vyhlášení HKO soudy zamítly, část však ještě řeší. Problémem je stále nedostatečné vyznačení chráněného území a neoprávněné vjezdy do něj. Vyšší stupeň ochrany už ale příroda poznala.
1: Majitelé pozemků se před vyhlášením HKO obávali třeba, že správa oblasti bude blokovat jejich stavební záměry. To se podle jejího vedoucího Vladana Rýdla nepotvrdilo.
2: Žádné zamítavé stanovisko nepadlo. Ta HKO je koncipovaná tak, že je mimo intravilány obcí.
1: Návštěvnost oblasti za poslední rok výrazně nevzrostla. Přesná čísla ale chybí, říká starosta Mikulčic Josef Dvořáček z ODS.
3: My nedokážeme rozlišit, kteří turisti sem jezdí do HKO a kteří jezdí na velkomoravské vykopávky na Vali.
1: Správa dosud instalovala jeden sčítač. Trend růstu návštěvnosti je ale všeobecný. K usměrňování návštěvníků by pomohlo jednotné značení.
3: Ujednocené značení by bylo ku prospěchu,
1: říká mikulčický starosta. Místo starosta Břeclavy Jakub Matuška z Mladých a neklidných souhlasí. Posílení návštěvnické infrastruktury podle něj plánují i samosprávy.
4: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji.
1: V Břeclavi navíc do 4 let vznikne dům přírody HKO Soutok. Město kvůli němu za 300 milionů korun zrekonstruuje západní křídlo zámku. Polovinu mu na to přispěje stát. Příroda už podle Vladana Rýdla poznala, že má nové ochránce.
2: V lesích se ty porosty prosvětlují tak, aby měl prostor i hmyz nebo rostliny, které jsou zvyklé na světlo. Stejně tak si mohli motýli na loukách všimnout, že jsou tam připravené pásy, ve kterých můžou hledat potravu.
1: Přispěl k tomu nový způsob sečení luk, na kterém se správa dohodla s některými zemědělci.
2: Je to poměrně složité zavést ten režim v kombinaci se současnými zemědělskými dotacemi.
1: Větší dopad bude mít přivedení více vody do lužního lesa, například pomocí klapkového jezu, který za 183 milionů korun budují Lesy České republiky. Dílo má být hotové letos v listopadu. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.
7: That night we almost called it quits.

0: S vámi je noční radiožurnál a teď také sport. 18-letá hokejistka Aneta Paroubková se stala nejlepší českou juniorkou uplynulé sezóny. V ní hrála v Zámoří za celek Prosil Akademii a s českou 18-kou vybojovala bronz na mistrovství světa. S obránkyní z Plzně, která dostala svou první pozvánku do seniorské reprezentace, mluvil reportér Vladislavec Janouškovec. Vladislav Janouškovec.
1: Pochvalte sama sebe, za co myslíte, že jste byla oceněna za ten uplynulý rok?
2: Tak já nerada upřímně chválím sama sebe, protože já si stojím za tím, že to je hlavně tím týmovým úspěchem a tím, jak ten tým pracuje a jak ty holky vám v tom pomáhají i kluci a trenéři, takže jsem za to hrozně vděčná všem, co mi v té cestě pomohly.
1: Týmový úspěch, tím myslíte bronz s českou osmnáctkou, na který jste dosáhla v té minulé sezóně?
2: Tak teďkon to byl třetí rok, co jsme získali medaily, takže to byly úžasný tři roky, co jsem strávila v osmnáctce a každý ten rok byl úplně něčím zvláštní a jinačí a tenhle ten rok, co jsme získali bronz, tak jsme měli skvělou partu a s holkama to bylo super, takže ten týmový úspěch byl určitě nádherný.
1: Tu poslední sezonu jste strávila v Zámoří, jak velký to byl skok od těch domácích soutěží i těch, které jste hrála mezi hochy tady v Čechách za plzeňské vlky třeba?
2: Tak byl to docela velký skok i tím prostředím, ale hokejově tak určitě, jak jsem hrála od malečka s klukama, tak určitě fyzičkou, co se týče jako fyzického hokeje. A taky si myslím, že ty holky víc hrajou jako tou mentální stránkou, že jsou takový víc chytřejší. A určitě se s těma holkama pracuje úplně jinak, je to úplně jiná atmosféra a funguje to v tom týmu úplně jinak, takže to byl velký skok.
1: Povídáme si s nejlepší českou juniorkou uplynulé sezony, hokejovou obránkyní Anetou Paroubkovou, která už ale dostala teď v létě také pozvánku do té ženské seniorské reprezentace. Tak jak se těšíte nejprve tedy na ty fyzické testy a pak soustředění, které vás čeká ještě teď v červenci?
2: Tak je to, jak říkám, skvělá příležitost. V 18 se už jsem teďkon skončila, byl to můj poslední rok, takže teďkon musím na sobě makat a musím tomu věřit a snad dostanu šanci i v tom Ačku. A teď to začneme těma testama, máme tam kemp v Chomutově, takže uvidíme, jak to půjde.
1: Nastěňuje své plány česká hokejová reprezentantka Aneta Paroubková z Plzně.

nehoří hvězdy a nevyschnou rybníky, v ulicích nebude Dixieland hrát. Kdo pak si všimne, když svět je tak veliký,

1 hodina 59 minut posloucháte teď už Radiožurnál Sport. My se odpojujeme od vysílání Radiožurnálu a důvod je jasný, čeká nás další zápas fotbalového mistrovství světa. No a na Radiožurnálu Sport vysíláme všechna utkání v přímých přenosech a výjimkou není ani úvodní kolo playoff mezi Spojenými státy a Bosnou a Hercegovinou. Tenhle zápas začíná už za necelou půl minutu, tak si v následujících sekundách vychutnejte atmosféru na stadionu v Santa Claře a potom i náš přímý přenos. San Francisco Bay Area. Join me for the countdown to kickoff powered by Aramco. Bay Area, are you ready? Let's count it down. Právě teď začíná ten zápas, o kterém jsme mluvili, Spojené státy, Bosna a Hercegovina. Duel, jehož vítěz postoupí do osmifinále mistrovství světa a doplní další týmy, které už do vyřazovací fáze vstoupily úspěšně a vítězně. A to tedy Kanada, Maroko, Paraguay, Francie. Zapomenout nesmíme ani na Belgii, Brazílii, Norsko, Mexiko a Anglii. Spojené státy samozřejmě jedna z pořadatelských zemí, zatím ta jediná, která ještě do osmifinále nepostoupila. 30. sekunda, tedy první minuta zápasu, Spojené státy, Bosna a Hercegovina. Skóre nerozhodné 0-0, ale Bosna se hned z kraje utkání dostává k rohovému kopu. Ten rohový kop bude zahrávat Alaj Begovič, no a samozřejmě přímo v pokutovém území je několik hlavičkářů Bosny, kteří by mohli zahrozit. Centr letí do vápna, odlavičkováno a Pulisic odkopává, takže Spojené státy se zachránily, proto ten velký potles. Tady samozřejmě můžeme v tomto zápase očekávat velkou drtivou podporu domácích Spojených států, které tedy hrají v Kalifornii, v Santa Claře, na stadionu, který má kapacitu 75 tisíc diváků a drtivá většina z nich samozřejmě tedy jsou Američané. Druhá minuta, Spojené státy, Bosna 0-0. Teď nákop brankáře Bosny Vasilije Nepřesný. Mauricio Pochettino, argentinský trenér Spojených států, tleská svým svěřencům za pressing, díky kterému si teď Američané užijí i trochu míče. Adams u balónu těsně za vlastním pokutovým územím, po něm Rím, stoper, který nakopává míč směrem dopředu na Westona McKinneyho, ten se k míči dostává a posouvá hru doprava na Sergio Desta. Dest si okamžitě v zápětí nabíhá a dostává přihrávku od Tillmana a Dest je na pravém křídle a může jít do souboje 1-1.